0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu se hlásí Vítěz Roníček, začíná naše pravidelná hodinka folkových country a tramských písní, kterou uvádíme pod názvem Folková pohlazení. Dnešním tématem bude cesta, nebo cesty. Nejen ty, po kterých se chodí a jezdí, ale řekněme i ty duševní. Cesty jsou jedním z typických námětů písní našeho žánru. Uděláme to jednoduše, do vyhledávače naší fonotéky zadáme tato hesla, výsledky si pustíme. Jako první si ale dovolím pustit přímo dvě písně od mistra dané tematiky. Vaby Rivola, Hobous, Dlouhá cesta a hned Cesta zpět.

jsem se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čeltví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se dozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodnul a to mám.

Kdybych měl bez ohledu na počítač vybrat píseň o cestách, respektive píseň, která se mi vybaví, když se tohle téma nadhodí, no tak pak je to samozřejmě nesmrtelný evergreen Willieho Nelsona. U nás krásně počištěný Michalem Tučným, Zdeňkem Rytířem.

tahle písnička také rozhodně nemohla chybět. Pavel Bobek, John Denverovská píseň Country Road Take Me Home. No, veď mě dál, cesto má. Říkám si, že zatím jsme si pouštěli doslova historické kousky, takže by to chtělo trochu omladit. Mám tu Nezmary, pravda, to už také není úplně mladá záležitost, ale oni jsou doslova přeborníci v písních přes cesty. Z internetového vyhledávače na mě vypadly asi 4 tituly, ve kterých se objevuje to slůvko cesta, cesty. Tak pojďme si pustit, co o cestách zpívají jihočeši.

No, tohle byl trošku příspěvek z naší dílny od skupiny Marien, Cestou za tebou. Napadá mě, že když jsme tu písničku dali na desku a přihlašovali jsme ji na ochranný svaz autorský, tak jsme zjistili, že Cestou za tebou je poměrně oblíbený titul u písní a narazili jsme na vlastně shodný název od naší spřátelné kapely Lístek z Prahy. Pražská trimská kapela, nedovedu si představit věrohodnější těleso, které by mohlo zpívat o cestách nebo o cestě za tebou.

Všechny cesty začínají kránou Žalmanův spol. Při vší úctě k Žalmanově věku je to trošku už český folkový pravěk, tato nahrávka první sestavy Žalmanova spolu. Mimochodem je to krásná píseň Krise Kristoffersna. Do dneška se hraje. Hezká vzpomínka na 80. léta. Tak, posloucháte Folková pohlazení, dnes zaměřená na cesty. Řekněme na písně, které mají v názvu cestu. Nějakou. Třeba cestu duhovou. O tom zpívá Kamelot.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

Ani tahle, řekl bych, vlastně skoro nejslavnější píseň pražské trumské skupiny Pacific nesmí chybět v našem dnešním výčtu písní o cestách. Blátivá cesta. Připouštím, že je to trošku sentimentální téma. Ostatně i ty písně, které se nám do pořadu zatím dostaly, tak jsou spíše, řekněme, staršího data vzniku. A když mluvíme o té sentimentální náladě, víte o tom, že existuje přímo píseň, která se jmenuje Sentimental Journey? Jo. Do našeho žánru ji propašoval Honza Vyčítal.

Takhle o cestách tuláků zpívají ostravští Tempody Vlak. A když už jsme zabrousili do té mladší generace našeho žánru, našel jsem vlastně jednu počeštěnou píseň Paula Simona, kterou zpíval s Artem Garfunklem ještě. Myslím, že docela zdařile ji přetextoval Honza Broš v době, kdy účinkoval se severočeskými Stráníky. Naleznete ji na jejich albu Ať je nostalgie z buchví kolikátého roku, tedy asi spíš nenajdete, protože to album už samozřejmě nebude nikde k sehnání. Ale myslím, že tahle verze slavné Homeward Bound se teď hodí.

poprvé třídou zvonek zvoní, učitel stiskl kliku a vilné víly, věnce.

0: cestu.
1: Ano, i tahle píseň své skrze školní tématikou patří do našeho výčtu písní o cestách, neboť se jmenuje Honzíkova cesta. Poznali jste určitě Samsona a jeho partu. A já koukám, že tím daným tématem se nám tu doslova nabízí možná nejdelší píseň hraná v našem žánru, a to především díky brněnským poutníkům, respektive později druhé trávě, díky Robertu Křesťanovi, jeho překladu slavné Dire Straits Telegraph Road. No, pojďme si ji pustit, ta by také neměla chybět. Jenom doufám, že se nám do našeho pořadu vejde, protože je dlouhatánská, tak já se pro jistotu rozloučím. Mějte se báječně, cestujte, používejte cesty a přemýšlejte, po čem, proč a jak šlapete. Za týden se u folkových pohlazení bude naslyšenou těšit Vítěz Rodníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Miroslav Hanuš. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Stručně, jasně. Historky, scénky, písničky si tu užijem a můžete vyhrát naše knížky i z Digi rádiem. Hodně štěstí, pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to tady rozespívala. K nám dorazil Miroslav Hanuš, jako vždy, na svém skutříku.
1: Ano, to je moje milovaná písnička, to mě úplně nakoplo. Pan Kainar text k němu skládal. Tak hezký.
0: Ale tenhle text o tom Kainarovi skládal Zdeněk Borovec. Tak,
1: ano.
0: Abychom se to upřesnili. Tak, na skútru se jezdí dobře i ve větru a v dešti, jak jsem pochopil od pana Hanuše. Má to své výhody s tvorbou účesu?
1: No tak ano. Já se v podstatě už roky nečešu, jo. Pač si myslím, že příroda se češe sama.
0: Ale mějte se a tak hygiena, jo, to probíhá,
1: se,
0: jo,
1: abychom se, věděli. Otužuju se, takže si namočím hlavu. Pak si nasadím helmu, jo, a přijíždím vždycky s jiným výtvorem. Záleží, jak se mi ty vlasy přeložejí pod tou helmou. Přijíždím, sundám helmu a mám na hlavě ještě jako jinou helmu. To miluju maskérky v televizi takhle. No a nebo když je takhle, jakože jsou ty přepršky, jak já vyjedu za sucha, zmoknu, jedu a zase dojedu za sucha, protože prostě to cestou teple fouká, je to krásný. Teď jsem měl takový, vyděsil jsem pumpařku na pumpě.
0: Čím to?
1: Jedle jsem zastavil a chtěl jsem si koupit ještě limonádu a najednou křik, zase, ujel. A já jsem říkal, kdo ujel? Štyřka, někdo tam není. A byly dvě a ona říká, ne, tam je taková malá motorka, ty nevidíš přes to velký auto.
0: A to byla ta vaše?
1: Jo, stála ta moje motorčička na štyřce, že jo. No. Že
0: takže neujel, poctivě zaplatil.
1: No, zaplatil, ale paní mi říkala, že se jim to stává běžně. Mm-hmm. Že včera jim zrovna ujel, ale říkal, že to byl takový chudák, ten si to neuvědomil, zřejmě pak přijel, se omluvil. A poněvadž měl Lamborghini, jo, za 15 melounů.
0: A byl roztržitý.
1: A koupil benzín za 2,5 a odjel. A pak se vrátil a říkal, promiňte, já jsem asi nezaplatil. Říká, ne, já jsem ředitel veliký firmy, já s tím mám starosti. No a prostě jsem si to neuvědomil, jsem natočil a odjel, že? Mm-hmm. A paní, ale jako hodná své funkce, čerpadlářky, že? Tak říkala, prosím vás, když čerpám, to je jako každá jiná činnost, musíte se na to soustředit, jo? Prostě vypnu tu hlavu, vypnu tu firmu, načerpám, zaplatím a pak teprve pokračuju v řízení firmy a automobilu, jo?
0: Ale krásně mu to vysvětlilo.
1: Krásně, no, prosím vás.
0: Taková prezentace doslova.
1: Zodpovědná činnost. Vypnu hlavu a čerpám benzín.
0: Dobře.
1: Ten za to určitě nemohl, to si myslím, že. A navíc se vrátil zaplatit, jo, ale druhý den. Jako.
0: Dobře, tak zážitky z cest na motorce.
1: No, to pořád je něco.
0: Mm-hmm. Každopádně účes v pohodě, protože u recepčního i u produkce to prošlo, poznali vás, pustili do studia.
1: Prošel
0: můžeme
1: jsem,
0: začít.
1: Ano. Ano, na recepci dokonce jsem zřejmě působil velmi mladě, protože tam je takový pán starší, říká, pan Hanuš, vy jdete na humoriádu nebo jdete na konkurs? A on si dělal legraci, než jsem to pochopil, tady je konkurs do dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu, tak mladě jsem působil dneska, když jsem sundal helmu.
0: Tak jo. A zaspíváte nám?
1: No, tak mohu bych vám zaspět, ale ono to rádio nesnese všechno, že?
0: Ano,
1: a teďka jsme pod drobnohledem, aby neřekli, že za ty poplatky tady nějaký povel prezentujete.
0: No, tak
1: já zůstanu jako mluvit. Já si dám tady humor, jo? Já si dám Honzu Přeučila.
0: Přesně, pojďme do našeho archivu, je tu nahrávka našeho kolegy Vladimíra Šťovíčka z pořadu Vzpomínky nám zůstanou s panem Přeučilem.
2: Protože je úžasné, jak jsou naši posluchači starostliví a nějakým způsobem vždy se snaží myslet i na náš zdravý životní styl. A mě pobavil jednou e-mail, který mi přišel právě také po tom čtyřhodinovém vysílání. Ono se to nezdá, ale ono to tam utíká ten čas poměrně rychle. A někdo se díval do studia přes webovou kameru a napsal: pane Šťovíčku, dneska jste nějak málo jedl.
3: ale to je roztomilý. Pane redaktore, to je roztomilý.
2: A zrovna do mě byste to neřekl, že jo?
3: To bych si nedovolil, že?
4: Ale ta kamera byla pod jiným úhlem trošku, že jo?
3: Ano.
4: On to někdo šoupnul.
3: Ano. No jo, ale tak je ohromná věc, když jsou různé přebrepty a brepty, že jo? Že i dneska se s tím dá pochopitelně pracovat. V divadle je to úplně jiné. Na divadle, když jsou přebrepty, to všichni dobře víme, tak to je lahůdka. A já se vám jednou přiznám, já jsem měl jednou fantastický přebret, kdy jsem teda se propotil od hlavy až k patě. Když jsem leta působil v divadle Na zábradlí, tak jsme hráli hru Tři sestry. A já jsem tam hrál postavu jednoho lékaře, který tam měl jedno latinské slovo. A tam na scéně byla Jana Prajzová, Jirka Bartoška, Pavel Zedníček, Olda Vlach, plejáda těchto vynikajících kolegů, vynikajících herců. A já jsem tam takhle seděl a říkal jsem, no a zítra uděláme ka... Teďka mě vypadlo to slovo, protože jsem od toho ka měl říct latinské slovíčko. Tak zítra uděláme kuky... Zítra uděláme kundik... No, zítra kandinku... No, zítra to nějak uděláme. Propocené jak nikdy, byla pauza, dub chodbou a doproti mě Jirka Barťák, já říkám, Jirko, prosím vás, my si vykáme s Jirkou, když jsme velcí přátelé, já se vám omlouvám, já jsem tam měl takovou malou špečeninku. On říkal, Honzo, jděte do háje špečeninku, tam dámské přirození lítalo po jeviši a vy říkáte špečeninka.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak začalo to tématem kamery v rozhlasových studiích nebo v rádiu obecně, pane Hanuši?
1: No, to, tady je taky kamera.
0: Nejedna.
1: Takhle a běží?
0: Ta, na kterou vy se díváte, myslím, neběží, ale běží ty další dvě z těch pěti.
1: Jo, minule mě právě posadili takhle víc stranou, abych byl jako v záběru. Jo? Mm-hmm. Tak já jsem v tom záběru a přitom kamera neběží. No tak to jsem se
0: No ale to neznamená, že se nebudete snažit.
1: Zbytečně jsem se učesal.
0: Hezky se tvářit.
1: Jo, no. Ale od té doby, co vím, že jsou tady kamery, tak já jsem někdy zůstával takový poloslečenej. Takový jsem se rozepnul, když jsem přijel, bylo horko nebo to. A pak mě tady někdo právě upozornil, že je tady kamera. Tak jsem se od té doby se v rádiu zapínám a necítím se už tak svobodně, protože tady nemá kamera co dělat. Ale. Tady svoboda spočívala v tom, že tady můžem sedět nahý, že jo, a hlásit seriózně a nikdo to jako neví. No a teďka, ale mohl bych být zase koneckonců třeba bez kalhot, jak jsou takový ty televizní, že jo, v čem to je, v něčem to je, s tebou mě baví svět, nebo co, jak ona přiběhne na poslední
0: A zapomene
1: chvíli.
0: Si tu sukni, vem si
1: no
0: jenom
1: halenku. No to, že jo, jenom si veme ten spodek.
0: Aha, Jana Šulcová.
1: No, ale Jana Šulcová je to, no ale to jsem zjistil, že v covidu, jak se pracovala doma, tak to bylo běžný, že jak ti lidé, co prodávají něco, obchodníci, že oni měli ten most, že, jak se to jmenuje, takový ten rozhovor po počítači a oni tam běžně seděli právě bez kalhot, pač ten záběr je jenom do pasu z toho počítače, tak tam vznikla doba jako bez kalhot.
0: Ale nesměli stát dřív, než skončil přenos od toho stolu.
1: No a když si jako... No a to jsem pak právě viděl někde na YouTube nebo celý ty legrace. Právě ty, co si tu kameru nevypli, že jo, a vstali, že jo. Mm-hmm. Takže měli tu kravatu, jo, a pak měli takový trapný jenom trenýrky nebo tanga, nebo no prostě jak měl kdo chuť, tak podle toho.
0: Já si pamatuju jeden také vtip na toto téma covidové, kdy holčička měla výuku online a maminka u zrcadla vzadu pobíhala ve spodním prádle, připravovala se na odchod do práce a holčička řekla, mami, a nevadí ti, že máme právě s paní učitelkou vyučování? No, tak asi tak. O těch kamerách. Ale tady se můžete sléct, aspoň zvýšíme poslechovost, sledovanost, všechno.
1: Ne, my máme krásnou poslechovost. Nebudeme tímhle způsobem získávat ano, jako...
0: Ale zkusíme to scénkami.
1: Kdyby nám to šlo dolů, tak se zlíknem.
0: Máte přednost. Tak my budeme získávat poslechovost scénkami našich posluchačů. Nabízíme v tuto chvíli Jana Přeučila v dalším vyprávění, anebo Miroslava Šimka. Zvolte si SMS-kou Humormezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dobré odpoledne všem, z dnešní Humoriády přejí Miroslav Hanuš, náš dnešní host, od mikrofonu moderátorského Pavel Kučera. A vy na našem telefonu teď přidáte své hlasy pro pana Přeučila nebo pana Šimka z našeho archivu. Koho si vyberete? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Kučero i pane Hanuši.
4: Dobrý den.
3: A to, jak se říká, ta Šulcová s těma...
2: To byla kotva u přívozu, ano, ale režie Marie Poledňáková, aha, proto se nám to asi propojilo.
4: No, dobře, máte bod, že dáváte pozor.
3: Když se tenkrát bavili o tom, jak vám zmizelo to, jak jste s tou gumovací tuškou.
4: No, ten text.
3: A jak jste říkal, že se dal někdo do mrazáku a to. Já jsem to hned vyzkoušel, to bylo někdy v únoru. Bylo asi minus 15.
4: No.
3: I do mrazáku jsem to dal, nefunguje to.
4: Ne,
2: špatný mrazák,
3: ne,
2: nebo
3: ne, neobjeví se nic a používám to tak, že něco si namaluju a pak když dělám ty kontury, ty už hotový, tak to udělám jako normální tou a tam to pak vyfénuju a ono to zmizí a je to super.
4: Jo, takhle to používáte, no. To jsme se bavili.
3: Jak jste říkal, teď, tu tušku, no, tak to
4: tušku, ano.
3: Ten Aleš Svoboda, tak ten by si to měl vzít sebou, i mu to tam psalo v tom... Na té stanici.
4: Jo, nahoře.
2: Tak teď nás určitě slyšel a už to ví. Tak jo, koho jste si vybral?
3: Dáme si Přeučila.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky.
4: On to rozjel v ostře, tak uvidíme.
2: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo? Už jste s námi?
5: Halo, tady je Jirka Střepčan, dobrý den.
2: No, zdravíme.
4: No, Jiří, dobrý den.
5: Dobrý den, já znám pana Haduše i vás, pane Pavle, a přeju vám hodně zdraví a chtěl bych to Bčko, to je Krampol.
2: Ne, Miloslav Šimek.
4: Ne, dejte Ačko, Přeučil.
5: Tak Ačko dám.
4: No,
5: tak
2: nenechal se zvyklat, dal Ačko.
4: To jste hodně, že jste zavolal, no shledal.
2: Dobře, díky, tak nemusíme hlasovat, vy všechno upovídáte, uplatíte možná. Dobré odpoledne. Halo?
6: Dobré odpoledne, pánové. Zdravím vás. Tady Petr z Hostína, umělníka.
4: Ano,
2: výborně.
4: Dobrý den.
6: Zdravím vás, pane Uši. Mám vás strašně moc rád. Jako člověka si vás vážím. Jako člověka s velkým humorem a v každém pořadu, kde jste, tak vás moc nadšeně poslouchám.
4: To jste hodnej. Tak dejte Ačko, dejte Přeučila.
6: No, Ačko dáme a ještě se dostat, jestli ten papoušek a jestli pořád ještě umíte krásně tu kyselnu herunovou základ.
4: No, ano, ano, pořád, hned ráno to říkal, jo, kyselina hyaluronová, záruka krásného stáří.
6: Ano, tak.
4: Ano,
2: tak.
4: Platí to.
6: Tak dáme toho
4: Přeučila.
2: Dobře, máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Naslyšenou.
4: Dík.
2: Naschledanou. Tak, o režii Jiřího Krejčíka v divadle v Humoriádě na cestách povídal pan Přeučil Patrikovi Rozemalovi.
7: A já mám takovou krásnou vzpomínku související právě s tím jazykem na vynikajícího filmového režiséra Jiřího Krejčíka. Vzpomínáte si, přátelé, na film Božská Ema, malostránské povídky. Vyšší princip. To byly poklady svědomí, poklady filmového prostě umění. A Jiří Krejčík jednou v divadle na Zábradlí také režíroval Strindbergovou slečnu Julii. A my s mojí kolegyní jsme na tom jevišti velice artikulovali přesně, protože ta jevištní řeč musí mít svoji jaksi zákonitost. A on vždycky dá říká, stop, to není pravda, znova. A spíš chtěl, aby ten mluvní projev byl takový jako civilnější, který kamera má přiblížit a tak dále. A my zase, když jsme začali artikulovat, stop, nevěřím, není pravda, znova. Tak my, když jsme hovořili, tak byl ohromně spokojený, měl takhle ruku u ucha a říkal, dobrý. A jakmile jsme začali artikulovat, stop, nevěřím. A já jsem stále říkal, Jiří, pane režisére, jevištní řeč má jiné zákonitosti nežli filmová. Tam jsou určité jakési proporce jiné. A říkal, ne, přirozeně takhle. Čili my jsme měsíc a půl zkoušeli. Po měsíci a půl byla generálka veřejná pro penzisty. Krejčík za mnou přišel a říkal, přeučele, na tom jevišti vás není slyšet. Já říkám, pane režisére, na měsíc a půl na tohle téma hovoří. Ne, uděláme to takto. Vy budete to představení hrát tak, jak máme naskoušený, a já budu vzadu v hledišti vás poslouchat. Když zjistím, že vás není slyšet, udělám několik signálů. Já říkám, jaký signál? První signál bude ten, že budu výrazně uličkou, pravou ruku dám na stěnu a levou si dám na čelo. A když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem říkal, já vás v těch světlech, ne, znova říkám, výrazně jdu uličkou, když nás nebude slyšet, pravá ruka na stěnu, levá na čelo. Jak mi tam uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem šel za svojí kolegyní Hankou Smrčkovou, říkám, Hani, kdybych tam náhodou toho blázna viděl, tak já ti v jednom okamžiku lehce zmáčknu ruku a tak dále a přidáme do hlasu. Hrajeme, najednou se podívám a skutečně tam někdo stojí. A režisér Krejčík. Musíme lépe artikulovat a přidat do hlasu. V jednom okamžiku jsem zmáčknul Helence ruku, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, pauza, proti nám v chodbě herecký běží Krejčík a křičí krávy! Zvali jste jak krávy! Já jsem říkal, pane režisére, tam to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel. Humoriáda.

0: Tak to byla kapela Slza. V tuto chvíli už jsme tady s naší pravidelnou soutěží červnovou. Připomenu, ano, že můžete vyhrát jednu z knih dle vlastního výběru z naší edice Humoriády, plus ještě v pátek v losování digitální rádio. Za každý týden všechny výherce tam budeme mít a to bude šance. Miroslav Hanuš měl ale jiný návrh na výhru.
1: Tak a já než jsem šel, tak jsem sem šel. Takhle.
0: Šel jsem sem.
1: Než jsem šel sem.
0: Až jsem došel.
1: Než jsem sem šel, tak jsem se potkal s manželkou a navrhoval jsem, že by mohla být soutěž Noc s Miroslavem Hanušem. Jo? A moje dcery říkali, že to je, že to bych neměl navrhovat, protože doba je jako solidní a genderově je to jako nevyvážený, že třeba prostě
0: i s paní Hanušovou by
1: ženy by mohly, ne, že ženy by mohly mít víc zájem než muži a tím by to bylo jako nečestné, jo, a nesportovní, jak říkají to. A žena zase hlasovala proti taky, protože říkala, že takhle, my jsme zkoušeli takovou hru Skurvení havlisti, která se odehrává v sauně, tak tam jsme řešili s Tomášem Měcháčkem a Dádou Gondíkem, jestli to máme hrát nahý, protože v sauně se sedí nahý.
0: Většinou ano.
1: No a já jsem navrhoval nahý, jo. Měcháček taky nahý a jenom Dáda Gondík chtěl hrát oblečený, no, takže nás přehlasoval jednohlasně. Ale moje manželka říkala klidně, protože u nás dobrý. Jo, takhle vyhodnotila, že můžu vystupovat na hej, protože u nás dobrý. No a právě na to navázala, že právě u nás je to tak dobrý, že by ten zájem mohl být příliš veliký, jo. Uh-huh. A potom by poptávka převýšila nabídku, takže nakonec říkala, ať se dává ta kniha, a nebo to rádio.
0: Že to tak bude, jo, lepší v rámci, no, všech možných vztahů.
1: No, sice jako přijdou o hezký zážitek lidi, ale...
0: Ale budou mít jiný hezký zážitek.
1: Rozhlas jim to vynahradí, jako. Ano. Jo, protože digitální to bude.
0: Tak řekli jsme už víc, než by se mělo říct, možná, tak zbývá pozvat do soutěže naše posluchače. Dobré odpoledne, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, Milena.
0: Paní Milena,
1: dobrý
0: odkud?
1: Den, Mileno. Vidíte, vy jste třeba zrovna tu noc chtěla vyhrát, možná.
0: Ani ne.
1: Ona se...
0: Jste tam ještě?
2: Jsem, ano.
0: Výborně. Odkud ano. Voláte?
2: Z Prahy.
0: Z Prahy, výborně. Z Prahy. Tak, otázka se týká pana Hanuše.
1: Jo.
0: Všeobecně celorepublikově se proslavil rolí v televizním seriálu Ulice. Zahrál si za A starostu Hložánka, za B majora Korejse.
2: Ale já to neposlouchám, tak já dám za A.
0: Posloucháte rádio nebo seriál nesledujete? Seriál nesledujete. Ale stejně jste to trefila, takže gratulujeme. No, koho si vyberete?
1: Já ho taky nesleduju, ale hraju v něm.
2: Děkuju.
0: Počkejte, paní Mileno, kterou knihu si vyberete? Máme tady paní Švormovou, pana Krampola, paní Konvalinkovou, Josefa Dvořáka. A ještě jednou?
2: Švormovou.
0: Paní Švormovou, dobře, pošleme vám výhru. Ne, Švormovou. Pan Hanuš už nezlobí v této chvíli. My se rozloučíme s paní Milenou, gratulujeme a mějte se hezky a sledujte v pátek naše vysílání.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak, soutěž proběhla, další bude zítra, samozřejmě každý den až do 26. června soutěžíme. No a teď je řada na Miroslavu Hanušovi, koho nám vybere dál.
1: No a tady tohle, já úplně se těším, to já si dobře pamatuju, ještě Tomáše Slámu, že ho zakladatel, myslím, že zakladatele, to Bogánu.
0: Myslím si, že ano.
1: Taky jsem u něj jednou byl velice sympatický člověk, který nás pak opustil. A tady vidím, že je sám v nabídce, čili on sám bude zřejmě vtipně hovořit a proto volím Tomáše Slámu.
0: Ano, je to z Toboganu na ruby, tak je to pojato. O výtvarníkovi Jiřím Stejskalovi nám něco poví Tomáš Sláma.
4: Děkuji Zoltánu Liškovi. Tobogán na ruby začíná. Tohle je kouzelná kulička. ten mikrofon. A dokáže řadu lidí potěšit, některé vyděsit doslova, obzvláště když uděláte několik kroků do první řady, tak to vám můžu říct, že přesně už to mám vysledováno, uděláte dva kroky a najednou první řada se bojí, že třeba se jich budete na něco vyptávat, tak první řada je menší a menší, až je nejmenší na celém světě. A nesmíte se bát, musíte dát díky mikrofonu důvěru. Ještě hezčí je, když připravujete nějaký rozhovor s výtvarníky. To jsou bojácní lidé. Sedí tady pan Franta a jsou tady další výtvarníci. A já mám musím říct, že na rozdíl od pana Komárka a pana Franty, s výtvarníkama to je velká potíž. My jsme organizovali výstavu panu Stejskalovi, vynikající výtvarník z Olomouce, člověk, kterému bylo tak 35 let, a řekli jsme, hele Jirko, my v Praze ti uděláme výstavu. Bude to pěkný, bude to krásná výstava, ty přijedeš za námi, tehdy to bylo Mikroforum, přijedeš do Mikrofora, řekneš, já jsem Jirka Stejskal, tady v Praze mě udělali výstavu, já je mám moc rád a moc se na to těším. A Stejskal říkal, no jo, ale to je těžký, člověče. Já jsem říkal, co na tom je těžkýho. Řekneš, já jsem Jiří Stejskal, jsem Solomouce, vy jste mě udělali výstavu, já se na to moc těším. Tak já jsem udělal to, co běžně nedělám, to vy dobře víte. Řekl jsem, Jirko, pojď a naučíme se to. A tak jsme vám chodili po chodbě toho rozhlasu. První jsem byl já a za mnou chodil Stejskal a já jsem říkal, já jsem Jiří Stejskal a Stejskal říkal, já jsem Jiří Stejskal. Oni mě v Praze udělali výstavu a já jsem moc rád, že mě udělali výstavu. Já jsem říkal, vidíš, jak to jde, tak ještě jednou a zase. Já jsem Jiří Stejskal, v Praze mě udělali výstavu, moc se na to těším. A když už to celý takhle uměl, tak jsme šli dolů do toho studia, tam se objevilo červený světýlko. Tak jak jsem byl sám spanikařenej, z toho, jak jsme chodili po té chodbě, tak jsem řekl, to je Jiří Stejskal, má výstavu, on se na to moc těší a Stejskal byl namydlenej. On neměl co říct v podstatě. Tak já jsem chtěl, aby se to nějak dokončilo, že jo, tak jsem řekl, no, tak Jirko, aspoň nám něco řekni. A Stejskal srdnatě vstal a jako správnej Moravák řekl, ať žije život. To byla celá věta, kvůli které jel z Olomouce až do Prahy.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Přátelé, dámy a pánové, u rádia začíná další souboj. Můžete hlasovat pro Tomáše Slámu anebo Lubomíra Kostelku. Vyberte si sami humor podle vašeho gusta. SMS-kou humor mezera A nebo B. Číslo 90 01 04 pro SMS. Telefonujete na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli na výběr pro vás, naši drazí u rádia, Tomáš Sláma nebo Lubomír Kostelka. Miroslav Hanuš už má sluchátka a určitě si vás poslechne. Jak budete hlasovat? Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Jana a já bych...
1: Ano.
2: Dávala Bčko.
1: Bčko, Lubomír Bčko, Kostelka.
3: Dobře.
1: Děkujeme.
3: Ano, pan Kostelka, dík.
1: Naschledanou. Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady je Vojta z Plzně. Já zdravím pana Hanuše,
3: ano.
4: Že se mi líbala ta historka, když ves na tom skutru tu ze záběhli.
3: Ano, Věru Nerušilovou. Nedávno a nás opustila.
4: Zdravím vás, chtěl bych ten Bčko, prosím vás.
1: Děkujeme. Kočka ze Záběhlic, slavný to hit Věry Nerušilové.
3: Ano.
1: Vzpomínáme na ně. Díky ano. Za připomínku.
3: Ano, ale
1: no?
3: Jak pan říkal, že zdraví oba dva, to myslel mě a Věru, ne?
1: Ne, nás dva. Jsme zase ve studiu. Zpátky. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza s Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Hanuše.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval, chlapi, pro pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas, Honzo. Naslyšenou.
5: Zbytek ne, zarec.
3: Čau, chlapi.
1: Dobrý den. Haló. Tak, ještě jednou. Dobrý den.
6: Dobrý den, při.
1: Výborně.
3: Ano.
1: Kdo pak je s námi?
3: Dobrý den.
6: A mám takový dotaz.
3: Ano.
6: Jestli už ví, kdo to je paní Kvitová.
3: Ano, už jsem se to dozvěděl. A když jsem se to dozvěděl, tak jsem zjistil, že už se jmenuje nějak jinak teďka.
6: Jasně.
3: A víte, jak se jmenuje?
6: To... Ano.
3: Jak?
6: Tak hlasu pro Bčko.
3: Tak jo.
1: Tak to byl prýma rozhovor.
6: Teďka jsem moc hezky.
3: Díky.
1: Milane, děkujeme. Tak snažím se to všechno pochopit. Je to něco mezi hostem a posluchačem?
3: No, to u Karla Šípa jsem,
1: jo.
3: Jsem neznal Kvitovou slečnu, tehdy Kvitovou a teď, když ji znám, tak už se jmenuje jinak, takže ji zas neznám. Ona se vdala.
1: Mhm. Takže přejeme jí hezký rodinný život. Jo. Dobré odpoledne. Haló?
7: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva ve studiu a prosila bych pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou a ještě vy. Dobrý den. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Karas Bojkovic, zdravím pana Hanuše i vás, Pavle. A já bych si přál pokračování s panem Slámou.
3: Dobře. Ano, díky.
1: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečteno, potrženo, přičteme i SMS a výsledek je, že pokračuje pan Sláma tentokrát na téma, jak uváděl zlatého Slavíka. A to si pamatuju i já.
9: Děkuji, Zoltánovi, ale nezlobte se, já se ještě k té kapitole vrátím. Já jsem v roce 82 a 83 uváděl zlatého Slavíka. Dneska bych to neudělal, ale tenkrát jsem to bral, jakože to je taková podsta pro mě uvádět zlatého Slavíka, tak jsem si nechal ušít smoking. Bylo to v přímém přenosu i rok 82, i 83. Moc se bojím, že to někdo vytáhne a ukáže v televizi, jak jsem vypadal. Bude to strašný, ale nicméně stalo se. A po prvním zlatém Slavíkovi jsem dostal jenom jeden jediný dopis za to, nádherný, protože měl 8 stran a na každé straně formátu A4 bylo vyznání jisté paní, která nám psala, jak si ona představuje zlatého Slavíka. A začínalo to krásným motem. Karel Gott má 18 zlatých Slavíků, Valdemar Matuška má malého Valdíka, kdo má víc? Tak to jsem znejistil. Paní to ale na dalších řádcích krásně vysvětlila a stále tam, podívejte se, pane Slámo, Karel Gott má 18 zlatých slavíků, ale Valdemar Matuška založil rodinu, splnil požadavky vůči státu, ten má být zlatý slavík, Gott nic. A otevřel bych kapitolu, která se jmenuje Naše rodina.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak uvidíme, jaká budou vaše přání, dámy a pánové, vyberte si v závěru. Vracíme do hry. Tentokrát proti sobě stojí Miloslav Šimek a Lubomír Kostelka. Připomenu spojení, SMS-kujete humor mezera A nebo humor mezera B. Telefon 731 800 900. A ještě, abychom se dozvěděli o tvůrčí současnosti pana Hanuše. Na čem teď pracuje?
2: No, teď zrovna se snažím trochu odpočívat, protože skoro každý den hraju, ale mám zkoušku na Vyšehradě, na toho svýho, na ten svůj opus o Micky Volkovi, na ten rock'n'roll, protože v létě to budeme hrát v rámci Studia 2 na Vyšehradě, což je taková rock'n'rollová show, kdo ho měl rád, tak se klidně přijďte podívat. A teď se snažím jako odpočívat a ono mi to nejde, protože mi přichází nějaký další nabídky a já už teď hraju 28 představení měsíčně.
1: Kam to dát?
2: No, kam to dát, že důchod se blíží a práce se zvyšuje, tak já nevím, co s tím budu dělat, tak možná si nechám místo toho operovat koleno, to mě bolí a tím se to vyřeší.
1: Zdraví je nejdůležitější, ano, samozřejmě, ale jinak přejeme, ať se rozhodnete dobře, ať si vyberete dobré nabídky.
2: Jenom napadlo tady, jak ten Tomáš Slama říkal, že ten pan Matuška, že měl toho Valdemara a ten nic, tak dneska už dnes víme, že jak je ten pořad starý, že Karel Gott taky pilně pracoval, zakládal rodiny, taky
1: ale nechtěl naštvat faninky, tak
2: jo, nechtěl, no, pak to zveřejnil, ale čestně všem přispěl, že on taky, ona už nevím, jestli žije ještě ta paní, co psala ten dopis, ale že prostě Karel Gott taky na tom pilně pracoval, ale že pracoval v ilegalitě tenkrát.
1: Ano, tak dáme si teď paní zpěvačku, která také byla ilegální, teď už je legální, takže paní Marta může zpívat.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsme ve finále dnešní humoriády. Už znám výsledek, pan Hanuš ještě netuší,
2: je?
1: Pokud vystoupí Miloslav Šimek nebo Lubomír Kostelka, co by vám vyhovovalo více osobně?
2: No, to je těžký, protože pan Kostelka vždycky je s Vladimírem Menčíkem, že jo, stěžejní přátelé, a to je to vtipný. Ale pak zase vidím, že Miroslav Šimek má návštěvu cirkusu a zrovna tuhle povídku mám rád, tak ne, já beru všechno, já jsem jak smrt, já beru všechno.
1: Jo, zvítězilo to první, co jste jmenoval, což bylo to druhé, cirkusu. Čili Bčko.
2: To je klaun volaný děti. Aha.
1: Bečko. To první, co jste teď říkal, čili Lubomír Kostelka s Vladimírem Menšíkem.
2: Aha, jo? No vidíte.
1: Cirkus,
2: no tak
1: bude
2: poslouchejte,
1: příště.
2: Já to zatím se pokusím pochopit ty pravidla.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chleb jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky bušta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím. Prosím. No to nás potěš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na Vysokou? Pane Nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný dva jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No,
3: fafejta.
4: Copak?
3: Podívej se, přijde komise a bude malér. Máme vedený dva jeleny a Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králové?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročedok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě?
1: Tak tolik závěrečná scénka dnešní humoriády, tolik také náš dnešní host Miroslav Hanuš. Děkujeme, krásný den,
2: naschle.
1: Hezké léto, mějte se hezky, vážení posluchači, dobrý poslech dalších pořadů, přeje Pavel Kučera, naslyšenou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V nemocnici v Chebu skončila rekonstrukce onkologického oddělení za téměř 258 milionů korun. Už o víkendu začne jezdit nová přeshraniční autobusová linka z Tachova do Bavorska. Koaliční poslanci navrhují změnu zákona o střetu zájmů a dnes bude většinou oblačnost s přeháňkami, teploty do 19 stupňů Celsia. Pěkné ráno přeje Dana Jelínková. Moderní prostory má onkologické oddělení v nemocnici v Chebu. Po více než roce skončila jeho rozsáhlá rekonstrukce. Pokoje jsou dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením, nechybí stacionář i pokoje pro pacienty, kteří vyžadují intenzivnější sledování zdravotního stavu. Za práce zaplatil Karlovarský kraj téměř 258 milionů korun. Jak říká generální ředitel krajské nemocnice Jiří Štefan, oprava oddělení byla důležitá.
2: Od 1.1. jsme komplexním onkologickým centrem. Máme rozdělené dvě pracoviště, jedno v Karlových Varech, jedno v Chebu. V tom Chebu je pracoviště, které řekněme je původní onkologické oddělení, včetně radioterapie. A byla to dlouho očekávaná rekonstrukce, nejenom z hlediska kvality, ale z hlediska i rozšíření, obnovy přístrojů a tak dále.
0: Už tuto neděli propojí Tachovsko s Bavorskem nová přeshraniční autobusová linka. O jejím spuštění informovalo před několika měsíci vedení Tachova. Na pravidelném spojení se dohodlo se zástupci plzeňského organizátora veřejné dopravy a partnery z německé strany.
3: Autobusová linka pojede na trase Tachov, Bernau, Tirschenreuth. Fungovat začne 14. června a jezdit bude třikrát denně. Jednou ze zastávek budou i Světce, kde je možné navštívit opravenou jízdárnu. Díky lince se lidé dostanou i třeba do historického parku Bernau. Z Tachovska Lukáš Milota, Český rozhlas.
0: Zákon o střetu zájmů, známý jako Lex Babiš, by se mohl dočkat zmírnění. Novelu včera vložili do sněmovního systému koaliční poslanci v čele s Radkem Vondráčkem z Hnutí ANO. Nově by firma člena vlády nesměla dostat výhradně nenárokovou dotaci nebo investiční pobídku jen od ministerstva, v jehož čele stojí. Podobné by to bylo u veřejných zakázek. Podle místopředsedy opozičního hnutí STAN Karla Dvořáka jde o účelovou změnu.
4: Bohužel to souvisí s tím, jak o svém střetu zájmu mluví Andrej Babiš. Teďka nám vlastně tímto prostřednictvím svých věrných říká, že radši změní zákony Česka, než aby on sám změnil svůj přístup k nakládání se svým majetkem a využívání veřejných dotací.
0: Kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO nechala na zítra svolat opozici.

0: zaběhla ve Stockholmu třetí nejrychlejší čas historie v běhu na 800 metrů. Na mítinku se představí i elitní sprinteři Američan Lyles a Australan Goat nebo česká rekordmanka v běhu na 100 metrů Karolina Maňasová.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte většinou velkou oblačnost s přeháňkami, ojediněle i bouřku. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Povane slabý západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž na stupni 1 tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Provoz na silnicích Karlovarského kraje je zatím slabý, bez hlášených dopravních problémů.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Pohodovou středu a příjemný start 10. červnového rána přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary, a to vám všem, kteří dnešní den načínáte v naší společnosti. Je 5:05 a právě začíná Dobré ráno s Jitkou Broškovou u mikrofonu. Já vás vítám u jeho poslechu a na začátek prozradím, že úvod dnešního hudebního proudu bude patřit písničce od Jiřího Korna. V anketě Ahoj rádio nám děti poví, co by nechali ve škole vylepšit, a za chvíli připomeneme, že v Česku startuje festivalová sezóna a jako první hudební fanoušky přiláká Rock for People. Kdo ode dneška až do neděle vystoupí v Hradci Králové, to uslyšíte už za pár minut v Dobrém ránu, které právě teď začíná. Tak příjemný poslech a dobré jitro.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

zbyla jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivo.

0: co byste ve škole nechali vylepšit?
1: Třeba, aby tahle ta celá třída byla, že aby tady byly obrázky s dinosaurama.
2: Víc tělocvičen, víc záchodu.
3: Aby byl zákon, aby se to muselo chodit jenom na kolečkových bruslích.
4: Víc lavic.
5: Aby se to mohlo jezdit na pennyboardu.
6: Aby to byl skatepark.
7: Ono tady bylo hodně hraček.
8: Aby byly o hodinu delší přestávky.
9: Dobrý obědy.
10: Hodně učebnic.
11: Minutu druhý učení.
12: Aby tady byl jeden živý slon.
13: Ahoj, rádio! She's crazy like food.

0: počasí.
1: Příjemné ráno, 10. červnové, přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 12:45, venku máme zataženo a teploty se pohybují mezi 8 až 10 stupni Celsia. A dnes čekejte většinou velkou oblačnost. Kolem poledne se začnou objevovat četné přehánky, které se odpoledne a večer vyskytnou postupně na většině území. A výjimečně se může objevit také bouřka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 16 do 19 stupňů Celsia, na horách od 11 do 14 stupňů. Vane slabý západní až jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž je mírná.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude publicista a policejní instruktor sebeobrany Pavel Černý.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Společnou písničku Goodbye nám do začátku dobrého rána naservírovala skupina Rybičky 48 a Marek Ztracený a na hodinách 5.20. U hudby zůstaneme ještě také slovem. Před námi je totiž 5 dnů plných výraznějších rockových tónů, ale i nových objevů. Na letišti v Hradci Králové dnes začíná festival Rock for People. 31. ročník láká třeba na skupiny Iron Maiden anebo Gorillaz.
1: Jedním z hlavních taháků 31. ročníku je vystoupení londýnské skupiny Gorillaz, kterou tvoří především 4 virtuální animované postavičky. Tenhle multimediální projekt se do Česka vrátí po 9 letech. Tuzemskou premiéru pak bude mít v sobotu americká zpěvačka Halsey. Everything is blue. Festival se letos rozrostl o tribunu u hlavního pódia a taky se zvětšil, aby měli fanoušci více prostoru. Doplňuje zakladatel akce Michal Tomes.
2: My jsme vlastně po tom loňském roce si uvědomili, že s tou kapacitou 50 tisíc návštěvníků, ne že by to bylo jako úplně kritické, ale už to nebylo tak jako úplně komfortní v některých momentech, takže jsme vlastně rozšířili areál docela významně na úkor kempu a tam bude celá nová zóna, včetně stage jídelního koutu.
1: Rock for People až do pozdního nedělního večera nabídne i vystoupení českých interpretů. Fanoušci se mohou těšit na Bena Kristová, skupinu Tata Boys nebo Šimona Opa. V pátek to pak bude i koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem. Jiří Štafel, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Život je šatna v kabaretu.

0: nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Mezi Karlovými Vary a ostrovem začnou v červnu stavební úpravy křižovatky u osady Bor. U silnice první třídy číslo 13 vzniknou kruhový objezd, nový most, opěrné zdi a protihlukové stěny. Kvůli rekonstrukci křižovatky svedou silničáři dopravu ze stávajících 4 do 2 jízdních pruhů. Habartov na Sokolovsku ještě letos zřídí městskou policii. Aktuálně vyhlásil výběrové řízení na 2 strážníky a jejich velitele. Služebna má vzniknout v bývalých jeslích, které město koupilo společně se sousední budovou. Nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem začíná stavět Teplá u Mariánských Lázní. Sportoviště vzniká v areálu základní školy a město ho chce dokončit letos na podzim. Absolventi středních škol mají status studenta až do konce léta. Pokud ale podnikají nebo nenastoupí na vysokou školu nebo do zaměstnání, měli by si pohlídat, kdo za ně platí zdravotní a sociální pojištění. Evropská komise chce zakázat vstup do Unie všem Rusům bojujícím proti Ukrajině. Vyplývá to z návrhu 21. balíku sankcí. Na sankční seznam se také má dostat dalších 30 ruských bank. Cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2025 získal rychlobruslař Metoděj Jílek. Zlatý a stříbrný olympijský medailista z únorových olympijských her v Miláně uspěl v hlasování sportovců a členů českého olympijského týmu. A počasí dnes čekejte většinou velkou oblačnost s přeháňkami, ojediněle i bouřky. Teploty do 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Spolu s rádiem vašeho kraje se probouzíte do středečního rána 10. června. A dnešní den je významným dnem. Připomínáme si vyhlazení obce Lidice v roce 1942. A my se budeme této smutné události určitě věnovat v našem vysílání. Je 6:30 a už za pár minut bude součástí našeho programu taky výběr očekávaných událostí a připojíme i tipy pro váš volný čas. Tak buďte s námi.

0: Tak ať už jste si právě teď zapli rádio, anebo nás posloucháte třeba přes internet, přejeme vám příjemný začátek nového dne. Je středa 10. června a připomeňme, že dnes je to přesně 84 let od vyhlazení Lidic. Obec srovnali se zemí nacisté jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 173 mužů bylo zastřeleno a ženy a děti odvezli nacisté do koncentračních táborů. Tragickou událost připomene páteční koncert na náměstí Muzea památníku Lidice a součástí vzpomínky bude také zapálení svíček za každé zničené lidické stavení. Je 5:40, za 5 minut bude 6:45 a co se dnes očekává, tak Český statistický úřad dnes zveřejní konečnou hodnotu a detailní strukturu květnové inflace. Podle předběžného odhadu z minulého týdne spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,1% a ve srovnání s dubnem se zvýšily o 0,1%. V předchozích měsících Český statistický úřad pokaždé svůj předběžný odhad potvrdil. Za absolventy střední škol platí až do konce srpna zdravotní a sociální pojištění stát. Jejich příjem z brigád ale nesmí překročit finanční limit. U dohod o provedení práce je to 12 000 korun a u dohod o pracovní činnosti 4,5 tisíce korun měsíčně. Zdravotní pojištění si musí sami platit třeba ti, kteří po střední škole nepokračují na vysokou školu a ani nenastoupí do zaměstnání. Papež Lev XIV. Dnes požehná věži Ježíše Krista v Bazilice svaté rodiny v Barceloně. Ta je nejvyšší kostelní věží na světě. Slavný svatostánek Sagrada Familia navštíví hlava katolické církve přesně 100 let od úmrtí katalánského architekta Antonia Gaudího. A v Albánii pokračují rozsáhlé protesty proti výstavbě luxusního rezortu zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Demonstrace vyvolal záměr vlády umožnit zahraničním investorům postavit luxusní rezort v chráněné přírodní oblasti na ostrově na jihu Albánie.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Českým rozhlasem Karlovy Vary se probouzíte do 10. červnového rána a to má zataženou oblohu a teploty se nám pohybují mezi 8 až 10 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Je 6:45 a dnes čekejte většinou velkou oblačnost. Kolem poledne se začnou objevovat četné přehánky, které se odpoledne a večer vyskytnou postupně na většině území. Výjimečně se může objevit také bouřka. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia. Na horách naměříme v tisících metrech kolem 11 stupňů. Vane slabý západní až jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky. Mínky jsou dobré a pil zátěž mírná na stupni číslo 1.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Hezké dobré ráno, 6. hodina už je za dveřmi, bude tu spolu se zprávami už za 9 minut, ale teď tu pro vás máme malé ohlednutí za kulturou našeho regionu. Tvoření pro děti nazvané Výroba svatojánské mušky s dobrovolnicí Alenkou nabídne od 15 hodin Městská knihovna v Chodově. Přednáška Jiřího Monharta na téma Jak si pomoci homeopatií začne v 17 hodin v Městské knihovně v Ostrově. V Karlovarské hvězdárně začne od 18 hodin a 18 minut beseda s hvězdářem, tentokrát na téma Fascinující a pestrý svět měsíců planet. A za jasné oblohy skončí program Pozorováním oblohy. Muzeum Františkovy lázně zve na výstavu Jak se cestovalo za císaře pána. Návštěvníci uvidí například archivní cestovní doklady, kuriozity z dob rakouské monarchie i modely lodí nejen v lahvi. A v Londýně žijící český autor Jan Mladovský se po čase vrací do českého výstavního prostoru s projektem Information Situation. Je instalovaný v ostrovském letohrádku a stěžejním motivem jsou autorovi pověstné alfabetogramy, tedy písmena zbavená zemské tíže, která rotují v prostoru.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Karlových Varech začala přestavba bývalé ubytovny na nájemní byty. Modernizaci silnice v Hazlově na Chebsku chtějí stavbaři ukončit s předstihem. Český statistický úřad zveřejní inflaci za květen a dnes bude většinou oblačno s přeháňkami, teploty do 19 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Dana Jelínková. Karlovy Vary zahájily přestavbu bývalé ubytovny v městské části Drahovice na nájemní byty. V osmipodlažním panelovém domě jich vznikne 62. Projekt za 145 milionů korun město uhradí z dotace a z úvěru od Státního fondu rozvoje investic. Pravidla pro přidělení bytových jednotek schválí příští týden zastupitelé. Pokračuje náměstek primátorky Miroslava Vaněk z hnutí Karlovaráci.
4: Je to velmi zlomový okamžik, protože naposledy, ať už družstevní nebo nájemní byty, se předávaly v Karlových Varech obyvatelům našeho města, tak je to 23 let. A město Karlovy Vary opravdu se vrací k té politice dostupného a družstevního nájemního bydlení. A tato budova se promění v bytový dům se 62 bytovými jednotkami.
2: V Hazlově na Chebsku pokračuje modernizace silnice v centru města. Součástí projektu je výměna povrchu vozovky, rekonstrukce chodníků a parkovacích zálivů. Stavbaři musí také přeložit část inženýrských sítí. Projekt za více než 50 milionů korun chtěli krajští silničáři původně ukončit letos v prosinci. Není ale vyloučeno, že to stihnou dřív, říká ředitel krajské správy a údržby silnic Jiří Šlachta.
5: Stavba plynule pokračuje, v tuto chvíli tam máme prosazeno 48% z celkové akce. Úplné dokončení bylo plánováno do konce roku, to znamená 31.12. termínově, nicméně dle předpokladu máme informace, že by to v listopadu mohlo být hotovo.
2: Modernizaci téměř 1,5 kilometru dlouhého úseku silničáři zajišťují společně s městem. Český statistický úřad dnes zveřejní údaje ke květnové inflaci. Předběžné odhady počítají s tím, že spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,1%. Oproti dubnovým 2,5% by to znamenalo zpomalení inflace. Podle analytiků za to může hlavně slábnoucí tlak na zdražování pohonných hmot. Americké velitelství oznámilo, že dokončilo odvetné údery na íránské systémy protivzdušné obrany, radarové stanice a pozemní řídící střediska u Hormuzského průlivu. Írán mezitím vypálil balistické rakety z Isfahánu na americké základny v Perském zálivu. Hrozí nepřetržitými útoky na energetickou infrastrukturu v regionu.
6: Americké letectvo a námořní letouny zasáhly přesnou municí íránské systémy protivzdušné obrany, radarové stanice a řídící střediska u Hormuzského průlivu jako odplatu za sestřelení vrtulníku Apache. Centrální velitelství považuje tímto americkou odpověď za ukončenou. Írán nicméně v zápětí vypálil 3 balistické rakety z Isfahánu na americké základny v Perském zálivu. Podle iránské státní televize IRIB přišlo město Sirik po zásahu amerických úderů na jihu Íránu o přístup k pitné vodě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Sport. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel čeká další start v diamantové lize. Na mítinku v Oslu se dnes představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková.

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Naše aktuální zprávy z regionu i ze světa skončily 4 minuty po 6. hodině a jaký bude dnešní den, co se týká počasí, to se za chvíli dozvíme od meteorologů z Plzně. A také připomeňme, že dnes uplynulo 84 let od vypálení Lidic. V sobotu tam proběhnou pietní akce, otevřený bude památník i muzeum a za okamžik si tuto smutnou událost připomeneme z archivu Českého rozhlasu, tak nás poslouchejte dál.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: 12 minut po 6. hodině a s vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary. Dnes je 10. června a po našich frekvencích posíláme velkou gratulaci vám, kteří máte dnes narozeniny. A kdo patří také mezi dnešní oslavence? Česká zpěvačka Marcela Holanová, která slaví 75. narozeniny. 62. oslaví český klavírista a skladatel Petr Malásek. K 66. nám popřejeme českému moderátorovi a dabérovi Zdeňku Mahdalovi. Britská herečka, modelka a producentka Elizabeth Harley slaví 61. narozeniny a rumunská zpěvačka a skladatelka Alexandra Sten slaví 37. narozeniny. Také si připomeňme, že před 77 lety se narodil český zpěvák, kytarista a skladatel Karel Zich, přezdívaný český Elvis Presley, který zemřel ve věku 55 let. A v roce 1958 se narodil český herec Vladimír Dlouhý, který zemřel ve věku 52 let. Dnešní den 10. června je významným dnem. Připomínáme si vyhlazení obce Lidice německými nacisty v roce 1942, o kterém budeme za chvíli podrobněji hovořit v Dobrém ránu. A ještě připomenu, že svátek má dnes Gita. Gita je ženské křestní jméno latinského původu, jedná se o zkrácenou verzi jména Margita, které pochází z latinského výrazu pro perlu. Gita má též indický původ, vykládá se jako píseň v sanskrtu a Gita v keltském jazyce znamená ušlechtilý člověk.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Čtvrt na 7:02 ukazuje časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary a z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu nám předpověď počasí přináší meteorolog Martin Adamovský. Já vás vítám a zdravím do Plzně, hezké ráno přeji.
2: Hezké ráno.
1: Tak do jakého rána se probouzí posluchači Karlovarského kraje?
2: Tak do zataženého, ale bez srážek a docela do chladného. Ty teploty se pohybují všude pod 10 stupni i v těch nižších polohách. Tam většinou měříme kolem nějakých 7-8 stupňů. Chladněji máme v Krušných horách většinou jenom lehce nad 5 stupni a jinak máme zataženo.
1: A s jakým počasím tedy máme počítat pak přes den?
2: No určitě nepočítejte se sluníčkem dneska, naopak oblačnost bude velká po celý den, bude převažovat zataženo. Zpočátku teďka ráno srážky neočekáváme, pak nějaký slabší déšť by mohl přijít, řekněme, kolem dopoledne nebo kolem poledne a potom odpoledne bude hlavně ve znamení nějakých lokálních srážek, přeháněk, které potom budou slábnout až později večer a v té první polovině noci na zítřek. Ty teploty dnes budou nízko, 15 až 18, takže ani na 20 nedosáhneme v těch nejnižších polohách. Nejvyšší teploty na horách budou většinou do 14 stupňů. Vítr bude foukat slabší a co se týče těch srážek, ty budou hodně lokální v závislosti právě na těch přeháňkách, ale mohlo by nám někde spadnout možná až 5 mm.
1: V dobrém ránu hovořil o počasí meteorolog Martin Adamovský. Moc vám děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Svou písničkou nás právě teď pohladila slovenská hudební skupina Elán a s vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary. Za 7 minut bude 6:30. Přesně před 84 lety 10. června roku 1942 nacisté vyhladili středočeskou obec Lidice. Měla to být odveta za atentát československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na základě falešného podezření s pomoci parašutistům zastřelili 173 mužů. Ženy deportovali do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili nebo odvlekli na poněmčení. Celkem si nacistická pomsta vyžádala 340 lidických obětí a obec byla srovnána se zemí.
1: Generál Heydrich oblíbil si naši zemi, byl naším přítelem. Těšili jsme se, že bude na český národ rád vzpomínat a jeho příslušníky podporovat. Osud však mínil jinak, když umožnil londýnským zločincům zavraždit zde u nás nejvýznamnějšího příslušníka říše.
2: Po atentátu na Heydricha se nacistická propaganda rozjela naplno a takhle vysílal protektorátní rozhlas. Začalo platit druhé stanné právo, gestapo zatýkalo, popravovalo a 9. června vojáci obklíčili Lidice a vesnici uzavřeli. V archivu Českého rozhlasu zůstaly vzpomínky tehdy 18-leté Milady Cábové.
3: Přišli dva vojáci prostě, řekli, že jdou prohlížet dom a vzali to od sklepa až na půdu. Nic nenašli, pochopitelně, jo.
2: Lidice obklíčili vojáci Wehrmachtu, kteří podle historika Vojtěcha Kincla z Historického ústavu Akademie věd nevěděli, co je čeká.
4: Byli se zváni velitelem a ten jim naprosté tmě za naprostého ticha oznámil, že tato vesnice z rozkazu vůdce má být srovnána se zemí a obyvatelé mají být potrestáni. Buď zastřelením, anebo odvezením deportací.
2: Po půlnoci 10. června začali vojáci vyvádět obyvatele z domů. Muže starší 15 let shromáždili v Horákově statku, kde postupně postříleli. V tu dobu už vojáci začali zapalovat i domy. Ráno pak do Lidic přijel osobně K.H. Frank. Lidickým matkám za několik dnů nacisté odebrali děti. Celý život si na to Milada Cábová pamatovala.
3: Dítě drželo, maminko, nedávej mě, já nechci od tebe. Do toho oni střelili na první strahu, štěkali tam psi, jo.
2: Na znamení solidarity se po celém světě přejmenovala řada vesnic a měst na Lidice. Krátce po osvobození bylo místo lidické tragédie pěkně upraveno. Území původních Lidic je dnes národní kulturní památkou. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Online, živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.
2: Půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Krajská správa a údržba silnic připravuje rekonstrukci silničního mostu mezi městem Teplá a klášterem Premonstrátů. Projektová dokumentace má být hotová v průběhu letošního roku. Stavební práce začnou pravděpodobně v příští sezóně. Tachovsko s Bavorskem propojí nová přeshraniční autobusová linka. Pojede na trase Tachov Bernau Tirschenreuth. Fungovat začne 14. června a jezdit bude třikrát denně. Dalovice u Karlových Varů vybrali dodavatele rekonstrukce Jílové ulice. Obec chce zlepšit stav vozovky i bezpečnost dopravy. Stavební práce budou hotové na podzim. Zákon o střetu zájmů by mohl být mírnější. Takzvaný Lex Babiš, který zakazuje dotace, investiční pobídky a veřejné zakázky pro firmy členů vlády, navrhuje upravit skupina koaličních poslanců. Nově by je společnosti nemohly dostat jenom od resortu, který řídí daný ministr. Knihovna Václava Havla má nové členy správní i dozorčí rady a je tak znovu usnášení schopná. Novým členem dozorčí rady se stal někdejší výkonný ředitel instituce Tomáš Šídlo. Do funkce ho ještě před svým odstoupením od projektu knihovny Václava Havla jmenovala Dagmar Havlová. Úvodní zápas českých fotbalistů na mistrovství světa s Jižní Koreou bude řídit egyptský rozhodčí Amin Mohamed Omar. Duel Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. A počasí dnes čekejte většinou velkou oblačnost s přeháňkami, ojediněle i bouřku. Teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 198 u Horního Kramolína na Chebsku máme hlášenou zvěř na vozovce. Se zvýšenou opatrností je místo průjezdné.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Krátké zprávy s Danou Jelínkovou skončily v 6:30 a vy se za chvíli dozvíte, jakého hosta přivítáme v našem odpoledním vysílání a o čem se budeme bavit. A nevynechejte ani kalendárium Petra Jungmana a další písničky, které jsme pro vás nachystali od Michala Hruzy a Karla Gotta. Tak vstávejte a posnídejte s námi.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co

0: pěkná vzpomínka na mistra Karla Gotta nemohla chybět. Posloucháte ranní proud pohodové muziky ve středečním dobrém ránu a já teď připojím pozvánku k poslechu našeho odpoledního vysílání, v němž si budeme povídat o letošní akci v Chebu, a sice o chebských dvorcích. Letošní 21. ročník festivalu Chebské dvorky začíná už zítra, potrvá do 14. června a o programu nám podrobnosti poví Alice Šmídová, ředitelka Galerie G4 v Chebu, dnes po 15. hodině, tak ať vám to neuteče.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Společnost vám dělá Český rozhlas z Karlovy Vary a my vám přejeme hezké dobré ráno. V našem regionu je zataženo, teploty se aktuálně pohybují mezi 7 až 10 stupni Celsia a dnes čekejme většinou velkou oblačnost. Kolem poledne a odpoledne se začnou objevovat postupně četné přehánky a nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů Celsia. Na horách naměříme 11 až 14 stupňů. Fouká slabý západní až jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou dobré a biometeorologická předpověď přináší dnes jedničku, tedy mírný stupeň zátěže. Za 3 minuty bude 6:45.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je středa 10. června a svátek mají nositelky jména Gita. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jeden z památných dnů československého fotbalu nastal 10. června 1934. Náš tým ve finále mistrovství světa v Římě nastoupil proti domácí skvadře Azuře. Po prodloužení naši prohráli 1-2 a získali světové stříbro. V pátek ve 4 ráno našeho času začne pro naše barvy další světový šampionát. Prvním soupeřem bude Jižní Korea. Dnes je u nás významný den. 10. června 1942 v odvetě za smrt Reinharda Heydricha německé jednotky SS vypálily a vyhladily obec Lidice na Kladensku. Nacistické vraždění si vyžádalo celkem 340 obětí. Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková vyhráli čtyřhru na tenisovém French Open před 8 lety. Byl to jejich první triumf na Grand Slamovém turnaji. Za pár týdnů přidali tehdy druhý ve Wimbledonu, pak jich přidali ještě 5. Kateřina Siňaková přidala teď o víkendu na Roland Garros další, 11. ve čtyřhře.
3: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost, hodně to na mě dolehlo.
2: Doma má jeden ve smíšené a taky 2 olympijská zlata. Bravo, Katko! V roce 1791 se narodil literární historik, buditel a taky podle všeho falzifikátor Václav Hanka. Za jeho účasti se zázračně objevily rukopisy Královedvorský, Zelenohorský, ale taky píseň Vyšehradská a píseň Milostná krále Václava. Zázrak. Marcela Holanová má dnes 75. narozeniny. Já přeju pěkný den.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Ostrov na Karlovarsku nabídne mladým lidem startovací byty. O přidělení rozhodne bodový systém. Téměř 4 miliony korun rozdělí Karlovarský kraj majitelům pozemků na likvidaci invazivních rostlin. Za absolventy středních škol platí až do konce srpna zdravotní a sociální pojištění stát. A dnes bude většinou oblačno s přeháňkami, teploty do 18 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Dana Jelínková. Ostrov na Karlovarsku spustí v polovině června program startovacích bytů. Jak informoval nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní, o přidělení nerozhodne výše nájmu, který je pevně stanoven na 100 korun za metr čtvereční, ale bodový systém hodnocení zájemců. Základními kritérii pro žadatele jsou věk do 35 let a trvalé bydliště nebo zaměstnání v Ostrově. Příjem za žádostí začne v pondělí 15. června. Podrobnosti k programu startovacích bytů pro mladé město zveřejnilo na svém webu. Karlovarský kraj finančně podporuje majitele pozemků při likvidaci invazivních rostlin. Rozdělí mezi ně téměř 4 miliony korun. Hejtmanství navázalo vlastním programem na dřívější evropskou podporu. Dotace pomůže samosprávám i soukromým vlastníkům s odstraňováním druhů, jako je například bolševník velkolepý, říká soukromý zemědělec Petr Potůček.
4: Když ho usekneme, tak obráží od spoda a je schopný vytvořit třeba třikrát do roka znova růžice, plně hodnotný květy a květenství, protože v momentě, kdy necháte pár růžic na poli, tak počítejte, že z každého květu máte stovky semen, které jsou schopné života.
2: Absolventi středních škol mají status studenta až do konce léta. Pokud ale podnikají nebo nenastoupí na vysokou školu nebo do zaměstnání, měli by si pohlídat, kdo za ně platí zdravotní a sociální pojištění. Pro ty, kteří se pustí do podnikání, platí, že si pojištění musí hradit sami. Stejně to mají absolventi, kteří ve studiu dál nepokračují, ale zároveň nejsou zaměstnaní. Zdravotní pojišťovnu by navíc měli o změnách informovat. Papež Lev XIV. Dnes v Barceloně slavnostně otevře dostavěnou věž Ježíše Krista v bazilice svaté rodiny. Slavná Sagrada Familia přivítá hlavu katolické církve přesně 100 let od úmrtí katalánského architekta Antonio Gaudího, který ji navrhl.
5: Architekta prohlásil loni Vatikán za ctihodného a zahájil cestu k jeho blahořečení. Stavbě baziliky svaté rodiny zasvětil Gaudí posledních 16 let života a po dalších víc než 100 letech se stavba stále dokončuje. Díky věži Ježíše Krista se 172,5 metry se už stala Sagrada Familia nejvyšším kostelem na světě. V Barceloně Lev 14. krátce promluvil i katalánsky. Stejně jako na večerním ši na olympijském stadionu, před zhruba 40 tisíci lidmi vyzval mimo jiné k tomu, aby se do popředí zájmu dostalo duševní zdraví mladých lidí. Papež v dalších dnech odcestuje na Kanárské ostrovy, kde se setká s uprchlíky mířícími do Evropy. Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
2: Dvě české tenistky dnes zabojují o postup do čtvrtfinále londýnského turnaje Queen's Clubu. Karolina Plíšková vyzve odpoledne světovou devítku Kanaďanku Mbokovou. Marie Bousková nastoupí později proti Chorvatce Vekičové.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte většinou velkou oblačnost s přeháňkami. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Povane slabý západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž na stupni 1 tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Dejte pozor na 149. kilometru dálnice D6 ve směru na Cheb. Máme tu hlášený pohyb osob na vozovce a na silnici 1/13 ve směru na Karlovy Vary stojí v odbočování.

0: dnes uslyšíme odpovědi na otázku, co je to kérka. Tak si počkejte na jejich odpovědi, no a z muziky vás doufám potěšíme písničkami od Petra Spáleného a také společné písničky od Radima Flendera a Lucie Vondráčkové. Tak hezký poslech a příjemné ráno.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co je to kérka?
1: Sekerka. Ostrá věc.
2: Jakoby něco keramického.
3: Mrkev.
4: Něco jako trochu kolečko, ale je to sproutěný, jako je, řekněme, že z proutku, jako má to dvě kola a že se s ním nakládá třeba dřevo, ale není to zase kolečko, že to je něco podobného.
5: Nějaká barva nebo jako něco takového, štětec nebo potřeba na kreslení nebo takový psaní.
6: Kérka jako Klárka.

0: počasí.
1: Pěkný poslech a příjemné ráno přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Je čtvrt na osm, vítejte u předpovědi počasí. Tak v našem regionu je zataženo, teploty se pohybují mezi 7 až 10 stupni Celsia a přes den nás čeká většinou velká oblačnost. Kolem poledne a odpoledne se začnou objevovat postupně četné přehánky. Nejvyšší odpolední teploty dnes povyskočí pouze na 15 až 18 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 11 až 14 stupni. Vane slabý západní až jeho západní vítr do 4 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou dobré a biozátěž to je dnes mírná na stupni číslo 1.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Z přetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8. hodině v našem vysílání.

nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Přejeme vám krásné ráno, jsme přesně uprostřed pracovního týdne, je středa 10. června a je fajn, že jste si k nám i dnes našli cestu. A nezapomeňte, že nás můžete poslouchat taky nejen analogově, ale taky v tom kvalitnějším digitálním vysílání, nebo ze satelitu přes Družici Astra, a nebo na internetu na webu vary.rozhlas.cz či v aplikaci Můj rozhlas. Za 10 minut bude 7:30 a teď pojďme na skok do Aše. V Aši na Chebsku řeší nemoc Jasanův, ale i u městského hřbitova. Houba Voskovička Jasanová tam napadla asi 15 stromů. Nemoc se projevuje tím, že strom postupně usychá. Ochrana zatím neexistuje. Poškozené dřeviny proto musí radnice nechat pokácet.
2: Teď se koukáme tady na suchý jasan, je napadený houbou Voskovičkou Jasanovou. Ta houba, když napadne ten strom, tak postupně vlastně přisychá, dochází k odumírání té koruny, opadání toho listoví, že poprvé, potom přisychají ty kosterní větve, praská kůra, ten strom prostě celý odumře postupně.
3: Říká ze správy majetku Ašské radnice Pavel Kudláček. Ano, ten strom, dá se říct, už téměř celý suchý.
2: Vidíte, že tenhle strom má nějakých, já nevím, třeba 20 metrů, takže tyhle ty velký stromy to napadá a už není potom pomoci.
3: Je to alej u hřbitova. Tady těch jasanů je víc, jsou mezi tím zhruba, i zdravé stromy.
2: Zhruba 15 stromů je napadených tady.
3: Co s nimi?
2: Bude se to muset pokácet, no.
3: Ochrana neexistuje?
2: Ne. Ta houba se šíří vzduchem, přesouvá se víceméně přes jako několik kilometrů, třeba je schopná napadnout zdravý jasán a šířit se dál.
3: Tak teď jdeme alejí, tady strom po pravé straně, ten je v pořádku podle vás?
2: Tady ten? Tím ano.
3: A tady začíná tohle usychat.
2: Začíná.
3: Taky půjde letos, ho budete kácet, anebo ho ještě necháte?
2: Spíš vždycky jsem pro nějaký, jakoby, že ty stromy sleduju a ještě jim, jako, když to řeknu, dám šanci. Může se něco stát, takže ten strom se většinou třeba ořeže, udělá se, když pokud jde o nějaká redukce a prostě mu nějak prodloužíme život někdy třeba dva další tři roky. Jako. Je to těžký, jako je do toho, nikdo to není schopný odhadnout, ten úhyn. Je to jenom o té prostě kontrole těch stromů, procházet to, protože ten stav se mění.
4: Když se podíváme tady na tuhle dlouhou větev, tak ta je skutečně jakoby extrémně dlouhá. Ve chvíli, kdy tam je potom nějaká houbová choroba, tak ona se může vylomit, jo, a může to potom tady udělat nějakou překážku prostě na té komunikaci. Jo.
3: Říká místostarosta Aše Pavel Matala z Hnutí za Aš. Budete sem do aleje vysazovat nové stromy?
4: Náhradní výsadba je vždycky stanovená vlastně orgánem státní správy.
3: Dáte sem stejné anebo jiný druh?
4: To je zase samozřejmě potom na zvážení toho odborného pracovníka, stejně jako v případě smrkové monokultury je lepší míchat ty jednotlivé druhy, protože potom ta vlastní masa té dřeviny tak je odolnější.
3: Město se také rozhodlo pro kontrolu stromu pomocí akustického tomografu. Práce provedli zaměstnanci Lázeňských lesů a parků v Karlových Varech. V první etapě se jednalo o celkem 6 stromů. Radnice bude i v takových kontrolách nadále pokračovat. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Mezi Karlovými Vary a ostrovem začnou v červnu stavební úpravy křižovatky u osady Bor. V úli u silnice první třídy číslo 13 vzniknou kruhový objezd, nový most, opěrné zdi a protihlukové stěny. Kvůli rekonstrukci křižovatky svedou silničáři dopravu ze stávajících 4 do 2 jízdních pruhů. Habartov na Sokolovsku ještě letos zřídí městskou policii. Aktuálně vyhlásil výběrové řízení na 2 strážníky a jejich velitele. Služebna má vzniknout v bývalých jeslích, které město koupilo společně se sousední budovou. Nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem začíná stavět Teplá u Mariánských Lázní. Sportoviště vzniká v areálu základní školy a město ho chce letos dokončit na podzim. U obvodního soudu pro Prahu 9 bude druhým dnem vypovídat v kauze Dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinherr z Prahy sobě. V případu jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Sněmovna reprezentantů Spojených států schválila návrh zákona, který poskytuje ministerstvu vnitřní bezpečnosti dodatečných 70 miliard dolarů. V přepočtu téměř 1,5 bilionu korun má mířit na imigrační politiku, kterou prosazuje prezident Donald Trump. Atlet Tomáš Staněk vyhrál výkonem 21 metrů soutěž koulařů na mítingu Kladno hází. Svým letošním maximem překonal o jediný centimetr druhého Brita Lincolna. A počasí čekejte většinou velkou oblačnost s přeháňkami a teploty do 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 1/13 ve směru na Karlovy Vary stojí v odbočovacím pruhu porouchaný kamion.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Víte, jaký úkol dostala herečka Lída Bárová od agenta A54 Paula Timmela? Tak i to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od spisovatele Pavla Černého. Už za malou chvíli si poslechneme krátkou ukázku, ale bude to až potom, co se dozvíme od Lukáše Staňka, o čem píší dnešní regionální noviny. Je půl osmé a 2 minuty a teď nám činasky zahrají do noty.

0: Dnešní noviny.
1: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, za 5 minut bude 7:45 a před námi přehled regionálního tisku. Středečními novinami listoval a ty nejzajímavější regionální články pro vás vybral editor vysílání Lukáš Staněk, který je už se mnou ve studiu a kterého vítám. Dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem píše regionální deník?
2: Na loket se vrací půl krabí. To je jeden z nadpisů článků, na které narazíte v dnešním regionálním deníku. V textu se dočtete, že loket ovládnou rytíři a kejklíři. Tento víkend se tam totiž uskuteční tradiční středověké slavnosti Purkrabího půty, které každoročně lákají tisíce návštěvníků. V sobotu i v neděli nabídne hrad i centrum města bohatý program inspirovaný středověkem.
1: Co jsi zjistil v deníku Právo?
2: Právo se ve své regionální příloze mimo jiné věnuje nové knihovně v Hranicích na Chebsku. Vznikla na Masarykově náměstí ve schátralém domě s propadlou střechou, který roky hyzdil nově upravený centrální prostor města. Ve zrekonstruované budově našlo kromě knihovny zázemí také muzeum věnované historii i současnosti města, kreativní dílna, jeden byt a 2 apartmány ke krátkodobému pronájmu. Za rekonstrukci, která vyšla na téměř 30 milionů korun, stojí architekti Jolana Zdobinská a Petr Kostner.
1: No a do třetice ještě regionální příloha Mladé fronty dnes, tak co ta na svých stránkách nabízí?
2: Volejbalisty mistrovského Karlovarska opouští také čeští volejbaloví reprezentanti. Jak informuje Mladá fronta, kádr opouští 20-letý smečař Matěj Pastrňák a stejně starý blokař Antonín Klimeš. Rozpad kádru, který ve finále proti Lvům Praha ovládl poslední extraligový ročník, doplňují odchody zahraničních univerzálů Renárse Jansonce a Nikoli Georgieva i španělského smečaře Viktora Rodrigueze. Už koncem minulého týdne navíc klub oznámil ukončení angažmá nahrávače Maximiliána Chirivina a blokaře Petra Špuláka. Jak pro Mladou frontu uvedl manažer klubu Ondřej Hudeček, jedná se o zcela logický vývoj, kdy těmto talentovaným hráčům začíná být Česká liga malá.
1: Tak to byl přehled regionálních novin a Lukáš Staněk, děkujeme a naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45 a spolu s Českým rozhlasem vstáváte do středy 10. června a dnes čekejme většinou velkou oblačnost. Kolem poledne a odpoledne se začnou objevovat postupně četné přehánky. Co se týče teplot, tak denní maxima dosáhnou jen na 15 až 18 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat od 11 do 14 stupňů. Vane slabý západní až jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž ta je mírná.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Písnička Neusínej od Petra Muka patřila teď vám všem, kteří byste si přeci jen ještě chvilku přispali, ale přesto musíte vstávat. Přejeme hezké dobré ráno, za 9 minut to bude 8. hodina, na tento čas pro vás chystáme další čerstvé zprávy, hlavně tedy z regionu, tak si na ně počkejte a nezapomeňte, že i dnes po 13. hodině budeme vysílat pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, policejní instruktor sebeobrany a spisovatel Pavel Černý. Dozvíme se například i to, že napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi a během příprav zjistil spoustu zajímavých informací. A co se například dozvěděl o Lídě Bárové?
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfu SD, když řeknu bezpečnostních složek BMEho, brala na večeře nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BME na ní úplně tolik nereaguje. Mínil nereaguje jako na ženskou, jo, a byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace, dodnes je to spíše spekulace, ale ona to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál. Proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme, úplně zbytečně a že to bylo pochopitelné.
0: Celý rozhovor s Pavlem Černým si můžete poslechnout dnes po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou UniCredit Bank a investiční skupina Progressus.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
3: Osm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Onkologické oddělení v Chebu potřebuje další zdravotníky. V Karlovarském kraji pokračuje hlasování o nejlepší stavbu roku. Od vyhlazení Lidic nacisty uplynulo 84 let a dnes bude většinou oblačno s přeháňkami, teploty do 18 stupňů. Jsou tu další zprávy s Danou Jelínkovou. V nemocnici v Chebu se přestěhuje onkologické oddělení do opravených prostor. Pacienti i personál tak budou mít důstojné prostředí. Pokoje jsou dvoulůžkové s vlastním sociálním zázemím, to dříve nebylo. Za práce zaplatil Karlovarský kraj téměř 258 milionů korun. Jak říká primář Pavel Krištof, tím, že v kraji začalo fungovat komplexní onkologické centrum, jsou zapotřebí i další zdravotníci.
4: Jsme bohužel jak personálně, tak kapacitně poddimenzovaní, a to jak my, tak kolegové v Karlových Varech. A realita je taková, že prostě bez nového personálu a poměrně velkého počtu personálu, myslím tím laboranty, myslím tím lékaře, myslím tím sestřičky, tak to asi nebudeme schopni ustát.
3: Komplexní onkologické centrum funguje v kraji od ledna letošního roku. Pacienti díky tomu můžou v regionu dostávat léčbu, za kterou v minulosti dojížděli například do Plzně nebo Prahy. Více než 3,5 tisíce lidí už se zapojilo do letošního ročníku ankety Nejlepší stavba Karlovarského kraje. Hlasování připravilo regionální stavební sdružení v kategoriích stavba, projekt a zachráněná památka. Novinkou je samostatná kategorie, ve které lidé oceňují nejlepší stavbu Karlovarského kraje v uplynulých 25 letech. Hlasování je pro zájemce k dispozici na internetu až do pátku 19. června, říká za organizátory Anna Vlášková.
5: Ta klasická soutěž roku letošního 25. ročníku, tam je těch 28 staveb, 15 projektů, 6 památek a veřejnost si hlasuje z každého tu jednu stavbu, projekt, památku a v podstatě ten přihlašovací systém na webové stránce je stejný.
3: Dnes je to 84 let od vyhlazení Lidic. Obec srovnali se zemí nacisté jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 173 mužů bylo zastřeleno, ženy a děti odvezli nacisté do koncentračních táborů. Tragickou událost připomene páteční koncert na náměstí Muzea památníku Lidice. Součástí vzpomínky je také zapálení svíček za každé zničené lidické stavení. Armáda Spojených států v noci zaútočila na Irán v odvětě za sestřelení amerického vojenského vrtulníku. Podle prezidenta Donalda Trumpa sestřelili iránské revoluční gardy vrtulník Apache v oblasti Hormuzského průlivu. Irán na následné americké údery odpověděl ostřelováním amerických základen na Bahrajnu, v Jordánu a v Kuvajtu.
6: Americká armáda uvedla, že cílem jejich útoků byly íránské radarové stanice a protivzdušná obrana v okolí Hormuzského průlivu. Mezi cíly íránské odvety pak byla i americká základna v Jordánsku, na které jsou umístěné stíhačky F-35. Armáda Spojených států nehlásí žádné větší škody. Dvoučlenou posádku v pondělí sestřeleného amerického vrtulníku zachránil námořní dron. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi pohrozil Washingtonu, že armáda na každý americký útok odpoví. Znovu také vyzval americké vojáky k opuštění regionu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte většinou velkou oblačnost s přeháňkami. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Povane slabý západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž na stupni 1 tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Pozor na pomalu jedoucí vozidla údržby mezi 125. a 135. kilometrem dálnice D6 ve směru na Cheb, na silnici 1/21 mezi Trstěnicemi a Vojtanovem na Chebsku a na silnici 1/20 mezi Karlovými Vary a Bečovem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Minut po 8 hodině a středeční dobré ráno má pro vás písničky od Ondřeje Látka i Valdemara Matušky a už je za chvíli

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: konci dubna oslavila tato americká herečka, zpěvačka a politická aktivistka a filantropka Barbara Streisand své 84. narozeniny. No a teď nás v dobrém ránu pozdravila svou pěknou písničkou, s níž jsme se tedy přehoupli v čase přes 8:45. No a jaké bude počasí?
1: Počasí.
0: Tak to nám právě teď poví meteorolog Tomáš Vejvoda, kterého mám na telefonu. Hezké dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak začneme tedy nejprve tou dnešní předpovědí počasí, co nás čeká.
2: Tak bude většinou velká oblačnost, přičemž kolem poledne a odpoledne se začnou objevovat postupně četné přehánky a ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 15 do 18 Celsia, do 18 stupňů Celsia a na horách to bude většinou od 11 do 14 stupňů Celsia.
0: A prozradíte nám, jaký bude ten zítřejší den?
2: Tak zítra už bude proměnlivější, ale stále většinou velká oblačnost. Již během dopoledne se budou postupně objevovat četné přehánky nebo i slabší bouřky a ty budou ustávat až ve večerních hodinách. Maximální denní teploty budou poměrně nízké, nejčastěji vystoupí na hodnoty od 13 do 16 stupňů Celsia. Na horách to bude většinou od 8 do 11 stupňů Celsia a k tomu povane během dne mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
0: V dobrém ránu hovořil o počasí meteorolog Tomáš Vejvoda. Moc vám děkuji, pěkný den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: I nadále příjemný poslech přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Svou písničkou nás právě teď potěšila zpěvačka Olga Lounová a ještě než dostane slovo zpěvák a skladatel Michal David, který pozítří vystoupí v Lokti v Lokeckém amfiteátru se svým pestrým programem, se svou show, tak se podíváme na důležité komunikace v našem kraji. Dnes to bude silnice první třídy číslo 20 z Karlových Varů na Plzeň, kde se opravuje jeden z úseků. Podrobnosti přidává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici 1/20 v úseku mezi Toužimí a Třebouní pracujeme na opravě vozovky. Během prací opravíme povrch, propustky, obnovíme vodorovné dopravní značení, vyměníme svodidla a v křižovatce Kosmová a Políkno vybudujeme nové levé odbočovací pruhy. Řidiči musí počítat s částečnou uzavírkou řízenou semafory nebo školenými pracovníky stavby. Během některých etap bude doprava vedena po objízdných trasách. Práce na úseku dlouhém téměř 4 kilometry jsou plánované do září. Náklady na opravu vyjdou na 43 miliony korun.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Krajská správa a údržba silnic připravuje rekonstrukci silničního mostu mezi městem Teplá a klášterem Premonstrátů. Projektová dokumentace má být hotová v průběhu letošního roku. Stavební práce začnou pravděpodobně v příští sezóně. Tachovsko s Bavorskem propojí nová přeshraniční autobusová linka. Pojede na trase Tachov-Bernau-Tirschenreuth. Fungovat začne 14. června a jezdit bude třikrát denně. Dalovice u Karlových Varů vybrali dodavatele rekonstrukce Jílové ulice. Obec chce zlepšit stav vozovky i bezpečnost dopravy. Stavební práce budou hotové na podzim. Zákon o střetu zájmů by mohl být mírnější. Takzvaný Lex Babiš, který zakazuje dotace, investiční pobídky a veřejné zakázky pro firmy členů vlády, navrhuje upravit skupina koaličních poslanců. Nově by je společnosti nemohly dostat jenom od resortu, který řídí daný ministr. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se zúčastnil summitu Ukrajiny, severských a pobaltských zemí. V Tallinu oznámil, že Kyjev v nejbližší době zdvojnásobí počet dronových úderů na ruské cíle. Čeští fotbalisté odcestují v podvečer do mexické Guadalajary, kde později vstoupí do mistrovství světa. Na úvod čeká národní tým Jižní Korea. A počasí, dnes bude velká oblačnost s přeháňkami a teplotami do 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 1/13 mezi Karlovými Vary a Ostrovem se pomalu pohybuje vozidlo údržby. Uzavřený je pravý jízdní pruh.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Zelenou vlnou skončily krátké zprávy s Danou Jelínkovou a dnešní den 10. června je významným dnem. Připomínáme si vyhlazení obce Lidice německými nacisty v roce 1942. A dívám se do kalendáře, svátek má dnes Gita. Gita je ženské křestní jméno latinského původu, jedná se o zkrácenou verzi jména Margita, které pochází z latinského výrazu pro perlu. Ovšem Gita má též indický původ, vykládá se jako píseň v sanskrtu a Gita v keltském jazyce znamená ušlechtilý člověk. Je 9:30 a po písničkách od Jakuba Smolíka a skupiny Olympic budeme soutěžit.

0: Pěkná, co říkáte. S písničkou Otázky od rockové skupiny Olympic jsme dopluli po našich vlnách k 8 hodině a 40. minutě. Za 5 minut bude 8:45. No a teď nám hudbu vystřídá soutěž, která potěší všechny pejskaře, vás, kteří máte doma psího parťáka. Tak udělejte si čas a pojďte s námi soutěžit právě teď na čísle 221 55 37 37. Ve výbavě žádného pejskaře by v létě neměla chybět silikonová skládací cestovní miska Buff Pet. Je lehká, skladná a odolná, takže ji snadno připnete k batohu nebo uložíte do kapsy. Během horkých dnů se o ochranu tlapek vašich psích parťáků postará máslo značky Aminella. A k podpoře dostatečného příjmu tekutin pak poslouží přírodní vývar, který zvyšuje chutnost krmiva a přispívá k péči o klouby a pohybový aparát. Tak celou tuto letní výbavu pro vaše domácí mazlíčky do soutěže věnovala firma Krmiva Pučálka. A vy můžete vyhrát právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37 po správném zodpovězení soutěžní otázky. Tak na telefonu máme prvního soutěžícího, kdo pak se dovolal. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Pavel Karlovy Vary.
0: Zdravím vás, Pavle, tak prozraďte nám, jakého máte doma pejska.
1: Basenji Congo Dog.
0: Ještě jednou.
1: Basenji Congo Dog.
0: Jej, tak to já vůbec neznám. Je to hodný pejsek.
1: Vypadá jako dingo.
0: Jo, a je to hodný pejsek.
1: Je.
0: Tak ten si zaslouží nějakou odměnu, tak uvidíme, zda vyhrajete pro něj pěknou cenu, o které jsem před chviličkou mluvila. Pavle, víte, jaký je nejmenší pes na světě? Je to francouzský buldoček, chihuahua nebo yorkshireský terier?
1: Ještě jednou můžu, prosím.
0: Takže možnosti, ještě jednou, buldoček, francouzský buldoček, nebo chihuahua, a nebo yorkshireský terier.
1: Já bych tipl, že yorkshireský terier.
0: Ajaj, ne, bohužel, ne, tak to jste nevybral moc správně, bohužel, je mi to líto, dnes to nevyšlo, mějte se hezky, naslyšenou. Tak ještě jednou zopakuji telefonní kontakt do soutěže, je to číslo 221 55 37 37, krásná cena je ve hře, tak kdo pak ji vyhraje? Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Evo Vary.
0: Paní Eva?
2: Ano.
0: Tak paní Evo, jakého vy máte doma pejska?
2: Moskevský strážník.
0: A je to taky hodný pejsek?
2: Jo, je.
0: Dobře, tak uvidíme, jestli pro něj vyhrajete pěknou cenu. Tak jaký je ten nejmenší pejsek na světě?
2: Dáme chihuahu.
0: Dáme chihuahu, je to tak, ano. Máte pravdu, paní Evo, nejmenším psím plemenem na světě je chihuahua. Tito psy běžně dorůstají výšky pouhých 15 až 23 cm v kohoutku a váží od 1,5 kg do 3 kg. Takže paní Evo, cena je vaše. Gratulace ode mě. Děkuju. Pěkný den, naslyšenou.
2: Taky, naschle.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8:48 na hodinách a jaké nás čeká počasí, tak po většinu dne to bude velká oblačnost, kolem poledne a odpoledne se začnou objevovat postupně četné přehánky. Denní maxima dosáhnou pouze 15 až 18 stupňů Celsia, na horách se teploty budou pohybovat mezi 11 až 14 stupni. Vane slabý západní až jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biozátěž, ta je dnes mírná na stupni číslo 1.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude publicista a policejní instruktor sebeobrany Pavel Černý.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Jedna z krásných písniček Petra Nováka, Co je to láska, se usadila v dobrém ránu na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, ale už se k nám přibližuje 9. hodina. V dalších zprávách spolu s Danou Jelínkovou uslyšíte například o tom, že Karlovy Vary zahájili přestavbu bývalé ubytovny v ulici Úvalská na nové nájemní byty, anebo že až na Chebsku musí pokácet několik jasanů nedaleko hřbitova, jsou napadené dřevokaznou houbou, tak si na to počkejte. A po zprávách si nenechte ujít dopolední vysílání s Ivou Kokešovou u mikrofonu. Tak tedy hezkou pohodovou středu vám přeje a zítra ráno se na vás opět těší Jitka Brošková. Naslyšenou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Karlových Varech vzniká 60 nových nájemních bytů. Jasenov a Šinachevsku napadá dřevokazná houba, ochrana neexistuje. Český statistický úřad zveřejní inflaci za květen a dnes bude většinou oblačno s přeháňkami, teploty do 18 stupňů. Zprávy Adana Jelínková. Karlovy Vary zahájily přestavbu bývalé ubytovny v ulici Uvalská na nové nájemní byty. V panelovém domě z 80. let minulého století jich vznikne 62. Příprava projektu trvala 3 roky a ještě před zahájením prací město muselo z objektu vystěhovat původní nájemníky, říká náměstek primátorky Miroslava Vaněk z Hnutí Karlovaráci.
2: Co se týká obyvatel v té ubytovny, tak to trvalo zhruba 6 měsíců, než vlastně všichni opustili tuto budovu. Tam musím hrozně moc poděkovat všem složkám, ať už je to náš sociální odbor a všechny neziskovky, ať už je to Armáda spásy a další, kteří nám opravdu velmi pomáhali umístit ty obyvatele na jiné bydlení.
1: Nové byty mají začít sloužit do 2 let. Šinachevsku řeší napadané jasany dřevokaznou houbou. Jedná se o alej nedaleko hřbitova. Ze 30 dřevin je poškozená zhruba polovina. Ochrana proti voskovičce jasanové neexistuje. I když se město snaží život stromům prodloužit třeba prořezávkou, stejně ale většinou usychají a musí být pokácené, říká místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš.
3: Se podíváme tady na tuhle dlouhou větev. Ve chvíli, kdy tam je potom nějaká houbová choroba, tak ona se může vylomit a může to potom tady udělat nějakou překážku prostě na té komunikaci. Tady je vždycky na tom odborným pracovníkovi, aby posoudil, jestli redukci koruny, jestli nějaká prořezávka, jestli ten strom pořezat úplně celý. Někdy prostě jako není skutečně jiná možnost, jak se s tím problémem vypořádat.
1: Český statistický úřad dnes zveřejní údaje ke květnové inflaci. Předběžné odhady počítají s tím, že spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,1%. Oproti dubnovým 2,5% by to znamenalo zpomalení inflace. Podle analytiků za to může hlavně slábnoucí tlak na zdražování pohonných hmot. V Albánii pokračují rozsáhlé protesty proti výstavbě luxusního resortu ze zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Demonstrace vyvolal záměr vlády umožnit zahraničním investorům postavit luxusní resort v chráněné přírodní oblasti na ostrově na jihu Albánie. Protestující proti vládě albánského premiéra Ediho Rami se v centru Tirany scházejí už 10 dnů. Organizátoři protestů avizovali, že plánují blokovat důležité silnice v Albánii. Sport. Atlet Tomáš Staněk vyhrál výkonem 21 metrů soutěž koulařů na mítinku Kladno hází. Mezi oštěpařkami zvítězila Petra Sičaková, mezi kladiváři uspěl český atlet Volodymyr Myslivčuk a druhé místo v souboji výškařů obsadil Jan Štefela. Počasí. Dnes čekejte většinou velkou oblačnost s přeháňkami. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů. Povane slabý západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž na stupni 1 tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod. Český rozhlas Karlovy Vary přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, dneska je středa 10. června. Přejeme vám příjemný poslech. Nikotin a samozřejmě také alkohol nechybí na seznamu závislostních látek, se kterými se mohou potýkat děti. Plzeňské centrum adiktologické prevence nabízí v této souvislosti službu pro školy. Jak primární prevence pro školy probíhá, to vám řekneme už za 6 minut po písničce Richarda Millera a Žalma na příjemný poslech.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.
5: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, Stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Radio vašeho kraje 10 minut po deváté. Konopné látky, kratom, ale také takzvané vapování. To jsou závislosti, se kterými mohou přijít do styku děti. Plzeňské centrum adiktologické prevence pro školy poskytuje služby primární prevence, což jsou všechny služby, které přicházejí ještě dřív, než se problém začne nějak vážně rozvíjet. Podrobnosti o službě popsal Anděle Blaškové, odborný ředitel Centra adiktologické prevence Petr Hrouzek.
1: Poskytujeme primární prevenci, která je zaměřena úplně na celou populaci, to znamená úplně všechny děti, všichni učitelé, bez ohledu na to, jestli víme nebo nevíme, jak moc jsou už zasaženi tím problémem. Potom selektivní prevenci, což je takový vyšší stupeň, kde už jako víme, že nějaký problém probíhá nebo je k němu našlápnuto. A pak ještě poskytujeme indikovanou prevenci, a ta je zaměřena už tam, kde opravdu ty potíže nějaké jsou, ale ještě nejsou tak hluboké, aby to vyžadovalo léčbu nebo nějaký jiný zásah.
2: Centrum adiktologické prevence pro školy se zabývá jednak rizikovým chováním obecně, například rizikovými vztahy, školním klimatem a dalšími obtížemi, se kterými se děti mohou potýkat. Ale

0: Také samozřejmě se závislostmi.
1: Dominují ty látky, které jsou legální, to znamená, že primárně nikotin v různých podobách, nikotinové sáčky, vapování, klasické kouření, potom je to alkohol. A v závěsu jdou další látky, které se postupně nějak jako etablují v prostoru, takže jsou to všechny konopné látky, to znamená THC nebo nízkopotentní THC nebo HHC, které se objevuje dostupně pro děti, a kratom jako psychomodulační látka. Ostatní látky taky samozřejmě jsou dostupné, ale když se na to pojáme těma dětskýma očima, tak ty už musíte vyloženě jakoby hledat. Ty předchozí jsou v podstatě dostupné.
0: Jak vaše služba pro školy probíhá? Chodíte do školy sami, tam máte besedy, nebo si zvete děti k sobě?
1: Je to tak, že kolegové a kolegyně z CAP pro školy poskytují primárně preventivní programy. To znamená, že dominantu tvoří programy přímo ve školách. Ty se domlouvají zpravidla se školním metodikem prevence a třídním učitelem. Je to dlouhodobá prevence, nejsou to jednorázové besedy, je to vždycky ucelený program na dané téma. A to se týká hlavně té všeobecné prevence. U té selektivní je to taky dlouhodobější program, taky má takovouhle strukturu, to znamená, že škola se na nás obrátí, my s ní nějak dobře projdeme, co vlastně potřebuje, připravíme se společně s tím třídním učitelem nebo metodikem prevence na to, aby to probíhalo dobře, aby i on tam mohl být nějak účinný, potom probíhá program a pak jeho nějaké vyhodnocení. Ty programy probíhají zpravidla na půdě školy.
0: Vedle toho Centrum adiktologické prevence pro školy poskytuje ještě vzdělávání pro osoby z pedagogické oblasti. To znamená jak učitele, tak školní metodiky prevence.
1: Tak ten rozhovor je v zásadě zaměřen vždycky na to, jako jaký problém oni se snaží vyřešit a na to, jak metodicky se vybavit a jak by to mělo probíhat, aby to bylo bezpečné a účinné.
0: Seznamuje se službou Centra adiktologické prevence pro školy odborný ředitel centra Petr Hrouzek. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na dnešní dopoledne jsme pro vás připravili dvojici Josef Alois Náhlovský a Josef Mladý.
2: Přátelé, samozřejmě, když jsem říkal, že vymírají celé živočišné druhy, měl jsem na mysli, že v současnosti nám vymírají celé živočišné druhy. Jistě.
3: Tak třeba.
2: Ku příkladu nám vymírá...
3: Ku příkladu cumbají špíle, no.
2: Vymírá nám tohleto káně.
3: Jaký tohleto káně?
2: Tak nejenom tohle i jiný, ale vymírá.
3: Ale jaký to káně? To jste už špatně rodu. To není to káně. To je takáně. Česky správně. T6 možno říci podle Havránka Jedličky takáň.
2: Je to možné.
3: Na obloze letěla taká.
2: Havránek Jedlička, já ty myslivce ani neznám. Vždyť je to jedno. Já tady řeším problém vymírajícího druhu. On se hrabe v rodě. Tak dobře, já tě potvím. Na obloze letěla tkáň.
3: Takáň.
2: Takáň, no.
3: Ano.
2: Jsi spokojený?
3: Tak je to správně česky, můžeme pokračovat.
2: Ne, to.
3: Pamatujte si to, děti, takáň.
2: Tak, kdo letěl s ní?
3: No ten káň, ne, tak... Oni teď sklítají jako párek, páreček. Prohlíku někdy. To je blbej, to mi dopověděla paní.
2: A s nima letělo?
3: Tělo. Letělo, francouzsky letělo.
2: Ne, letělo. S nima plachtilo?
3: Plachtilo letadelko káně.
2: Malé káně, ano, káně. A o tom já právě hovořím. Neboť ti mladé třeba, přátelé, zachraňovat. Ti starší už nám nějak dojdou. Tak, pojďte, řekneme si něco o tomto zvířátku, ano? Káně myšilo Buteo. Buteo?
3: Butrus.
2: Buteo je káně.
3: Butrus byl gálí. OSN už taky nějak vymřel.
2: Káně Myšilov Buteo. Buteo je ptáček, který se živí drobnými savci, zajíčky, králíčky.
3: Ano, a proto se mu říká Myšilov. Pamatujte, že ne. Králíky, zajíce, je to Myšilov. A tak je to už u nás leta ze vším.
2: Počkej, já se tam dostanu.
3: To říká každý.
2: Ale hlavně
3: je třeba mít vyčištěný hlavně, ano, jako laufy pořádně. Když teda káně, to je velmi se to
2: bude. Ne laufy, hlavně jako především.
3: Ano, především hlavně.
2: Hlavně se živí myšmi.
3: To je úroveň, co? Myšmi. Myšmami.
2: Nejsem tvoje matka, radši bych si to hodila, než koukat do kolíbky na tohleto.
3: Myšuge. Žere myši.
2: Tak, žere myši.
3: Káně žere myši.
2: Ano.
3: Jenom ta káně sežrala myš od počítače.
2: Ale ne, to už je moc.
3: Že jo? Jsem to taky říkal, to už je moc tohleto. Co si hrála zárně s počítačem? Letěla ta káně, spustila se, sezobla mě myšku i s podložkou, frnk a byla pryč. Z hubí koukal ten drak, se houpalo moje Pentium i z Windows 98.
2: Dobře.
3: Akorát tiskárnu jsem mi utrhl od huby.
2: Ano.
3: Barevnou.
2: Stačí.
3: No? Laserovo.
2: Dobrý, to stačí.
3: Na lízi.
2: A má toho dost. Nedá pokoj.
3: Aby věděli lidi.
2: Víš co, já ti řeknu,
3: o co jsem přišel,
2: já ti řeknu pravdu. To, čemu ty říkáš počítač, to se v praxi jmenuje sčot. Ano, proto na tom tvým počítači nefungovala žádná hra. A 98 nebyly Windows, ale počet kuliček, protože dvě jsi si rošláp.
3: To ani nejde, že jo, paní?
2: Přátelé.
3: Protože paní má fantazii.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš středeční dopolední program, za minutku bude 9:30. Plzeňský kraj se snaží zvýšit stavy kriticky ohrožených sýčků, proto pro ně staví hnízdící voliéry na přírodních pastvinách. Zkontrolovat 6 čerstvě vylíhnutých sýčků se vydáme už za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Teď pár zajímavých pozvánek. Galerie města Plzně zve na komentovanou prohlídku výstavy Rovnováha Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Výstava představuje semestrální práce studentů, reflektuje téma rovnováhy v současném světě. Komentovaná prohlídka začíná v 16 hodin. Plzeňské divadlo Pluto láká na hudební komedii Jiřího Brdečky Limonádový Joe. Hrát se začne od 19 hodin. V Muzeu církevního umění plzeňské diecéze v Plzni se uskuteční přednáška Františkánská řehole v labyrintu po Bělohorské církve. Začíná v 17 hodin. Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici a kruh přátel hudby při základní umělecké škole Kralovice zvou na koncert Dvě kytary v proměnách času. Kytarové uskupení Duo Marelli zahraje od 19 hodin. Začíná mezinárodní folklorní festival SIO v Plzeň. Na festivalu se představí české i světové folklorní soubory, které budou hrát a tančit v centru města. Festival potrvá do 14. června a první velký festivalový večer se koná dnes v Konstantinových lázních. Tvoření pro děti nazvané Výroba svatojánské mušky s dobrovolnicí Alenkou nabídne od 15 hodin městská knihovna v Chodově. Přednáška Jiřího Monharta na téma Jak si pomoci homeopatii začne v 17 hodin v městské knihovně v Ostrově. No a v Karlovarské hvězdárně začne od 18 hodin a 18 minut beseda s hvězdářem. Tentokrát na téma Fascinující a pestrý svět měsíců planet. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Přejeme vám příjemnou zábavu, ať už si vyberete cokoliv.

0: Šest mláďat Síčka Obecného se letos narodilo ve vypouštěcí voliéře na farmě Moulisových v Milínově na jižním Plzeňsku. Je to jedno ze 13 míst, kde se ochránci přírody snaží o rozmnožení kriticky ohrožené sovy. Plzeňský kraj o zvýšení počtu síčků usiluje už 9 let. Poslední 3 roky je zapojený do přeshraničního projektu, který má za cíl návrat síčků do Bavorska a jejich rozšíření v Plzeňském kraji.
1: Voliéru na síčky na farmě Moulisových v Milínově právě otevírá Aleš Spilka.
2: Já sem chodím dvakrát týdně. Nesu sem krmení pro síčky. To jsou většinou myši, ale i mouční červy.
1: Co třeba vy jste vypozoroval schování těch síčků, nebo co vás zaujalo, překvapilo?
2: Asi to, že před člověkem se okamžitě schovají, ale když tady jezdím třeba traktorem nebo technikou nějakou, tak na pár metrů v té voliéře sedí a vůbec jim to nevadí.
3: Ty mláďata jsou tady. A už jsou pěkný. Jsou veliký.
1: Vyndal mládě síčka Petr Jandík ze záchranné stanice živočichů ve Spáleném Poříčí.
3: Už jim rostou letky, už vypadají dobře. Takže máme 6 mláďat. Rekordní počet u síčka vůbec, výjimečný, je 7 mláďat. 6 mláďat už je opravdu hodně, takže mám z toho opravdu radost.
1: A jak tady ta mláďata jsou velká, nebo kolik váží, zhruba jak jsou stará?
3: Já si myslím, že můžou mít nějakých 100, 120 maximálně gramů. Zhruba těch 14 dnů jsou stará. Ty mláďata rostou poměrně rychle. Někdy v příštím týdnu už bychom jim pomalu mohli nasazovat vysílačky, aby se na to začali zvykat, protože někdy za týden, za 10 dní by tak mohli začít vylítávat z budky postupně. Začnej si zvykat na to prostředí okolní.
4: Asi by bylo potřeba v tuhle chvilku pravidelně škrmit a přidat i to množství.
3: V podstatě platí na každý mládě, včetně dospělců, 2 myši na den. Ty ptáci si přirozeně tu potravu dokážou ulovit, takže jsou významným regulátorem i škůdců.
1: 2 voliéry ze 13 jsou na farmě Moulisových, potvrzuje farmář Pavel Moulis.
5: Začínali jsme jednou voliérou a v letošním roce přibyla druhá voliéra. Měli jsme i radost, protože se v ní narodil největší počet mláďat ze všech voliér, které byly tady v České republice. Bylo jich 6, takže my říkáme, že tu máme dobrou vodu, skoro jako ve Františkových lázních.
3: Cíl je jasný. My chceme posílit divokou populaci síčku jako druhu.
1: Doplňuje znovu Petr Jandík.
3: Ten síček je na tom velmi špatně. Je to kriticky ohrožený druh. Pořád ubývá. A my tady máme to štěstí, že máme v Plzeňském kraji několik málo volně žijících párů a my bychom tím, co děláme, chtěli zachovat ten druh, posílit ty divoký ptáky a vůbec posílit tu divokou populaci.
1: A snaha o zachování a rozšíření síčků v Plzeňském kraji bude dál pokračovat. Z Milínova na jižním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

etwa zu

Do 10. hodiny stihneme ještě kalendárium. Petr Jungmann připomene výročí vyhlazení obce Lidice. Také vzpomenem na fotbalové mistrovství světa v Římě v roce 1934 a ještě nám připomene některé úspěchy českých tenistek. Posloucháte Rádio vašeho kraje. 12 minut zbývá do 10. Dobré dopoledne. Každé

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je středa 10. června a svátek mají nositelky jména Gita. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jeden z památných dnů československého fotbalu nastal 10. června 1934. Náš tým ve finále mistrovství světa v Římě nastoupil proti domácí skvadře Azuře. Po prodloužení naši prohráli 1-2 a získali světové stříbro. V pátek ve 4 ráno našeho času začne pro naše barvy další světový šampionát. Prvním soupeřem bude Jižní Korea. Dnes je u nás významný den. 10. června 1942 v odvetě za smrt Reinharda Heydricha německé jednotky SS vypálily a vyhladily obec Lidice na Kladensku. Nacistické vraždění si vyžádalo celkem 340 obětí. Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková vyhráli čtyřhru na tenisovém French Open před 8 lety. Byl to jejich první triumf na Grand Slamovém turnaji. Za pár týdnů přidali tehdy druhý ve Wimbledonu, pak jich přidali ještě 5. Kateřina Siňaková přidala teď o víkendu na Roland Garros další, 11. ve čtyřhře.
3: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost, hodně to na mě dolehlo.
2: Doma má jeden ve smíšené a taky 2 olympijská zlata. Bravo, Katko! V roce 1791 se narodil literární historik, buditel a taky podle všeho falzifikátor Václav Hanka. Za jeho účasti se zázračně objevily rukopisy Královedvorský, Zelenohorský, ale taky píseň Vyšehradská a píseň Milostná krále Václava Zázrak. Marcela Holanová má dnes 75. narozeniny. Já přeju pěkný den.
4: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Habartov na Sokolovsku hledá strážníky městské policie. Teplá u Mariánských lázní začíná stavět u základní školy nové sportoviště. Krajská zdravotní dokončila vyšetřování loňského úmrtí dvou novorozenců v porodnici v Litoměřicích. A dnes bude většinou oblačno s přeháňkami, teploty do 18 stupňů. Další zprávy s Danou Jelínkovou. Habartov na Sokolovsku ještě letos zřídí městskou policii. Aktuálně vyhlásil výběrové řízení na dva strážníky a jejich velitele. Na provoz městské policie vyhradila radnice 3 miliony korun. Služebna má vzniknout v bývalých jeslích, které město koupilo společně se sousední budovou. Vznik městské policie chystá město na základě podnětů od občanů, říká starosta Habartova Petr Janura z Hnutí nezávislí.
4: Téměř více polovina respondentů odpovídala na to, že je trápí bezpečnost a kriminalita. A když jsme to veřejně vyhodnocovali, tuto anketu, tak jednoznačně padaly návrhy na to, že by si občané přáli zřídit městskou policii. A na základě toho jsme se rozhodli pro založení městské policie.
2: Nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem začíná stavět Teplá u Mariánských lázní. Sportoviště vzniká v areálu základní školy a město ho chce dokončit letos na podzim. Podle nezávislého místostarosty Martina Klepala projekt vyjde na 12 milionů korun. Přibližně z poloviny pokryje investici dotace z operačního programu Spravedlivá transformace.
5: Hřiště bude obsahovat všechny standardní věci, volejbal, házená, basketbal, florbal. Hřiště je koncipované prioritně jako hřiště pro sportoviště pro základní školu. Sloužit by mělo začít na podzim někdy od listopadu.
2: Interní vyšetřování kvůli úmrtí dvou novorozenců v porodnici Litoměřické nemocnice odhalila drobná pochybení. Výsledky zveřejnila společnost Krajská zdravotní, která v Ústeckém kraji provozuje 6 zdravotnických zařízení. Na konci loňského roku resuscitovali lékaři 4 novorozence, 2 z toho zemřeli. Společnost postavila 2 lékaře mimo službu a zahájila vyšetřování. Výsledky první části auditu poskytla mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová.
6: První audit zaměřený na medicínské postupy a vedení zdravotnické dokumentace dokončený 9. prosince loňského roku identifikoval u dotčených porodů a resuscitací pochybení ve formě odchylek od doporučených lékařských postupů.
2: Druhá kontrola pak prokázala dostatečné technické vybavení oddělení a poukázala na prostor pro zlepšení komunikace mezi porodníky a pediatry. Evropská unie dnes v Bruselu pořádá summit s Jižní Koreou. Cílem jednání má být zhodnocení vzájemné obchodní spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany. 27 bude zastupovat předseda Evropské rady António Costa a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Jižní Koreu pak prezident Kim Jong-un.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte většinou velkou oblačnost s přeháňkami. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů. Vane slabý západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 1/20 mezi Toužimí a Unišovem na Karlovarsku pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby. Uzavřený je pravý jízdní pruh.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Přejeme vám krásné dopoledne, máme 4:10. Diváci seriálu Ulice si ji pamatují jako Ukrajinku Světlanu. Fanoušci soutěže Peče celá země ji znají jako televizní moderátorku a v Plzni ji už brzy uslyšíme zpívat v Lochotínském amfiteátru. To proto, že přijala roli Donny v muzikálu Mamma Mia. Terezu Bebarovou pozval k rozhovoru kolega Stanislav Jurík. Poslouchejte nás i za pár minut.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Přejeme vám dobré dopoledne. Jsem moc rád, že v našem studiu teď můžu přivítat herečku, zpěvačku, moderátorku Terezu Bebarovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsem rád, že jste přijala naše pozvání. Konec konců zanedlouho budete v Plzni. Teď nevím, jestli hrát nebo víc zpívat.
1: Nebo i tančit.
0: No. Možná i tančit.
1: Tak je to výsostný žánr muzikál, co si budeme říkat. Vy ho tady máte krásně už etablován spoustu let. A děláme všechno. My jsme prostě muzikál dělá vlastně vše. A vše by měl dělat dobře. Je to velmi těžký žánr, musím říct, a s pokorou se před ním skláním.
0: Dostaneme se k tomu té nabídce, která z Plzně přišla, ale když to vezmu z gruntu, tak všechno začalo v Bohumíně, vy jste rodačka z Bohumína,
1: ano,
0: je to tak?
1: Ano, ano.
0: A pak jste přešla do Ostravy, kde jste udělala konzervatoř.
1: Ano.
0: Pak jste se ale zamilovala z Národního divadla Moravskoslezského někam do Prahy?
1: No, to říkáte tak, jako zcuknul jste to. Já jsem se zamilovala už na té konzervatoři. Jsme se potkali s mým celoživotním partnerem, můžu hrdě říct, v 17 letech při zkoušení představení Ježíš Kristus v divadle Loutek, tehdy ještě. A bylo to představení, které jako bylo výjimečné tím, že se nehrálo s loutkama, ale bylo pro dospělé i samozřejmě pro nějaké děti, ne úplně malé. A já jsem hrála Máří Magdalenu a můj tehdy ještě nepartner hrál římského vojáka, který mě kamenoval. A tak započal náš vztah, který se překlenul potom do Prahy, jsme společně odešli. Já jsem tam samozřejmě prošla všemi divadly v Ostravě a pak jsme společně odešli do Prahy a zůstali jsme tady až doteď.
0: I on zůstal v branži?
1: Ne, dávno ne. On se víceméně už na té škole rozhodl, že to dělat nechce. Myslím, že mu spadly takové pomyslné brýle o té profesi a už přemýšlel a rozhlížel se trošku jiným směrem.
0: V 17 letech říkáte, to je romantika.

0: Ano je, já nechci říct, že se tím tak jako ráda chlubím, holedbám to ne, ale vždycky, když to zmíním, že jsme spolu těch 33 let, tak lidi valí bulvy, jak se říká. A je to asi jako vzácný. A jak to říct, no, je to to nejcennější, co člověk vlastně, jak to neplánujete, tak je to o to cennější, tenhle ten vztah. A i když já v určitém životním období se ani ty děti neplánovala, tak máme dvě krásné zdraví děti. A to je ještě něco, co vám umocňuje ten vztah. A doufám, jako, že se tady třeba nerozpláču sentimentálně, že je to vlastně strašně krásný a denně, opravdu denně za to děkuju.
1: Když jsme u těch dvou holčiček, jestli pak se trošku pomamili?
0: Jedna určitě, ale zatím je to, víte co, je jí 7 let. Je to, já jí říkám, že je to dramatická umělkyně. Ne, je jako, to víte, že v té výbavě DNA těch dětí tam něco takového bude. Rozumí tomu, rozumí umění, rozumí řemeslu, ale doufám, že budou dostatečně, nechci teď vůbec jako odrazovat od té profese, ale dostatečně trpělivé na to, aby si vybrali opravdu jako tu správnou cestu v životě a nešli jakoby na první dobrou. Ano, máma herečka, budu taky herečka. Jo? To si myslím, že se to může nabízet, ale zatím spíš u té mladé se bavíme, že je velmi samozřejmě živá, muzicky nadaná, temperamentní, vtipná, ale kam se to vyvine, Bůh ví.
1: Vy jste mluvila o tom, že jste prošla Ostravská divadla, tak také některá pražská. Dneska divadlo na Vinohradech, nepletuli se?
0: Je to, ano, ano, jste správně.
1: Je to dobře, nastěhoval jsem vás do správného divadla. To je významný, jaksi milník, ta profesní kariéra, rodina, ale potom tam hraje velkou roli televize v tom vašem životě. Ta ulice, to přišlo už taky před mnoha lety, ale dneska, dodnes vás lidé možná podezírají z toho, kde jste se učila ten přízvuk té Světlany.
0: No, jak to tak, tehdy bylo? No, tak podívejte si, já ještě stále můžu vám říct něco s tím přízvukem. Je to tam, jako to prostě v tom uchu to máte a už se toho nezbavíte. No. Ne, je to asi dílem možná nějakého toho hudebního sluchu. Vůbec nevím, jo, jestli jako, je to nějaký talent na jazyky. Nevládnu zase nějak moc jazyky.
1: Učil vás to někdo třeba?
0: Ne, vůbec. Byla to zajímavá příležitost a já jsem věděla, že tohle umím instinktivně, jako v něčem se člověk cítí jako jistý, jo, a to jsem věděla, ale paradoxně se ten konkurs tenkrát nedostala úplně na poprvý, se to tak jako vlastně vyvinulo až na podruhý. Ale tím nebudeme posluchače zatěžovat. Každopádně 15 let jsem v seriálu Ulice strávila. Byla to velká profesní životní zkušenost, za kterou jsem velmi vděčná. A ano, tam vlastně byl ten milník, kdy se člověk stal známým, ale pozor, já jsem se stala známa jako Světlana. Nikdo nevěděl z diváku, nebo úplně minimum diváku vědělo, že se jmenuji Tereza Bebarová a že jsem skutečně Češka. Tak to bylo takové malinko matení diváka českého.
1: No asi to s vámi doteď jde, ta role, si myslím, že pořád vás lidé možná oslovují tímhle jménem, nebo zkouší, jste to vy, ta Světlana z Ulice?
0: Já mám takový pocit, že už jsou takový jistí, že a už mě znají jménem, což je jako hrozně milý, protože do té doby to byla jenom ta Světlana a potom přece, když jsem začala moderovat, tak jsem získala jméno, což je jako vlastně taky fajn. A víte, co je na tom nejhezčí, že lidi, kteří mě potkávají, mnohdy mladí, mi říkají, že na mě vyrostli, že jim bylo třeba 5, 6, 7 a těch 15 let a oni se potom vdávali, když já jsem v tom seriálu skončila, tak to je přece doják.
1: No a to je další milník té vaší kariéry a to je moderování. Dostaneme se k tomu za chvilku po písničce. Naším hostem je Tereza Bebarová.

0: Naším hostem je dnes Tereza Bebarová, povídáme si o milnicích jejího života. Už víme, že to byla rodina, divadlo, pak taky televize, moderování. My jsme vlastně rozhlasoví kolegové.
1: Ano,
0: můžu to
1: ano,
0: takhle odvážně říct.
1: Ano, to je pravda.
0: Jak to přišlo, že jste se dostala na Dvojku a do Blízkých setkání?
1: No, vlastně tehdy mě oslovila před pár lety Lenka Mahdalová, která měla na starost i vývoj nových pořadů, nebo vlastně stojí za pořadem Blízká setkání Teresky Kostkové a Dali Gondíkové. Takže mě nabídla, jestli bych si nechtěla zkusit letní turnus Blízkých setkání. Orosil se mi vrchní red, jak často říkám, protože to je úplně nová věc. Víte co, já celý život dělám v dabingu, v rozhlasem jsem natočila spousta nějakých dramatických her, rolí, povídek, ale moderování rozhlase, tam jsem ještě jako vlastně nešlápla vůbec. Já vždycky jsem byla jenom host u Terestky Koskové. No a protože já mám ráda výzvy, tak já jsem na to trošku teda s obavama, jak to bude vypadat, kývla. A od toho se vlastně odvíjí můj další pořad v Českém rozhlase Na Dvojce. Už myslím, že skoro 2 roky děláme, jestli ať vám to sluší, v odpoledním vysílání. Vždycky máme takový jako blok. A je to pořad o výživě, o tom vlastně vůbec, aby jsme si udělali představu, co a jak a kolik vlastně toho jídla máme za den a vůbec jako v období života jíst. Takže ano, ano, jako zařadila jsem se mezi vás moderátory a jsem strašně ráda, že jsem tuhle profesi, že jsem k ní čuchla. Nemůžu říct, že jsem se jí ještě naučila, protože si myslím, že se jí učíme celý život. A čím díl jste vlastně v téhleté roli, tak tím víc zkušeností samozřejmě do toho těla, mysli, do pusy, do vyjadřování, do všeho, do empatie vůči svému hostovi získáváme. Takže je to teda opět jako zase klobouk dolů. No. Je to prostě těžká profese a nemůže ji dělat každý rozhodně.
0: Další zkušenost pro vás, když už jste zmínila to jídlo, tak samozřejmě nemůžeme nezmínit pořad Peče celá země. To přišlo pro boha jak? Někdo zavolá a řekne, děláme takovou televizní show, bude to soutěž, bude to zajímavé, no. Pojďte s náma do toho, je to tak?
1: No, skoro takhle to bylo, jak jste řekl, ale jenom taková malinká jako ještě jako předehra před tím je konkurs, který buď uděláte nebo neuděláte. A tehdy, když mě vlastně Petr Míl, kreativní producent tohoto pořadu, vlastně zavolal, oslovil mě, tak mě to teda musím říct, bylo tak strašně vzdálené to téma. Jo. Poslali mi nějaké ukázky, ať už z britské verze, tak z nějaké portugalské, jsem se na to koukla, říkala jsem, nějaký buchty tam pečou bábovky. A vlastně mě to zprvu vůbec neučarovalo, abych vám řekla pravdu, jo, je pořád o pečení. A druhá ještě věc byla, že já jsem zjistila, když jsem na ten konkurs šla ten den, přesně ten den, že jsem podruhé těhotná. A mě to vlastně bylo opravdu, já jsem to měla v paži, jak se říká. Jo. Bylo mi to úplně jedno, jestli ten konkurs vyjde nebo nevyjde, protože jsem věděla, že to nebude v mých silách dělat. Takže jsem se tam potkala s Václavem Koptou, který už jako vlastně byl odsouhlasen a ten den se tam potkával s různými kolegyněmi, které se měli nominovat na tu jeho spolumoderátorku, no a já jsem teda s tím pocitem, že mi to jedno, samozřejmě ten konkurs nějakým způsobem udělala a zavolali mi, že by mě rádi vlastně viděli v tom pořadu a já jsem jim teda vysvětlila, že to možná nebude a pak jsme nějakými vzájemnými dohodami zjistili, že to bude 4 měsíce po porodu, že tam budu moc spát, že si to dítě budu moc vzít sebou. Takže se mi to rozleželo v hlavě a já jsem opravdu tehdy v roce 2019, tak jsem se objevila v květnu, asi 5. května na zámku Bon Repos i se Sofinkou, s mojí mladší dcerou a s maminkou, která mi tam vozila v kočárku a rozjela se vlastně tahleta éra Peče celá země. A já dodnes děkuju Pánu Bohu, že jsem vlastně jako kývla, že jsem měla tu odvahu po tom porodu, přece jenom jako člověk neví, jak to bude všechno probíhat, takže jsem měla odvahu do toho jít, protože ten pořad miluju, milujeme ho všichni a myslím, že ho miluje i velká část české populace a vůbec je to jako světový formát, úspěšný všude možně v Evropě a doufám, že budeme ještě zdárně pokračovat v dalších řadách.
0: No, zníte optimisticky, tak to vypadá, že asi ano.
1: Vypadá to, že ano, uvidíme.
0: Nesmíme ani naznačovat. Jenom se mě zajímá jako spíš konzumenta těch dobrot, jestli vás to třeba přimělo k tomu, že víc pečete v životě, že jste v té kuchyni více, jak si pohybujete. Když
1: to já můžu. Prosím vás, já tomu říkám, že to byl můj pekařský coming out, protože já do té doby, nemůžu říct, jsem byla úplně levá, ale můj životní styl víceméně trošku odmítal ty sladkosti, abych nepřibrala. Přece ten kostým v divadle není nafukovací a není to tak zdravé a měla jsem spoustu důvodů, proč vlastně nepéct, ani to po mně nikdo nevyžadoval. Takže když skončil ten pořad a nastal covid, vzpomeňte si, že celý národ začal péct. Jo? Že se, ne že vyprodal toaletní papír za covidu, ale mouka a droždí nebyly. Žitná mouka, já jsem nemohla sehnat žitnou mouku. Takže všichni jsme začali péct, všechny nás to vlastně postihlo, tahle mánie, nevím jak vás, ale mě to určitě. A tím, že jsem maminka, tak dá se říct, jsem se stala opravdu 100% maminkou, protože teď už umím upéct dort svým dětem na narozeniny a vánočku výbornou. Jako víte co, fakt mě to zdvihlo sebevědomí, to pečení. Nechci říct, že by člověk měl dělat to, co ti soutěžící. Ale takový ty základní věci, když patří k výbavě, ať už muže nebo ženy, já si myslím, že už to dneska genderově nemusíme vůbec rozlišovat, je to skvělé a hlavně pečení zbližuje a přidává vám do života samý fajn lidi.
0: Říká Tereza Beberová, náš dnešní host. Nebudeme mluvit jenom o jídle, byť se blíží čas oběda. Za chvilku se dostaneme na prkna Lochotinského amfiteátru. A řekneme proč.

0: Terezou Bebarovou si povídáme o nejrůznějších věcech a ještě jsme nezmínili to důležité, proč vlastně dneska do Českého rozhlasu přišla.
1: Mama mia, zas tě v hlavě mám, vím, kam tím letím míříš, je to tak.
0: Vy to už znáte i po textové stránce.
1: Musím, protože budeme mít premiéru za necelý měsíc.
0: Je pravda, že už se to opravdu blíží, je to na konci tohoto měsíce. A vy se chystáte na Prknal Hodinského amfiteátru. Je to první nabídka z Plzně, mě napadá,
1: ano,
0: na západě Čech?
1: Ano. Je to první nabídka. Já abych to uvedla, jak to bylo. Jak jsem se dostala do Plzně, milí posluchači, poslouchejte. Tady máte hrozně šikovného režiséra, bývalého šéfa muzikálu Lumíra Olšovského. A shodou okolností, my jsme s Lumírem spolužáci, ne z jednoho ročníku, ale byl asi o ročník výš. A známe se opravdu, dá se říct, od dětských studentských let. Jo. A mám Lumíra strašně ráda. Potkali jsme se za život při pár projektech. Dělali jsme spolu takovej slavný sitcom, teď si nespomenu, pardon, ale hrozně slavný.
0: Já na něj přijdu na
1: internetu. Ano, o takový holce a homosexuálovi a my jsme ho tam nadabovali a lidi to hrozně milujou dodnes a pak jsme spolu dělali takový jeden pořád, Scénky na scénu se to jmenovalo, no nic, ale to už bylo dávno a pořád vlastně ten Lumír, pořád jsme se měli v patrnosti, vystudoval vedle toho tu režii muzikálovou a pořád tak nějak jako, že já bych s tebou tak rád někdy dělal. Já s tebou taky, Lumíre. A strašně dlouho to vlastně nějak nešlo, protože já jsem rodila jedno dítě, druhý dítě, pak prostě nebyl čas a tak dále. No a jednoho dne takhle před rokem zhruba zazvoní telefon Lumírek a říkám, jestli teda nechci dělat v Plzni. No. A to víte, jako přemýšlela jsem, jestli na to mám čas a jestli na to mám sílu a jestli prostě vůbec rodina a všecko. Ale za A, když řekl Mama Mia, tak to mně přijde takový titul, který se vlastně musí za ten život zkusit. A za B, je to Lumír, je to můj prostě dobrý kamarád, kolega a myslím si, že to dělá dobře, tu profesi. Takže jsem řekla ano a teď mě tady máte, milí posluchači a diváci budoucí a doufám, že přijdete na Lochotín, protože tam hrajeme 3 dny, já hraju jenom v sobotu. Mí báječně skvělí kolegové budou hrát čtvrtek, pátek a myslím si, jako, že to bude velký zážitek pro nás, pro všechny.
0: On je zážitek možná už to představení zkoušet, protože ten prostor je naprosto mimořádný, je to ohromný amfiteátr.
1: To já ještě nevím, já tam ještě nebyla.
0: Já vím, že vás to čeká teprve. No. Hrála jste někdy v něčem takovém podobném pro tisíce lidí?
1: Ne. Ne, to opravdu to je poprvé. Mm-hmm. No, tak jako i to byl vlastně důvod, proč jsem to vzala, protože vlastně divadlo je vždycky takový to, že hraje to jedno představení třeba x let, když se zadaří, tak i 10. A teď vám chodí postupně ty diváci, jo, podle velikosti hlediště, to vidí nejdřív 700, pak 1400 a tak dále a tak dále. A mně se na tom líbí, že najednou může přijít 7000 lidí. To je prostě úlet. A já si to jdu užít, já tam nebudu úplně jenom jako herečka, zpěvačka, tanečnice, já tam budu jako bytost, která tam skutečně jde prožít unikátní moment a jde si to užít. A moc se na to těším.
0: V jaké roli vás uvidíme?
1: No tak jestli znáte jména těch postav, tak je to Donna. Jestli jste viděl film Mamma Mia, tak je to Meryl Streepová.
0: Meryl Streep budete hrát. Hmm. Ježiš, to je krásný.
1: Je. Říkám, to se neodmítá.
0: No samozřejmě, že ne. Tak je to další nová zkušenost vlastně.
1: No je.
0: Jak daleko jste se zkoušením mimochodem?
1: No vlastně máme hrubě, dá se říct, jako postavený úplně všechno, jenom teď potřebujeme pilovat jednotlivé věci, co ještě jsme dělali málo, nebo určitý písničky, choreografie. Hlavně já si myslím ze zkušenosti, že ten finální produkt upečeme, teď slovy peče celá země, upečeme až na tom Lochotíně, protože tam se vlastně dozvíme, jak je to všechno daleko a tak dále, scéna přijde, kostýmy přijdou, ale už jsme v takovém stádiu, nebo já aspoň, že už teď vlastně cítím tu vibraci toho celého ansámblu, jak to vlastně hezky bude fungovat, že se už jenom doladí spoustu věcí, ale pro mě je to velká, velká výzva, protože já muzikál dělám po dlouhých letech. Já jsem se muzikálu věnovala tak 15 let nazpátky, tak jsem skončila jsem My Fair Lady byla moje poslední představení a pak dlouhou dobu vlastně já zpívám jenom třeba v dabingu, když dabuju nějaký americký kreslenky do kin, ale jakoby vplout zase do těch muzikálových vod, to je jako velký sousto. A já vlastně říkám, já jsem teď z nuly, jako jedu na sto, jo. Takže to je neskutečný. Takže já si myslím, že stojí za to se přijít podívat. Už jenom na to. Vlastně jak to vypadá, když po 15 letech oprášíte všechny ty dovednosti, které kolem muzikálu musíme mít ve výbavě, a je to fascinující. No, jako začala jsem běhat, řeknu vám upřímně. Musela jsem. Už jsem cítila jako, no jasně, aha, abych to odejchala a budu mít jako co dělat, protože jako fakt musím dohnat všechny vlastně ty leta, kdy to člověk nedělal, ale ukazuje se, že se to nezapomíná, že jenom člověk prostě musí být v kondici hold a v těch téměř 51 letech, který teď budu mít, je to skvělá výzva a já děkuju, že jsem tu nabídku dostala, protože se vlastně díky tomu zase trošku dostávám zpět do fyzičky.
0: Já myslím, že to je to nejlepší pozvání na to představení.
1: Určitě, přijďte.
0: Přijďte na muzikál Mamma Mia na konci června do Lhotinského amfiteátru. Vy jste zmínila dabing, abych možná u něj skončil, když dovolíte, protože máte několik cen Františka Filipovského. Mm. A jsem rád, když od vás slyším, že se dabingu dál věnujete, protože to je řemeslo, které tak trochu, nezlobte se, musím to říct, upadá. Aspoň tedy slovy několika vašich kolegů, se kterými jsem v kontaktu, se kterými se známe. Máte taky ten pocit?
1: Já tady jako vlastně nechci zakončit celý ten rozhovor negativně a vlastně svým způsobem už ani nesleduju dění v dabingu. Stala jsem se takovou nadšenkyní, občasnou nadšenkyní dabingové práce. Nedělám ji rutině a dělám ji opravdu za odměnu. Aby to mělo smysl, abych to dělala s lidmi, kteří to umí, aby to byla role, která mě bude bavit. Takže já jsem vše negativní vlastně odstrčila od sebe a věnuju se v tu chvíli na maximum vždycky té věci a užívám si, jestli to jsou poslední léta dabingu, nevím, jestli nás nahradí umělá inteligence. Je to všechno možný, přátelé, ale pojďme to zakončit nějak hezky.
0: Určitě, já mám to ještě jednu otázku. Ano, ano. Ještě jednu přihrávku úplně nakonec. Řekněte nám, co vás čeká v létě.
1: Ano, v létě, tak to bude zajímavé. Já ho vlastně odstartuju Mamma Mia, to bude hezký. A já si myslím, že v té fyzičce budu pokračovat dál, protože jsem udělala letos výjimku a budu mít léto pracovní. Nemývám to tak, ale když vám přijde vlastně velice zajímavá nabídka, tak stojí za to porušit nějaká pravidla. Takže nebudu ještě teď říkat konkrétně, to ještě nesmím, ale bude to komediální seriál na televizi nebo pro televizi Nová a je to jako hodně, hodně zajímavý projekt a myslím si, že to bude diváky bavit, nebo aspoň doufám, tak se na to těším.
0: Víc nesmíte ani naznačovat.
1: Nesmím.
0: Dobrá. A my se na vás nezlobíme. Já jsem moc rád, že jste přišla dneska.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byla Tereza Bebarová. Ať se vám daří, nashledanou.
1: Děkuji moc.

Babi Daněk ve 10:45. Bolševník velkolepý se v okolí Mariánských lázní šíří už více než 100 let. Nebezpečná rostlina může lidem způsobit puchýře i další zdravotní potíže. Karlovarský kraj obcím a vlastníkům pozemků přispívá na její likvidaci. Víc vám řekneme v reportáži už po písničce.

0: Tady je rádio vašeho kraje, přejeme vám krásné středeční dopoledne. Invazní rostliny komplikují život majitelům pozemků v Karlovarském kraji. Hejtmanství proto připravilo dotační program, který naváže na skončené evropské projekty zaměřené na jejich likvidaci. Peníze získají samosprávy i soukromníci, kteří odstraňují netýkavku žláznatou, křídlatku nebo bolševník velkolepý. Právě bolševník se na Mariánsko-Lázeňsku šíří už od 19. století. Rostlina vytlačuje původní druhy a při kontaktu může lidem způsobit vyrážky, puchýře i další kožní potíže.
1: Právě tady sekáme bolševníky, snažíme se o jeho likvidaci ručně za pomoci mačety.
2: Říká Martin Klimša, na sobě má bílou kombinézu, brýle a ochranou kuklu.
1: Je mi horko, je to namáhavý. Většinou tohle provádíme tam, kde mechanizace nesmí nebo nemůže.
2: Už vás někdy postříkala šťáva z bolševníku?
1: Jo, mnohokrát, když jsem byl špatně oblečený nebo někde jsem měl díru, něco zanedbal, tak měl jsem puchejře.
2: Na likvidaci bolševníku dohlíží soukromý zemědělec Petr Potůček. Stojíme sice na čerstvě posekané louce, ale přímo pod nohama máme světle zelený výhonek bolševníku.
3: Bolševník má tu schopnost velmi rychle obrážet a to, co tady kluci porazí, tak většinou nestačí, jo? To se musí nejmín dvakrát v roce.
2: Naproti přes cestu je pastva a tam žádné bolševníky nejsou.
3: Právě krávy přímo milujou ten bolševník a dokážou ho likvidovat právě i takhle v této malé velikosti, zejména když je takhle mladý, tak jim chutná.
2: Jediná rostlina bolševníku dokáže vyprodukovat až desítky tisíc semen. Podle Petra Potůčka je proto důležitá spolupráce všech vlastníků pozemků.
3: To znamená povodí, silnice, kolem lesních cest a různě, kde teda už krávy nemůžou a musí tam nastoupit lidská práce.
2: Vám na tu likvidaci přispívá Karlovarský kraj.
3: Za to si myslím, že mu patří díky. Nicméně je problém vůbec sehnat ty pracovníky, takže peníze vám nejsou moc platný, když nemáte lidi, kteří to udělají.
2: Původně byl dotační program na likvidaci invazivních rostlin financován z Evropské unie. Pokračuje radní Karlovarského kraje Jan Vrba z hnutí ANO.
4: Protože ten dotační program skončil, tak to nyní musel převzít kraj ve svém dotačním programu. Jedná se o bolševník, netýkavku a křídlatku. Ti, kteří se přihlásí do toho programu, tak musí dodat 50% vlastních prostředků. Dáváme korunu 50 na metr čtvereční a samozřejmě se kontroluje ten postup.
2: Karlovarský kraj rozdělil necelé 4 miliony korun mezi 34 žadatelů.
4: Jsou to majitelé nájemci pozemků, města, zemědělské společnosti, soukromí hospodařící zemědělci i fyzické osoby.
2: Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 300 tisíc korun. Z Karlovarského kraje Václav Malý, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Za vraždu novorozeněte v Kinčperku nad Ohří hrozí obžalované ženě až výjimečný trest. V Karlovarském kraji pokračuje hlasování o nejlepší stavbu roku. Meziroční inflace v květnu zpomalila. Dnes bude většinou oblačnost s přeháňkami a teplotami do 18 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Dana Jelínková. Policie stále řeší případ nálezu části těla novorozence v Kinčperku nad Ohří. Došlo k němu v pátek 3. června. Jak dnes informoval mluvčí krajských policistů Jakub Kopřiva, kriminalisté zadrželi 35-letou ženu z Plzeňska, která své těhotenství tajila. Nakonec porodila potají ke konci května v domě, kde bydlel její přítel a kde byla nalezená část dětského těla. Novorozence po porodu zabalila do předem připraveného pytle na odpadky. Ten odnesla do výklenku zahrady rodinného domu a uschovala pod prkna. Kriminalisté ženu obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. V případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest. Na základě rozhodnutí soudu byla žena vzata do vazby. Více než 3,5 tisíce lidí už se zapojilo do letošního ročníku ankety Nejlepší stavba Karlovarského kraje. Hlasování připravilo regionální stavební sdružení v kategoriích stavba, projekt a zachráněná památka. Novinkou je samostatná kategorie, ve které lidé oceňují nejlepší stavbu Karlovarského kraje v uplynulých 25 letech. Hlasování je pro zájemce k dispozici na internetu až do pátku 19. června, říká za organizátory Anna Vlášková.
3: Ta klasická soutěž roku letošního 25. ročníku, tam je těch 28 staveb, 15 projektů, 6 památek a veřejnost si hlasuje z každého tu jednu stavbu, projekt, památku a v podstatě ten přihlašovací systém na webové stránce je stejný.
2: Inflace v květnu meziročně zpomalila na 2,1%. To je o 0,4% bodu míň než v dubnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvolnění inflace ovlivnil hlavně pomalejší růst cen alkoholu, tabáku a nebo zlevnění potravin. Naopak nejvíc ve srovnání s loňským květnem zdražila paliva. Komáři v Česku už začaly být aktivní. Aktuálně podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu je jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským, kteří se na našem území usadili trvale. I když jsou schopní přenášet i tropické nemoci, podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich zatím obávat nemusíme.
4: Rozhodně není na místě nějaká panika, spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru, a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
0: Počasí.
2: Čekejte většinou velkou oblačnost s přeháňkami, nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů. Pane slabý západní až jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Aktuálně nemáme ze silnic v Karlovarském kraji hlášené žádné dopravní nehody. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Nejnovější středeční zprávy skončily 4 minuty po 11. Už pro vás chystáme skupinu Kabát nebo Pavla Rota a také Fousku v svět. Ten dnešní díl se jmenuje V kavárně při kávě. Počkejte si.
0: Dobrý Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

kousků v svět. V kavárně při kávě. Přemýšlím v kavárně při kávě. Mám zamyšlený den. Mnozí mě nazývají podivínem. Je to obvyklé označení někoho, kdo se nechová tak, jak si lidé přejí. Musím se ale zeptat, kdo vlastně určil normy, které zasazují člověka do předepsaných krabiček. Když mlčíš, zatímco ostatní většina jásá, jsi podivínem. Směješ-li se, když ostatní mlčí, jsi podivínem. Máš-li šaty, které se nenosí, jsi podivínem. Aby člověk splynul s davem a procházel se po ulici života, musí být přizpůsobivý. Nesmí vybočovat. Objal mne neopakovatelný pocit. V ten okamžik jsem věřil, že lidé neprohrají svůj boj o šťastný svět, že se budou k sobě vlídně chovat všechny rasy, náboženství, že moudrost vymaže ze slovníku slova nesmiřitelnost, fanatismus, nenávist, závist, že kostely, mešity, všechny svatostánky budou pro každého přístavem smíru. Mé myšlenky se zamotávají. Barvy pro mé iluze míchá věčná víra, že zlo bude poraženo. Z dálky slyším výsměšný smích. Nevzdávám se své víry. Léčí mne v dobách pochyb a malověrnosti. Nemohu se smířit se svou bezmocí přispět dobru k vítězství. I to slovo

0: vítězství mi připadá agresivní a vonící bojem. A někde ze stínu slyším hlas: dobro nikdy nemůže vyhrát bez boje. Upím kávu a jsem na sebe rozezlen, že se stále zabývám myšlenkami, které mne odvádějí od skutečnosti. Dolevám do kávy mléko. Káva mi připadá jako temná bezvězdná noc. Vím, že mé myšlenky jsou pouhé snění, ale také vím, že bez naděje nelze žít. Musíme si trochu lhát, že svět se v lepší změní, že uklidní se krev, co v žilách pění, že moudrost bude vládnout nám. Všechny mé pesimistické myšlenky odletěly. Potkal jsem starého přítele. Už z dálky volal: ahoj kamaráde, ten čas ale letí, že? Přikývl jsem. Kamarád se rozesmál: a víš, co mne těší? Že čas letí nám všem bez rozdílu a je nepodplatitelný.
1: Fouskův svět.

Radio vašeho kraje a Jennifer Rush. Ikonický most Rechle u Modravy byl stavěn v letech 1799 až 1801 jako součást Vchynicko-Tetovského kanálu. Za chviličku vám řekneme něco víc z jeho historie. Bude to ještě před půl dvanáctou.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude publicista a policejní instruktor sebeobrany Pavel Černý.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš středeční dopolední program, za 3 minuty bude 11:30. Snad každý, kdo navštíví Šumavu, se musí zastavit u legendárního dřevěného mostu posazeného na kamenných pilířích. Hradlový most Rechle u Modravy dneska přejíždějí pouze cyklisté a přecházejí pěší turisté, ale ještě na začátku 50. let tu jezdila auta, především ta vojenská, protože to byla jediná silnice spojující Srní a Modravu. A most sloužil ještě svému původnímu účelu, tedy k zadržování plaveného dříví. Víc vám teď budeme vyprávět společně s Janem Dvořákem.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: Most Rechle u Modravy byl stavěn v letech 1799 až 1801 jako součást Vchynicko-Tetovského kanálu. Návrh na jeho stavbu vypracoval inženýr Josef Rosenauer a jeho hlavním účelem nebylo propojovat oba břehy Vidry pro snadnější překonávání řeky, ale zadržovat plavené dříví.
0: Název Rechle vychází z německého slova rechen, tedy hrábě. A říkalo se mu tak proto, že na principu hrábí fungoval celý systém zadržování nařezaných polen, která se plavila z lesů nad Modravou až sem, kde se následně pouštěla do Vchynicko-Tetovského kanálu.
2: Fungovalo to tak, že na kraji dřevěné mostovky byly otvory. Do nich se v případě potřeby zasouvala dřevěná bydla, která se zapíchávala do dna. Bydla vytvořila bariéru, která propustila vodu, ale plavené kusy dříví zadržela. Na mostě pak stáli dělníci, kteří dalšími bydly posunovali zadržovaná polena do kanálu.
0: Práce to byla dost těžká a nebezpečná, zvláště když musel některý z dělníků sejít z mostu na zadržovaná polena, aby je uvolňoval. A právě to se stalo i na jaře roku 1951.
2: Tehdy byl na Modravském polesí forštem Vladimír Korecký, poslední lesník, který v Vchynicko-Tetovský kanál využíval k tomu, k čemu byl inženýrem Rosenaurem postaven, tedy k plavení dříví. A tak ten rok měl, jako vždy, připraveno dříví v potocích, aby až začne tát sníh, mohlo být puštěno po proudu.
0: Jenže to jaro bylo tání velmi rychlé a připravené dříví vzala voda najednou. Rechle na Modravě byly připraveny a začaly zadržovat polena, která po Vidře připlula. Jenže dělníci je nestačili posílat dále do kanálu a najednou byly u mostu stovky dřevěných klád.
2: Dřeva bylo tolik, že hradba z nich vytvořená dosahovala výšky mostu. Celou situaci velmi nervózně sledovali i vojáci pohraniční stráže, kteří začali nutit foršta Vladimíra Koreckého k tomu, aby hrabla rozřezal a dříví poslal do Vidry.
0: Vojáci chtěli zachránit most za každou cenu. Bylo to totiž v době, kdy ještě neexistovala asfaltová silnice, po které se na Modravu jezdí dnes. Ta byla vybudována až v roce 1953 a hradlový most byl strategickou stavbou.
2: Vladimír Korecký se tak dostal do těžké situace, kdy hrozilo poškození mostu, což by šlo na vrub jemu a mohl by se dostat před soud. Pokud by ale pustil dříví do Vidry, ztratili by ho navždy a způsobil by tak národohospodářskou škodu, za což by se pravděpodobně dostal před soud také, tedy v obou případech mu hrozil kriminál.
0: Vedoucí lesník tlaku vojáků odolal a bydla neprořezal. Nahromaděné dříví se nakonec podařilo poslat do plavebního kanálu, a to bez poškození mostu a naštěstí i bez zranění dělníků.
2: Poslední plavení dříví tu proběhlo v roce 1956. Pak už se dřevo odváželo nákladními auty. Most Rechle tak pozbyl svého významu a chátral. Když byla dřevěná mostovka v kritickém stavu, most byl stržen.
0: Až v roce 2000 ho správa Národního parku Šumava nechala znovu postavit, a to podle původních plánů. Věrná kopie sloužila více než 20 let, aby se v roce 2023 dřevěná část mostu obnovila znovu. Hradlový most tak dnes slouží hlavně návštěvníkům a je jednou ze zásadních atrakcí Šumavy.

Jiřího Korna už za chviličku vystřídá Leona Machálková. Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy si právě dnes připomíná sté výročí narození plzeňského histologa a embryologa profesora Jaroslava Slípky. Po písničce vám řekneme víc.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, máme 8 minut po půl dvanácté. Dnes, tedy 10. června, uplynulo 100 let od narození významného plzeňského histologa, embryologa a dlouholetého pedagoga lékařské fakulty v Plzni, profesora Jaroslava Slípky. Na podnět jeho rodiny bude při této příležitosti odpoledne ve 14 hodin v areálu fakulty slavnostně odhalena zahradní lavička, která bude pana profesora připomínat. Jaroslav Slípka byl jedním z prvních, kteří upozorňovali na propojení systémů imunitního, nervového a endokrinního. Jakožto přírodovědec prostudoval mnoho set tisíc mikroskopických preparátů.
1: Dokázal udělat z mikroskopu, u kterého strávil velkou část života, jakési okno, a za tím oknem byl příběh. Příběh o tom, z čeho se naše tělo skládá, jak se vyvíjí a proč je uspořádáno právě tak, jak je. A kromě detailů byl schopen i zobecňování. Jo, a v tom je pro nás do dneška inspirací, protože člověk, který vidí detaily i celek, je pro přírodní vědy nenahraditelný.
2: Na pana profesora Jaroslava Slípku vzpomínáme s panem profesorem Zbyňkem Tonarem, vedoucím ústavu histologie a embryologie lékařské fakulty v Plzni. Vy jste znal pana profesora osobně. Jako učitel, pedagog, byl i pedant?
1: Byl především na sebe. On vyučoval 50 let na naší fakultě. Před každou přednáškou si poctivě prošel veškerou svoji přípravu, aby v jeho přednáškách nebyla ani vteřina hluchého místa. Já tady mám před sebou jeho skripta, která stále používáme v přepracované podobě, a říkáme z legrace, že to jsou asi nejtenčí skripta, která pro jednosemestrální přednášky studenti kdy uvidí, a přesto je v nich skondenzována většina embryologie v rozsahu potřebném pro lékařské vzdělání a velká část histologie pro pochopení mikroskopické stavby lidského těla.
2: Přidáte i nějaký osobní zážitek s panem profesorem?
1: Já bych na místo jednoho epizodního zážitku řekl něco, co mě ovlivnilo na celý profesní život. A to byla situace, kdy já jsem jako student původně jiného oboru začal docházet na jeho veřejné přednášky o embryologii, které tady měl pro mediky. A tak mě uchvátili, že jsem se na tu školu nechal zapsat a vystudoval jsem ji. A dnes tady také pracuji. A o osobní zážitek bych poprosil dlouholetou spolupracovnici pana profesora Slípky, paní doktorku Alenu Němečkovou.
3: Pan profesor byl v mnoha směrech vynikající. Za prvé výborný učitel, toho si považuji dodnes. A při mikroskopování používal vážnou hudbu, pouštěl si, což mělo asi pro něj inspirující význam. Co si velice vážím také, že pořádal výstavy na ústavu histologie známých plzeňských autorů, a tím pádem jsme teda vzdělávali i studenty, poněvadž vždy prohlásil, kdo má praktika, řekněte studentům, ať sem přijdou.
2: Kdybyste měl jednou větou shrnout odkaz pana profesora Slípky, která věta by to byla?
1: Z vědeckého sympozia, které se konalo na jeho počest, mi utkvěla jedna, že byl stavitelem mostů mezi lidmi různých kultur, jazyků, národů a kontinentů.
2: Profesor Jaroslav Slípka se narodil 10. června 1926 v Lokti a zemřel 24. července 2013 v Plzni. Soně Weizenbachrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: No a do pravého poledne stihneme ještě babské rady. Vzhled nechtů vylepší nejenom krémy a správná úprava. Babské rady vás naučí, jak mohou pomoci vejce, ořechy a nebo také mléko. Počkejte si za chviličku. Jarka Vykoupilová, podrobnosti.

0: Hygienické rady.
1: Pevné a zdravé nehty jsou často ukazatelem celkového stavu organismu. Křehké, lámavé nebo třepící se nehty mohou souviset s nedostatkem vitamínů. Nehtům prospívají potraviny bohaté na zinek, železo a bílkoviny. Najdete je například ve vejcích, ořeších, luštěninách nebo rybách. Kromě správné výživy je vhodné pravidelně používat hydratační krémy a oleje, které pomáhají chránit nehty i jejich okolí před vysušováním. Při domácích pracích je dobré nosit ochranné rukavice, protože častý kontakt s chemikáliemi nehty oslabuje. Důležitá je také správná úprava nehtů, pilování jedním směrem a omezení příliš častého používání acetonu, který je obsažen v odlakovačích na nehty. Pro lepší kondici nehtů vyzkoušejte pravidelné teplé lázně z olivového oleje, smíchaného s citronovou šťávou. Ke zpevnění nehtů přispějí také koupele v teplém mléce s medem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Na silnici mezi Karlovými Vary a Ostrovem začne v červnu další dopravní omezení. V Karlových Varech vzniká 6 desítek nových nájemních bytů. Za vyhrožování vystřílením třídy a schvalování střelby na Filozofické fakultě uložil soud Mladíkovi 5měsíční podmínku. Odpoledne čekejte většinou oblačno s přeháňkami a teplotami do 18 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Libuše Ernestová. Mezi Karlovými Vary a Ostrovem začnou v červnu stavební úpravy křižovatky u osady Bor. U silnice první třídy číslo 13 vzniknou kruhový objezd, nový most, opěrné zdi a protihlukové stěny. Stavbaři taky prodlouží připojovací a odbočovací pruhy, které neodpovídají současnému provozu, říká oblastní ředitel ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízdil.
2: Kritické a nebezpečné místo na silnici 1/13 spočívá v připojení stávající silnice z Lesova, kdy vlastně je tam absence jakéhokoliv připojovacího pruhu. Toto místo je velmi nebezpečné a ten, kdo to tam nezná a může očekávat připojovací pruh, tak v tuto chvíli tam žádný není.
1: Kvůli rekonstrukci křižovatky svedou silničáři dopravu ze stávajících 4 do 2 jízdních pruhů. Po dokončení úprav má být silnice připravená na zvýšení maximální povolené rychlosti ze současných 90 na 110 km v hodině. Karlovy Vary zahájily přestavbu bývalé ubytovny v ulici Úvalská na nové nájemní byty. V panelovém domě z 80. let minulého století jich vznikne 62. Příprava projektu trvala 3 roky a ještě před zahájením prací město muselo z objektu vystěhovat původní nájemníky, říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
3: Co se týká obyvatel v té ubytovny, tak to trvalo zhruba 6 měsíců, než vlastně všichni opustili tuto budovu. Tam musím hrozně moc poděkovat všem složkám, ať už je to náš sociální odbor a všechny neziskovky, ať už je to Armáda spásy a další, kteří nám opravdu velmi pomáhali umístit ty obyvatele na jiné bydlení.
1: Nové byty mají začít sloužit do 2 let. Soud potrestal podmínkou mladíka, který podle obžaloby vyhrožoval spolužákům střelbou a schvaloval útok na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 20-letý muž taky musí být podle verdiktu 20 měsíců pod dohledem probačního úředníka a v psychologickém poradenství. Mladík měl nosit na střední školu různé zbraně, například nože nebo teleskopický obušek. Podle státní zástupkyně taky po útoku na Filozofické fakultě v Praze v prosinci 2023 čin schvaloval a tvrdil, že střelec měl zabít víc lidí. Muž to před soudem označil za humor. Vinu odmítá a proti rozsudku se odvolal. V bratislavské nemocnici se narodila siamská dvojčata. Dívky jsou spojeny pánví. Podle šéfa specializované dětské nemocnice Petra Bartoně jsou v dobrém stavu. První operace je čeká už ve čtvrtek. Narození siamských dvojčat je vzácné. Často se navíc narodí mrtvá nebo nepřežijí prvních pár hodin po porodu. Současný případ se podobá narození siamských dvojčat z roku 2000, taky ze Slovenska. Děvčátka byla úspěšně oddělena a dnes žijí plnohodnotné životy. Sport. Čeští fotbalisté se dnes večer našeho času přesunou z Texasu do mexické Guadalajary. Právě tam odehrají úvodní zápas na mistrovství světa s Jižní Koreou. Český velvyslanec v Mexiku Tomáš Hart říká, že soupeři českého týmu budou mít velkou fanouškovskou podporu.
4: V Mexiku žije 50 tisíc, nechci říct Korejců, ale Mexičanů s korejskými kořeny, popřípadě opravdu Korejci. Naši čeští fanoušci, kterých doufám, že také bude dost, tak budeme v takovém trochu korejském moři, protože já opravdu si myslím, že jich bude hodně.
1: Zápas Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času.
0: Počasí.
1: Odpoledne čekejte většinou velkou oblačnost s přeháňkami. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 stupňů. Vane slabý západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Aktuálně je na silnicích regionu klidná situace. Nehody nejsou hlášeny.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: Středeční pravé poledne vám. Přesně v tento čas vám Český rozhlas Karlovy Vary nabídl aktuální zprávy dnes odpoledne s Libuší Ernestovou, která vám přinesla i předpověď počasí na dnešní den. Vítr nás v Karlovarském kraji nečeká, za to vás čeká teď písnička s názvem Vítr od Lucie Vondráčkové. Ta další už doufám bude na vás. 221 55 37 37 e-mail do studia studio.vary@rozhlas.cz. S vámi je dnes odpoledne opět Zlata Kinská. Těším se na vás, volejte, pište, přejte si. No a nezapomeňte, dnes jsou v kalendáři dvě jména, Gita a Margita. Tak nositelkám těchto jmen přejeme krásný den, s rádem vašeho kraje vám všem samozřejmě také pohodový čas. Užijte si samozřejmě tuto chvíli, která je jenom vaše, tak volejte.

Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, připomínám, telefon jsem k nám do Karlovarského studia a ten je 221 55 37 37, linka je volná, připravená pro vás naše posluchače, tak volejte, anebo pište na e-mail studio.vary@rozhlas.cz, kam dorazil už dnešní první zkaz, já ho za malou chvíli moc ráda vyřídím. Připomínám také, že máme stránky vary.rozhlas.cz a v kontaktu s námi můžete být jak na Facebooku, tak Instagramu. A teď už vám zní píseň Psí píseň od skupiny Vohnout. No pokáč má třeba také píseň o kočce. Už je to na vás. Vyberte si, volejte, pište, přejte si.

0: Tak to byla skupina Vohnout, psí píseň, oblíbený song našeho editora vysílání Lukáše Staňka a také našeho mistra zvuku, kterým je Radek, a já je oba moc zdravím. Zdravím oba. Krásný den ve vysílání, už vítám našeho posluchače. Je to Pepa Zorního Slavkova, hezký den. Co vy dneska si dáte, co máte rád?
1: Dobrý den, já vás zdravím. Tadle Bezva Rádio, vás taky, paní Kinská. Dneska, když máme takový, no nic moc počasí, tak si dáme Katapult, asi jmenuje se to Blues, ta písnička, a bylo by to pro Standu z Dolců, Jaromíra do Hranic, do Hanzio do Němec, pro mé sestry, taky hlavně pro vás, Zlatuš, a co vaše studio celý, také váš kolektiv, aby se vám dařilo a zase někdy naslyšeno.
0: Tak já už pouštím, máme vybranou písničku, je to takové hezké blues podání skupiny Katapult. Pro vás všechny, pro hezký den a příjemnou náladu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innoji, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

A jdeme plnit další přání, tentokrát bude pro Olgu a Vláďu. Je to písnička v podání Marie Rotrové a jmenuje se Lásko. Přejeme hodně lásky oběma. Písnička je moc krásná, tak si užijte.

0: Mandolína a Adam Ďurica, trochu jsme zrychli na Českého rozhlasu Karlovy Vary, tak teď uslyšíme, uvidíme, jestli zpomalíme nebo zrychlíme. Na telefonu totiž už čeká Jarka ze Sokolova se svým hudebním přáním. Hezký den.
1: Hezký den. Hezký den i posluchačům. A dneska bych si dala písničku, ta teda zpomalíme, má pomalejší tempo. A ta bude, protože dneska začíná festival Rock for People v Hradci Králové, tak tam bude jeden z těch účastníků, skupina Limp Bizkit, a je to Behind Blue Eyes, se to takhle nějak jmenuje. A je to něco jako za modrýma očima.
0: Je připravena. Jak jste říkala, dneska startuje hudební festival Rock for People. Máte absolutní přehled, ten probíhá až do neděle 14. června. Já vás doplním, dějištěm je tradiční Hradec Králové, Park 360, to je takový slavný areál. Hlavními hvězdami festivalu Rock for People jsou letos Gorillaz, Bring Me the Horizon, Halsey nebo Iron Maiden a Limp Bizkit, jak říkáte. Tak jdeme na to, tak trochu rockového festivalu i na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Díky za výběr, moc hezká písnička. Mějte se krásně a opět s vámi, Jarko, naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou, děkuju.

A jdeme plnit další přání. Dobrý den. Rád bych nechal zahrát paní vinařce Lence Veverkové písničku od Lucie Vondráčkové Láska na 100 let s tímto vzkazem. Přeji vám, aby vaše lásky nikdy, nikdy neměly vrásky. Plné zdraví a životní pohodu přeje Pavel Kyselák, spisovatel. Děkuji moc, hezký den všem. Pavle, Lucku Vondráčkovou jsme už dnes hráli, tak jsem vybrala jinou ve znamení ne lásky, ale vína, když je paní vinařka. A přeji také hodně lásky a dobrého vína.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás a na vaše přání, a to teď budeme plnit na Přeštickou Standovi z Dolců. Hezký den.
1: Hezký den, paní Zlatko, přeju vám, všem vašim spolupracovníkům, všem posluchačům, Pepovi, Jaromírovi, Honzovi a Anice Dolstrova, všem. Prostě hraje se opět krásně, Katapult, nádhera, všechny písničky prostě bombastický. A já jsem taky vybral jednu krásnou českou od Olympiku a doufám, že budou posluchači spokojení a že se bude líbit. Už se dlouho nehrála, dlouho jsem ji neslyšel a já prostě tu českou muziku zbožňuju a je to moc pěkný. No a je to i pro vás a ať se vám hlavně daří po všech stránkách. To vám přejeme asi všichni a mějte se moc hezky.
0: Taky se mějte hezky. Mimochodem, Olympik hrál minulý víkend u nás v Karlovarském kraji. Tak se mějte, třeba někdy se potkáme na koncertě. Naslyšenou, hezký den.
1: To by byla bomba, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Dalovice u Karlových Varů opraví Dolní ulici. Více podrobnějších informací uslyšíte v celou od Libuše Ernestové, která už je připravená ve studiu s dalšími aktuálními zprávami pro vás. Přesně za 5 minut je uslyšíte. Po 13. hodině vás čeká pořad Alex a host. Hostem pořadu dnes bude publicista a spisovatel Pavel Černý. Tak vám přeji příjemné povídání, příjemné poslouchání. Teď poslední písnička na vaše přání, které budu plnit našemu posluchači, tím je Míra ze Sokolova. Hezký den, vítejte.
1: Dobrý den, paní redaktorko, zdravím všechny vaše věrné posluchače, ať říkám i vždycky i nový posluchače. Doufám, že tady ta písnička konečná bude se všem líbit. Je to od Ivety Simonový a jmenuje se to Klíč kráji. A jmenovitě bych to chtěl poslat své lásce, Julce ze Sokolova, snad si ji bude líbit, a Anče z Ostrova. Mějte se krásně.
0: Také tak, krásný den, už je tady a já vám přeji pohodové odpoledne s rádem vašeho kraje. Naslyšenou.
1: Ano, děkuju.

0: než Český rozhlas, tak české písničky.
1: Chtěl bych být v nedělní ráno v chodníku kvádrem žulovým.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, české písničky, které si zaspíváte.
2: Radioservis představuje
0: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Dalovice u Karlových Varů připravují rekonstrukci Dolní ulice. Nové promítací plátno zakoupilo kulturní středisko v Chodově na Sokolovsku. Novinka umožní promítání na různých místech ve městě. Ministr obrany Zuna chce pro příští rok navýšit výdaje na obranu na 2% HDP. Dál bude oblačnost s přeháňkami a teplotami do 18 stupňů. Zprávy pro vás má Libuše Ernestová. Dalovice u Karlových Varů opraví Dolní ulici. Obec rekonstrukci odložila kvůli stavbě nového úseku krajské páteřní cyklostezky. Teď už chystá projekt, který počítá s výměnou kanalizace, vodovodu i povrchu vozovky. Součástí úprav budou taky změny, které mají sklidnit dopravu v této části obce. Podrobnosti přibližuje nezávislý starosta Dalovic Lukáš Kolovrátek.
4: Je to první třetina ulice Dolní, taková nejproblematičtější část této ulice. Když to bude všechno dobře, jak bychom to chtěli mít vysoutěženo v červenci s tím, že by třeba do konce října do listopadu mohla být stavba hotová.
3: Kulturní a společenské středisko v Chodově na Sokolovsku zakoupilo nové nafukovací plátno pro letní kino, a to především kvůli jeho mobilitě, snadnější přepravě a rychlé instalaci. Jak potvrdilo vedení organizace, promítání totiž bude letos na více místech ve městě. V plánu je například projekce v parku u knihovny a také u přírodního koupaliště na Bílé vodě. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD požaduje pro příští rok navýšení výdajů svého rezortu na 2% HDP. Šlo by o meziroční nárůst o 35 miliard na celkových 190 miliard korun. Zuna to řekl České televizi. Obrana by letos měla hospodařit s částkou zhruba 1,8% HDP. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. Stovky maskovaných mužů v severním Irsku zapalovali autobusy i auta a rabovali obchody. Násilníci pronikli i do několika domů, které zapálili. Útoky byly namířené proti přistěhovalcům. Vyvolal je brutální pokus o vraždu, ze kterého je obviněný muž původem ze Súdánu.
5: Záběry z Belfastu ukazují autobus pohlcený plameny i mnoho hořících aut. Záchranáři zasahovali také u požárů řadových domů a minimálně v jednom případě museli záchranáři z hořící budovy vyvést celou rodinu. Maskovaní muži také zastavovali auta na ulicích a rabovali obchody patřící přistěhovalcům. Politické vedení severního Irska i celé Británie odsoudilo útoky na nevinné lidi, stejně jako pondělní pokus o vraždu, který nepokoje vyvolal. Záběry z tohoto útoku zachycují muže ozbrojeného nožem, který klečí na své zakrvácené oběti na ulici v Belfastu. Útočníka spacifikovala skupina kolem jdoucích a policie ho zatkla. Napadený muž je s vážnými zraněními v nemocnici. Ondřej Himer, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Dál bude většinou oblačno s přeháňkami. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 stupňů. Vane slabý západní až jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Pozor na průtahu Karlovými Vary. Mezi 120. a 114. kilometrem se v obou směrech pohybují silničáři. Pravý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
6: Od jedné z nejtragičtějších událostí druhé světové války na území protektorátu, vyhlazení Lidic, dnes uplynulo 84 let. S mým dnešním hostem připomeneme i obec Ležáky, kterou stihl stejný osud, a probereme také legendárního odbojáře a posledního příslušníka skupiny Tří králů Václava Morávka, o kterém Pavel Černý napsal již 3 knihy. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Alex a host.

Pozvání do Alex a host přijal Pavel Černý, asi nejznámější policejní instruktor u nás, který své znalosti a dovednosti předává policistům po celém světě. Pavel Černý je také autorem mnoha knih a dovolím si říct, že odborníkem na odbojáře

0: Tyto věci mě už profesně hrozně lákaly a také z hlediska odkazů mých rodičů, co mi vlastně tyto story úžasné servírovaly už od mala, pro mě to bylo značně srdeční téma. A já tedy musím povědět, že já tímhletím vlastně trošičku i čistím hlavu od těch jiných výcvikových věcí svých profesních a také v tom spatřuju takové trošičku poslání. To znamená dávat mladým určité vzory. Víte, oni mají vzory jako slavného herce, fotbalistu, hokejistu, nechci říct až influencera. Jo? A já bych byl rád, kdyby to třeba byl i štábní kapitán Morávek, Gabčík, Kubiš, Tři Králové, protože nedej bože, kdyby jsme tyhle hrdiny potřebovali. A také to dělám a vlastně píšu, protože bych chtěl moc a moc jednu věc. Trošičku tomu zle zkoušenému národu tímto rovnat páteř a ukazovat, že jsme rozhodně nebyli nějakým národem zbabělců či dokonce kolaborantů a o tom jsou právě ty mé knihy.
1: Tak ty knihy jsou už tři. Morávkova zpověď, to byla první kniha, Akta Morávek, druhá kniha a trilogii uzavírá štábní kapitán Václav Morávek a lidé kolem něj. Má podtitul tato kniha s názvem Odbojáři a hrdinové, gestapo a kolaboranti a ti někde uprostřed. Ti někde uprostřed, co to znamená, že v té temné tragické době byli odbojáři, kteří kolaborovali a řekněme, s gestapem a z gestapa zase přišli k odbojářům? I takové osobnosti nebo osoby můžeme v naší historii najít?
0: Ano, určitě ano. Víte, život není černobílý, nebo černobílý zdaleka ani ten odboj. Ono to vlastně bylo o tom, že jednak se ti lidé snažili přežít, jednak se dostávali do opravdy kuriozních, někdy nezávidění hodní, skutečně díky té době situaci. A ono, spoustu lidí dneska soudit někde od klávesnice, počítače, když to řeknu z hlediska našeho luxusního bezpečného života je někdy, nebo spíše není na místě. Víte, je to o těch lidech, jednak o těch, kteří, někdo může povědět, zradili, ale ono zradili, ono když vás dovezli na gestapo, tak gestapo bylo instituce jednak nesmírně inteligentní, funkční. Vlastně gestapo byla kriminální policie, Kripo, takže to byly velmi zkušení kriminalisté a používali kriminalistické vyšetřovací metody a k tomu jako jakousi přidanou tu nejvyšší hodnotu měli, že mohli používat opravdu brutální metody. Víte, dneska, kdyby vám policista někde i mimo kamery, třeba tam někde na oddělení dal facku, tak jde ze služby, ale tenkrát s tím problémy rozhodně neměli. A kdo vydržel úděsné mučení někde, tak nevydržel to, když potom sáhli na jeho rodinu, na jeho blízké. To už mluvil každý. Takže oni se vlastně snažili nemluvit nebo gestapo tahat za nos několik hodin či dní, aby ty jejich odbojáři, ty druzy, když tak řeknu, ve zbraní z odboje, mohli zmizet, poschovávat ten dekonspirující materiál a dát jim tuto šanci, ale nevždy to šlo, nevždy to někdo vydržel a když někdo poví, že ten povídal, ten vypovídal, já bych chtěl vidět ty hrdinsky dneska toto prohlašující, zvláště na sociálních sítích lidí. Víte, pak tam jsou příběhy ještě vlastně jiné z podstaty, že někteří byli mezi. Je tam třeba kapitola protektorátní policisté. Protože ona byla jste včera, dejme tomu, přeneseně kriminalista prvorepublikový a za pár měsíců jste byla přidělena rozkazem ke kooperaci ke gestapu. Nejenom jako tlumočníci, kteří tam byli dávaní z hlediska znalostí českých poměrů, vybírali se pro tohleto dobří kriminalisté mluvící vynikající němčinou, aby mohli překládat a být u těch výslechů. No a potom vlastně to přešlo, že dělali i zatýkací akce, páteání a tak dále. Těžko mohli říci, že to dělat nebudou.
1: Chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Pavel Černý, který zná život a činnost Václava Morávka lépe než kdokoliv jiný. Ostatně vyšla vám už třetí kniha, o té jsme mluvili, ona spíše nevypovídá přímo o panu Morávkovi, ale spíše o lidech kolem něj, kteří nejsou třeba ani tak známí a významní, ale řekněte mi, vy vlastně tak trochu pomáháte dostat na světlo a do paměti veřejnosti osobnosti, které se také nějakým způsobem zasloužily, byly odvážní, byly to hrdinové, ale jejich jméno nikdy nedohledáme.
1: Ono je to právě o tom, má ta třetí kniha, zvláště ta třetí kniha, ono to je i v těch publikacích předchozích, má dávat, já vždycky povídám, jména bezejmenným, dávat jim jména, dávat jim tváře. Protože ani Morávek, ani Tři králové, ani Antropoid, Server A a všechny ty pravý sadky by nemohly svoji činnost a ty vlastně věci dokazovat bez desítek, stovek a bez přehánění, protože to by obrovské sítě. Zpočátku tisíců lidí, a který riskovali stejně jako oni. Možná více, protože oni byli svobodní, když tak řeknou Gabčík, Kubiš nebo Morávek, neměli rodiny, ale většina z těch lidí riskovala své rodiny. Riskovala životy svých nejbližších, takže nebyli o nic méně statečnější. A přitom jsou neznámí, anebo málo známí. A proto právě protýká alespoň část těch lidí těmito příběhy. Hmm.
0: Takže se o nich veřejnost, zkrátka o jejich hrdinských činech, díky vám dozví. Během vašeho bádání, hledání, pracování, přípravy té knihy, vaši poslední, byla nějaká osobnost, která se vám tam zjevila v tom příběhu nebo v tom, co se odehrálo za druhé světové války a překvapila vás? Jako tam no, nepatří a ona tam
1: no,
0: se vám příkladu, zhmotnila.
1: Mi až šokovalo, jak při tom pátrání se mi znovu a znovu vyskakovala, a to v různých příbězích, v různých story, Vida Bárová, známá to herečka. A zajímavé je ku příkladu, že je jako Babková uvedena, Babková pomlčka Bárová, v těch Morávkových seznamech zrádců. To znamená, oni měli dokonalé informace nejenom o gestapu, o každém policistovi, který s ním vlastně spolupracoval, s těma německými bezpečnostními složkami, všemi vlajkaři, všemi zrádci, konfidenty, měli to dokonale zmapované, měli u nich poznámky, do jaké míry jsou nebezpeční bydliště, dokonce v jakých autech gestapáci jezdí. No a také je tam Vida Bárová, jako jedna z nich, jako německá konfidentka, spolupracující s Němci. No ale ona na to šup se vám vynoří v jiném příběhu, kdy vlastně též těsně spojeným s Morávkem, protože vlastně s ní má styky, a to doslova, když tak řeknu, nejenom společenské či obchodní, Paul Thiemel. To znamená vyzvěděč slavný A54, ten, který Morávkovi za nemalé peníze nosí informace, které on předává právě našim zpravodajcům do Británie. A zajímavé je, že Paul Thiemový dokonce úkol je, aby dostala informace z jednoho z nejvyšších zde pracovníků vlastně bezpečnostních složek Bémeho.
0: Takže je Lída Bárová tou, která je někde uprostřed?
1: Trošičku ano. Ona se tomu vyhla, teda musím povědět, velmi chytře. Ona úplně hloupá nebyla. Ona někoho působí jako taková trošku husička.
0: Naivní se o ní
1: naivní. Říkala. Ano, ale naivní určitě nebyla. A ona věděla, že by tu činnost, tu agentskou velmi tvrdě platila. Takže vlastně Thiemel ji dokonce seznamuje potom s hlavou a Véru, s hlavou a Véru, a ona i jemu odmítá tuto činnost. Ale pravdou je, že se nechá vlastně naverbovat, pár schůzek udělá s Bémem. Taková pikantnost tam je.
0: Ona... Já s dovolením vás přeruším. Ano. A tu pikantnost si necháme na další vstup. Pavel Černý je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi a během té přípravy knihy a samozřejmě zjistil velmi zajímavé informace, které ještě nebyly nikde publikované a mě třeba velmi překvapila herečka Lída Bárová, jak jste zmínil v minulém vstupu, která se vám jakoby objevila na obou stranách, ať na té, když to řeknu jednoduše zlé, tak na té dobré. A vy jste slíbil jednu pikantnost ohledně Lídy Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfu SD, když řeknu bezpečnostních složek BMEho, brala na večeře, nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BME na ní úplně tolik nereaguje. Míněl, nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace, dodnes je to spíše spekulace, ale ona to prý to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál, proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně a že to bylo pochopitelné. Ale zajímavé teda bylo, že ten Paul Timo, agent A54, jí vlastně seznamuje se samotným Kanárisem a ten se jí snaží opět zhrbovat pro tu německou tajnou službu. A ona odtamtud odchází, ona ze sebe, tak říkajíc, tu blbku u něj udělala, že jí zajímá jenom film, divadlo a tak dále, že žije jenom v tomto světě a že jí vlastně jiný věci nezajímají a neumí a podobně, protože věděla, že by jí to stálo život a skutečně nepletal se. Z hlediska toho, že Kanáris byl koncem války oběšen na strumě od piana ve souvislosti s atentátem na Hitlera, tak ani ona by nekončila určitě dobře a nepřežila by válku.
0: Tak bez pochyby její rodina nedopadla dobře, ale ona se dožila poměrně vysokého věku, ale když jste popisoval její setkávání se s muži, tak kde byl Goebbels? To už byla u německého filmu a už znala osobně Goebbelse či nikoliv?
1: Tak to bylo dávno, dávno před válkou. To bylo v Německu. To bylo než v Německu. Někdo tvrdí, že i vyhostili a ona odtamtud spíše utekla, protože gestapo jí mělo pod velkou kontrolou. Konec konců to už není náplň těchto knížek. Goebbels se neustále přes zákaz samotného vůdce Adolfa Hitlera s ní vlastně chtěl někde ještě setkat. A když Goebbels dojáží potom do protektorátu, tak gestapo má za úkol, co všechno udělat, aby se spolu nesetkali. Jo? Takže snad Bárovou veze někam za péhu a chce za každou cenu zabránit, zaúkolován na nejvyššími muži Třetí říše, aby k tomu setkání nedošlo. Ale pokud půjdeme zpátky k těm knihám, je tam Bárová také v jiné zajímavé situaci. Ona totiž taky vlastně ona ty pletky měla s kdekým a pletky měla i s Jaroslavem Ženatým, což byl komisař naší policie, protektorátní policie. A on byl spojkou vlastně, iniciativně se toho ujal, musíme říci, mezi vlastně gestapem a protektorátní policií. Je to první člověk, který doráží z bezpečnostních složek do zatáčky ke Gabčíkově, tam ležícímu Stenganu, těsně po útoku na Heidricha. Je to mimochodem člověk, který potom, když vidí, jak se kloní válka a že Němci ji rozhodně nevyhrají, začíná koketovat s odbojem, je pak unesen samotným gestapem, které se vydává za odbojáře a partizány a chce z něj vlastně vymáčknou informace v jistém konspiračním bytě, 3 dny ho vyslýchají a vlastně končí tak, že končí v Terezíně se svým zástupcem a zase naprostým zázrakem přežívají, protože ten jeho zástupce dělá v kanceláři a zmuchlá rozkaz k jejich popravě. Takže tímto přežívá válku a po válce je střídavě stíhá nacistické zločince a pak je sám za své kolaborační činy stíhán.
0: Tak my se do války bohužel, nebo poutíky, jak to říci, opět vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi, nejmladším členovi skupiny přezdívané gestapem Tři králové. Dnes je 10. června, na den přesně byly před 84 lety vyhlazeny, srovnány se zemí Lidice jako výstraha nacistů, trest odplata za úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. A se mnou ve studiu tedy sedí Pavel Černý, který velmi dobře zná činnost odbojáře Václava Morávka. Setkal se on právě s těmi dvěma slavnými jmény, Gabčíkem a Kubišem?
1: Samozřejmě, setkal. Můžeme povědět, že vlastně úkolem těch skupin, zejména Silveru A a potom následně Antropoidu, bylo kontaktovat a najít štábního kapitána Morávka jako garanta vlastně toho odboje zde. Víte, Morávek to nebyl něco lokálního, zde protektorátního, pouze o něm si píše Heydrich vlastně tajemníkovi Hitlera Bormanovi jako o vůdci českého odboje zde. Takže toho mají kontaktovat a Alfred Bartoš, dokonce velitel paraskupiny Silveru A, je za to povýšen, když nakonec najdou Morávka po velkých obtížích. No a ten antropoid Gabčí Kubiš má několik schůzek, jedna z nich je na Praze 10 ve statku Vojtěchovských a podle všeho schůzku s antropoidem má i v den svého úmrtí 21.3.42 ve svém konspiračním bytě na Staroměstském náměstí a vlastně pár hodin potom prodělá Morávek tu svoji osudnou vlastně přestřelku. Víte, Morávek v té době měl neuvěřitelné renomé a nejenom kvůli tomu agentovi A54 týmovi, kterého měl vlastně v gesci s ním ty styky, ale i řekněme na briefingu potom půl roku potom, protože zpravodajci Británii odmítají uvěřit ve smrt Morávka úplně. To je hrozně zajímavé. A na podzim 42, kdy je Morávek půl roku po smrti, oni připravují paraskupinu Antimony s tím, je o tom nalezený nyní zápis, že se setkají s Otou, což bylo jeho kecí jméno, jako odborníkem, a to je hrozně hezké právě. To je takové to bondovské, že je to odborník o zpravodajství až po zabíjení. A teda ty dvě nuly za tím vidím bondovské. A já si vždycky říkám, kdyby Morávek nebyl mrtvý s tímto renomé, že zná poměry a odborník je to na zabíjení, nebyl by náhodou ta vzrušující přestava s Gabčíkem a Kubišem v té zatáčce.
0: A neodehrálo by se to třeba jinak?
1: Takový to historie nezná kdyby. Ale je hezký se někdy zasnít a říkat si, co by bylo, kdyby. Možná by to bylo takto.
0: Morávek už se tedy nedozvěděl, nedočkal toho, že atentát na Reinharda Heydricha byl úspěšný. Vy jste už v úvodu zmínil to, že Gabčíkovi selhal samopal a museli tedy použít granát či bombu. Tak. Jak vy si to vysvětlujete, že selhala ta zbraň?
1: Víte, to už se nikdo nikdy nedoví. Ono mohl selhat náboj, samotná zbraň, nějaká mechanika v tom, anebo to byl lidský faktor. Míněno i Gabčík byl člověk, tudíž mohl být bytost omylná, jako my všichni. I on mohl udělat chybu v tom obrovském presu, v kterém to bylo. My se snažili toto rozklíčovat, nebo takhle, zkusit, ne rozklíčovat, to už někdo rozklíčuje, ale zkusit vlastně všechny alternativy probrat, co se mohlo stát s úplně reálným stinganem, střílejícím návkom na střelnici, a vlastně výsledek toho je v našem filmu, který je má 100 000 shlédnutí na YouTube a jmenuje se Antropoid / zatáčka a mohla to být spousta věcí. Jako,
0: ono, byly různé konspirační teorie, kolem toho se začaly objevovat.
1: Rozhodně ne, ta jako jedna ta románová, že Gabčík své snoubence, dívce slíbil, že nikoho nezabije, vzpomněl si na to a nezmáčko spoušť a podobně. To doopravdy bych tvrdil, že asi ne, že nezabiješ, bylo křesťanské natolik pro něj, že to by to nezmáčko, naopak to byl primární cíl. On byl voják, výborný voják a toto byl rozkaz. A myslím, že nezabití takové stvůry, jako byl Heydrich, se přímo těšil. Ale mohlo to být ku příkladu seno z tašky. Ona v té jsou dvě svědectví, jedna z toho je z Ráce Čurdy, že tam byly zbytky sena, anebo Druhá varianta, že senem byl krytý ten Stengan, aby tam necvakal, aby se ukryl při kontrole případné, kdyby někdo nahlížel do té aktovky. A Gabčík, jak ho skládal, on, když se nějaké jenom stébo dostane do závitu, když smontováváte skrytě někde tu zbraň bez rakové kontroly, tak vám nedolehne prostě potom úderník, který spadne na zápalku náboje a uvěřeně řečeno nestříví. Ale to je jenom jedna z mnoha a mnoha věcí, co se tam mohlo stát.
0: Pavel Černý je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je 10. června. Od tragické události našich dějin, vyhlazení obce Lidice, uplynulo 84 let. Naším hostem je Pavel Černý. Více se mluví o Lidicích, oni potom 24. tedy o 2 týdny později přišli bohužel na řadu také Ležáky. Nicméně vraťme se ještě prosím do doby, kdy umírá Reinhard Heydrich, protože to vypadalo, když ho převezli do nemocnice, že jeho stav se tehdy zlepšil, ale potom 4. června roku 42 umírá na otravu krve. Tak mě napadlo, a zase konspirační teorie, nemohl mu k té smrti někdo dopomoci? Bylo to možné, nebo absolutně si to hlídalo gestapo?
1: Občas se o tom povídá, jo. Já, ale těžko říci, jestli to byl jenom nějaký švendrián, či prostě to, že Heydrich prostě umřít měl. Ono někdy i sebelepší doktoři nemohou udělat. A oni se k němu snažili dostat doktorské, tehdy medicínské, skutečně špičky. Jo? Kdyby se potkal s nějakýma horšíma, já ku příkladu mám 4 operace slepého střeva, které se úplně nepovedly, takže i na to by mohl člověk umřít. Natož na nějakou střepinu, když tak řeknu, asepsi, v té době velmi smrtelnou, díky absenci penicilínu v té době. Takže mohlo to být všelijak, ale konspirační teorie v tomhle tom bych asi nějaké úplně nepřipouštěl. Víte, někdo říká, že škoda, že Gabčík nezabil toho Heydricha v zatáčce. Já vždycky říkám, ono to bylo dobře, protože mělo by to strašně rychle za sebou a my v tom filmu našem Antropoid zatáčka ukazujeme, co by se stalo, kdyby Gabčíkovi Stengan střílel? A ta 30-raná dávka z 1 ze 2 metrů, v které vzdálenosti Heydrich byl, by ani nevěděl vlastně, co se stalo. A to by byla chyba. Tak to aspoň hodně dlouho trpěl za to, že skutečně jakou kreaturou byl a co způsoboval našemu národu. Takže ono to tak mělo být.
0: A když použiju to vaše označení kreatura, tak nastoupil K.H. Frank, který, jehož reakce byla velmi brutální. Bylo to i proto, že chtěl ukázat, jaký je rozhodný, krutý, a myslel si na post říšského protektora?
1: No já si myslím, že naopak on to Frank dle potom těch zpráv, jeho výslechu a všeho, co vyšlo potom po válce, jako se objevilo, on to ještě mírnil. On naopak rozuřený Adolf Hitler, vůdce, prostě chtěl, aby těch byl bezpočet, prostě těch vesnic rovnán, aby zde byla proběhla obrovská genocida. Víte, Heydrich.
0: Čili ne Lidice, Ležáky. No,
1: Heydrich chtěl více. To byl člověk, jedna z největších špiček. To byl člověk, který byl architektem holokaustu. To byl mozek Třetí říše, vlastně, který toho spoustu věděl a ona spousta věcí zůstala v té jeho hlavě. Ona se občas povídá, jako, že Gabčík a Kubiš mohou za Lidice, za teror zde, za Ležáky a podobně, a že bez toho by to nebylo. No tak takhle, důležité postavit se na odpor. A tím odporem se dokázalo hodně. Ukázalo se, že máme rovnou páteř, že jsme kolaborujícím státem. A také na bázi tohoto byl vlastně postupně této obrovský vyhlazovací vlastně toho údobí, bylo vlastně příslib obnovení Československa v původních hranicích a vlastně anulování té Mnichovské dohody. Takže bylo to strašně důležité a ono se říká, že Heydrich, že potom vypukla ten ukrutný teror, ale on vypukl už předtím prostě. Heydrich přišel a následovaly stovky a tisíce zde poprav, zastřelených českých vlastenců, akce Sokol, která prostě stála tisíce životů naší Sokolů, takže ono tohleto, možná, že by jsme zaplatili větší oběti se žijícím Heydrichem než s mrtvým Heydrichem.
0: Říká Pavel Černý, náš dnešní host.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Pavel Černý, jehož původní profese, stále ještě vaše profese, je policejní instruktor sebeobrany. Nicméně dnes je 10. června, 84 let uplynulo od tragické události, kdy byla gestapem vyhlazena obec Lidice a o 14 dní později také Ležáky, ale o této obci se jakoby mluví méně, stojí tak trochu v pozadí, nicméně její osud byl naprosto stejný jako Lidic a lidických obětí, lidických lidí, mužů, žen, dětí.
1: Ano, já dokonce ty Ležáky protýkají tou mojí třetí dnes závěrečnou částí trilogie, která byla vlastně nedávno vydána. Ten štábní kapitán Morávek a lidé kolem něj a je to vlastně příběh Alfreda Bartoše a jeho radisty Potůčka, kteří právě tam odsud vlastně vysílali. Když trošičku to rozvedu, tak my tam probíráme i v té knížce spoustu záhad. Díky tomu, že jsme se exkluzivně dostali k pitevním protokolům, tak najednou člověk může určit, co se jak stalo, nebo či jak se určitě nestalo. Řešíme tam ku příkladu právě souvislosti s Alfredem Bartošem, s tím, jak běží po těch pardubických ulicích, pronásledován gestapem a v bezvýchodné situaci se zastřelí. Ovšem ouha, on má podle pitvy provedené v soudním ústavu doktorem Weirichem, tím německým patologem, dvě střely. A jak se zastřelíte tak, abyste měla dva projektily v hlavě? A toto řeším i v té knížce, zkoušíme to řešit, zda zdraň mohla zazávadovat, zaklometit, či jakási posmrtná křeč v té dané sekundě může způsobit druhé odmáčknutí, co jsem řešil, a to bylo velmi realitní, se svým spolužákem, s kterým jsem seděl na základní škole v lavici, který je teď nejvyšší hlavou soudního ústavu, právě tam, kde byly pitváni naše parašutisté, Morávek a podobně. Je to ukrutná schoda a s ním právě jako nejvyšší kapacitou řeším tuto záhadu, a také v souvislosti s radistou Jiřím Potůčkem, Silver A, tam je zase záhada, jak vlastně došlo k tomu jeho zastřelení tím četníkem Půpánem. A zdali vlastně Půpán, kasířská myšlenka, neudělal pro Potůčka to nejlepší, protože kdyby Potůček přežil, který už byl vyčerpaný, který už nemohl dál a dostal ho gestapo do ruky bez tohoto vlastně, že byl zastřelen, možná ani na ty četníky nenamířil zbraň, to se potom projednává a my to hodně rozpitváváme, právě ten příběh toho Půpána v té knize, jak by to potom s Potůčkem dopadlo. Takže my se tam snažíme řešit určité i záhady. Je tam těch záhad spousta. A vlastně díky zejména těm pitevním protokolům můžeme vlastně se bavit o tom, jak vlastně skončil přestřelce ten jejich radista Tří králů Ferry Peltán, který má podobný konec jako Morávek a stejně záhadný, zahynul v přestřelce s přesilou gestapa. Střelil se sám, nebo ho zabilo gestapo? A zase nám odpovídají na tohleto nejlépe pitevní protokoly, které do té doby prakticky nikdo neviděl.
0: Já moc děkuju. Vydržela bych vás poslouchat a myslím si, že posluchači je také ještě mnohem, mnohem déle. Aspoň si přečtu vaše knihy, určitě tedy teď tu poslední. A moc děkuji, že jste přišel a že jste připomněl chmurné období naší historie. Děkuji, ať se vám daří. Pavel Černý.
1: Já vám moc díky a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Složky integrovaného záchranného systému dnes u Bůblavy nacvičovaly pátrání po pohřešovaných v nepřístupném terénu. Až na Chebsku musí pokácet několik jasanů nedaleko hřbitova. Jsou napadené dřevokaznou houbou. Status studenta mají absolventi středních škol až do 31. srpna. Existují ale výjimky, kdy za ně stát pojištění neplatí. Zítra čekejte většinou velkou oblačnost, dopoledne přeháňky a teploty do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Libuše Ernestová. Složky integrovaného záchranného systému dnes v okolí Bublavy na Sokolovsku nacvičovali pátrání po pohřešovaných osobách v nepřístupném terénu. Účastníci prověřili spolupráci při zásazích v příhraniční oblasti. Zaměřili se hlavně na koordinaci jednotlivých týmů a předávání informací mezi českou a německou stranou, říká policejní mluvčí Kateřina Pešková.
2: Kromě policistů z krajského ředitelství policie Karlovarského kraje se cvičení zúčastnili také kolegové ze Spolkové republiky Německo, konkrétně z policejního ředitelství Cvikau, a dále se do cvičení zapojili taky kolegové z hasičského záchranného sboru, ze zdravotnické záchranné služby, z horské služby a také organizace Czech SAR Team.
0: Nemocné jasany, napadené dřevokaznou houbou, řeší až na Chebsku. Jedná se o alej v blízkosti městského hřbitova. Poškozených je zhruba 15 stromů. Většina z nich musí být pokácená. Jak říká místostarosta Pavel Matala z hnutí za až, město pak vysází stromy jiné. Jaké druhy, o tom rozhodne příslušný odbor.
3: To je zase samozřejmě potom na zvážení toho odborného pracovníka, stejně jako v případě smrkové monokultury je lepší míchat ty jednotlivé druhy, protože potom ta vlastní masa té dřeviny tak je odolnější.
0: Město se také rozhodlo pro kontrolu stromů pomocí akustického tomografu. Provedli ji zaměstnanci karlovarských lázeňských lesů a parků. Zkontrolovali celkem 6 stromů. Radnice bude v prověřování stromů pokračovat. Studenti by si měli při zajišťování letních brigád dávat pozor i na to, kolik si vydělají. Za absolventy středních škol totiž platí zdravotní pojištění stát až do 31. srpna, ale jejich příjem nesmí překročit finanční limit. Ten je u dohod o provedení práce 12 000 korun a u dohod o pracovní činnosti 4,5 tisíce. Pokud absolventi nepokračují na vysokou školu a nenastoupí do zaměstnání, musí si zdravotní pojištění hradit a zároveň to nahlásit své zdravotní pojišťovně, jinak hrozí pokuty. Sociální pojištění naopak není povinné pro všechny, říká mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jakub Bejček.
4: Pokud nebude absolvent zaměstnaný, nemá ze zákona povinnost platit sociální pojištění a proto za jeho neplacení žádné sankce nehrozí. Zde je však třeba si uvědomit, že neúčastí na sociálním pojištění se nezapočítávají odpracované roky pro budoucí důchod. Nevzniká nárok na nemocenskou, na ošetřovné nebo peněžitou pomoc v mateřství.
0: Status studenta ztrácejí i ti absolventi, kteří začnou po absolvování střední školy podnikat. Správní i dozorčí rada knihovny Václava Havla jsou opět kompletní. Informoval o tom krizový manažer instituce Marek Měrka. Ve správní radě kromě něj zasedne nově například i hudebník a bývalý ministr Michael Kocáb nebo egyptolog a senátor z klubu STAN Miroslav Bárta. Knihovna má podle Měrky teď dostatek financí na další měsíce. Kvůli sporům s ředitelem Tomášem Sedláčkem knihovnu v minulých týdnech opustili její zaměstnanci, klíčoví sponzoři a rozpadla se taky správní rada. Z projektu navíc odešla jeho spoluzakladatelka Dagmar Havlová.
1: Sport.
0: Fotbalový reprezentační útočník Jan Kuchta je zdravý. Poprvé trénoval s týmem před startem do mistrovství světa. Doteď se připravoval individuálně. Reprezentace se dnes přesune do Guadalajary, kde v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času odehraje úvodní zápas s Jižní Koreou.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, místy doznívající přehánky a teploty 10 až 7 stupňů. Zítra čekejte většinou velkou oblačnost. Ráno a dopoledne přehánky nebo i slabší bouřky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů. Povane mírný západní vítr, který v přehánkách a bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a bio na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Pozor si dejte na Hroznětínské ulici mezi Sadovem a Borem. Havarovala tam čtyřkolka a zasahují záchranné složky. Jede se jedním jízdním pruhem. A na D6 stojí na exitu 146 porouchané auto. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Právě na 14. hodinu vám připravila a přinesla do vysílání naše zprávařka a editorka, webeditorka Libuše Ernestová a právě teď startuje v tomto čase středeční dobré odpoledne s datem 10. června. A jak už jste mohli slyšet od Libušky ve zprávách, ve špatném stavu jsou některé jasany v aleji u Hřbitova v Aši. Napadla je houba takzvaná Voskovička Jasanová. Více podrobnějších informací uslyšíte pár minut po půl třetí. Do té doby se budeme také zabývat tím, jak akce se dnes konají v našem regionu, řekneme vám pár zajímavých kulturních pozvánek. No a za chvíli si také povíme o tom, kdy se objevily první kolíčky na prádlo. Milé ženy, dobře poslouchejte, více s Martinem Písaříkem v dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Krásné odpoledne s rádiem vašeho kraje s Českým rozhlasem Karlovy Vary.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Tipy pro volný čas.
1: Dnes je pro vás od 15 hodin připravená Kutílkova tvořinavá dílna pro malé i velké na téma Ptáčci z vlny, tak vyražte se svými dětmi. Tvořivé dopoledne pro všechny připravila také od 15 hodin v Městské knihovně Chodov dobrovolnice Eva. Zájemci si mohou přinést jehlice, háčky, vlnu. Akce je určená jak pro pokročilé, tak i pro úplné začátečníky. Městská knihovna v Ostrově zve na dvě akce současně. V 17 hodin to bude herní klub s deskovými hrami pro dospělé a ve stejnou dobu se můžete těšit i na absolventský koncert talentovaného klavíristy Antonína Kopála, studenta základní umělecké školy. Výstava Ašské kostičky představuje aktuálně v muzeu na Poštovním náměstí sbírku Tomáše a Ondřeje Balšánových, kteří sestavili z Lego kostiček dioramata inspirované tematikou Star Wars. A v Londýně žijící český autor Jan Mladovský se počase vrací do českého výstavního prostoru s projektem Information Situation, který uvidí návštěvníci ostrovského letohrádku. Stěžejním motivem jsou autorovi pověstné alfabetogramy písmena zbavená zemské tíže, která rotují v prostoru. Výstava Jen řekni Sokolov vás zaujme v Sokolovském zámku. Expozice je věnovaná festivalu politické písně, které se ve městě zpívaly v letech 1973 až 1988 a ve své době byly nejvýznamnější kulturní událostí v regionu. A poslední pozvánka je na výstavu. Chebské muzeum vás láká na výstavu Hurbínek 1926 Forever. Připomíná výročí 100 let od doby, kdy známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkoušejí, co obnáší práce loutkoherce, nebo uslyší Hurbínka se spejblem v různých jazycích. K vidění je také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede všechny návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce. Naším hostem dnes odpoledne bude za organizátory ředitelka Galerie G4 a budeme si povídat o chebských dvorkách, které se vracejí do Chebu. Tak určitě zůstaňte s námi, akce je krásná, tak my vás pozveme rádi na festival. Teď opět další porce písniček, které nestárnou. Krásný poslech, pohodové odpoledne s rádiem vašeho kraje.

0: Aše na Chebsku řeší nemoc Jasanu Faly u městského hřbitova. Houba Voskovička Jasanová tam napadla asi 15 stromů. Nemoc se projevuje tím, že strom postupně usychá. Ochrana zatím neexistuje. Poškozené dřeviny proto musí radnice nechat pokácet.
1: Teď se koukáme tady na suchý jasan. Je napadený houbou Voskovičkou Jasanovou. Ta houba, když napadne ten strom, tak postupně vlastně přisychá. Dochází k odumírání té koruny, opadání toho listoví, že poprvé, potom přisychají ty kosterní větve, praská kůra, ten strom prostě celý odumře postupně.
2: Říká ze správy majetku Ašské radnice Pavel Kudláček. Ano, ten strom, dá se říct, už téměř celý suchý.
1: Vidíte, že tenhle strom má nějakých, já nevím, třeba 20 metrů, takže tyhle ty velký stromy to napadá a už není potom pomoci.
2: Je to alej u hřbitova, tady těch jasanů je víc, jsou mezi tím zhruba, i zdravé stromy.
1: Zhruba 15 stromů je napadených tady.
2: Co s nimi?
1: Bude se to muset pokácet, no.
2: Ochrana neexistuje?
1: Ne, ta houba se vždy šíří vzduchem, přesouvá se víceméně přes jako několik kilometrů, třeba je schopná napadnout zdravý jasan a šířit se dál.
2: A co se týče ve městě, máte taky víc těch jasanů, anebo zatím jenom tady se to týká této aleje?
1: Jsou tam jedinci, ale tady víceméně je to jakoby, že to je alej, je jich tady víc pohromadě, tak tady to je nejvíc patrný.
2: Tak teď jdeme alejí, tady strom po pravé straně, ten je v pořádku podle vás?
1: Ten,
2: tady ten?
1: Tím ano.
2: A tady začíná
1: tohle
2: usychat.
1: Začíná.
2: Taky půjde letos, ho budete nebude kácet, možná, anebo ho ještě necháte?
1: Spíš vždycky jsem pro nějaký, jakoby, že ty stromy sleduju a ještě jim, jako, když to řeknu, dám šanci, může se něco stát, takže ten strom se většinou třeba ořeže, udělá se, když pokud jde o nějaká redukce a prostě mu nějak prodloužíme život někdy třeba dva další tři roky. Jako. Je to těžký, jako, je do toho, nikdo to není schopný odhadnout, ten úhyn. Je to jenom o té prostě kontrole těch stromů, procházet to, protože ten stav se mění.
2: Tady taky usychá, tady kousek další.
1: Na podzim jsme to tady prořezávali.
2: Takže zkusíte ještě i tady to trošku prořezat, anebo
1: ten
2: podle vás?
1: Ten vedle už ne.
2: Ten vedle, ten už je
1: už
2: moc.
1: Už mám prostě tečku, vidíte na tom stromě.
2: Takže oranžovou, jo, ano. Jo. Takže ten už půjde pryč.
1: Ano.
3: Když se podíváme tady na tuhle dlouhou větev, tak ta je skutečně jakoby extrémně dlouhá. Ve chvíli, kdy tam je potom nějaká houbová choroba, tak ona se může vylomit, jo, a může to potom tady udělat nějakou překážku prostě na té komunikaci. Jo.
2: Říká místostarosta Aše Pavel Matala z Hnutí za Aš. Budete sem do aleje vysazovat nové stromy?
3: Náhradní výsadba je vždycky stanovená vlastně orgánem státní správy.
2: Dáte sem stejné anebo jiný druh?
3: To je zase samozřejmě potom na zvážení toho odborného pracovníka, stejně jako v případě smrkové monokultury je lepší míchat ty jednotlivé druhy, protože potom ta vlastní masa té dřeviny tak je odolnější.
2: Město se také rozhodlo pro kontrolu stromu pomocí akustického tomografu. Práce provedli zaměstnanci Lázeňských lesů a parků v Karlových Varech. V první etapě se jednalo o celkem 6 stromů. Radnice bude i v takových kontrolách nadále pokračovat. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary právě teď v tomto čase nabízíme časový prostor pro vás všechny posluchače, co nás teď posloucháte, ať už u nás v Karlovarském regionu nebo v ostatních regionech přes dabové vysílání, tak volejte do studia 221 55 37 37, pojďte s námi nakupovat a prodávat. Ve vysílání vítám už našeho dnešního prvního inzerenta. Hezký den.
4: Ano, dobrý den přeju. Já bych chtěl poprosit posluchače, vykupuju staré budíky i nejdoucí, potom hodinky na ruku nejdoucí a starou čuterii na čísle 607 542 652. Děkuju moc a nashledanou.
3: Tak ještě jednou, jestli můžu poprosit, 607 542 652 je váš telefon,
4: ano,
3: je to tak?
4: Ano, ano.
3: A řekněte nám, z jakého místa voláte, nepamatuji si.
4: Pardubice, kraj, Pardubice.
3: Tak zdravíme až do Pardubického kraje, z Karlovarského kraje. Krásný den, naslyšenou, děkujeme.
4: Děkuju moc, nashle.
3: Tak i v Pardubicích nás posloucháte, to jsme moc rádi. Jsme rádi, že nás posloucháte i ve středních Čechách, ale i v Plzeňském kraji. Někdo z vás občas volá i z Jihlavy. Tak tady je Český rozhlas Karlovy Vary. Pro vás právě teď probíhá na vlna Českého rozhlasu inzerce, která je připravená nejen tedy pro naše posluchače na západě, tak volejte klidně do vysílání 221 55 37 37. Připravený je pro vás také e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Jsme tu pro vás každý všední den od pondělí do pátku, vždy v tomto čase zhruba ve 3:15, tak neváhejte, volejte. Když by se vám nechtělo mluvit do živého vysílání, tak připomínám, že máte stále k dispozici e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Kontakty najdete na našem webu www.vary.rozhlas.cz a v kontaktu s námi můžete být samozřejmě také na Instagramu a Facebooku, tak buďte. Protože s námi třeba i na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary můžete soutěžit. Připravené jsou na léto opět krásné ceny. Samozřejmě ceny jsou připravené i na Facebooku, tak soutěžte. Za malou chvíli pro vás budou připravené opět další zprávy s Libuší Ernestovou, ty nejaktuálnější z našeho regionu, tak buďte připraveni. No a po té 15. hodině pokračuje dál středeční dobré odpoledne, dnes tedy se Zlatou Kinskou a také naším odpoledním hostem. A naším tématem teď budou po 15. hodině Chebské dvorky. Tak buďte s námi.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durinsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarští zastupitelé budou schvalovat pravidla pro přidělování nájemních bytů. Destinační agentura Postřelí připravila nový turistický okruh kolem vojenského újezdu Hradiště. Za více než miliardu korun se ve fakultní nemocnici v Hradci Králové začala stavět nová klinika infekčních nemocí. Zítra čekejte většinou velkou oblačnost, dopoledne přeháňky a teploty do 16 stupňů. Nové zprávy přináší Libuše Ernestová. Karlovy Vary připravují nová pravidla pro přidělování městských nájemních bytů. Jejich podobu schválí zastupitelé na nejbližším zasedání. Podle náměstka primátorky Miroslava Vaňka z hnutí ANO bude město nové nájemní bydlení přidělovat podle řady kritérií, která by měla zohlednit místní obyvatele i jejich profese.
2: Základní motivy jsou takové, že je to rozděleno do pěti kategorií. První kategorie jsou zaměstnanci ve zdravotnictví, druhá ve školství, třetí v IZS, čtvrtá kategorie je všeobecná, to znamená bez ohledu na povolání. 10% z té položky těch bytů musí být bytů sociálních.
0: Podle nových pravidel bude město přidělovat i nájemní byty, které vzniknou přestavbou bývalé ubytovny v Úvalské ulici. Destinační agentura Postřelí připravila novou trasu, takzvaný Doupovský okruh. Turisté tak mohou nově obejít nebo objet Doupovský vojenský újezd po značené trase. Pěší okruh měří více než 150 kilometrů. Cyklistická varianta má zhruba 120 kilometrů. Stezka propojuje Bolchov, Valeč, Gadaň, Kyselku a Andělskou horu, říká ředitel destinační agentury Ondřej Fábera.
3: K tomu je turistický letáček, jak pro pěší, tak pro cyklisty. Na tom letáčku je odkaz na QR kód s mapou, takže vlastně turista uvidí, co všechno na tom okruhu může navštívit. A určitě to není pro nějakého lehkovážného turistu, je to prostě pro dobrodruhy ten okruh.
0: Ve fakultní nemocnici Hradec Králové dnes začala výstavba nové kliniky infekčních nemocí. Osmipodlažní pavilon za více než miliardu korun nahradí téměř 100 let starou budovu. Jeho součástí bude 75 lůžek, nové ambulance a také vakcinační centrum. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO je nová klinika důležitou součástí péče o pacienty s infekčními a kožními onemocněními.
4: Máme tady zkušenost z pandemie nemoci COVID-19, který nám ukázal, že potřebujeme dané kapacity pro infekční nemoci. Dneska vidíme, co se děje třeba s ebolou, s hantavirem a podobné infekční choroby se zkrátka budou vyskytovat. Byly tady vždy a budou i do budoucna. A naopak dnes ten potenciál šíření je větší právě díky tomu, že lidé cestují z různých koutů světa.
0: Stavba má být hotová do konce roku 2028. Slovenský parlament začal jednat o zrušení poštovní volby. Návrh poslanců vládní strany Smer je už ve druhém čtení. Podle slovenského deníku N se očekává dlouhá rozprava a několik pozměňovacích návrhů, které předem avizovali i někteří koaliční poslanci. Cílem návrhu je zrušit volbu poštou ze zahraničí a nahradit ji hlasováním na ambasádách, případně na konzulátech.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, místy doznívající přeháňky a teploty 10 až 7 stupňů. Zítra čekejte většinou velkou oblačnost. Ráno a dopoledne přeháňky nebo i slabší bouřky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11. Povane mírný západní vítr, který v přeháňkách a bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Stále pozor na Hroznětínské ulici mezi Sadovem a Borem. Došetřuje se tam nehoda čtyřkolky, projíždí se jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tak to byly další aktuální zprávy dnes odpoledne s Libuší Ernestovou na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. 4,5 minuty po 15. hodině pokračuje středeční dobré odpoledne se Zlatou Kinskou. Klidný poslech. Několik chebských dvorků, míst, průchodů a vnitrobloků se brzy promění v dočasné galerie, kde se historie potkává se současným uměním. A vy budete mít možnost vstoupit tam, kam běžně nechodíte. Tak se zastavíte, rozhlídnete a necháte město na sebe promluvit. Já už za malou chvíli nechám promluvit našeho hosta, kterým bude za malou chvíli spoluorganizátorka této akce Alice Šmídová, ředitelka Galerie G4. Zůstaňte s námi, v této hodině také budeme soutěžit, ale hlavně vám budeme hrát písničky, které nestárnou, a informovat o tom, co se děje u nás v regionu. Příjemný poslech.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Cheb jako živá galerie pod širým nebem. Po tříleté pauze se vrací do ulic tohoto města legendární festival a letošní ročník není jen obnovenou tradicí, ale také výzvou k návratu k lidskosti, dialogu a společného setkávání. Několik chebských dvorků, míst, průchodů, vnitrobloků se promění brzy v dočasnou galerii, kde se historie potká se současným uměním. A vy budete mít možnost vstoupit tam, kam běžně nechodíte. Tak se hezky zastavíte, podíváte a necháte město na sebe promluvit. A já už teď tedy nechám promluvit našeho dnešního hosta, kterým je hlavní organizátorka Alice Šmídová, ředitelka Galerie G4. Hezké odpoledne, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Chebské dvorky jsou zpět. My už jsme v minulosti o této akci naše posluchače informovali. Připomeňte nám historii této akce, abychom věděli, co jsou vlastně Chebské dvorky, kdy a jak akce vznikla a o čem je tento legendární festival.
1: Festival Chebské dvorky je vlastně už 20letá záležitost, která každý rok po 20 let vlastně byla pro Chebany nebo návštěvníky mimořádně kulturní zážitek. Takže jak jsem vlastně zmínila, Galerie G4 pořádala 20 let tento festival, potom byl 3 leta taková pauza a nyní vlastně po 3 letech opět 21. ročník startuje vlastně další novou nějakou etapu. A co to znamená pro okolí anebo pro Chebáky obecně, si myslím, že je to velký zážitek, kdy 3 dny vlastně se děje ve městě a v historické části města Chebu. Různé výstavy, fotografií, obrazů, instalace, workshopy a především jsou to také hudební představení. Takže se určitě je opět na co těšit a myslím si, že se to povede. Především teda budeme doufat, že počasí se trošku umoudří.
0: Budeme doufat a držíme palce, aby ano. Festival se vrací tedy po dlouhé 3leté odmlce. V čem bylo nejtěžší navázat na tu přerušenou tradici? Museli jste třeba kvůli pauze stavět nový organizační tým, začít od nuly?
1: No, byly přípravy mimořádně intenzivní, protože vlastně do funkce ředitelky galerie jsem nastoupila 1. února. A tak bylo otázkou vlastně od prvního okamžiku, zda se vše podaří v čase. A o to větší radost

0: Dost mám, že se to tedy opravdu podařilo a organizace probíhala prakticky bez nějakých větších zádrhelů, ale musím opravdu poděkovat týmu Galerie G4, který naskočil takzvaně okamžitě na tenhle ten rychlovlak a vlastně se to podařilo především díky tomu týmu, který tam v galerii vlastně se mnou spolupracoval.
1: Vy také asi spolupracujete i v rámci této akce s někým dalším, s kým?
0: Tak určitě jsou to na prvním místě byli tedy sponzoři. To se muselo tedy jako první bod vyřešit, kdo vlastně vstoupí s finanční částkou na pomoc. Karlovarský kraj samozřejmě je velkým podporovatelem a byla to i jeho myšlenka, abychom začali Chebské dvorky už letos v roce 26. Já jsem trošku se toho obávala, aby jsme to zvládli, ale vlastně nakonec se to všecko podařilo. Takže nejen sponzor a Karlovarský kraj, ale také město Cheb. Vlastně musíme poděkovat, protože právě město Cheb nám umožňuje na 24 místech vlastně těch chebských dvorků organizovat různé akce. Potom jsou to další organizace, které v Chebu se zapojily, jako je KC Svoboda, Kino Art, divadlo, Chebské divadlo, muzeum, takže ty všichni zase stojí za tím, aby chebské dvorky se nadále ale vlastně ten festival, aby byl zase v nějakém dění a těší se všichni na to, že se to po 3 letech opět podařilo.
1: Tak už jste mi odpověděla na to, kolik se letos otvírá celkem dvorku, je jich tedy 24. Ano. Podle čeho jste všechna festivalová místa vybírali?
0: Vybírali jsme místa, která už jsou známá chebákům, takže v historickém centru města. Dokonce se objevily další asi tři nová místa, která se během těch 3 let nově vybudovala, především teda díky městu Cheb, takže tam se občani možná i potkají úplně s novými prostory.
1: Které prozradíte?
0: Řeknu, že je to dvorek číslo 15 a 16. ale je to za klášterní zahradou vlastně 2 takové nové dvorky, které se tak jako vykoukly a hezky se opravily, musím říct, moc pěkný. No a samozřejmě 81 vystavujících umělců, to je teda opravdu nálož. Takže zítra v 10 ráno najíždí 81 vystavujících umělců a uvidíme, co to bude, co to všechno sebou přinese.
1: Na 81 jmén osobností umělecké scény, na to máme málo času, jmenujte alespoň například, na koho se můžeme těšit, kdo z těch větších jmén nebo ze známějších osobností české umělecké scény na festival zavítá.
0: Tak co se týče vystavujících, tak tam se vlastně ty chebské dvorky jsou v tom úžasné, že se právě prolíná amatérská skupina s profesionály a vystaví každý, kdo má chuť, kdo má potřebu se trošku někde projevit, takže jsou to třeba i základní umělecké školy, studenti škol, jsou to různé spolky, pak jsou to třeba například sochaři, malíři, fotografové, takže já bych asi úplně nedokážu říct, kdo z nich je jako úplně skvělé jméno. Myslím, že je tam spoustu zajímavých jmén a nechám to asi na každém, aby si našel svoje jméno, které se mu bude zamlouvat nebo favority.
1: Říká spoluorganizátorka a také hlavní organizátorka Alice Šmídová, ředitelka Galerie G4, se kterou si povídáme o úžasném festivalu Chebské dvorky.

0: Galerie G4 v Chebu má od února nové vedení. Do funkce ředitelky nastoupila pedagožka a fotografka Alice Šmídová. Už v únorovém rozhovoru s kolegyní Pavlínou Kyselovou zmínila, že chce navázat na 40-letou tradici galerie. Plánuje nové projekty, větší otevřenost veřejnosti i návrat oblíbeného festivalu Chebské dvorky. A tak se stalo. Dnes je opět naším hostem a povídáme si právě o tomto legendárním festivalu. Vystupující už jsme zmínili, vystavující, ale kromě vizuálního umění nabízíte také i divadlo, hudbu. Pojďme říci, od kdy do kdy festival probíhá a jaký doprovodný koncert představení máte připraveno?
1: Takže program nám začíná od čtvrtka 11.6. do neděle 14.6., to znamená startuje už zítra. Zahájení festivalu je v 18 hodin na dvorku číslo 5, což je vlastně hlavní pódium, kde se budou konat veškeré hudební vystoupení kapel a vždycky je to tak asi od 16 hodin až do večerních hodin 20, do 22 hodiny a každý den vlastně máme co nabídnout už od 10 ráno. Od 10 ráno začínají různé workshopy pro děti, ale nejen pro děti, i pro dospělé. Máme tam vlastně workshopy s textilním recyklovaných materiálů, pak je tam květinové tvoření, pak je tam v muzeum nabízí kreativní dílnu spojenou s výrobou loutek, potom je tam například Chebské bubliny, což je taková výtvarná dílna pro děti pod vedením chráněných dílen Jokr v Chebu, takže určitě, co se týče doprovodného programu, bude opravdu spoustu možností, kam se vypravit. A určitě nesmím zapomenout na sobotní takovou hvězdu, která k nám přijela do Chebu. A je to pan Pavel Talankin, což je autor a čerstvý držitel amerického Oscara za film Pan nikdo proti Putinovi. Film se bude promítat ve 3 hodiny v aule Chebského gymnázia a následně bude i beseda právě s autorem Talankinem. Tak to se nám teda povedla docela zajímavý okamžik, protože když jsme to domlouvali, tak ještě vůbec pan Talankin žádného Oscara neměl, takže vlastně jsme ani nečekali, že to bude takováhle pecka.
0: Máte festival s takzvaným překvapením.
1: Ano, ano, přesně
0: i pro vás.
1: Tak.
0: Jak je to se vstupným na festival?
1: Tak veškeré doprovodné akce jsou zdarma a koncerty, které začínají od 16 hodin přibližně, tak se platí 50 korun a je to vlastně jen taková symbolická částka. Ten účastník získá náramek na ruku a může se pohybovat volně prostě po celý odpoledne od 4 až do těch 10 hodin bude vidět, že má už zaplacený vstupný, takže 50 korun.
0: Máte připravený nějaký plánek, mapu celého festivalu? Protože těch dvorků je spoustu.
1: Já jsem teda, musím říct, že mám hroznou radost, že se nám během několika měsíců krátkých, jak jsme už zmiňovali, podařilo vytvořit taky nové webové stránky tohoto festivalu a vlastně připravit takovou novou vizuální identitu a také navazující produkty, jako jsou trička, tašky a pivo. No a zároveň tedy nejen, že máme webové stránky, ale i tištěný program, který lze zakoupit u nás v galerii anebo v infocentru na Chebském náměstí.
0: Máte vy osobně mezi těmi 24 lokacemi nějakého svého skrytého srdcového favorita?
1: Já se těším úplně na všechny koncerty, protože jsou to spíš takový, malinko bych řekla, chebáci. Jenom pár vlastně vystupujících jsou z jiného kraje než Karlovarského. Tak se těším moc na vlastně všechny vystoupení. A když budu mluvit o favoritovi, tak je to určitě dvorek číslo 1, což je infocentrum naší galerie.
0: Co je u vás nového? Co aktuálně teď i plánujete?
1: U nás aktuálně probíhá výstava Petra Hechta, který fotil divadlo Járy Cimrmana. A bude vlastně konec už 26. června, kdy ho vystřídá Hynek Čermák se svými akty. A ten potrvá, tato výstava potrvá také 2 měsíce a máme už i program na září a na listopad, protože u nás jsou vždycky velké výstavy 2 měsíce. Takže v září bude pan Jiří Hanke, Michal Hanke a Jiřinka Hanke, vlastně to jsou tři Hankeovi z Kladna. To jsou opravdu velmi, velmi známí fotografové. A v listopadu a prosinci se nám podařilo do Chebu přivést Czech Press Photo, takže máme se zase na co těšit i v galerii.
0: Nabídka vašeho programu je opravdu pestrá, jako vždycky my o vaší galerii samozřejmě také informujeme naše posluchače ve vysílání, dáváme kulturní tipy do vašich prostor, občas soutěžíme i o vstupenky. Když se teď ještě vrátím k festivalu, úplně na závěr, poslední otázka, když by se chtěl někdo přijít podívat a ještě nebyl na této akci, kolik si má asi tak zhruba vyhradit času, aby stihl obejít všechna ta místa?
1: Tak 24 míst, když se tak nad tím zamyslím, tak za den určitě, za odpoledne to určitě zvládne obejít, ale samozřejmě, když se pozastaví se na nějakém workshopu nebo si dá někde dobrou kávičku, u nás třeba v kavárně, a potom si poslechne nějakou pěknou hudbu, tak si myslím, že určitě 2 dny by byly ideální.
0: Máte nějaké své osobní přání nebo vzkaz pro naše posluchače Českého rozhlasu Karlovy Vary?
1: Určitě ráda pozvu všechny, kteří mají rádi potkávání a povídání si s lidmi, a myslím si, že o tom je právě festival Chebské dvorky, a přála bych si, aby každý, kdo přijde, tak aby si tam našel svoji nějakou krásnou myšlenku nebo svůj dvoreček, a aby nám přinesl dobré počasí.
0: Se svým přáním se na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary loučí s našimi posluchači Alice Šmídová, ředitelka Galerie G4 a zároveň také hlavní organizátorka legendárního festivalu Chebské dvorky. My vám děkujeme za pozvánku, za rozhovor, budeme se s vámi těšit na slyšenou. No a v Chebu na viděnou.
1: Děkuji za milé povídání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Lidé v okolí Bublavy dnes mohli zaznamenat zvýšený pohyb policistů, hasičů a dalších záchranářů. Složky integrovaného záchranného systému tam nacvičovaly společný zásah při pátrání po pohřešovaném člověku v těžko přístupném horském terénu. Do koordinačního cvičení se zapojili policisté, hasiči, horští záchranáři i jejich kolegové z Německa.
1: Právě začíná koordinační cvičení složek integrovaného záchranného systému. Záchranáři a policisté budou hledat pohřešovanou osobu v nepřístupném horském terénu.
2: Popis osoby, výška 160 metrů, štíhlé postavy.
1: Akci řídí policie České republiky, která na horské louce nad obcí Bublava zřídila provizorní štáb. Zásahu velí Roman Mader.
3: Že zřízený velitelský štáb, tak tam všechny ty informace dáváme dohromady a máme ty informace od záchranné služby, co udělá, nebo od těch SARů, od horské služby a tam my dostáváme ten filtr těch informací.
1: Na velitelském vozidle máte velikou mapu vytištěnou.
3: Ano, ano. To je mapa, která nám určuje sektory, který máme rozdělený na jednotlivé buňky a v těch buňkách propátráváme jednu, pak druhou. A má to takovou tu systematickou činnost, že to nemá, není takový pelmel.
1: Do pátrání se zapojili také horští záchranáři se služebními psy.
4: Jenom se psama bychom radši vyráželi při trojnici. Stačí nám jméno sektoru a můžeme vyrazit.
1: Jedním ze členů horské služby se psem vycvičeným na hledání osob je Jan Šimeček.
5: My půjdeme teď vlastně do sektoru s tím, že pes, pokud v něm bude nějaký člověk, tak ho označí.
1: Jaký typ sektoru budete prohledávat?
5: My budeme prohledávat lesní porost, který není tak efektivní prohledávat ze vzduchu dronem nebo vrtulníkem, tím pádem ten pes vlastně v tomto typu porostu je nejefektivnější.
1: Součástí cvičení je také koordinace pátracích týmů v terénu a operátorů dronů. Ty obsluhují záchranáři z týmu Czech SAR Team, který se specializuje na vyhledávání a záchranu osob. Pokračuje David Forst.
6: Czech SAR Team primárně používá několik dronů, ten nejhlavnější je dron s termovizí, protože v současných podmínkách a v hustě zalesněné oblasti, tak samozřejmě termovizní dron hraje primu.
1: Záchranáři z Czech SAR Teamu se do pátrání zapojují také přímo v terénu.
6: V tuhle tu chvíli děláme motorojnici a děláme také pěší hlídku, to znamená, pročesáváme nepřístupný terén v rámci rojnice.
1: Podle ředitele územního odboru policie České republiky Sokolov Petra Uzlíka mělo cvičení v příhraniční oblasti pomoc navázat a prohloubit spolupráci se záchranáři a policisty z Německa.
7: Jsou tady policisté Plavná, Zwickau a Auerbach. Ta spolupráce je dlouhodobá, setkáváme se, domluváme i nějaké spolupráce.
1: Podle Petra Uzlíka nebyl scénář dnešního cvičení vybrán náhodně.
7: Určitě se to stává často, ty seniori většinou oni samozřejmě odejdou někam do terénu, často to bývá, když je nějaká houbařská sezóna, takže bohužel ty pátrací akce po seniorech jsou dost často.
1: Osobu se podařilo najít necelé 2 hodiny po vyhlášení pátrání. Cvičení se zúčastnilo několik desítek členů integrovaného záchranného systému. Z Bublavy v Krušných horách, Václav Malý, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: 3:15 a 2,5 minuty přesně. Právě teď v tomto čase jdeme na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary společně s vámi soutěžit. Tak připomínám, telefon, který budete potřebovat do karlovarského studia, vytáčíte číslo 221 55 37 37. Toulky krajem s Jeanem Dekarem. To je pořad romantických kytarových balad a vtipných i napínavých pověstí z Karlovarského kraje. Další písňové balady okořeněné zvukem elektrické kytary zazní v neděli 21. června od 15 hodin na terase kavárny Zámecké věže v Karlových Varech a my vám na tento koncert nabízíme právě teď dvě vstupenky. Tak kdo ještě nebyl na Zámecké věži a neslyšel úžasné toulky s krajem s Jeanem Dekarem, na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary právě teď máte možnost vyrazit na krásný písňový koncert a zároveň se podívat na kolonádu z vrchu. Tak volejte do studia 221 55 37 37, je to úžasná kavárna, můžete si tam dát i něco dobrého. Těsně před soutěží zazněla písnička Jana Kalouska, hit o řece. A já se vás ptám, jak se přesně jmenuje tato písnička. Možnosti jsou připravené, tak se toho nebojte, těším se na někoho z vás, kdo už je teď se mnou na telefonu. Hezký den.
1: Hezký den, tady Antonín ze Stráže.
0: Hezký den, Tondo. Tak znáte písničku Jana Kalouska, která zazněla před chvílí, nebo chcete možnosti?
1: Znám ji. Jmenuje se Řeka v plamenech.
0: Není k tomu co víc říct, než je správná odpověď a je to písnička ze stejnojmenného alba Jana Kalouska z roku 1992. Já vám gratuluji, užijte si pak koncert. Krásný den, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou, děkuji.

Mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30.

0: Tak to byla skupina Tým na Českém rozhlase, Karlové Vary, reklama na ticho a tady ode mě trochu reklama na náš pořad. Za malou chvíli vás čeká Humoriáda. Nebudu prozrazovat dnes kým, abyste se mohli těšit a zůstali jste s náma, ale těsně předtím, než se s námi budete bavit, tak vás čekají samozřejmě zprávy s Libuší Ernestou, která je pro vás dneska připravuje a přináší do vysílání tak v celou už za 3,5 minuty. A dnes jste také srdečně zváni na přednášku Jiřího Monharta na téma, jak si pomoci homeopatii. Ta začíná v 17 hodin v Městské knihovně v Ostrově a v Karlovarské hvězdárně začíná od 18:18 beseda s hvězdářem, tentokrát na téma fascinující a pestrý svět měsíců planet. Za jasné oblohy je připravené pozorování. Tak určitě vyražte, pokud máte rádi noční oblohu. A přejte si něco. Třeba budete mít štěstí, co je ve hvězdách psáno, to je prýdáno. Teď už pro vás je nejmenší. No a poslední písnička na závěr. Zlata Kinská vám přeje hezký zbytek dne. Zítra se těším opět na slyšenou.
1: Ahoj, rádio!
2: O čem se píše v Bibli?
3: Jak se stvořil svět o to?
4: Budoucnost. O prodané nevěstě.
5: O dvou lidech.
6: Eva se jmenovala jedna a dál už nevím.
7: Eva a Adam.
8: Ježíš Krist.
9: Náboženství.
10: O Bohu.
11: O dějinách.
12: Jak toho Ježíše přibyli na ten kříž, že se znovu zrodil a v nebi vedl nový život. Jakoby.
13: O Ježíškovi.
14: O Karlovi Gotovi.
15: Nějaký třeba něco, nějaký smutný, třeba něco jako takového, že někdo umře nebo takového něco.
16: Jak se stvořil svět o to?
17: Jak se třeba něco stvořuje jako nějaký šampony nebo třeba nějaký výroby.
18: Že někoho třeba přijelo auto nebo tak něco.
19: Jak někdo třeba umře.
20: Prostě něco o Ježíši.
21: O pravěku.
22: Že když někdo umře, tak Bůh ho pošle do pekla.
23: Že tam stvořil tu zemi a tam byly ty dva, ten Adam a Eva, a ty neměli z toho stromu utrhnout to ovoce a oni to utrhli, tak šli pracovat, aby si něco asi vydělali.
24: Jak umřel Ježíš a jak mu pomohl jeho táta Bůh.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Den otevřených dveří větrných elektráren nabídne v Horním Částkově prohlídku větrných turbín. U Prunéřova začali dělníci s výstavbou horkovodu do Kadaně za 430 milionů korun. Česká televize potrestala svého bývalého moderátora Moravce pokutou kvůli porušení konkurenční doložky. Zítra čekejte většinou velkou oblačnost a teploty do 16 stupňů. Další zprávy připravila Libuše Ernestová. Na nadcházející sobotu připadá Světový den větru. V Karlovarském kraji se při této příležitosti uskuteční den otevřených dveří větrných elektráren a zájemcům se zpřístupní větrná elektrárna Horní Částkov 2. Jak v tiskové zprávě za energetickou skupinu PRES zveřejnila Klára Zatloukalová, návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si zblízka větrné turbíny, včetně samotné elektrárny. Den otevřených dveří nabídne i odbornou přednášku nebo program pro rodiny s dětmi. Výstavba horkovodu u Prunéřova změní za 2 roky vytápění Kadaně z uhlí na plyn a biomasu. Téměř 6-kilometrový horkovod bude stát 430 milionů korun. Jeho stavba uzavře během léta jednu ze 4 příjezdových komunikací do města. Investorem stavby je společnost ČES Teplárenská. Kadaň s ní uzavřela smlouvu na dodávky energií na 15 let. Obyvatelé města musí počítat s mírným zvýšením ceny tepla, pokračuje starosta Jan Losenický z ODS.
2: Máme v té smlouvě i kontrolní doložku, kdy máme i nějaké alternativní zdroje, které jsou namodelované, a v případě, že by cena z těch namodelovaných alternativních zdrojů byla levnější než cena od ČEZu, tak musí smlouvně, jsou tedy zavázáni, že musí jít na tu nižší cenu.
0: Česká televize dala pokutu svému bývalému moderátorovi Václavu Moravcovi, a to kvůli porušení konkurenční doložky, která omezuje jeho působení v jiných médiích. Na jednání rady České televize to řekl generální ředitel ČT Hynek Chudárek. Podle něj televize zároveň Moravcovi zastavila výplatu dalších peněz. Moravec z televize odešel v březnu. Od té doby jí pak podle doložky nesměl půl roku konkurovat a ČT mu po tu dobu měla dál vyplácet mzdu. Moderátor ale v květnu spustil vlastní projekt. Jak vysokou pokutu Moravec dostal, Chudárek neupřesnil.
3: Postupujeme naprosto přesně v souladu tou smlouvou a asi mohu říci, že ekonomicky pro Českou televizi ta pokuta určitě převyšuje to, co bylo vyplaceno, takže si myslím, že to je pozitivní.
0: Moravec doložku dlouhodobě považuje za neplatnou. Zároveň dnes řekl, že si od České televize po svém odchodu žádné peníze nenechal. Na 20 tisíc lidí zůstalo po amerických útocích na oblast města Sirik v Iránu bez přístupu k pitné vodě, uvedla to agentura AFP. Útoky poškodily 2 vodní nádrže. V oblasti údajně není dostatek podzemní vody, která by výpadek dokázala nahradit. Teploty v regionu navíc dosahují 50 stupňů Celsia. Místní úřady pracují na alternativním řešení situace.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte většinou velkou oblačnost, ráno a dopoledne přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11. Povane mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dálnice i hlavní tahy v kraji jsou aktuálně průjezdné plynule, bez zásadních komplikací.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
5: Přeji krásný dobrý den, děkuji za krásná slova, Pavle. Všem přeji všecko dobré a věřím, že dnešní humoriádu si všichni opravdu užijeme.
4: I dnes se s námi můžete smát a o pěkné ceny hrát.
1: Humoriáda.

0: Věra Martinová nás vzala na výlet až na vrcholky hor. My jsme tady v dnešní humoriádě. Máme připraveny výhry do naší soutěže, jenom takové lákadlo úvodem. Knížky z edice humoriády můžete si vybrat Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou a taky máte šanci získat v pátečním losování digitální rádio. Na to ještě přijde čas. Teď je čas zeptat se našeho hosta milého dnešního Jana Přeučila, jak se má, co dělá.
1: Mám se skvěle a smekám před všemi svůj oblíbený klobouk.
0: Ano, i prakticky tady smeknul svůj slamáček v dnešní letní, pan Přeučil, aby si mohl nasadit sluchátka, dobře nás všechny slyšel. Ano. A mohli jsme si takto povídat. Tak další otázka.
1: Tak, ano, ano.
0: Další otázka zní, koho nám vyberete na úvod?
1: No na úvod vyberu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře ve scénce Hyčaráda.
0: Konkurs na film.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o něm víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselohra tentokrát.

0: figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já, rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
1: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
0: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
1: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Teď já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
2: Stranu zase, možná. Scénář. No. Počkej, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednovolebním období.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik z konkurzu na film s Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem. Ano. Pane přeučile, vy jste někdy byl nucen absolvovat nějaký konkurs?
5: Já jsem těch konkurzů dělal celou řadu. Aha. Těch filmů je velké množství, které jsem natočil, asi kolem 180. A většinou to byly i takové negativní role a bohužel stává se velice často, že diváci si toho herce, který hraje ty negativní role, obyčejně spojují s těma charakterema. A to se mi stalo i několikrát, když jsem v televizi běžela nějaká inscenace, film, kde jsem hrál nějakého šíleného padoucha a druhý den jsme byli na zájezdu s divadlem v Olomouci, před představením jsme byli na večeři, vešla do restaurace taková dáma, podívala se na mě a řekla na plný sál: tebe když vidím, tak se musím odplivnout.
4: Komu ty kala, byla trošku trsejší, smělejší, dobře. No tak to jste vzbudil dobře, ty emoce, to znamená, že jste to zahrál skvěle.
5: Asi jo.
4: No, tak to sedlo. Dobrá, tak u Karla Šípa ve Všechnu party, jeho slavném pořadu, jste určitě byl hostem.
5: No je to nedávno, nedávno a bylo to velice příjemné, velice milé. Pozdravoval jsem jeho paní, kterou jsem poznal, když jsem hostoval v Hudebním divadle v Karlíně, jako masérku. A bylo to velmi zajímavý, příjemný pořad to byl, no.
4: Ona je skutečná masérka?
5: Ano, ano, ano, ano,
4: ano. No tak to je zvláštní souvislost. Napadá mě spousta věcí, na jaké se zeptat, ale zeptáme se posluchačů, koho chtějí dál, jestli zůstaneme s Karlem Šípem, anebo tady máme Josefa Hlinomaze, hereckou hvězdu minulých let z našeho archivu, tak si vyberte SMS-kou, dámy a pánové, u rádia. Humor mezera A nebo B, číslo 90 011 04 je vám od teď k dispozici pro SMS. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: A z osobností humoriády je tady Jan Přeučil, s vámi dnes i Pavel Kučera, my vás zdravíme.
3: Ano, velice mě těší.
2: Napodobně a zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900, můžete přidat své hlasy přímo s námi tady ve studiu, a to pro Karla Šípa nebo Josefa Hlinomaze. Tak kdo nám to dneska začne, ten souboj? Dobré odpoledne, halo, halo.
4: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic, přeju vám hezký den, Pavle. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: Děkujeme.
4: Já bych si přál pokračování.
2: Děkuji. Ano. Mějte se, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Halo, halo.
5: Halo, halo, dobrý den.
2: Dobrý.
5: Tady Vlastík z Vysočiny. Zdravím vás, Pavle. Zdravím pana profesora.
3: Děkuji.
5: Pana Přeučila.
2: Dobrý den.
5: A volám na hlasování, jo?
2: Výborně, ano, jste tu správně.
5: Takže a to bych ti dal.
3: Ano.
5: A chtěl jsem zaspomínat, jak jste říkali o tom Padouchovi, že hráváte, pane profesore.
3: Ano.
5: Tak já mám krásný zážitek s váma v seriálu, ne Hříšní lidé, ale Panoptikum města Pražského, tam jste hrál roli prodejce pozemku, pamatujete?
3: Ano. Jo, vzpomínám si, ano.
5: Tam to je krásná role. Jak vy se tam smějete, jak vy to předvádíte, jak se jim prodává ty parcele, jo?
3: Jo, tak to mě těší.
5: Jak
3: jste
5: to nám krásně vysvětloval, no to já si pouštím dost často, tady tyhle ty seriály naše staré česky.
2: A děkujeme za připomenutí.
5: Takže děkuji za to a neberte, že jste jako hrál Padoucha, ale hrál jste krásně role, hráváte.
3: Tak no děkuji moc krát, děkuji.
2: Děkujeme Vlastíkovi.
5: Děkuji, mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
5: A Ačku teda, jo?
2: Ano, máme zapsáno.
5: Děkuju, nashledanou.
2: Dobré odpoledne, další je kdo?
6: Dobrý den, přeji. Zdravím vás z města rodiště pana Přeučila, manželky pana Přeučila.
3: Děkuji, také pozdravuji.
6: Zdravím tež taky vaši ženu a přeju si jedničku.
2: Dobře, píšeme si a díky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Přeučile.
3: Děkuji, dobrý den,
7: pane.
3: Ano.
2: Dobrý den.
7: A dávám hlas panu Hlinomazovi.
3: Ano.
2: Máme to tam, děkujeme, naslyšenou. Zveme dalšího do našeho hlasovacího zařízení. Dobrý den.
8: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála taky pana Šípa, Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
2: Tak a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, den. Bora, zdravím vás do studia a přeju vám všem zdraví a i posluchačům a byl bych pro pana Hlinomaze.
3: Ano.
2: Dobře, i pejsek s tím souhlasí, jak slyšíme.
9: Ano,
2: mějte se krásně.
9: Taky,
2: naslyšenou.
3: Naschledanou. Mějte
2: se řečeno familiérněji, Hlinomazovci si počkají, protože Šípovci to vyhráli v tuto chvíli. Cikánský baron je tady.
3: Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej proto toho děláme furt málo. Co prej nějakou, že kritizuju, že to špatně komunikujeme s těma menšinama. A tak jsem se rozhodl, že tenhle problém jednou provždy je třeba smést ze stolu. Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat. Proto jsem se rozhodl pro zcela nové nastudování známé operety Cikánský baron. Ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé, krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal, v noci na Žižkově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem rád, že se jí po určitých potížích podařilo nakonec dopravit sem do tohoto krásného divadla v Jablonci nad Nisou. Přátelé, rovnou vás upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
10: Slíbil, keď se přijde tady v tom ohlavném, nevím, tak už dávno moderní cika, kde chodí, že prostě by dá podpis ta Lucka Bílá, ona je naša.
3: Ano.
10: Anko, ona je naša, její baba je Věra Bílá, já to vím, poznala jsem to podle jména.
3: Ano.
10: Tak. Panko,
3: my jsme se...
10: Panko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik žensky? Nazdar, ty poslechník, to je tvoje sestra. A toto je tvoje sestra. Takže jsi svobodný a můžeme spolu kamarádit. To je bezvadný. A poslouchej, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, potom, Aranko, potom.
10: Ty co ty na mě tady? Já bych chcela tato, Aranko.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A v tuto chvíli je tu ten nejsprávnější čas pro naše humoriádnické soutěžení 731 800 900 náš telefon. A tam někdo z vás. Dobrý den.
2: A dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal? Kdo měl štěstí?
2: Pavlína.
1: Odkud?
2: Nový Bidžov.
1: Nový Bidžov, zdravíme.
3: Ano, dobrý den.
1: A ještě srdeční paní Pavlínu. Tak, otázka se týká jako vždy našeho hosta v ten či onen den. Dneska je to Jan Přeučil a tak se ptáme. Jan Přeučil a Eva Hrušková mají společné vystoupení s názvem za A. Popelka a Zloun, za ano. B. Sněhurka a Fantomas.
2: Já si myslím, že to bude ta Popelka.
1: Přesně. Jan Přeučil trošku... mírně napověděl, dá se říct. Ale je to vaše. Kterou knihu si vyberete z edice Humoriády? Máte svůj tip?
2: No, nečekala jsem, že se dovolám.
1: Tak já vám to připomenu. Přemýšlejte chvilku, já to přečtu. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové.
2: Tak poprosím tu Naďu Konvalinkovou.
1: Naděje je vaše, tak jo. No. A v pátek ještě poslouchejte, bude šance v losování získat ještě digitální rádio se všech výherců daného týdne, vždy jednoho vylosujeme. Takovými jsme a my vám gratulujeme srdečně.
2: Já vám děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Všechno dobré, přejeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli jsme v bodu, kdy náš dnešní host Jan Přeučil vybírá další scénku. Jsem ano, tak vedle z té výhry, paní
3: Pavle, Petra Novotného ve scénce, která má název O nákupu tuniského hábitu v Tunisu.
1: No prosím, tak to bude určitě zajímavé.
4: Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit. Akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo. A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se o mě jenom říká, že umím, jo. Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, ale není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo. To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned jak jsem říkal, chceme tuhle tu, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešku. Jsem říkal, Lešku. Jsem řekl, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč do toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta a už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říkal, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít. Nikoho. Jsem řekl, odcházím, on říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlob se. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snáším. Já jsem říkal, 20. Odcházíme, Lešku, slíkej to. On říká, OK, pane, 25. 20, Lešku, slíkáme, odcházíme. 20, odcházíme, OK, pane, 20. Teď ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodnej. On mi koupil lahé whisky, Lešek, a ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, si to uvědom, za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťáka, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. A byl u toho rozsah a ten říkal, jo? Já jsem říkal, jo, a Rosák říká, abych to chtěl taky.
0: Humoriáda.
1: Tak tolik Petr Novotný.
3: Ano.
1: Možná instrukce před dovolenou pro naše posluchače, jak smlouvat, jak nakupovat v exotických krajinách.
3: Ano.
1: A vy se chystáte jako vždy do Řecka, pane Přemýšle?
3: Samozřejmě náš s Evinou se těšíme na náš milovaný ostrov Tasos, který je nádherný, který milujeme, už tam jedeme po několikáté a já si to opravdu tam užívám. A zvláště to mám krásné ráno, když si chodím zaplavat, jsem tam úplně sám a říkám Evince, pojď se mnou si taky zaplavat, já si povídám s tím mořem. A Evina vždycky říká, já vám do toho nebudu kecat, povídej si sám.
1: Ano, popelce se do toho nechce, myslím si, do té ranní studené vody, ale...
3: Ale je dobře. To nádhera, je to nádhera.
1: Dobře, tak bude nádhera v Humoriádě pokračovat s Petrem Novotným, anebo tu budeme mít Tomáše Tepfra s prošvihnutým představením. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04 posílejte teď a volejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A teď vesele a hravě s profesorem Janem Přeučilem. Tak přátelé, hlasujeme, vybíráte Petra Novotného nebo Tomáše Tepfra, tak jsme zvědaví, kam pošlete své další hlasy. Dobré odpoledne. Haló, haló. Už se slyšíme?
2: Ano, dobrý den, tady Eva z Ústí. Já bych chtěla Ačko, zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravíme do Ústí s Pavlem.
1: Děkujeme pěkně, dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, Standa Zemníková, slova, vážení moderátory, humoriády jediného pořadu v českých rozhlasích. A přeju si pokračování Váčku.
3: Ano.
4: Jste výborný.
1: Děkujeme za titul. Díky.
3: Mějte se krásně.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne.
5: Krásně dobré odpoledne. I když uplakané, z Brna vám přeje Mirka a prosila bych pokračování.
1: Hezky píšeme si. Děkujeme
3: ano,
1: moc krát.
3: Mějte se hezky v Brně.
1: Dobré odpoledne. Kdo je tu? Haló?
6: Špačková, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás oba dva moc zdravím, hlavně pana Přeučila.
3: Děkuji.
6: Teď v pátek ve všechno párty a v setkání s panem Cibulkou, kde byl v roli padoucha, ale pro mě to vždycky bude. Vždycky pro mě budete gentleman.
3: To mě těší, děkuji.
6: No, vy vůbec nemáte záč a prosím Ačko.
1: Mám zapsáno, paní Špačková. Mějte se hezky.
6: Děkuju.
1: Naschledanou.
3: Krásně se mějte.
1: Dobré odpoledne.
7: Krásnou středu, Pavle, přeju z Rakovníka, tady Veronika. Zdravím i pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravím.
7: Dobrý den. Stále mám kalendář s vámi se srdíčkem, s růžičkou z roku 2016, pořád stále vás tady mám, takže, hlasovala bych pro pana Tepfra a přeji vám krásný den a mějte se hezky a pozdravuji posluchače a uvidíme, kdo vyhraje, uvidíme, mějte
1: dobře,
7: se hezky.
1: Dobře, Veroniko.
3: Tak mějte se moc hezky.
1: Děkujeme, děkujeme. Tak to je pamětnický kousek už v podstatě, kalendář humoriády, který jsme nafocovali, nafotili před lety a je dobře, že ho máte, aspoň nás tam máte v mírně mladším vydání, ale my jsme stále svěží, hlavně pan Přeučil.
3: Vy, Pavle, taky, stále jsme svěží.
1: No, ale já bych chtěl být tak svěží v tom vašem věku, kdy vás příští rok začátkem čeká krásné číslo.
3: Ano, to je pravda.
1: To stejné, které měla Libuše Švormová také před časem na dortech všech, které dostala. No dobré, a popojedeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdovnej, já vás zdravím.
1: My vás.
8: Zvlášť mistra retoriky.
3: Děkuji.
8: A chtěl jsem se zeptat, děláte něco i pro ochotníky, pro nás ochotníky?
3: Samozřejmě. Dělám takzvané retorické laboratoře, jak krásně, hezky hovořit.
8: A to děláte online, nebo musím dojet do Prahy z Donec?
3: To i vyjedu z Prahy kamkoliv a tak dále, samozřejmě.
8: Jo.
1: Takže zkuste.
8: Takže já se potom podívám na vaše stránky.
1: Výborně.
8: A chtěl bych pokračování.
3: Ano.
1: Děkujeme vám a mějte se hezky, naslyšenou, přejeme hodně hereckých úspěchů.
3: Vám
1: dobré
3: také.
1: Odpoledne. Haló.
9: Dobrý den, tady je Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
1: Dobré. Ano. Děkujeme, Evo. Mějte se hezky také, přejeme a Petr Novotný v úvozovkách převálcoval Tomáše Tepfra v tuto chvíli. Takže pokračujeme v nakupování v Tunisu.
10: Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám, jo. Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána, chce to taky, kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo. A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kuci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala, prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli. Ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celý tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal, 8, říkám vám 8, a oni řekli, OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebudeme pryč. A on říkal, OK, OK, už mi začal říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal, 8, ne, 30, 8, Alibaba mi říkali, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal, 8, on za to slíká, odcházím? Ne, pane, ne, odcházím, 8, odcházím, OK, pane, 12, odcházím, 8, OK, pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsem přišel na hotel, Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom jít tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne, Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsme měli poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale teď, když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Pojďte sem, nikdo. Všichni. Jsem říkal, do krámu! Business! A teď jeden tak vylez, říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business no, pane, no prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší oku, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar, cizinče, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů, Allah, nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška, tohle je vyšívaný, Allah, Akbar, za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říká, no to ne, pane, to přece nemyslíte vážně. Ty to je špatný vtip, pane, co na to, to je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny. Celou zimu to vyšívají a vy řeknete takhle hrozný vtip. Pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu, ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A mu se vám tak rozsvítil, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak ještě než se budeme veselit s finále, s finální scénkou v dnešní humoriádě, kterou vyberou posluchači, tak pozveme na veselé paníčky, ano. S panem Přeučilem.
3: Ano, ano.
1: I letos.
3: Ty nás čekají jedno z nejúspěšnějších představení letní Shakespeareovských her.
1: Ano.
3: Protože to byla poslední inscenace, kterou dělal Jirka Menzel a on zvolil ten britský model, že do malých rolí dal výrazné osobnosti.
1: Čili vás.
3: to mě těší. Je tam Bolek Polívka, Jarda Satoranský, Míša Novotný, kolega Důlava a řada dalších. Jo.
1: Takže v létě Shakespeare opět bude fungovat, ano, i s panem Přeučilem. Přátelé, závěrečný výběr pro vás. Vracíme do hry Josefa Hlinomaze. S Tomášem Tepfrem se utkají v archivních nahrávkách našich. Takže si vyberte. Hlinomas nebo Tepfr, zní otázka na vás u rádia Humor mezera A nebo B. SMSkujete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: David Dale má víru svou. My věříme, že si vyberete správně. V dnešní humoriádě v závěrečném souboji je Růžová kronika s Josefem Hlinomazem a dalšími, anebo prošvihnuté představení s Tomášem Tepfrem. Tak co vás zaujalo, třeba vás konkrétně? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíčku. Bože, na zažadce zdravím vás a tebe taky zdravím pana Přehoučela.
3: Děkuji.
2: A chtěla bych Tomáška.
1: Tomáška.
2: Já mám vnuka Tomáška, který dneska udělal zkoušku za A na vysoký, takže tam se to...
1: Dobře.
3: Tomáš Tepfr, ano.
1: Dobře, píšeme si a gratulujeme školákovi. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady Honza z Rabství. Srdečně vás oba zdravím a byl skor pana Hlinomaze.
1: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Další, prosím, bude kdo a odkud? Haló, haló.
5: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Ano, zdravíme.
5: Já si přál pana Hlinomaze a zdravím vás, chlapí.
1: Máme to zapsané.
3: Děkujeme.
1: A my zdravíme vás na oplátku.
3: Mějte se hezky.
1: Dobrý den, celý den. Haló?
3: Haló?
1: Halo?
3: Halo?
1: Tak tam s námi nikdo nemluví, ačkoliv tady halujeme, ne hajlujeme, pozor.
3: Halujeme.
1: Dobré odpoledne, tak co vy na to? Jste tam někdo?
5: No, Honzo, s rukami zdravím vás, oba.
1: Ano?
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval asi pro pana Tepfra.
3: Ano.
5: Taky.
1: Dobře, zapíšeme se, si.
5: Díky.
1: A naslyšenou. Haló, další, prosím.
6: Dobrý den, zdravím vás i pana Přehoučela.
3: Děkuji.
6: Hlasuji pro Tomáše Tepfra a chtěla bych se zeptat, jak se mu líbilo u nás na Valašsku, jak hráli na Horní Bečvě Světáky.
3: Jo, no. Krásně, to je velice úspěšná inscenace divadelní společnosti Háta, kterou hrajeme už řadu let.
1: A vám se to líbilo? To je hlavní.
6: No to víte, že je líbilo, však byl plný sál.
1: No tak to je dobře, tak se budete těšit někdy příště na představení s panem Přehoučelem.
3: Děkuji.
6: Ano, děkuji, naschle.
1: My se budeme těšit někdy zase na vás. Tak přátelé, jdeme se podívat na výsledek tohoto hlasování. Tomáš Tepfr to vyhrál, bylo to těsné, ale je to tak. Tak si ho poslechneme.
7: Proč bych jsem představený v Ostravě? To se má, říká se teda, že se to herci má za život jednou stát, ale je to strašný pocit. Bylo to v 75. roce, jsem nastoupil do Státního divadla v Ostravě a tehdy divadlo poskytovalo hercům, kteří nebyli Ostraváci, což já jsem nebyl, i když si to lidi myslejí občas, že jsem byl. Já jsem vinohraďák a od jak těživa křtěnej Vltavou. Tak jsem přijel tehdy do Ostravy. Ještě jsem tam nebyl ani nastěhovaný, neměl jsem byt a tak mě ubytovalo divadlo v hotelu, který byl kousíček vedle divadla, v pokoji kategorii C. A tam jsem těch prvních pár týdnů vlastně bydlel na útraty divadla, což bylo báječný. No a naskoušel jsem první hru, byla první premiéra, dopadla docela hezky a v sobotu, den na to, bylo odpolední a večerní představení téhož kusu. No a já jsem v Ostravě neměl ještě žádný moc kamarády, byl jsem tam nováček, spal jsem v tom hotelu, dlouho do noci jsem byl vzhůru, točil jsem ještě v Kamenej řád, to byl. A točili jsme asi do 5 do rána celou noc a já jsem šel spát do toho hotelu a říkám si, no tak to je blbý si dávat buzení na 1 hodinu odpoledne, že jo, to se zbudím do té doby. Ale skutečně zbudil jsem se, bylo asi 12. A já jsem ležel v té posteli, říkám si, představení od 3, teďka z tohohle hotelu to mám do divadla 5 minut, i když půjdu pomalu. Tak co já budu dělat? No tak zajdu si na oběd, no to taky mám za 30 minut hotový ten oběd. Tak, a tak jsem tak meditoval, tak jsem usnul. Vzbudil jsem se, podíval jsem se z okna, říkám, ty hodiny v Ostravě, ani jedny nejdou, to je neuvěřitelný. Na těch hodinách je 3 hodiny a 10 minut. Podíval jsem se na své hodinky, ale já měl taky 3 hodiny a 10 minut. A to představení bylo od 3, tak ve mně by se krve nedořezal. Musím říct, že pro herce, že vlastně běží představení, nebo představení nezačlo kvůli vám, je strašlivý pocit. Já jsem vylíčil vylít z toho hotelu. Letěl jsem do toho divadla a tam představení běželo. Protože tam byl přítomný dramaturka naštěstí, protože tu hru znal, tak zaskočil. Nalíčili ho, oblíkli ho. No a já jsem se už po tom prvním aktu samozřejmě dožadoval, že budu hrát dál já. Oni řekli, že to není možný, že by teda ty diváci z toho byli úplně zmatený, prostě tam měnili postavy, ale Malér už byl teda na obzoru. V tom přijel šéf činohry Karel Vochoč, který kromě toho, že byl báječný herec a bezvadný šašek, tak měl taky vynikající pověst mezi dámama. Ale to je jenom tak na okraj, ale je to pro tu historku důležitý. A on přijel, hodil mě klíče od šéfovny a byl, počkej tam na mě. A rozezlený takový bledej byl, přišel do té šéfovny. A začal se mnou komunikovat a říkal, to je hrozný, jak já tohle před ředitelem nepřijdu. Zeptej se na mě, ale já vždycky, do divadla jsem vždycky přišel. A já jsem na všechno kejval, protože jsem byl samozřejmě v Maléru, takže jsem vůbec nevzdoroval, jenom jsem stál takhle a kejval jsem, ale vůbec jsem nechápal, co říká. Protože slova jako já bych ti mohl vyprávět, co já jsem všechno. A dělal na mě takový významný posunky a mrkal na mě a já jsem vůbec netušil proč. A pak jsem to pochopil, protože když mu zavolali, že jsem nepřišel do divadla, tak on volal režisérovi Millerovi, který režíroval ten Kamenný řád. A říkal, on nepřišel na odpolední představení. A protože oni byli kamarádi, tak ten režisér Miller zvolej rovnou ze Steigreifu, on napadla spásná myšlenka a povídá, on šel s tou kolegyní z divadla Petra Bezruče v 5 ráno. Ten určitě skončil někde u ní. Tohle to nalhal tomu Karlovi Vochočovi. To samozřejmě nebyla pravda, já jsem nevinně spal v tom hotelu. A protože on byl takovej smilník, tak na mě pomrkával uprostřed toho rozčílení a říkal, chrám v Opavě kvůli mě museli světit. Zeptej se na mě, co já jsem všechno, ale do divadla jsem vždycky přišel. A já na něj koukal, protože jsem v tom byl nevinně. A tahle pověst mě zachránila, že jsem nepřišel do divadla kvůli holce. A on to nakonec to dopadlo důdkou a já jsem v tom divadle zůstal další 3 roky. Karel Vochoč je po smrti a režisér měl taky a nikdy vlastně se, já jsem se jim nepřiznal, já jsem se styděl se jim přiznat, že jsem nic si neužil, že jsem žádnou kolegyni nesvedl, že jsem mravně spal na hotelu, protože kdybych to býval asi řekl tenkrát, tak mě ta výpověď neminul.
8: Tak tolik pohled do historie divadelních prošvihnutých představení Tomáše Tepfra. Jsme v závěru humoriády, pane Přeučile. Ano. Děkujeme, přejeme hezké léto, hodně zdraví.
3: Taky krásné léto, užijte si každého dne a jak se řídíme krásnou myšlenkou s mou milovanou Evičkou. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
8: Přejeme dobrý poslech na vlnách Českého rozhlasu. Loučí se i Pavel Kučera. Mějte se hezky.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Habartov na Sokolovsku hledá strážníky městské policie. V Milínově na jižním Plzeňsku se letos ve speciálních voliérách podařilo odchovat 6 mladých sýčků. Společnost Barrandov televizní studio končí. Televizní vysílání ale zatím pokračuje. Zítra čekejte většinou velkou oblačnost, dopoledne přeháňky a teploty do 16 stupňů. U zpráv jste s Libuší Ernestovou. Habartov na Sokolovsku ještě letos zřídí městskou policii. Aktuálně vyhlásil výběrové řízení na 2 strážníky a jejich velitele. Na provoz městské policie vyhradila radnice 3 miliony korun. Služebna má vzniknout v bývalých jeslích, které město koupilo společně se sousední budovou. Vznik městské policie chystá město na základě podnětů od občanů, říká starosta Habartova Petr Janura z Hnutí nezávislí.
4: Téměř více polovina respondentů odpovídala na to, že je trápí bezpečnost a kriminalita. A když jsme to veřejně vyhodnocovali, tuto anketu, tak jednoznačně padaly návrhy na to, že by si občané přáli zřídit městskou policii. A na základě toho jsme se rozhodli pro založení městské policie jako takové.
3: Další mladé sýčky se letos podařilo odchovat ochráncům přírody ze spáleného Poříčí. Zapojili se do 3letého přeshraničního projektu s cílem zachránit populaci ohrožených sýčků a rozšířit jejich počty ve volné přírodě. Letos mají chovné páry k dispozici 13 vypouštěcích voliér v různých budovách v regionu i venku na pastvinách. Aktuální situaci popíše Petr Jandík ze záchranné stanice živočichů ve spáleném Poříčí.
5: Já myslím, že ta sezona zatím se vyvíjí dobře. V těch budkách máme spoustu mláďat. Nemáme to všude ještě přesně spočítaný. Jakmile jsou ty mláďata malá, tak my do toho nechceme vůbec moc zasahovat. Ale musím říct, že co jsme nakoukli, tak ve všech voliérách zatím máme odchovy. A myslím si, že ty počty budou slušný na letošek.
3: Firma Barrandov televizní studio ukončila provoz. Reagovala tak na rozhodnutí soudu z konce května, podle kterého byl provoz neudržitelný. Informoval o tom majitel společnosti Jan Čermák. Všechny 3 kanály televize Barrandov budou podle něj zatím fungovat dál. Jejich vysílání zajistí externí firmy. Čermák očekává, že firmu nebo její část někdo koupí v konkurzu. Proto nechce přerušovat vysílání zavedené značky. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu mírně klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 korun a 36 haléřů. To je o 4 haléře míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 22 haléřů na 39 korun a 69 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude zatím pokračovat do konce června.
2: Počasí.
3: V noci bude zataženo, místy doznívající přeháňky a teploty 10 až 7 stupňů. Zítra čekejte většinou velkou oblačnost, ráno a dopoledne přeháňky nebo i slabší bouřky. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11. Povane mírný západní vítr, který v přeháňkách a bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré a bio na stupni 1, mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Provoz v kraji je aktuálně plynulý, nehody nejsou hlášeny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Krásné odpoledne, jste ve společnosti Rádia vašeho kraje. Krásný den vám přeje Pavlína Kyselová. Je středa 10. června a svátek slaví Gita a Margita. Tak určitě nezapomeňte na gratulaci. No a v této hodině se budeme jako vždy věnovat především dění v našem regionu. No a také budeme hrát českou muziku pro lepší náladu. Už teď Damienc a Mám tě rád, tak zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Karlovy Vary připravují nová pravidla pro přidělování městských nájemních bytů. Podle náměstka primátorky Miroslava Vaňka z hnutí ANO bude město nové nájemní bydlení přidělovat podle řady kritérií, která by měla zohlednit místní obyvatele i jejich profese.
2: Je to rozděleno do 5 kategorií. První kategorie jsou zaměstnanci ve zdravotnictví, druhá ve školství, třetí v IZS, čtvrtá je všeobecná, to znamená 10% z té položky těch bytů musí být bytů sociálních.
1: Do soutěže nejlepší stavba Karlovarského kraje se letos zapojilo přes 3,5 tisíce lidí. Hlasuje se online do 19. června v kategoriích stavba, projekt a zachráněná památka. Novinkou je samostatná kategorie, ve které lidé oceňují nejlepší stavbu Karlovarského kraje v uplynulých 25 letech. Až na Chebsku řeší asi 15 nemocných jasanů u městského hřbitova, napadených dřevokaznou houbou. Většinu stromů bude nutné pokácet a nahradit novou výsadbou. Jakými druhy o tom rozhodne příslušný odbor, upřesňuje místostarosta Pavel Matala z hnutí za Aš.
3: Je lepší míchat ty jednotlivé druhy, protože potom ta vlastní masa té dřeviny tak je odolnější.
1: Tématu se budeme věnovat za malou chvíli. Dalovice u Karlových Varů plánují rekonstrukci dolní ulice. Projekt počítá s výměnou kanalizace, vodovodu i povrchu vozovky. Předpokládané dokončení stavby je plánováno na říjen nebo listopad. U Bublavy na Sokolovsku dnes záchranáři nacvičovali pátrání po pohřešovaných osobách v nepřístupném terénu. Prověřili spolupráci při zásazích v příhraniční oblasti a předávání informací mezi českými a německými složkami. Které konkrétní složky se do cvičení zapojily, říká policejní mluvčí Kateřina Pešková.
4: Kromě policistů z krajského ředitelství policie Karlovarského kraje se cvičení zúčastnili také kolegové ze Spolkové republiky Německo, kolegové z hasičského záchranného sboru, ze zdravotnické záchranné služby, z horské služby a také organizace CzechSAR Team.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: 17:13 dospíval Jiří Korn a jak už jste slyšeli ve zprávách, v Aschenachebsku řeší nemoc jasanů v aleji u městského hřbitova. Houbá voskovička jasanová tam napadla asi 15 stromů. Nemoc se projevuje tím, že strom postupně usychá. Ochrana zatím neexistuje. Poškozené dřeviny proto musí radnice nechat pokácet.
1: Teď se koukáme tady na suchý jasan, je napadený houbou, voskovičkou jasanovou. Ta houba, když napadne ten strom, tak postupně vlastně přisychá, dochází k odumírání té koruny, opadání toho listoví, že poprvé, potom přisychají ty kosterní větve, praská kůra, ten strom prostě celý odumře postupně.
2: Říká ze správy majetku Ašské radnice Pavel Kudláček. Ano, ten strom, dá se říct, už téměř celý suchý.
1: Vidíte, že tenhle strom má nějakých, já nevím, třeba 20 metrů, takže tyhle ty velký stromy to napadá a už není potom pomoci.
2: Je to alej u hřbitova. Tady těch jasanů je víc, jsou mezi tím zhruba, i zdravé stromy.
1: Zhruba 15 stromů je napadených tady.
2: Co s nimi?
1: Bude se to muset pokácet, no.
2: Ochrana neexistuje?
1: Ne. Ta houba se šíří vzduchem, přesouvá se víceméně přes jako několik kilometrů, třeba je schopná napadnout zdravý jasán a šířit se dál.
2: Tak teď jdeme alejí, tady strom po pravé straně, ten je v pořádku podle vás?
1: Ten? Tím ano.
2: A tady začíná
1: tohle
2: usychat.
1: Začíná.
2: Taky půjde letos, ho budete kácet, anebo ho ještě necháte?
1: Vždycky jsem pro nějaký, jakoby, že ty stromy sleduju a ještě jim, jako, když to řeknu, dám šanci. Může se něco stát, takže ten strom se většinou třeba ořeže, udělá se, když pokud jde o nějaká redukce a prostě mu nějak prodloužíme život někdy třeba dva další tři roky. Jako je to těžký, jako je do toho, nikdo to není schopný odhadnout, ten úhyn. Je to jenom o té prostě kontrole těch stromů, procházet to, protože ten stav se mění.
3: Když se podíváme tady na tuhle dlouhou větev, tak ta je skutečně jakoby extrémně dlouhá. Ve chvíli, kdy tam je potom nějaká houbová choroba, tak ona se může vylomit, jo, a může to potom tady udělat nějakou překážku prostě na té komunikaci.
2: A říká místostarosta Aše Pavel Matala z Hnutí za Aš. Budete sem do aleje vysazovat nové stromy?
3: Náhradní výsadba je vždycky stanovená vlastně orgánem státní správy.
2: Dáte sem stejné anebo jiný druh?
3: To je zase samozřejmě potom na zvážení toho odborného pracovníka, stejně jako v případě smrkové monokultury je lepší míchat ty jednotlivé druhy, protože potom ta vlastní masa té dřeviny tak je odolnější.
2: Město se také rozhodlo pro kontrolu stromu pomocí akustického tomografu. Práce provedli zaměstnanci Lázeňských lesů a parků v Karlových Varech. V první etapě se jednalo o celkem 6 stromů. Radnice bude i v takových kontrolách nadále pokračovat. Z Aschenachebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: To byl Marcel Zmožek, i nadále posloucháte Den v kraji, teď už další aktuální zpráva. Lidé v okolí Bublavy dnes mohli zaznamenat zvýšený pohyb policistů, hasičů a dalších záchranářů. Složky integrovaného záchranného systému tam nacvičovaly společný zásah při pátrání po pohřešovaném člověku v těžko přístupném horském terénu. Do koordinačního cvičení se zapojili policisté, hasiči, horští záchranáři i jejich kolegové z Německa.
1: Právě začíná koordinační cvičení složek integrovaného záchranného systému. Záchranáři a policisté budou hledat pohřešovanou osobu v nepřístupném horském terénu.
2: Popis osoby, výška 160 metrů, štíhlé postavy.
1: Akci řídí policie České republiky, která na horské louce nad obcí Bublava zřídila provizorní štáb. Zásahu velí Roman Mader.
3: Že zřízený velitelský štáb, tak tam všechny ty informace dáváme dohromady a máme ty informace od záchranné služby, co udělá, nebo od těch SARů, od horské služby, a tam my dostáváme ten filtr těch informací.
1: Na velitelském vozidle máte velikou mapu vytištěnou.
3: Ano, ano. To je mapa, která nám určuje sektory, který máme rozdělený na jednotlivé buňky, a v těch buňkách propátráváme jednu, pak druhou. A má to takovou tu systematickou činnost, že to není takový pelmel.
1: Do pátrání se zapojili také horští záchranáři se služebními psy.
4: Jenom se psama, aby jsme radši vyráželi před Rojnici. Stačí nám jméno sektoru a můžeme vyrazit.
1: Jedním ze členů horské služby se psem vycvičeným na hledání osob je Jan Šimeček.
4: My půjdeme teď vlastně do sektoru s tím, že pes, pokud v něm bude nějaký člověk, tak ho označí.
1: Jaký typ sektoru budete prohledávat?
4: My budeme prohledávat lesní porost, který není tak efektivní prohledávat ze vzduchu dronem nebo vrtulníkem, tím pádem ten pes vlastně v tomto typu porostu je nejefektivnější.
1: Součástí cvičení je také koordinace pátracích týmů v terénu a operátorů dronů. Ty obsluhují záchranáři z týmu Czech SAR Team, který se specializuje na vyhledávání a záchranu osob. Pokračuje David Forst.
5: Česká tým primárně používá několik dronů, ten nejhlavnější je dron s termovizí, protože v současných podmínkách a v hustě zalesněném oblasti, tak samozřejmě termovizní dron hraje primu.
1: Záchranáři z Czechsar týmu se do pátrání zapojují také přímo v terénu.
5: V tuhle tu chvíli děláme motorojnici a děláme také pěší hlídku, to znamená, pročesáváme nepřístupný terén v rámci rojnice.
1: Podle ředitele územního odboru policie České republiky Sokolov Petra Uzlíka mělo cvičení v příhraniční oblasti pomoc navázat a prohloubit spolupráci se záchranáři a policisty z Německa.
6: Jsou tady policisté Plavná, Zwickau a Auerbach. Ta spolupráce je dlouhodobá, setkáváme se, domluváme i nějaké spolupráce.
1: Podle Petra Uzdíka nebyl scénář dnešního cvičení vybrán náhodně.
6: Určitě se to stává často, ty seniori většinou oni samozřejmě odejdou někam do terénu, často to bývá, když je nějaká houbařská sezóna, takže bohužel ty pátrací akce po seniorech jsou dost často.
1: Osobu se podařilo najít necelé 2 hodiny po vyhlášení pátrání. Cvičení se zúčastnilo několik desítek členů integrovaného záchranného systému. Z Bublavy v Krušných horách, Václav Malý, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Jistě jste poznali nezaměnitelný hlas Erosa Ramazzottiho, zpíval nám 17 hodin 36 minut a my pokračujeme. Do Chebu se po tříleté pauze vrací festival Chebské dvorky. Část chebských ulic, dvorků a zákoutí se promění v dočasnou galerii, kde se historie potká se současným uměním. Moderátorka Zlata Kinská vám v našem vysílání vyspovídala ředitelku galerie G4 a spoluorganizátorku festivalu Alici Šmídovou.
1: Co jsou vlastně Chebské dvorky? Kdy a jak akce vznikla a o čem je tento legendární festival?
2: Festival Chebské dvorky je vlastně už 20letá záležitost, která každý rok byla pro návštěvníky mimořádně kulturní zážitek. 3 dny se děje ve městě různé výstavy, fotografií, obrazů, instalace, workshopy a především jsou to také hudební představení.
1: Festival se vrací tedy po dlouhé 3leté odmlce. V čem bylo nejtěžší navázat na tu přerušenou tradici?
2: Přípravy byly mimořádně intenzivní, protože vlastně do funkce ředitelky galerie jsem nastoupila 1. února a tak bylo otázkou, zda se vše podaří v čase.
1: Vy také asi spolupracujete i v rámci této akce s někým dalším?
2: Karlovarský kraj samozřejmě je velkým podporovatelem a byla to i jeho myšlenka, abychom začali Chebské dvorky už letos v roce 26. Já jsem trošku se toho obávala, aby jsme to zvládli, ale vlastně nakonec se to všechno podařilo. Takže nejen sponzoři a Karlovarský kraj, ale také město Cheb.
1: Podle čeho jste všechna festivalová místa vybírali?
2: Vybírali jsme místa, která už jsou známá Chebákům, takže v historickém centru města. Zítra v 10 ráno najíždí 81 vystavujících umělců.
1: Jmenujte alespoň například, na koho se můžeme těšit.
2: Ty Chebské dvorky jsou v tom úžasná, že se právě prolíná amatérská skupina s profesionály, takže jsou to třeba i základní umělecké školy, studenti škol, jsou to různé spolky, pak jsou to třeba například sochaři, malíři, fotografové.
1: Pojďme říci, od kdy do kdy festival probíhá a jaký doprovodný koncert představení máte připraveno?
2: Program nám začíná od čtvrtka 11.6. do neděle 14.6., to znamená startuje už zítra. Zahájení festivalu je v 18 hodin na dvorku číslo 5, což je vlastně hlavní pódium. Každý den máme co nabídnout už od 10 ráno. Od 10 ráno začínají různé workshopy pro děti, ale nejen pro děti, i pro dospělé. Máme tam vlastně workshopy s textilním recyklovaných materiálů, pak je tam květinové tvoření, kreativní dílnu spojenou s výrobou loutek, takže určitě, co se týče doprovodného programu, bude opravdu spoustu možností, kam se vypravit. Určitě nesmím zapomenout na sobotní hvězdu, která nám k nám přijela do Chebu. A je to pan Pavel Talankin, což je autor a čerstvý držitel amerického Oscara za film Pan nikdo proti Putinovi. Veškeré doprovodné akce jsou zdarma a koncerty, které začínají od 16 hodin přibližně, tak se platí 50 korun.
3: Den v kraji.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Karlovy Vary budou na podzim hostit krajská kola soutěží Živnostník roku a Firma roku. Podrobnosti zjišťoval dnešní regionální stopař Lukáš Staněk, který je už teď se mnou ve studiu. Lukáši, pěkné odpoledne.
2: Krásné odpoledne tobě i všem posluchačům.
1: Pro koho jsou soutěže určené, napovídá už z jejich název. Zjistil si ale, kdy přesně se uskuteční a k jakému datu nejpozději se musí zájemci přihlásit, aby se mohli zúčastnit?
2: Tato prestižní podnikatelská klání se letos uskuteční už po 21. Malí a střední podnikatelé i živnostníci z celého kraje tak mají opět možnost představit sebe i svou práci odborné i široké veřejnosti. Regionální kolo v Karlových Varech je naplánováno na 30. září. Přihlášky je ale třeba podat nejpozději do 12. června. Účastníci neplatí žádné poplatky. Nejúspěšnější firma a nejlepší živnostník pak postoupí do celorepublikového finále, kde se utkají nejlepší firmy a podnikatelé z celého Česka.
1: A to velké finále, to bude také v Karlových Varech?
2: Ne, slavnostní vyhlášení celorepublikových výsledků a předání ocenění se uskuteční 10. prosince v Paláci Žofín v Praze.
1: Je asi důležité i říct, co vlastně firmám a živnostníkům účast v takové soutěži přináší.
2: Podnikatelům pomůže už samotná účast v soutěži. Vyjasní si, co je pro jejich podnikání podstatné a co ne. Promyslí priority a zdokonalí se i v komunikaci. Ti, kteří uspějí, získají velmi zajímavý bonus, protože se tím zviditelní nejen u současných, ale i u potenciálních zákazníků. A celkově zviditelní sebe nebo svou firmu v očích široké i odborné veřejnosti.
1: Na začátku si říkal, že se jedná už o 21. ročník soutěže. Pojďme si tedy připomenout, kdo ji v Karlovarském kraji ovládl vloni.
2: Loňským vítězem krajského kola se stala společnost Serafin Byliny, která se věnuje výrobě bylinných produktů a přírodních doplňků stravy. Mezi živnostníky vybojovala titul Živnostník roku 2025 Karlovarského kraje architektka se zaměřením na návrhy interiéru i exteriéru Jana Janů. A ocenění v doprovodné kategorii Živnostník roku srdcař v loni za Karlovarský kraj získala Zuzana Vystrová, která vyrábí autorské šperky a vyučuje korálkování. Titul srdcař patří živnostníkům, kteří svou prací žijí a dělají ji s láskou, poctivostí a odhodláním a zanechávají tak stopu nejen ve svém oboru, ale i v lidech kolem sebe.
1: To byl Lukáš Staněk s informacemi o krajských kolech soutěží Firma roku a Živnostník roku. Lukáši, díky a naslyšenou.
2: Taky děkuji za pozornost a přeji pěkný zbytek dne.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: 17 hodin a 51 minut, čas říct si, jaké nás čeká počasí. Proto jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Plzni, konkrétně ve vysílání. Vítám meteorologa Tomáše Vejvodu. Pěkný den.
2: Dobrý den.
1: Tak řekněte nám, jak bude vypadat dnešní noc a také zítřejší den.
2: Tak v průběhu večera a noci bude převážně zataženo a na většině území se objeví občasný déšť nebo přehánky. Kránu budou srážky většinou ustávat a oblačnost se může místy částečně protrhávat. A co se týče teplot, tak ty se budou pohybovat většinou mezi 10 a 7 stupni Celsia. Na horách to bude od 7 do 4 stupňů Celsia. A zítra bude proměnlivější, ale stále většinou velká oblačnost a již během dopoledne se začnou objevovat četné přehánky nebo i slabší bouřky a ty srážky budou ustávat až ve večerních hodinách. Maximální denní teploty budou poměrně nízké, nejčastěji vystoupí na hodnoty od 13 do 16 stupňů Celsia a k tomu povane během nemírný západní vítr rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Takže dá se říct jednoduše, že nic moc. I tak vám děkujeme za aktuální předpověď. To byl meteorolog Tomáš Vejvoda. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji, naslyšenou.

0: Vrať mi zpět můj smích a Petra Černocká dospívala na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Středeční pořad Den v kraji pomalu končí, loučí se s vámi Pavlína Kyselová a ještě vás pozvu přesně v 5 hodin ráno, tu pro vás bude Jitka Brošková a její Dobré ráno. Tak rozhodně nás poslouchejte.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Společné středisko záchranného systému v Karlových Varech bude stát 549 milionů korun. CHEP pokračuje s další etapou úprav sídliště spáleniště. České děti z chudších rodin mají podle mezinárodní studie vyšší riziko nadváhy i depresí než jejich bohatší vrstevníci. Zítra čekejte většinou velkou oblačnost a teploty do 16 stupňů. Zprávy přináší Libuše Ernestová. Karlovarský kraj vybral dodavatele společného operačního střediska záchranných složek. V novém objektu u krajského úřadu budou působit operační střediska policie, hasičů, zdravotnické záchranné služby i městské policie. Podle krajského radního Erika Klimeše z hnutí ANO propojení všech složek zlepší koordinaci zásahů v reálném čase. Projekt SOS 112 vyjde na 549 milionů korun. Kraj získal na stavbu dotace 450 milionů. Zbytek zaplatí ze svého rozpočtu. Výstavba má trvat necelé 2 roky. CHEP pokračuje v revitalizaci panelového sídliště spáleniště. V další etapě vznikne 140 parkovacích míst. Při veřejné debatě si je přáli sami obyvatelé panelových domů. Úprava sídliště trvá asi 10 let, říká místostarosta Pavel Pagáč z hnutí Volba pro kraj.
2: V současné době probíhá rekonstrukce vnitrobloku na spáleništi, takzvaná lokalita za vesmírem. Zde jsou v současné době prováděny zemní práce, dělá se odvodnění té lokality, kanalizace a následně budou prováděny konstrukční vrstvy pro samotné parkoviště a dlažby, obrubníky a podobně.
0: Za opravu město zaplatí asi 50 milionů korun. Hotovo bude v příštím roce. České děti z méně majetných rodin čelí vyšším zdravotním rizikům. Vyplývá to z mezinárodní studie HBSC, za kterou stojí experti z Univerzity Palackého v Olomouci a kanceláře Světové zdravotnické organizace v Česku. Děti z chudších rodin podle nových dat častěji trápí obezita a mají i vyšší riziko depresí. A to až o polovinu, pokračuje vedoucí výzkumu Michal Kalman.
3: Ale děti, které vyrůstají v chudších rodinách, tak také mají vyšší pocity osamělosti, konkrétně o 38%. Dále jsme také zjistili, že děti z těch méně majetných rodin mají nižší životní spokojenost než děti z těch bohatých rodin.
0: Papež Lev XIV. Dnes symbolicky zakončí cestu po pevninském Španělsku. Večer odslouží mši v barcelonské katedrále Sagrada Familia a taky slavnostně požehná věží Ježíše Krista. Tu stavitelé dokončili teprve loni. 173-metrová zvonice se stala nejvyšší kostelní věží na světě a taky novou dominantou chrámu. V následujících dnech papež zamíří na Kanárské ostrovy, kde se setká například s africkými uprchlíky.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte velkou oblačnost, ráno a dopoledne přehánky nebo i slabší bouřky. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů. Povane mírný západní vítr, který v přehánkách zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré a biora stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Bez kolon a bez zdržení projedete aktuálně všemi tahy v kraji. Silnice jsou volné, bez nahlášených nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Milé posluchačky a milí posluchači, je právě čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vám krásný den a poslech přeje Jan Skládal. Úvodní skladba s názvem Písně já srdcem psal v podání jeho české Vysočanky z Brtnice možná některým z vás napověděla, že v dnešním vydání pořadu Muziky muziky se budeme věnovat autorovi tohoto valčíku, a sice panu Janu Čevišovi z Holíšova. Vysočanka je nahrála a uvedla v roce 2011 na svém v pořadí čtvrtém CD Duše muzikanta. Jako další si poslechneme polku, kterou rovněž stvořil tandem Jan Čiviš a Jaroslav Hájek, který i tuto skladbu opatřil textem a nazvali ji Vztahy sousedské.

narodil do muzikantské rodiny, musel již od raného dětství jako správný syn svého otce hrát na housle a na harmoniku. Tomu ho vyučoval dědeček. Ve svých 12 letech, tedy v roce 1960, začal navštěvovat pana učitele bendu v Plzni, který ho vedl ke hře na baskřídlovku a pozoun. Pro nás se už chystá další skladba Jana Čiviše, tentokrát je v podání jihočeské hasičské dechovky Božejáci s názvem Dívky a květiny. Text opět napsal Jaroslav Hájek, zpívají Dagmar Dušková a Lubomír Jech.

Po ukončení základní školy v Ještěnovicích nastoupil Jan Čiviš na střední zemědělskou školu v Klatovech, kde začal hrát ve školním orchestru. Tam už si ho všimli muzikanti od vojenské muziky a když nastoupil vojenskou službu, začal hrát u vojenské hudby Klatovy. Po vojně pak v kapele Pivováry ze Staňkova pod vedením Josefa Wolfa a asi po 3 letech přešel do kapely Karla Fitztuma, ve které působil až do roku 1990. Následující skladbu, kterou si sám i otextoval a nazval Maminko Mámo, nahrála mistřiňanka. Zpívají Veronika Hromková a Václav

roce 1990 přechází do dechové hudby Čerchovanka, ve které hrál až do jejího ukončení v roce 2005. V této době upravuje i velké množství lidových a chodských písniček. My si nyní poslechneme právě od Čerchovanky Pozdrav z doma Žlic v úpravě koho jiného než Jana Čiviše.

Po zániku Čerchovanky chodil Jančeviš ještě hrát s různými kapelami, například Dupalkou či Domažličankou, nejčastěji pak s Horalkou, Václava Víznera a Josefa Kubalíka. Osvědčil se i jako upravovatel moderních písniček. S psaním aranží začal v roce 1990 a následně se pustil i do vlastních skladeb. Jednou z nich je i tango Smutný den, kterou si nyní poslechneme v podání plzeňské dvanáctky. Zpívají Ivana Brošová a Karel Jindřich.

V roce 1998 se Jančeviš podíval s kapelou Čerchovanka až do Japonska, kde strávil asi 5 týdnů. Zde napsal i skladbu Okata, s kterou si dnešní vydání, věnované tomuto významnému muzikantovi, upravovateli a skladateli z Holíšova, Janu Čevišovi, rozloučíme. Název Okata a vznik v Japonsku by mohli posluchači přivést k myšlence, že si Jan Čeviš při jejím psaní nechal inspirovat šikmýma očima Japonek. Není tomu tak, naopak odkazuje na krásu českých žen. Jendovi, který stále rád poslouchá dechovku, prý nejraději doma na zahradě u ohýnku a s pivkem, přejeme ještě spoustu takových večerů, pevné zdraví a hodně radosti nejen z muziky. Od mikrofonu rádia vašeho kraje se pro dnešek loučí Jan Skládal. Nyní již slíbená Okata v podání Čerchovanky. Zpívá Vlaďka Tellerová a Stanislav Nosil.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

Krásný a příjemný večer vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje průvodce dnešního špalíčku lidových písní Josef Kuneš. Ten dnešní bych rád věnoval dvěma osobnostem chodského folkloru. Někdejší tanečnice chodského souboru Mrákov a dlouholetá umělecká vedoucí dětského souboru Mráček Marie Johánková z Mrákova a spáňovský muzikant a zpěvák Josef Kupilík se totiž v červnu dožijí významného jubilea. Ať se vám hezky poslouchá.

Někdejší tanečnice chodského souboru Mrákov, Marie Johánková, už od počátku 80. let začala společně s Anou Bajerovou systematicky pracovat s dětmi na poli folkloru a jejich práce byla jakýmsi impulzem k pozdějšímu založení dětského souboru Mráček, který vedla víc než 30 let. Tento dětský kolektiv byl zárukou, že vždy bude dostatek takzvaného dorostu do dospělého souboru. Za tu dobu vychovali spoustu zpěváků, tanečníků, ale i muzikantů, které pomáhali vést Vašek Kuplík, Karel Franěk, Dan Dřímal a v současnosti Jože Jarábek. Za jejich práci s dětmi jistě všem patří dík a velký obdiv. Maruška společně se svým manželem Tomšem vychovala 3 děti, Martinu, Tomše a Janu. Martina výborně zpívá a hraje na housle. Tomeš zpívá, hraje na klarinet a saxofon v dechové a dudácké kapele a Jana v souboru od dětství tancuje a zároveň po mamince převzala vedení Mráčku. Pověstné jablko tedy nepadlo vůbec daleko od stromu. V následujících písničkách si poslechneme syna Tomše společně s dcerou Martinou Pincovou, která potom přidá ještě jednu společně s Janou Randovou, obě za doprovodu mrákovské dudácké muziky.

Marie Johánková se narodila 8. června roku 1956 v Tlumačově v rodině pivoňků, kde se po chalupě říkalo Uholků. V Mrákově chodila do zrovna nově otevřené školy a potom dálkově vystudovala ekonomickou školu v Klatovech. Ještě předtím však od 15 let pracovala v tesárně, protože, jak sama říkala, moc se mi nechtělo se učit, až později jsem přišla na to, že tak jako tak muším. Po mateřské dovolené pracovala v závodě Šumovan, později pak 10 let v Tlumačově vedla místní hostinec. Babička Marie Johánkové byla jednou ze zakladatelek mrákovského souboru. Starala se především o kroje a v roce 1973 přivedla do souboru i svoji vnučku Marušku. Manka Tomšuc, jak se po chalupě Marie Johánkové říká, také několik let připravovala dětské pořady pro chodské slavnosti v Domažlicích a celkově její práce s folklorní mládeží je víc než příkladná. Ve dvou písničkách si ještě poslechněme její dceru Martinu Pincovou, ke které se ve druhé písničce přidá ještě její dcera Aneška. Doprovází domažlická dudácká muzika.

Dalším červnovým jubilantem, kterého dnes připomenu, je muzikant a zpěvák Josef Kupilík ze Spáňova. Narodil se 20. června roku 1956 v Domažlicích jako druhorozený syn ze tří dětí do velice muzikantské rodiny. Jeho otec i matka pracovali celý život v zemědělství a oba byli výteční zpěváci. Po chalupě se u nich ve Spáňově říkalo u dvorů a tak taky Pepíkovi nikdo neřekne jinak než dvorák. Jako malý chlapec chodíval Pepík do domažlické hudebky k tehdejšímu řediteli Tomalovi do houslí. Později si doma vytáhl z půdy heligonku a co by samouk se na ní začal učit. Dnes mohu říct, že patří mezi nejlepší chodské heligonkáře. Jak už jsem se zmínil, u Kupilíků zpívala celá rodina a ve zpěvu nejvíce vynikala matka Manka, rozená Kunešová z Tlumačova. Pepík vzpomíná, že jako děti měli doma dokonce takovou malou rodinnou kapelu. On hrál na housle, bratr Jirka na trubku, otec na harmoniku a matka zpívala a hrála na vozembouch. V mládí pak hrával s kamarády v country kapele formání na kontrabas. V roce 1971 nastoupil do chodského souboru Mrákov. Nejprve jako tanečník, potom hrál s nově založenou dudáckou muzikou na kontrabas a nakonec byl až do roku 2001 solovým zpěvákem souboru, přičem střídal i vozembouch, cep či fanfrnoch. Jak uslyšíme v následujících nahrávkách.

Po absolvování základní školy v Domažlicích vystudoval Josef Kuplík střední zemědělskou technickou školu v Horšovském Týně. Poté nastoupil do zemědělského družstva nejprve v Koutě a potom v Zahořenech. Nesmím zapomenout, že několik volebních období byl i s páňovským starostou. Pepík se svojí manželkou Marií vychovali dva syny, oba jak jinak muzikanti. Starší Jiří dokonce v současnosti vede mrákoskou dudáckou muziku a já prozradím, že velice talentovaný muzikant a zpěvák je i vnuk Jirka. V roce 2001 Josef Kuplík ukončil své účinkování s mrákovským souborem a dudáckou muzikou a vystupuje už především s chodskými dechovkami či plzeňskými heligonkáři. Pro mě ale stále zůstává jako jeden z nejlepších interpretů chodských dudáckých písniček.

Hráli mrákovská a Konrádyho dudácká muzika, zpívali Josef Kupelík a Jiří Fajl. Milí posluchači, v dnešním špalíčku jsem vzpomenul životní jubilea dvou významných osobností chodského folkloru. Dovolte mi na závěr, abych jim oběma popřál prostřednictvím rozhlasových vln k jejich narozeninám jen to nejlepší, hlavně pak pevné zdraví a neutuchající elán do života. Ode mne je to pro dnešek vše. Z Českého rozhlasu se s vámi loučí Josef Kuneš.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Dalovice u Karlových Varů připravují rekonstrukci Dolní ulice. Karlovarská dvojnásobná míle zahájí 127. dostihovou sezónu v Karlových Varech. Ministr Vojtěch vysvětloval ve sněmovním zdravotnickém výboru přesuny agent podle opozice nedostatečně. Zítra čekejte většinou velkou oblačnost a teploty do 16 stupňů. Pěkný večer u zpráv přeje Libuše Ernestová. Dalovice u Karlových Varů opraví Dolní ulici. Obec rekonstrukci odložila kvůli stavbě nového úseku krajské páteřní cyklostezky. Teď už chystá projekt, který počítá s výměnou kanalizace, vodovodu i povrchu vozovky. Součástí úprav budou taky změny, které mají sklidnit dopravu v této části obce. Podrobnosti přibližuje nezávislý starosta Dalovic Lukáš Kolovrátek.
2: Je to první třetina ulice Dolní, taková nejproblematičtější část této ulice. Když to bude všechno dobře, jak bychom to chtěli mít vysoutěženo v červenci s tím, že by třeba do konce října do listopadu mohla být stavba hotová.
0: Na závodišti v Karlových Varech Dvorech bude v neděli zahájena 127. dostihová sezóna. V nabídce bude 7 rovinových dostihů. Závodům bude dominovat 98. ročník karlovarské dvojnásobné míle, cena společnosti Tip Sport. Na start 3200 metrů dlouhého testu první kategorie pro čtyřleté a starší koně se postaví 8 vytrvalců. Program na dostihovém závodišti začíná ve 14 hodin. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO dnes poslancům sněmovního zdravotnického výboru vysvětloval přesuny agent z úřadu vlády na ministerstvo. Právě na jeho rezort se totiž mají od července přesunout úředníci, kteří spadají pod radu vlády pro duševní zdraví a pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Bod nechali na program výboru zařadit opoziční poslanci. Dnešní odpovědi ministra je ale neuklidnily. Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí STAN Michály Šebelové teď opozice se jedná i s odborníky, kteří jsou také proti přesunům.
3: My jsme tam všichni vlastně vyjádřili obavu, aby se z problematiky závislostí nestal medicínský problém, protože to není jenom medicínský problém, považovali bychom za chybu, aby se to prostě všechno zúžilo jenom ten rezort zdravotnictví. Takže pan ministr nás vůbec neuklidnil, vypadá to, že jsou ale pevně rozhodnutí a krok zpátky už asi možný není.
0: Zítra se mají opoziční zástupci sejít s odborníky na protidrogovou politiku a poté představit další společný postup v této oblasti. Iránu podle Donalda Trumpa trvá vyjednávání mírové dohody příliš dlouho. Americký prezident proto zvažuje nové vojenské údery na iránské elektrárny a mosty. Izrael mezitím pokračuje v útocích na Libanon. V oblasti jeho libanonského města Týr při nich zahynulo 12 lidí. Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva plánuje kvůli eskalaci konfliktu příští týden vyslat do oblasti speciální tým. Jeho cílem bude prošetřit možná porušování mezinárodního humanitárního práva.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte většinou velkou oblačnost, teploty 13 až 16 stupňů, povane mírný západní vítr, rozptylové podmínky budou dobré a bio na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Ze silnic regionu máme aktuálně dobré zprávy. Nehody ani výraznější komplikace nejsou hlášeny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
2: Další dopis našeho posluchače. Dobrý den, je to už hodně dlouho, co jsem měl ve škole češtinu, ale tahá mě za uši, když slyším i z obrazovky budeme se soustředit. Naposledy minulý týden to byl pan premiér. Slyšel jsem někdy také i budeme se zúčastnit. Prosím tedy o vysvětlení, jak se správně v češtině tvoří budoucí čas, napsal pan Hrubý. No, to by bylo na 10 dílů hezky česky, ta dokonalost a nedokonavost v češtině.
3: Přesně tak, vezmeme to jenom u těchto dvou sloves, kde ku podivu je pořád ještě rozdíl, co se týče správnosti nebo spisovnosti. Totiž to sloveso soustředit je takové zvláštní. Ono je dokonavé a u dokonavých sloves ten přítomný čas, když řekneme soustředím se, tak vyjadřuje budoucnost. Přesně, jak nám to pan posluchač napsal a jak se to naučil. A vždycky to tak bylo a měli jsme to jako pravidlo a závazek. Jenomže zdá se, že podobná slovesa, ne podobná významem, ale začínají na sou, třeba souhlasit, soustředit, tak ta jsou nedokonavá. A pravděpodobně vlivem těchto ostatních sloves lidé začali pracovat s tím slovesem soustředit se, jako by bylo nedokonavé. A dělají to tak často, jak vidíme i
2: ti nejvyšší.
3: I ti nejvyšší, že jazykovědci rezignovali a řekli, dobře, když se to tak často používá, no tak berme to, že je to trochu nedokonavé a že můžeme tedy vytvořit budoucí čas s tím pomocným slovesem.
2: Takže vlastně už je to uznané jako spisovná záležitost.

0: já i pan posluchač a oba budeme rádi, když se nebudeme zúčastnit, ale zúčastníme se něčeho, například nějakého vysílání.
1: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ve 92 letech zemřela Zdena Mašínová. Pražská nemocnice Bulovka propustila Američana, u kterého bylo podezření na nákazu ebolou. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Českému rozhlasu to potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli svým bratrům, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, čelila perzekuci komunistů. Režimu. Po roce 1989 se snažila o návrat rodinného majetku a pečovala o odkaz své rodiny, říká Petr Blažek.
2: Otce, maminky, popraveného strýce Tibora Nováka a řady přátel, kteří byli vězněni, byla iniciátorkou vzniku památníku tří odbojů v Olšanech, který dneska je výraznou paměťovou organizací.
0: Amerického lékaře, který byl v kontaktu s ebolou, dnes lékaři propustili z fakultní nemocnice Bulovka. Teď je už na cestě do Spojených států. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Libigerová. Muž se s nákazou setkal při svém působení v Africe. V pražské nemocnici byl na žádost americké ambasády. Podle Libigerové se u něj ani po víc než 3týdenní karanténě nemoc neprojevila.
3: Byl bez příznaků, uplynula 21denní doba, po kterou musel být pozorován, a v tuhle chvíli už nebyl žádný další důvod, proč ho v bioboxu držet. Odletěl tedy zpět domů do státu.
0: Brněnští celníci zadrželi 3 lidi kvůli nelegálnímu tisku padělku obalů od cigaret. Tiskárnu odhalili ve skladech a areálech na Moravě. Podle dosavadních zjištění mohli podezřelí vytisknout nejméně 21 milionů obalů. Státu tak mohla vzniknout škoda na spotřební daně asi za 2 miliardy korun. Nález celníků přibližuje jejich mluvčí Martina Kaňková.
4: Při prohlídkách našli archový stroj, jenž sloužil k tisku cigaretových obalů a vysekávací list, na kterém byly potištěné archy ořezány na požadovaný rozměr a částečně vysekány za účelem dalšího zpracování, to znamená vyloupnutí obalů a podobně.
0: Vyšetřovatelé také zjistili, že některé padělky putovaly do zahraničí. Celníci zatím vyhodnocují důkazní materiály, poté předají případ policistům. Sport. Hokejový šampionát by se mohl vrátit v roce 2031 do Česka. Hokejový svaz už odeslal Mezinárodní hokejové federaci potvrzení zájmu turnaj uspořádat. Zatím je Česko jediným kandidátem, ale ostatní země ještě mohou kandidaturu předložit. Pokud by svaz uspěl, byl by to po nejkratší době, kdyby se do Česka šampionát vrátil. Mistrovství světa se tu konalo v letech 2004, 2015 a 2024. Počasí. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu je nehoda u exitu 16. Velká dobrá, provoz je zastavený. Opatrně dojíždějte do zatím kratší kolony. A na dálnici D7 ze Slaného na Prahu pozor za sjezdem na Buštěhrad. Na kilometru 7,5 je čerstvá nehoda. Brzdí se, jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu je nehoda u exitu 16. Velká dobrá, provoz je zastavený. Opatrně dojíždějte do zatím kratší kolony. A na dálnici D7 ze Slaného na Prahu pozor za sjezdem na Buštěhrad. Na kilometru 7,5 čerstvá nehoda. Brzdí se. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Od jedné z nejtragičtějších událostí druhé světové války na území protektorátu, vyhlazení Lidic, dnes uplynulo 84 let. S mým dnešním hostem připomeneme i obec Ležáky, kterou stihl stejný osud, a probereme také legendárního odbojáře a posledního příslušníka skupiny Tří králů Václava Morávka, o kterém Pavel Černý napsal již 3 knihy. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Pavel Černý, asi nejznámější policejní instruktor u nás, který své znalosti a dovednosti předává policistům po celém světě. Pavel Černý je také autorem mnoha knih a dovolím si říct, že je odborníkem na odbojáře Václava Morávka.
1: No tak nevím, jestli odborníkem, ale já jsem přešel od toho, že spoustu věcí jsem si chtěl sám sobě ujasnit, možná i někdy zkusit, protože ty mý následné filmy, které měly vlastně propagovat tu historii, zvláště u malých lidí, akčním způsobem, až youtuberským, byly o tom zkusit si vlastně na vlastní kůži, někdy na střelnici s opravdovým stenganem, proč Gabčíkovi vlastně nestřílel a jak mohl Morávek střílet ze dvou pistolí najednou, zvláště když měl vystřílet více jak 200 ran a v té době neměl levý ukazovák, což mu jistě komplikovalo manipulaci, tak tyto věci mě už profesně hrozně lákaly. A také z hlediska odkazů mých rodičů, co mi vlastně tyto story úžasné servírovaly už od mala, pro mě to bylo značně srdeční téma. A já tedy musím povědět, že já tímhletím vlastně trošičku i čistím hlavu od těch jiných výcvikových věcí svých profesních a také v tom spatřuju takové trošičku poslání. To znamená dávat mladým určité vzory. Víte, oni mají vzory jako slavného herce, fotbalistu, hokejistu, nechci říct až influencera, jo. A já bych byl rád, kdyby to třeba byl i štábní kapitán Morávek, Gabčík, Kubiš, Tři Králové, protože nedej bože, kdyby jsme tyhle ty hrdiny potřebovali. A také to dělám a vlastně píšu, proto bych chtěl moc a moc jednu věc. Trošičku tomu zle zkoušenému národu tímto rovnat páteř a ukazovat, že jsme rozhodně nebyli nějakým národem zbabělců či dokonce kolaborantů a o tom jsou právě ty mé knihy.
0: Tak, ty knihy jsou už tři. Morávkova zpověď, to byla první kniha, Akta Morávek, druhá kniha a trilogii uzavírá štábní kapitán Václav Morávek a lidé kolem něj. Má podtitul tato kniha s názvem Odbojáři a hrdinové, gestapo a kolaboranti a ti někde uprostřed. Ti někde uprostřed, co to znamená, že v té temné, tragické době byli odbojáři, kteří kolaborovali a řekněme, s gestapem a z gestapa zase přešli k odbojářům? I takové osobnosti nebo osoby můžeme v naší historii najít?
1: Ano, určitě ano. Víte, život není černobílý, nebo černobílý zdaleka ani ten odboj. Ono to vlastně bylo o tom, že jednak se ti lidé snažili přežít, jednak se dostávali do opravdu kuriozních, někdy nezávidění hodní, skutečně díky té kruté době situaci. A ono, spoustu lidí dneska soudit někde od klávesnice, počítače, když tak řeknu, z hlediska našeho luxusního bezpečného života je někdy, nebo spíše není na místě. Víte, je to o těch lidech, jednak o těch, kteří někdo může povědět zradili, ale ono zradili, ono když vás dovezli na gestapo, tak gestapo bylo instituce jednak nesmírně inteligentní, funkční. Vlastně gestapo byla kriminální policie, kripo, takže to byly velmi zkušení kriminalisté a používali kriminalistické vyšetřovací metody a k tomu jako jakousi přidanou tu nejvyšší hodnotu měli, že mohli používat opravdu brutální metody. Víte, dneska, kdyby vám policista někde i mimo kamery, třeba tam někde na oddělení dal facku, tak jde ze služby, ale tenkrát s tím problémy rozhodně neměli. A kdo vydržel úděsné mučení někde, tak nevydržel to, když potom sáhli na jeho rodinu, na jeho blízké. To už mluvil každý. Takže

0: inspektorátní policisté. Protože ona jste byla, byla jste včera, dejme tomu, přeneseně, kriminalista prvorepublikový a za pár měsíců jste byla přidělena rozkazem ke kooperaci ke gestapu. Nejenom jako tlumočníci, kteří tam byli dávaní z hlediska znalostí českých poměrů, vybírali se pro tohleto dobří kriminalisté mluvící vynikající němčinou, aby mohli překládat a být u těch výslechů. No a potom vlastně to přešlo, že dělali i zatýkací akce, páteání a tak dále. Těžko mohli říci, že to dělat nebudou.
1: Chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Pavel Černý, který zná život a činnost Václava Morávka lépe než kdokoliv jiný. Ostatně vyšla vám už třetí kniha, o té jsme mluvili, ona spíše nevypovídá přímo o panu Morávkovi, ale spíše o lidech kolem něj, kteří nejsou třeba ani tak známí a významní. Ale řekněte mi, vy vlastně tak trochu

0: pomáháte dostat na světlo a do paměti veřejnosti osobnosti, které se také nějakým způsobem zasloužily, byly odvážní, byly to hrdinové, ale jejich jméno nikdy nedohledáme.
1: Ono je to právě o tom, má ta třetí kniha, zvláště ta třetí kniha, ono to je i v těch publikacích předchozích, má dávat, já vždycky povídám, jména bezejmenným, dávat jim jména, dávat jim tváře. Protože ani Morávek, ani Tři králové, ani antropoid, server A a všechny ty pravýsadky by nemohly svoji činnost a ty vlastně věci dokazovat bez desítek, stovek a bez přehánění, protože to byly obrovské sítě. Zpočátku tisíců lidí, a který riskovali stejně jako oni. Možná více, protože oni byli svobodní, když tak řeknou Gabčík, Kubiš nebo Morávek, neměli rodiny, ale většina z těch lidí riskovala své rodiny. Riskovala životy svých nejbližších, takže nebyli o nic méně statečnější. A přitom jsou neznámí, anebo málo známí. A proto právě protýká alespoň část těch lidí těmito příběhy.
0: Takže se o nich veřejnost, zkrátka o jejich hrdinských činech, díky vám dozví. Během vašeho bádání, hledání, pracování, přípravy té knihy, vaši poslední, byla nějaká osobnost, která se vám tam zjevila v tom příběhu nebo v tom, co se odehrálo za druhé světové války a překvapila vás? Jako tam no, nepatří a ona tam
1: no,
0: se vám příkladu, zhmotnila.
1: Mi až šokovalo, jak při tom pátrání se mi znovu a znovu vyskakovala a to v různých příbězích, v různých story Vída Bárová, známá to herečka. A zajímavé je ku příkladu, že je jako Babková uvedena, Babková pomlčka Bárová, v těch Morávkových seznamech zrádců. To znamená, oni měli dokonalé informace nejenom o gestapu, o každém policistovi, který s ním vlastně spolupracoval, s těma německými bezpečnostními složkami, všemi vlajkaři, všemi zrádci, konfidenty, měli to dokonale zmapované, měli u nich poznámky, do jaké míry jsou nebezpeční, bydliště, dokonce v jakých autech gestapáci jezdí. No a také je tam Vída Bárová, jako jedna z nich, jako německá konfidentka, spolupracující s Němci. No ale ona na to šup se vám vynoří v jiném příběhu, kdy vlastně též těsně spojeném s Morávkem, protože vlastně s ní má styky, a to doslova, když tak řeknu, nejenom společenské či obchodní, Paul Thiemel. To znamená vyzvědač slavný A54, ten, který Morávkovi za nemalé peníze nosí informace, které on předává právě našim zpravodajcům do Británie. A zajímavé je, že Paul Thiemový dokonce úkol je, aby dostala informace z jednoho z nejvyšších zde pracovníků vlastně bezpečnostních složek Bémeho.
0: Takže je Lída Bárová tou, která je někde uprostřed?
1: Trošičku ano. Ona se tomu vyhla, teda musím povědět velmi chytře. Ona úplně houpá nebyla. Ona někoho působí jako taková trošku husička.
0: Naivní se o ní
1: naivní. Ano, ale naivní určitě nebyla. A ona věděla, že by tu činnost, tu agentskou velmi tvrdě platila. Takže vlastně Thiemel ji dokonce seznamuje potom s hlavou a Véru, s hlavou a Véru a ona i jemu odmítá tuto činnost. Ale pravdou je, že se nechá vlastně naverbovat, pár schůzek udělá s Bémem. Taková pikantnost tam je.
0: Ona... Já s dovolením vás přeruším a tu pikantnost si necháme na další vstup. Pavel Černý je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi a během té přípravy knihy a samozřejmě zjistil velmi zajímavé informace, které ještě nebyly nikde publikované a mě třeba velmi překvapila herečka Lída Bárová, jak jste zmínil v minulém vstupu, která se vám jakoby objevila na obou stranách, ať na té, když to řeknu jednoduše zlé, tak na té dobré. A vy jste slíbil jednu pikantnost ohledně Lídy Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostních složek, BMEho, brala na večeře, nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BME na ní úplně tolik nereaguje. Míněl nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace. Dodnes je to spíše spekulace, ale ona to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál. Proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně a že to bylo pochopitelné. Ale zajímavé teda bylo, že ten Paul Timo, agent A54, jí vlastně seznamuje se samotným Kanárisem a ten se jí snaží opět zrbovat pro tu německou tajnou službu. A ona odtamtud odchází, ona ze sebe, tak říkajíc, tu blbku u něj udělala, že jí zajímá jenom film, divadlo a tak dále, že žije jenom v tomto světě a že jí vlastně jiný věci nezajímají a neumí a podobně, protože věděla, že by jí to stálo život a skutečně nepletá se. Z hlediska toho, že Kanáris byl koncem války oběšen na strmě od piana ve souvislosti s atentátem na Hitlera, tak ani ona by nekončila určitě dobře a nepřežila by válku.
0: Tak bez pochyby její rodina nedopadla dobře, ale ona se dožila poměrně vysokého věku, ale když jste popisoval její setkávání se s muži, tak kde byl Goebbels? To už byla u německého filmu a už znala osobně Goebbelse či nikoliv?
1: Tak to bylo dávno, dávno před válkou. To bylo v Německu. To bylo než v Německu. Někdo tvrdí, že i v Jihlavě, a ona odtamtud spíše utekla, protože gestapo jí mělo pod velkou kontrolou. Konec konců to už není náplň těchto knížek. Goebbels se neustále přes zákaz samotného vůdce Adolfa Hitlera s ní vlastně chtěl někde ještě setkat. A když Goebbels dojáží potom do protektorátu, tak gestapo má za úkol, co všechno udělat, aby se spolu nesetkali. Jo? Takže snad Bárovou veze někam za péhu a chce za každou cenu zabránit, zaúkolován na nejvyššími muži Třetí říše, aby k tomu setkání nedošlo. Ale pokud půjdeme zpátky k těm knihám, je tam Bárová také v jiné zajímavé situaci. Ona totiž taky vlastně ona ty pletky měla s kdekým a pletky měla i s Jaroslavem Ženatým, což byl komisař naší policie, protektorátní policie, a on byl spojkou vlastně, iniciativně se toho ujal, musíme říci, mezi vlastně gestapem a protektorátní policií. Je to první člověk, který doráží z bezpečnostních složek do zatáčky ke Gabčíkově, tam ležícímu Stenganu, těsně po útoku na Heidricha. Je to mimochodem člověk, který potom, když vidí, jak se kloní válka a že Němci ji rozhodně nevyhrají, začíná koketovat s odbojem, je pak unesen samotným gestapem, které se vydává za odbojáře a partizány a chce z něj vlastně vymáčknou informace v jistém konspiračním bytě, 3 dny ho vyslýchají a vlastně končí tak, že končí v Terezíně se svým zástupcem a zase naprostým zázrakem přežívají, protože ten jeho zástupce dělá v kanceláři a zmuchlá rozkaz k jejich popravě. Takže tímto přežívá válku a po válce je střídavě stíhá nacistické zločince a pak je sám za své kolaborační činy stíhán.
0: Tak my se do války bohužel, nebo poutíky, jak to říci, opět vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi, nejmladším členovi skupiny přezdívané gestapem Tři králové. Dnes je 10. června, na den přesně byly před 84 lety vyhlazeny, srovnány se zemí Lidice jako výstraha nacistů, trest odplata za úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. A se mnou ve studiu tedy sedí Pavel Černý, který velmi dobře zná činnost odbojáře Václava Morávka. Setkal se on právě s těmi dvěma slavnými jmény Gabčíkem a Kubišem?
1: Samozřejmě, setkal. Můžeme povědět, že vlastně úkolem těch skupin, zejména Silveru A a potom následně Antropoidu, bylo kontaktovat a najít štábního kapitána Morávka jako garanta vlastně toho odboje zde. Víte, Morávek to nebyl něco lokálního, zde protektorátního, pouze o něm si píše Heydrich vlastně tajemníkovi Hitlera Bormanovi jako o vůdci českého odboje zde. Takže toho mají kontaktovat a Alfred Bartoš, dokonce velitel paraskupiny Silveru A, je za to povýšen, když nakonec najdou Morávka po velkých obtížích. No a ten antropoid Gabčík Kubiš má několik schůzek, jedna z nich je na Praze 10 ve statku Vojtěchovských a podle všeho schůzku s antropoidem má i v den svého úmrtí 21.3.42 ve svém konspiračním bytě na Staroměstském náměstí a vlastně pár hodin potom prodělá Morávek tu svoji osudnou vlastně přestřelku. Víte, Morávek v té době měl neuvěřitelné renomé a nejenom kvůli tomu agentovi A54 týmovi, kterého měl vlastně v gesci s ním ty styky, ale i řekněme na briefingu potom půl roku potom, protože zpravodajci Británii odmítají uvěřit ve smrt Morávka úplně. To je hrozně zajímavé. A na podzim 42, kdy je Morávek půl roku po smrti, oni připravují paraskupinu Antimony s tím, je o tom nalezený nyní zápis, že se setkají s Otou, což bylo jeho kecí jméno, jako odborníkem, a to je hrozně hezké právě. To je takové to bondovské, že je to odborník o zpravodajství až po zabíjení. A ty dvě nuly zatím vidím bondovské. A já si vždycky říkám, kdyby Morávek nebyl mrtvý s tímto renomé, že zná poměry a odborník je to na zabíjení, nebyl by náhodou ta vzrušující přestava s Gabčíkem a Kubišem v té zatáčce.
0: A neodehrálo by se to třeba jinak?
1: Takový to historie nezná kdyby. Ale je hezký se někdy zasnít a říkat si, co by bylo, kdyby. Možná by to bylo takto.
0: Morávek už se tedy nedočkal toho, že atentát na Reinharda Heydricha byl úspěšný. Vy jste už v úvodu zmínil to, že Gabčíkovi selhal samopal a museli tedy použít granát či bombu. Tak. Jak vy si to vysvětlujete, že selhala ta zbraň?
1: Víte, to už se nikdo nikdy nedoví. Ono mohl selhat náboj, samotná zbraň, nějaká mechanika v tom, anebo to byl lidský faktor. Míněno i Gabčík byl člověk, tudíž mohl být bytost omylná, jako my všichni. I on mohl udělat chybu v tom obrovském presu, v kterém to bylo. My se snažili toto rozklíčovat, nebo takhle zkusit, ne rozklíčovat, to už někdo rozklíčuje, ale zkusit vlastně všechny alternativy probrat, co se mohlo stát s úplně reálným stinganem, střílejícím návkom na střelnici, a vlastně výsledek toho je v našem filmu, který je má 100 000 shlédnutí na YouTube a jmenuje se Antropoid / zatáčka a mohla to být spousta věcí. Jako,
0: ono, byly různé konspirační teorie, kolem toho se začaly objevovat.
1: Rozhodně ne, ta jako jedna ta románová, že Gabčík své snoubence, dívce slíbil, že nikoho nezabije, vzpomněl si na to a nezmáčko spoušť a podobně. To doopravdy bych tvrdil, že asi ne, že nezabije, že bylo křesťanské natolik pro něj, že to by to nezmáčko, naopak to byl primární cíl. On byl voják, výborný voják a toto byl rozkaz. A myslím, že nezabití takové stvůry, jako byl Heydrich, se přímo těšil. Ale mohlo to být ku příkladu seno z tašky. Ona v té jsou dvě svědectví, jedna z toho je z Ráce Čurdy, že tam byly zbytky sena, anebo Druhá varianta, že senem byl krytý ten Stengan, aby tam necvakal, aby se ukryl při kontrole případné, kdyby někdo nahlížel do té aktovky. A Gabčík, jak ho skládal, on, když se nějaké jenom stébo dostane do závitu, když smontováváte skrytě někde tu zbraň bez rakové kontroly, tak vám nedolehne prostě potom úderník, který spadne na zápalku náboje a uvěřeně řečeno nestříví. Ale to je jenom jedna z mnoha a mnoha věcí, co se tam mohlo stát.
0: Pavel Černý je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte repríze.

0: Dnes je 10. června. Od tragické události našich dějin, vyhlazení obce Lidice, uplynulo 84 let. Naším hostem je Pavel Černý. Více se mluví o Lidicích, oni potom 24., tedy o 2 týdny později, přišli bohužel na řadu také Ležáky. Nicméně vraťme se ještě prosím do doby, kdy umírá Reinhard Heydrich, protože to vypadalo, když ho převezli do nemocnice, že jeho stav se tehdy zlepšil, ale potom 4. června roku 42 umírá na otravu krve. Tak mě napadlo, a zase konspirační teorie, nemohl mu k té smrti někdo dopomoci? Bylo to možné, nebo absolutně si to hlídalo gestapo?
1: Občas se o tom povídá, jo. Já, ale těžko říci, jestli to byl jenom nějaký švendrián, či prostě to, že Heydrich prostě umřít měl. Ono někdy i sebelepší doktoři nemohou udělat. A oni se k němu snažili dostat doktorské, tehdy medicínské, skutečně špičky. Jo? Kdyby se potkal s nějakýma horšíma, já ku příkladu mám 4 operace slepého střeva, které se úplně nepovedly, takže i na to by mohl člověk umřít, na tož na nějakou střepinu, když tak řeknu, asepsi, v té době velmi smrtelnou, díky absenci penicilínu v té době. Takže mohlo to být všelijak, ale konspirační teorie v tomhle tom bych asi nějaké úplně nepřipouštěl. Víte, někdo říká, že škoda, že Gabčík nezabil toho Heydricha v zatáčce. Já vždycky říkám, ono to bylo dobře, protože mělo by to strašně rychle za sebou a my v tom filmu našem Antropoid zatáčka ukazujeme, co by se stalo, kdyby Gabčíkovi Stengan střílel. A ta 30-raná dávka z 1 ze 2 metrů, v které vzdálenosti Heydrich byl, by ani nevěděl vlastně, co se stalo, a to by byla chyba. Tak to aspoň hodně dlouho trpěl za to, že skutečně jakou kreaturou byl a co způsoboval našemu národu. Takže ono to tak mělo být.
0: A když použiju ten váš, to vaše označení kreatura, tak nastoupil K.H. Frank, který, jehož reakce byla velmi brutální. Bylo to i proto, že chtěl ukázat, jaký je rozhodný, krutý, a myslel si na post říšského protektora?
1: No, já si myslím, že naopak on to Frank dole potom těch zpráv, jeho výslechu a všeho, co vyšlo potom po válce, jako se objevilo, on to ještě mírnil. On naopak rozuřený Adolf Hitler, vůdce, prostě chtěl, aby těch byl bezpočet, prostě těch vesnic rovnán, aby zde byla proběhla obrovská genocida. Víte, Heydrich.
0: Čili ne Lidice, Ležáky, no,
1: Heydrich, to byl člověk, jedna z největších špiček. To byl člověk, který byl architektem holokaustu. To byl člověk, to byl mozek Třetí říše, vlastně, který toho spoustu věděl, a ona spousta věcí zůstala v té jeho hlavě. Ona se občas povídá, jako, že Gabčík a Kubiš mohou za Lidice, za teror zde, za Ležáky a podobně, a že bez toho by to nebylo. No tak takhle, důležité postavit se na odpor. A tím odporem se dokázalo hodně. Ukázalo se, že máme rovnou páteř, že jsme kolaborujícím státem. A také na bázi tohoto byl vlastně postupně této obrovský vyhlazovací vlastně toho údobí, bylo vlastně příslib obnovení Československa v původních hranicích a vlastně anulování té Mnichovské dohody. Takže bylo to strašně důležité, a ono se říká, že Heydrich, že potom vypukla ten ukrutný teror, ale on vypukl už předtím prostě. Heydrich přišel a následovaly stovky a tisíce zde poprav, zastřelených českých vlastenců, akce Sokol, která prostě stála tisíce životů našich Sokolů, takže ono tohleto, možná, že by jsme zaplatili větší oběti se žijícím Heydrichem než s mrtvým Heydrichem.
0: Říká Pavel Černý, náš dnešní host.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Pavel Černý, jehož původní profese, stále ještě vaše profese, je policejní instruktor sebeobrany. Nicméně dnes je 10. června, 84 let uplynulo od tragické události, kdy byla gestapem vyhlazena obec Lidice. A o 14 dní později také Ležáky, ale o této obci se jakoby mluví méně, stojí tak trochu v pozadí, nicméně její osud byl naprosto stejný jako Lidic a lidických obětí, lidických lidí, mužů, žen, dětí.
1: Ano, já dokonce ty Ležáky protýkají tou mojí třetí dnes závěrečnou částí trilogie, která byla vlastně nedávno vydána. Ten štábní kapitán Morávek a lidé kolem něj, a je to vlastně příběh Alfreda Bartoše a jeho radisty Potůčka, kteří právě tam odsud vlastně vysílali. Když trošičku to rozvedu, tak my tam probíráme i v té knížce spoustu záhad. Díky tomu, že jsme se exkluzivně dostali k pitevním protokolům, tak najednou člověk může určit, co se jak stalo, nebo či jak se určitě nestalo. Řešíme tam ku příkladu právě souvislosti s Alfredem Bartošem, s tím, jak běží po těch pardubických ulicích pronásledován gestapem a v bezvýchodné situaci se zastřelí. Ovšem ouha, on má podle pitvy provedené v soudním ústavu doktorem Weirichem, tím německým patologem, dvě střely. A jak se zastřelíte tak, abyste měla dva projektily v hlavě? A toto řeším i v té knížce, zkoušíme to řešit, zda zdraň mohla zazávadovat, zaklometit, či jakási posmrtná křeč v té dané sekundě může způsobit druhé odmáčknutí, co jsem řešil, a to bylo velmi realitní, se svým spolužákem, s kterým jsem seděl na základní škole v lavici, který je teď nejvyšší hlavou soudního ústavu, právě tam, kde byly pitváni naši parašutisté, Morávek a podobně. Je to ukrutná schoda a s ním právě jako nejvyšší kapacitou řeším tuto záhadu, a také v souvislosti s radistou Jiřím Potůčkem, Silver A, tam je zase záhada, jak vlastně došlo k tomu jeho zastřelení tím četníkem Půpánem. A zdali vlastně Půpán, kasířská myšlenka, neudělal pro Potůčka to nejlepší, protože kdyby Potůček přežil, který už byl vyčerpaný, který už nemohl dál a dostal ho gestapo do ruky bez tohoto vlastně, že byl zastřelen, možná ani na ty četníky nenamířil zbraň, to se potom projednává a my to hodně rozpitváváme, právě ten příběh toho Půpána v té knize, jak by to potom s Potůčkem dopadlo. Takže my se tam snažíme řešit určité i záhady. Je tam těch záhad spousta. A vlastně díky zejména těm pitevním protokolům můžeme vlastně se bavit o tom, jak vlastně skončil přestřelce ten jejich radista Tří králů Ferry Peltán, který má podobný konec jako Morávek a stejně záhadný, zahynul v přestřelce s přesilou gestapa. Střelil se sám, nebo ho zabilo gestapo? A zase nám odpovídají na tohleto nejlépe pitevní protokoly, které do té doby prakticky nikdo neviděl.
0: Já moc děkuju. Vydržela bych vás poslouchat a myslím si, že posluchači je také ještě mnohem déle. Aspoň si přečtu vaše knihy, určitě tedy teď tu poslední. A moc děkuju, že jste přišel a že jste připomněl chmurné období naší historie. Děkuju, ať se vám daří. Pavel Černý.
1: Já vám moc díky a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.
3: Radioservis představuje
2: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
4: 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
4: Ministerstvo práce si posvítí na firmu, která dává Filipíncům podepsat protiprávní dohodu. Ve fakultní nemocnici v Hradci Králové začala stavba nové kliniky infekčních nemocí. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ministerstvo práce a sociálních věcí se zaměří na firmu Nail Center Luxury. Reportéři Českého rozhlasu zjistili, že společnost, která provozuje nechtová studia, možná vykořisťuje pracovníky z Filipín. Firma se brání, že jí to doporučila agentura.
5: Mluvčí ministerstva Jakub Slavík potvrdil, že rezort případ předá policii.
6: S ohledem na zjištění vyplývajících z analýzy a dalších dostupných informací Ministerstvo práce a sociálních věcí věc v souladu s paragrafem 8 trestního řádu postoupí policii České republiky.
5: Ministerstvo nechá případ zkontrolovat také inspektorátem práce. Firma Nail Center Luxury dala některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Ten musí zaplatit v případě, že u ní nebudou pracovat alespoň 2 roky. Podle pravidel ale stačí půl roku. Zástupci firmy se brání, že jim dohodu připravila pracovní agentura Principio. Jednatelka agentury Jana Koblíšková to nejdřív odmítla. Pak reagovala takto.
7: Jsem řekla, jo, je asi možné, že někdo používá nějaký takový dokument, a tak jsem ho třeba jako poskytla.
5: S Filipínci už prý agentura od začátku roku nespolupracuje, protože se jí to nevyplatilo. Martin Štorkán, Český rozhlas.
4: Mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov na lince C nejezdí metro. Na stanici Budějovická souprava srazila člověka. Cestující mohou využít náhradní autobusy XC. Ve fakultní nemocnici Hradec Králové dnes začala výstavba nové kliniky infekčních nemocí. 8podlažní pavilon za víc než 1 000 000 000 Kč nahradí téměř 100 let starou budovu. Jeho součástí bude 75 lůžek, nové ambulance a také vakcinační centrum. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z Hnutí ANO je nová klinika důležitou součástí péče o pacienty s infekčními a kožními nemocemi.
8: Máme tady zkušenost pandemie nemoci COVID-19, který nám ukázal, že potřebujeme dané kapacity pro infekční nemoci. Dneska vidíme, co se děje třeba s ebolou, s hantavirem a podobné infekční choroby se zkrátka budou vyskytovat. Byly tady vždy a budou i do budoucna. A naopak dnes ten potenciál šíření je větší právě díky tomu, že lidé cestují z různých koutů světa.
4: Stavba má být hotová do konce roku 2028.
2: Sport.
4: Fotbalové Slovácko musí krátce před startem přípravy na novou sezónu hledat trenéra. Roman Skuhravý totiž u týmu nebude pokračovat. Klub informoval o tom, že kouč odmítl nabídnutou smlouvu a přijal nabídku jiného klubu. Podle informací deníku Sport jde o Baník Ostrava, tento ale ještě oficiálně nepotvrdil.
9: Trenér Roman Skuhravý převzal fotbalisty Slovácka v závěru podzimní části uplynulé sezóny s cílem udržet tým v první lize. To se mu díky úspěšné baráži podařilo. Po konci sezóny pak mluvil o tom, že v klubu chce pokračovat. Teď ale názor změnil a vedení tak hledá nového trenéra. Přípravu přitom mužstvo z Uherského Hradiště zahájí už příští týden. David Nekvinda, Český rozhlas.
2: Počasí.
4: Zítra čekáme ráno většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy opatrně v okolí sjezdu na Řitku na 14. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Levý pruh je uzavřený a brzdí se na mokré vozovce, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel Evergreen Waiting for a Train zpívajícího brzdaře Jimmy Rogerse z roku 1929 v podstatně mladší nahrávce Johnnyho Cashe a otevřel další z našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně.

Mirek Hofman, Václav Limberg, Tomáš Linka, Pavel Král, Ivan Mládek a Marko Čermák, tedy skupina White Stars, která se objevila na pražské hudební scéně už v roce 1968. Nejprve s parádou Mirka Hofmana Čekání na vlak a pak všichni společně s výzvou Jen si hrej, známou ve své době jako Šakalíci. Stejně populární jako Mirkův Vůz do Tennessee.

přivedl do dnešního country dostavníku Jirka Roupec, zvaný Cmunda, který už v roce 1972 založil ve Znojimě skupinu Rafters, později přejmenovanou na Voraře. V roce 1974 zasáhli do finále Porty Jirkovou skládačkou Rum a špek.

Písničku Hurt z dílny clevelandského industrial rock bandu Nine Inch Nails, kterou v roce 2002 sugestivně naspíval Johnny Cash, vám dnes nabídl jeho nejstarší pravnuk Thomas Gabriel, který ji uložil před 4 lety do svého prvního alba Dlouhá cesta domů, Long Way Home.

Píseň proti běhu času nás zavedla pro změnu do Děčína, odkud už plných 27 let nepřetržitě vyráží na koncerty folkroková skupina Vomiště. Ukázka se solovou Jitkou Mirovskou byla z jejího prvního alba z roku 2008. O 3 roky později se přihlásila kolekcí Barevná, z níž vám kormidelník Honza Mirovský nabídne Nikdo nám nevěří.

soloví Tomáš Linka z časů tažení z Pardo White Stars a zámořská klasika Jesse James v nahrávce z roku 1970. O 36 let později si s tímhle klasicky pistolnickým námětem takhle pohrál Bruce Springsteen.

White Stars Marko Čermáka, další nezapomenutelná klasika Toulám se, která zazněla poprvé na Portě v roce 1969. Bohužel o rok později, přesně 21. března 1970, se její historie definitivně uzavřela. Na rozdíl od nejstaršího pravnuka Johnnyho Cashe, letos už 49-letého Thomase Gabriela. Takhle sugestivně tvrdí, že vždycky je vlastně věčně.

Láska je druh sebevraždy, tvrdila Jitka Mirovská z čerstvého alba děčínské party v Omiště Vjezd a výjezd za podjezdem. Název skupiny vznikl složením prvních slabik přídavných jmen jejich zakladatelů, tedy Wolf, Mirovský, Štěpánek. To už je ovšem všechno jenom historie a dnes potkáte v Omiště v sestavě Honza a Jitka Mirovští, Gábina a Miša Štěpánkovi, Tomáš Hájek a hostující bubeník Slávek Benda. A rychle do Znojma na nádražácký drink.

Nádražácký drink v originálu texaské blues Jimmyho Rogerse a Jirka z Munda Roupes se vzpomínkou na znojemské voreze, kteří uzavřeli své hudební tažení někdy kolem roku 1982, stejně jako náš dnešní výlet na pláně country. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera s Jitkou Mirovskou a skupinou Vomiště. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Sezóna komárů v Česku začala. Na Orlíku postaví ČEZ čtvrtou přečerpávací elektrárnu v Česku. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm, večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Komáři v Česku už začali být aktivní. Aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským. Podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich ale zatím obávat nemusíme.
3: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru, a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Čtvrtou přečerpávací vodní elektrárnu vybuduje společnost ČEZ v hrázi vodní nádrže Orlík ve Středočeském kraji. Stavba začne příští rok. Po modernizaci bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík a uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 tisíc českých domácností, pokračuje generální ředitel ČEZu Daniel Beneš.
4: Dvě z těch čtyřech soustrojí budou přečerpávací a dvě budou klasické. Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard korun a oni by měli zahájit stavbu příštím roce 2027 a v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.
2: Vlaštovky v Havlíčkově Brodě nově hnízdí ve vlastním speciálním domě. Developer ho postavil jako náhradu za demolici hospodářského objektu, kde ptáci dříve sídlili. Samotné vlaštovky pak nalákali pracovníci agentury ochrany přírody a krajiny na umělý zpěv. Dům stojí na městském pozemku. Podle starosty Brodu Zbyňka Stejskala z ODS by radnice mohla do budoucna podpořit i vznik dalších hnízdních domků.
5: K tomu potřeba ten, kdo dokáže ty vlaštovky stimulovat k tomu, aby tam zahnízely. A opravdu to nebylo jednoduchý, takže spíš to bude právě na AOPK, ale nebudeme stavět domy jak houby po dešti. Musíme vždycky postavit jeden, vyčkat, jestli ho ty vlaštovky osídlejí, a pak zkusíme zase někde jiný a další. Sport.
2: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková si proti sobě zahrají o postup do semifinále turnaje v Londýně. Plíšková přešla přes Kanaďanku Bokovou, která ve druhém setu kvůli zranění zápas skrečovala. Bousková porazila Srbku Vekičovou ve dvou setech. Počasí. Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 překáží nehoda v úseku z Přerova do Ostravy. Za Studénkou na kilometru 339,5 je uzavřený levý pruh. Tam je to s opatrností průjezdné plynule. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor, ve sjezdu na Teplice u Řehlovic na exitu 64 nakládají havarované osobní auto. Bylo to uzavřené, teď už se dá opatrně projet. A na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště je omezený provoz v Lochkovském tunelu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Přiznám se vám, že scénáře pro naše večerní setkání mě často zavedou někam hodně daleko ve vzpomínkách. Dnes například na společné besedy, které jsem uváděl a měl tu čest se ptát, ale hlavně naslouchat. Vyprávění herce, kterému, ano, pravda, jedna role v televizním seriálu zásadně změnila život, ale on sám vždycky zůstával sám sebou. Miloval létání na větroních, miloval svou hereckou profesi a nad jiné si rozuměl taky s rozhlasovým mikrofonem. Pan Vladimír Brabec.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času připomínal, že zatímco spisovatel Václav Lacina měl sbírku satirických povídek Slyš a piš, v září roku 1961 se u nás na rozhlasových vlnách objevil pořad, který se jmenoval přesně obráceně, totiž Piš a slyš. A světe div se, poprvé v něm bylo hodinové vysílání složeno z krátkých a komentovaných příspěvků a taky hraných scének spojených hudbou. Takový originální magazín zajímavostí a kuriozit. No a mezi jeho průvodci byste v té době našli i mladého herce, takto Benvolia z Krejčova Romea a Julie v Národním divadle, Vladimíra Brabce.
2: Originality.
3: Arabský král Saud dosáhl zajímavého světového rekordu. Během jediného dne se stal 6x otcem, 6 jeho žen z celkového počtu 80, totiž v týžden porodilo. Pokud vás to zajímá, tak to bylo 5 kluků a 1 holčička.

Pabang Singh, 87-letý prorok jedné náboženské sekty v Dillí, si předpověděl, že zemře 7. září v 10 hodin dopoledne. Dal si vykopat hrob a lehl si do něj čtvrt hodiny před očekávanou smrtí. 6 000 věřících se s ním přišlo rozloučit. Čekali až do 11. Smrt ne a ne přijít. Po další půl hodině vstal prorok z hrobu a oznámil, že se tedy nedá nic dělat a že to pravděpodobně byl omyl. Dnes leží Pabang Singh v nemocnici. Léčí ho tam ze zápalu plic, který si přivodil tím, že dlouho ležel na studené zemi.

0: Oldřich Fikejs z Častolovic se ptá, jak vzniklo úsloví zná své papenheimské. Kdo to byli ti papenheimští a kdo je to tak dobře znal?
1: To si vezmu na starost, ano. Posaďme se, pánové. Prosím, pane Vevodo.
2: Děkuji.
1: Tak, mistře, vy třeba tady.
3: Děkuji vám.
1: Prosím, prosím. A pan generál tady.
2: Děkuji.
1: No. Pánové, dneska jsme vás pozvali, abyste nám vysvětlili, jak to bylo s papenheimskými. Kdo to byl nám jistě nejlépe může říci, pan generál hrabě Papenheim?
4: Samozřejmě, velmi rád. Kdo to byl?
1: Ano.
4: Byli to vojáci kynistického pluku, který nesl moje jméno. Pluk, to byste měli vědět, bojoval ve vojsku jeho milosti rakouského císaře Rudolfa II. Ve 30leté válce.
1: Ano.
4: Zúčastnil se například známé bitvy u Lícenu. Byli to stateční, spolehliví hoši, jak tady vévoda z Valdštejna jistě rád potvrdí.
2: Ano, jistě. Znám své papenheimské. Válčili pod mým vrchním velením proti Švédům.
1: A z té války proti Švédům pochází ten váš výrok, pane vévodo, že?
2: Kdo by si pamatoval, co kde řekl před více než 300 lety?
1: Ovšem.
2: Zeptejte se tady pana dvorního rady Schillera. Jen mě ta slova vložil do úst.
1: Ovšem, pánové se vlastně setkávají poprvé. Vy, pane Vevodo, jste byl v roce 1634 zavražděn v Chebu. A mistr Friedrich Schiller, dramatický spisovatel, se narodil teprve 125 let po vaší smrti. To je jistě zajímavé setkání. Mistře, teď je na vás, abyste vysvětlil, jak ten výrok vznikl.
3: Ano, velice rád. Tak tedy, když jsem psal historii 30leté války...
1: Ano, to jste byl tenkrát profesorem dějin na univerzitě v Jeně, že ano?
3: Ano, správně. Tak tehdy mne zaujala osoba vévody Albrechta z Valdštejna a jeho tragický osud. Zvolil jsem ho za ústřední postavu trilogie, kterou jsem potom napsal a pojmenoval po něm Wallenstein. Jo, a ten výrok, na který se ptáte, tak ten je z posledního dílu.
1: Mohl byste nás několika slovy uvést do situace,
3: ano,
1: za které byl pronesen?
3: Prosím, pane Brabče. Albrecht z Valdštejna byl od malička ctižádostivý, možno říci, no, kariéristický.
2: No, pane dvorní rado, to si vyprošuji.
3: Promiňte, říkám to v zájmu historické pravdy. On tedy touží po bohatství, sní o moci, o slávě. Toho všeho se mu dostane. Velí císařské armádě, získá přízeň panovníka, ale opět ji ztratí. V době, která vás tolik zajímá, ano, stojí znovu v čele císařova vojska proti Švédům. Hraje ale dvojí hru. Tajně se Švédy jedná a doufá, že s jejich pomocí získá pro svoji hlavu českou královskou korunu. Vídeň se dovídá o jeho spojení s nepřítelem a prohlašuje ho za zrádce. Valdštejn chce vojsko převést na druhou stranu, ale pluky jeden za druhým ho opouštějí. Papenheimští nechtějí uvěřit, že jejich vojevůdce zradil císaře, kterému přísahali, volí delegaci a posílají ji k Valdštejnovi. Valdštejn je v kritické situaci. Věrnost kyrysníků si musí udržet.
1: Ano, děkuji, mistře, to stačí.
3: Ano.
1: Z výňatku ze Schillerova dramatu, který jste slyšeli, by vyplývalo, že výroku se užívá o někom, koho dobře známe, můžeme se spolehnout na jeho věrnost a přízeň, děj se, co děj. Ale papenheimští Valdštejna opouštějí, když se přesvědčí, že Valdštejn chce císaře skutečně zradit, aby dosáhl svých osobních cílů. Z tohoto hlediska je smysl výroku už poněkud jiný a smysl, ve kterém se ho užívá dnes, se daleko posunul od původního významu. Znát někoho jako své papenheimské není.

0: Ane?
1: Ane kdo?
0: Anekdoty. Vypráví je Zdeněk Jirotka.
2: Tak nejdřív jednu starou a naši. Je to vysvětlení, jak vznikl název Roztěž. Vypráví se, že tam kdysi král Václav se svou družinou lovil v hlubokých lesích a při tom honu družina narazila na dvojici milenců. Někteří páni z králova průvodu se rozhořčovali, hlavně kněží, ale dobrý král Václav kynul rukou milencům a řekl jim: Rostež a množte se. A od té doby se tam říká Sedlec u Kutné hory.

jiné dvě jsou cizí. Četl jsem, že byl jakýsi pilot britské společnosti potrestán distancí 4 týdnů za to, že vyděsil cestující. V plné pilotní uniformě se procházel kolem fronty lidí čekajících na letadlo a ostentativně si četl v příručce nazvané Jak se naučím řídit letadlo.

A konečně třetí. Jakási dáma hodlala strávit svou dovolenou v malém hotelu u moře. Protože neměla ráda psy, těsně před odjezdem poslala ještě dotaz, jestli do toho hotelu smějí psy být voděni. Vedoucí hotelu měl psy rád a sám dva nebo tři měl, a tak předstíral nepochopení a té dámě odpověděl. Ano, do našeho hotelu psi mohou. Jsem v hotelovém podnikání 28 let a ještě nikdy jsem neměl důvod, abych si stěžoval na psy. Nikdy jsem nemusel mezi druhou a třetí hodinou ranní volat policii, protože by opilý pes rozbíjel hotelové zařízení. Psi nekradou lůžkoviny ani příbory. Nezahazují nedokouřené cigarety a tedy nezaviňují požáry. Váš pes bude v našem hotelu srdečně vítán. S úctou vedoucí. Dodatek. Jestliže se váš pes zaručí za vás, můžete přijet taky.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vladimír Brabec má na svém hereckém kontě v rozhlase pěknou řádku postav a jak už to pro něj, nebo vůbec jeho hereckou generaci obecně platilo, ti nejlepší byli ve své době na Vinohradské u mikrofonu jako nebo možná i víc než doma. Jen si to vezměte. Brabčáka, jak mu kolegové familiárně přezdívali, jste mohli slyšet v rozhlasové zábavě, v kabaretu, stejně jako ve velkých rolích světového a domácího repertoáru. No a někde mezi tím jsou i povídky. A povídky takového humoristy, jako byl třeba Stephen Leacock, tak to je pro dobrého herce u mikrofonu vždycky chuťovka a majstrštyk.

boháči šťastní. Dovolte, abych se hned na začátku téhle úvahy přiznal, že k ní nemám patřičné podklady. Nikdy jsem žádné opravdové boháče neznal, ba ani neviděl. Nejednou jsem si myslel, že jsem nějaké objevil, ale ukázalo se, že jsem se mýlil. Nebyli vůbec bohatí, byli úplní chudáci, byli na tom špatně. Pořád měli nedostatek peněz. Nevěděli, kde vzít 10 000 dolarů. Ve všech případech, které jsem studoval, jsem se dopustil stejného omylu. Často jsem si představoval, že když někde mají 15 sluhů a služek, jsou určitě bohatí. Předpokládal jsem, že paní, která si zajede do centra města v limuzíně, aby si koupila klobouk za 50 dolarů, musí být při penězích. Omyl. Při bližším zkoumání se ukáže, že tihle lidé vůbec bohatí nejsou. Musí se omezovat. Říkají to sami. Žijí ve stísněných poměrech. Když vidím v operní loži skupinku 8 elegantních lidí, vím, že jsou všichni ve stísněných poměrech. Okolnost, že pak jedou domů v limuzině, s tím nemá vůbec nic společného. Jistý můj přítel, který má ročně 10 000 dolarů, si mi nedávno s povzdechem stěžoval, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s boháči. Při svých příjmech si to nemůže dovolit. Jedna moje známá rodina, která má ročně 20 000, mi řekla totéž. Nemohou se udržet na stejné výši s boháči. A nemá prý význam se o to pokoušet. Jeden muž, kterého si velice vážím a který má ročně 50 000 dolarů ze své advokátní praxe, se mi s největší upřímností svěřil, že udržet se na stejné výši s boháči je pro něj absolutně vyloučené. Je prý lepší smířit se s brutálním faktem, že je chudý. Prý mě může pozvat jenom na prostou večeři, které říká domácí strava. K jejímu servírování je třeba pouze 3 mužů a 2 žen. A prosil mě, abych se s tím spokojil. Pokud si vzpomínám, nikdy jsem se nesetkal s tím milionářem panem Carnegiem, ale vím, že kdybych se s ním setkal, řekl by mi, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s panem Rockefellerem. Pan Rockefeller má nepochybně stejný pocit. Na druhé straně je jisté, že někde existují a musí existovat nějací bohatí lidé. Pořád narážím na jejich stopy. Vrátný v budově, kde pracuji, mi pověděl, že má v Anglii bohatého bratrance u jihozápadní železniční dráhy, který dostává 10 liber týdně. U té dráhy by prý nevěděli, co by si bez něho počali. Podobně ta paní, která v domě, kde bydlím, chodí lidem prát, má bohatého strýce ve Winnipegu. Ten tam má svůj vlastní dům bez hypotéky a 2 dcery na studiích. Jenže tyhle případy bohatství znám jenom z doslechu. Nemohu se za ně osobně zaručit. Když tedy mluvím o boháčích a rozebírám otázku, jestli jsou šťastní, rozumí se, že dospívám ke svým závěrům pouze na základě lidí, které vídám a které znám. Z toho usuzuji, že boháči prožívají kruté zkoušky a trpké tragédie, o kterých chudí lidé nemají ani zdání. V první řadě shledávám, že boháče ustavičně sužují finanční nesnáze. Znám například jednoho člověka, jmenuje se Spak, který minulý měsíc přebral ze svého soukromého bankovního konta 20 000 dolarů. Řekl mi to u oběda ve svém klubu s omluvou, že se nějak necítí ve své kůži. Sdělil mi, že ho to otravuje. Že prý pokládá od své banky za neslušné, že ho na to vůbec upozornila. Mohl jsem s jeho pocitem jistým způsobem soucítit. Měl jsem tehdy ze svého vlastního konta přebráno 20 centů. Věděl jsem, že když se banka začala dožadovat přebraných částek, může to příště postihnout i mne. Spak řekl, že nejspíš bude muset ráno zatelefonovat svému sekretáři, aby prodal nějaké papíry a vyrovnal to. Připadalo mi to strašné. Chudí lidé nejsou nikdy dohnáni k něčemu takovému. Znal jsem případy, že někdy museli prodat nějaký kousek nábytku, ale představte si, že byste museli prodat dokonce i papíry ze svého psacího stolu. Takhle trpkou nutnost chudý člověk nikdy nepozná. Právě s panem Spagem jsem často hovořil o problému bohatství.
Je to muž, jenž se vypracoval vlastním úsilím a ten mi znovu a znovu opakoval, že bohatství, které nashromáždil, pociťuje pouze jako břemeno. Býval prý mnohem šťastnější, když měl jenom prosté a skromné životní potřeby. Nejednou mi říká, když spolu sedíme u oběda o 9 chodech, s jakou radostí by dal přednost obyčejnému kousku vařeného vepřového s trochou tuřínové kaše. Říká, že kdyby bylo po jeho, dal by si nejraději k obědu párek s kouskem chleba. Už jsem zapomněl, co mu v tom brání. Viděl jsem Spaga, jak odstrkuje svou číši šampaňského, nebo svou číši, když to šampaňské vypil, s jakýmsi opovržlivým výrazem. Vzpomíná prý na bublající potůček za farmou svého tatínka, kde lehával v trávě na břehu a pil z něho, co hrdlo ráčilo. Šampaňské prý nikdy nemělo takovou chuť. Navrhl jsem mu, aby si lehl v klubu na břicho a napil se minerálky. Odmítl to. Vím dobře, že můj přítel Spak by se vůbec rád zbavil svého bohatství, kdyby to bylo možné. Dokud jsem tenhle problém nepochopil, domníval jsem se, že bohatství se lze snadno zbýt. Ale ukazuje se, že to není možné. Je to břemeno, které bohatý člověk musí nést. Ale potíže pana Spaga, který je svobodný mládenec a stravuje se ve svém klubu, jsou konec konců v jistém smyslu sobecké. Snad teprve v domácnostech nebo spíš v rezidencích boháčů dochází denně k těm největším tichým tragédiím, k tragédiím, o kterých šťastní chudí nic nevědí a vědět nemohou. Zažil jsem takový případ docela nedávno, když jsem byl na večeři v domě Ashcroft Fowlerových. Když jsme kráčeli do jídelny, paní Ashcroft Fowlerová se tiše zeptala manžela, říkal už něco Meadows? On sklíčeně zavrtěl hlavou a odpověděl ne, ještě neříkal nic. Viděl jsem, jak si vyměnili pohled tichého soucitu a vzájemné pomoci, jako dva lidé v nesnázích, kteří se milují. Jsou to moji staří přátelé a ze srdce s nimi cítím. Po celou dobu večeře, kdy Meadows, to byl jejich vrchní komorník, naléval víno ke každému chodu, jsem pocitoval, jak se nad hlavami mých přátel vznáší nějaké neštěstí. Když paní Ashcroft Fowlerová povstala a opustila nás, zůstali jsme sami u Porckého. Přitáhl jsem si křeslo blíž ke křeslu Fowlerovu a řekl jsem, můj drahý Fowlere, jako svému starému příteli mi doufám odpustíte, že si dovolím něco poznamenat. Vidím, že vy a vaše paní jste v nějakých nesnázích. Ano, řekl velice smutně a tiše. To jsme. Promiňte, ale povězte mi, člověku se ulehčí, když si o tom s někým promluví. Týká se to nějak Meadows? Na chvíli se rozhostilo mlčení a já už tušil, co Fowler řekne. Vznášelo se to přímo ve vzduchu. Meadows, řekl konečně, snaže se nedávat příliš najevo své pohnutí, nás opouští. Chudáku, brachu, stará, politoval jsem ho a vzal jsem ho za ruku. Je to tvrdá rána, že? Řekl. Franklin odešel minulou zimu. Bez našeho zavinění. Dělali jsme všechno, co jsme mohli. A teď Meadows téměř přitom zavzlíkal. Nevyjádřil se ještě definitivně, pokračoval Fowler. Ale sotva se dá doufat, že by u nás zůstal. Má k tomu nějaký důvod? Otázal jsem se. Nic určitého. Meadows nás nemá rád, zakryl si dlaní obličej a zmlkl. Odešel jsem velice tiše, o chvilku později bez rozloučení s paní v saloně. Po několika dnech jsem se pak doslechl, že Meadows od nich odešel. Ashcroft Fowlerovi to prý v zoufalství vzdali. Najmou si jen malé apartmá o 10 pokojích a 4 koupelnách v Grand Hotelu a protlučou tam nějak tu zimu.
Člověk si však nesmí malovat boháče v naprosto ponulých barvách. Najdou se mezi nimi případy nefalšovaného bezstarostného štěstí. Pozoroval jsem, že je to zejména případ těch boháčů, kteří měli to štěstí, že se zrujnovali. Absolutně a naprosto zrujnovali. Uvedu příklad. Šel jsem nedávno s jedním svým přítelem a proti nám jelo auto s elegantně oblečeným mladým mužem, který vesele švitořil s hezkou ženou. Můj přítel smekl klobouk a bujaře jim zamával. Chudák starý Edward Rozmara, poznamenal pak, když automobil zmizel z dohledu. A co pak se mu stalo? Zeptal jsem se. To jste ještě neslyšel? Opáčil můj přítel. Je zrujnovaný. Úplně na mizině. Nezůstal mu ani měďák. Bože můj, lekl jsem se. To je strašná rána. Bude nejspíš muset prodat to krásné auto. Můj přítel zavrtil hlavou. Ale ne, řekl. To sotva. Jeho paní by je, myslím, prodávala nerada. Přítel měl pravdu. Rozmarovi neprodali svůj automobil. Neprodali ani svou velkolepou rezidenci. Přirostla jim nejspíš příliš k srdci, než aby ji prodali. Někteří lidé mysleli, že se Rozmarovi budou muset vzdát své lože v opeře. Zdá se však, že ne. Jsou příliš muzikální, než aby se té lože vzdávali. Mezitím se všude rozneslo, že Rozmarovi jsou úplně na mizině. Fakticky už nemají ani měďák. Můžete celého Rozmaru koupit, jak jsem informován. Ano, za pouhých $10. Ale Rozmara, jak pozoruji, pořád ještě nosí svůj tulení kožich, který má cenu přinejmenším 500.

0: Krásnou hereckou příležitost dostal Vladimír Brabec i v rozhlasové hře Ludvíka Aškenaziho Bylo to na váš účet. K pohledu na sebe sama v zrcadle předchozích let využil režisér Jiří Horčička jistou hlasovou podobnost Vladimíra Brabce a jeho velkého hereckého vzoru pana Karla Hegera. Ostatně dřív, než se dnes rozloučím právě ukázkou z Horčičkova režijního opusu, přidávám ještě navrch Vladimíra Brabce jako skvělého imitátora vážených hereckých kolegů z Národního divadla. Tak všechno dobré a při další zkoušce v rozhlasovém archivu zase naslyšenou.
1: My jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, od té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát, ne protože jsme v tom my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat, jako... Jo, ale Vladimíre, my jsme tady, to víš, to se tak různě prolákne z divadel, ty taky umíš pivce. No a tam tedy já jsem se svěl, živý vysílání, žena doma, ta už utírala všechno, že jo, děti řvali smíchy, kam o mě až dovedno. A já jsem tam, a teď mě vyždímal, říkal, musíš něco říct z toho co umíš jako pivec. A to jsme tenkrát dělali paničky Vincorský, jak už tady bylo poznamenáno, má velerole Fenton, že jo. Bylo mě to trapný, jo, pustit do etéru, teda co mě ten pivec řekne, co si bude o mně myslet. No tak jsem začal, no tak to víš tedy, Vladimíre, to je totiž tak. Jsou věci, které se můžou říkat a taky, které se nesmí. Že jo, a teď jsem něco si vymyslel šílenou hovadě. A říkám, no a jo, teďko on se smál, to je ohra, a ještě něco s paníšek. Já říkám, no jo, ale teď ještě nebyla premiéra, mě kolega, a teď jsem strašně, jak si, jsem to házel na toho pivce, abych zítra si sedem na té zkoušce, tak aby mě nedal pár facek, že jo, že to je taky, člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco udělal, tak jsem proletě do výkam. No a on říkal, no něco z těch paníček neznáš. A já říkám, no tak, paní Vodičková, ale no tak, já jsem, to se vyštěte, no tohle to někdy, to fajá. Jo, a teďka takhle, no odešel jsem, teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky. Všichni tak teď už od toho, od té vrátnice pozorují a každý už se dělá jenom takový. No tak běžte tedy, pane, říkal pro pána, vylezu nahoru, pleskot, jo, takhle na mě. A přijížděl se ke mně, pivec říkal, poslyš tady, Brabčáku, to ti bylo ohromný, to bylo ohromný, ty si se mnou vyděláváš. Ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, ty jsi, a co ses tak omlouval, copak já jsem nějaký usurpátor. Ty můžeš, já ti to dovolím, to je ohromný, kamaráde, to je ohromný, jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej si.
2: Já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Heger, že jo, smrtokojního testujícího, a ty jsi hrál jeho syna. Já jsem najednou s důzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy.
3: Jak byl tatínkovi podobný.
2: Tatínkovi podobný.
3: Já jsem dělal kvůli tobě tenkrát.
2: Jo, takhle.
4: Bífy, bífy, ty chlapči, to není možné.
2: Jo, takhle. Ano, ano. A ty jsi mu takhle odpovídal, ale tatí.
4: Ale tatí to... No my jsme to tak nemysleli.
5: Divadlo pro vaše uši.
6: Je to 22-76-75?
7: Ano.
6: Pan Jaroslav Pokštefl?
7: Jo, jo, jo.
6: Pane Pokštefl, dám vám nový jičín.
7: Ne, slyšno, já nechci žádný nový jičín.
6: Okamžik.
7: Oh, ale... Haló, slečno, jste na drátě.
6: No prosím.
7: Neříkala jste něco jako nový jičín?
6: Pane, tak se probuďte, máte tu bleskově nový jičín.
7: Kočičko, já chci spát, já mám dneska narozeniny, já nechci žádný nový jičín, tak buďte tak hodná. Kočičko.
6: Pane, já pro vás nejsem žádná kočička.
7: Žádný nový jičín.
6: Haló, jičín spojují. Haló. Je tam Jaroslav Pokštefl?
7: Snad nevím.
8: Jarinku, jsi to ty?
6: Mluvíte?
8: Jarinku, já jsem teta Anna.
7: To snad ne.
8: Haló, víš, kdo tě volá?
7: Ano, teto, ano, promiň, teto, já jsem trochu to. Včera mě bylo totiž 40 a byli tu spolužáci. Nepláče tam někdo za tebou?
8: Ne.
7: Ale to tam za tebou pláče nějaký dítě, nebo je to kočka? Promiňte to, já jsem hroznej.
6: Jarinku, pan Kohoutek je mrtvý.
7: Jo, tak to pláčeš ty, to nepláče, to hrozně drahý plakat bleskově z Jičína do Prahy.
6: Jarinku.
7: No tak, já vážně nevím, co bych ti řekl. To slovo soustrast je hrozně blbý, tak mám ti říct soustrast?
6: Ty jsi mu měl aspoň jednou zavolat, Jarinku, aspoň jednou za těch 20 let, aspoň jednou. No víte?
7: Teto, tak kdy je ten pohřeb? Halo, slečno, byli jsme přerušeni. Halo, slečno, byli jsme...
2: Tak já budu muset do toho Jičína volat zpátky a musím jet na ten pohřeb. Ale ne, nepojedu. Kde to je ten nový Jičín, pane Pokštefl? Máte mapu? Nemáte. Dneska je mám 40 a nemáte ani mapu. No tak co máte? Co máte, pane Pokštefl?
7: Jo, máte. Dva obléky, z toho jeden večerní, košile, ponožky, knihy, lampu, lodičky pana Zezavého. Jo, kapesník, jo, klobouk, jo, místo ve státním statistickém úřadě. Jo, a tetu. Já budu muset volat do toho Jičína zpátky. No ale kam? Teď ani nevím, kde bydlí. A bolí mě hlava, a je mi 40 a nic. Když umřel ten Kohoutek, uvařím si vajíčko na měkko. Co tu mám? Čaj? Dobrý. Uvařím si čaj, naliju si do něj ten včerejší rum a tu smrt abstinenta zapiju. Tak koho jsem tu včera měl? Kandr, jo, Huml, jo, Řepka, jo, Frič. Byl tu Frič? Byl, spolužáci. Co jsme to pili. Nevyprávěl jsem jim o tom Kohoutkovi, jak jsem mu dodával tu rakev. Ano, všichni jsme dávali něco k lepšímu. No, k lepšímu to zní dobře. Nasmáli jsme se, hoši. Nakonec jsem vlastně nikoho neměl na světě tak rád jako pana Kohoutka, ačkoliv jsem ho vlastně neznal. Tetu Anu jsem měl taky rád, teta bývala krásná, kus? Kusanec. A proč jsem ji nenáviděl? Jo, protože chodila s tím Němcem, jo, tak. A co mi to říkala tenkrát? Jarinku, sedni si, já jsem si nesed, hrozně mě bolely nohy, ale já si nesed, no, jsem ještě býval hrdina. Jednoho jsem sfackoval, druhého jsem nezdravil, za třetího jsem dával ruku do ohně. No ohně, jo, oheň. Oheň, bejvávalo. Bejvalí. Tyhle Čecho. Popel, pak oheň. Popel, oheň. No, 40. narozeniny Jaroslava Pokštefla, úředníka. Tak, co teď udělám? Zavolám nový Jičín, nezavolám nový Jičín. Zavolám. Je neděle, ležme. Relaxujme. Je nám 40 a jsme sami. Udělejme si znovu zectnost. Ať je ticho. Ať jsme sami. Sama se děla. No jo. Halo, teto. Tak, kdy bude pohřeb?
0: Nevím, Jarinku.
7: Prosím? Kdo volá?
0: To jsem já, Jarinku. To jsem já.
9: Jarínek.
10: Kdože?
9: No přece já. Ty.
10: No to jako, že si volám sám?
9: No ano.
10: Já, že volám sobě?
9: No ano.
10: Ale dí, nepovídej, já jsem nikdy takovej hlas neměl. A odkud voláš?
9: Z budky na Pankráckém náměstí.
10: Ale dí, já jsem nikdy takovej hlas neměl.
9: Nikdo nezná svůj hlas, Jarínku.
10: Ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí, přísahej.
9: Jarínku, tak formálně, to už nevěříš ani sám sobě?
10: Sobě určitě ne.
9: Tak na co ještě věříš, Jarínku? Na co věříš?
10: Kdo to tam vzadu za tebou brečí? Co je to tam, kočička nebo kočárek?
9: Jarínku, to se ti zdá.
10: Tak ty se mně zdáš.
9: Ano. A ty mě?
10: A jak se ti zdám?
9: No, nemitý.
10: Jo.
9: Nejsi mrtvý, Jarínku?
10: Ne. To, co tě to napadá, to bych přece nemohl telefonovat. Mrtví přece netelefonují.
9: Ale telefonují.
10: Ty mě strašíš.
11: Jo, ještě strašíš lidí. A ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí?
9: Ano.
11: Jste, jak jsme volávali pana Kohoutka?
9: Ano.
11: A jste, jak jsme volávali Hanku?
9: Ano.
11: A máš vpředu vylomenou jedničku?
9: Mám.
11: A krásného Havla jako blouznivý italský básník.
9: Mám.
11: A co máme v pravý kapse?
9: Okamžik. 4,60 Kč, cigarety, fotku a papírek s číslem telefonu pana Kohoutka.
11: To jsme se navolali, viď? Bylo to
9: 99.3.17.
11: Souhlasí.
9: Na to jsme přece nemohli zapomenout. Poslíš, ten zkusil ten Kohoutek, viď?
11: A proč jsme volávali právě jeho?
9: Proč? Zavřeli jsme jednou oči, otevřeli jsme seznam a řekli jsme si, že to bude šesté jméno Sezora.
11: Sezora. Jo, představ si, Kohoutek umře.
9: No vidíš, a proto tě volám.
11: Asi jako můj hlas a nebo co? No teda, já ti věřím, rád ti věřím, protože mě se to hodí. Jarínku, představ si, že jsem toho Kohoutka už od konce války nevolal, jak jsem se tehdy na něj rozlobil, víš, jak jsem vyhodil to vajíčko oknem. Prý nás měl hrozně rád, Kohoutek. Říká teta Anna, tebe a mě snad taky, říká teta Anna. Jarínku, jsi tam?
9: Ano.
11: Jarínku, víš, že bych to ještě jednou rád zažil, jak jsme volali pana Kohoutka? No Jarínku, proč mlčíš? Jarínku, buď tak hodnej, předveď mi, jak jsme volali pana Kohoutka. Jde to?
9: Všechno jde.
11: A právě že ne. Všechno nejde. Kolik je ti teď, Jarínku? 17?
9: No, téměř.
11: Tak to řekni ještě jednou to. Všechno jde.
9: Všechno jde. Všechno jde. Všechno jde.
11: No, tak mi to zahraj. Jak jsme volali Kohoutka.
12: Prosím, tady Kohoutek.
9: Máte, prosím, doma slepičku?
12: Nikoliv, tady Kohoutek, studente.
9: Nesměj se, Haničko. Počkej, ty to teprve přijde. A snesla vám včera vajíčko?
12: Nikoliv nesnesla. Vy máte vajíčka rád, studente.
9: Ale ne, vejce z duše nenávidím. Tak to bude asi omyl.
13: Já úplně pláču, Jarínku.
11: Haló, Jarínku. Haló. Ještě jednou, Jarínku. Prosím tě, ještě jednou.
12: Prosím, tady Kohoutek.
9: Zde pohřební ústav Concordia.
12: Aha.
9: Máte u nás objednanou rakev, pane.
12: To si zas ty.
9: Prosím, netykejte, nepásli jsme spolu ovce. Máte u nás objednanou rakev, natáhněte si rubáš a čekejte v leže.
12: Ještě tě to neomrzelo, uličníku.
9: Právě že ne, Kohoutku, já se ve škole nudím.
12: Dobře ti tak, propadni. To mě budeš volat každý pátek, do smrti.
9: No, do smrti. Buď tak hodný, Kohoutku. Zavolej slepičku, je doma.
12: Tak dobře, šla nakoupit, no a dál.
9: Kohoutku, nemáte tam hezký vajíčko?
12: To taky znám, to tu bylo, ty nemáš fantazii.
14: Promiň, Koutku, promiň, já to musím položit. Maminka jde. Koutku, papa, papa, z latiny mám pětku.
12: Fuj, s pětkama mě nevolej. A víckrát mi neříkej, natáhněte si rubáš, já se pak bojím.
14: Je, to je prýmá, Koutku, to je prýmá. Boj se, ahoj.
10: No, že by to byl zrovna dobrý vtip.
14: Byl.
10: To jsi ho vymyslel, počkej, v kvintě?
14: V kvartě.
10: No, no, na kvartu to jde. Ve 40 to úředníka už nenapadne.
14: To je smutný.
10: To není smutný.
14: To je smutný.
10: Vlastně je.
14: A ty, dal ti někdo něco k narozeninám? Já jsem toho vždycky dostal.
10: Ne.
14: Ne?
10: Ne. Ty máš něco pro mě?
14: Tak, co bys chtěl?
10: Tvůj hlas. Já bych chtěl mít tvůj hlas.
14: Ten máš stejně. Člověk má všechny svý hlasy najednou. Mám ti to říct? O hlasech?
10: Řekni mi o hlasech, Járinku, k narozeninám.
14: Tak. Člověk má jarní hlas a letní hlas. Podzimní hlas a dva zimní hlasy, teplý a studený. Má hlavní hlas a vedlejší hlas. A hlas, kterého se bojí, protože...
10: To neříkej.
14: A rozvitý hlas a vzkříšený hlas. A puklý hlas a slepený hlas. A zamrzlý hlas. Žena má svůj mužský hlas. A muž má svůj ženský hlas.
10: Jarinku, to je od tebe hezký dárek. Děkuju ti, Jarinku. To se mi zdáš k narozeninám, viď?

0: country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě startuje, protože právě odbíjí 23. hodina. V tomto případě půjde o linku středečně čtvrteční. No a na jejím začátku vám všem krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. A vy samozřejmě především stálí posluchači víte, že jsou před námi 2 hodiny našeho společného povídání. No a také pro vás i tentokrát máme spoustu příjemné muziky pro váš pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude, tak ráda odpovím. My a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete? A co vás naopak těší, že se třeba právě kolem vás, tam, kde žijete, zlepšuje? Co vy sami děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás? Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách a mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak za vašeho dětství a třeba dnes už vůbec neexistuje. Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí. Mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad a nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, že chce se říci, ale ve výsledku jsou to velké a důležité činy. Tak tolik a mnohem více na téma my a životní prostředí. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik na úvod Olga Blechová a Valdemar Matuška, jak jste určitě všichni poznali, a jejich duet Boty toulaví. No a protože jste se mi právě teď tam někdo z telefonní linky ztratil, samozřejmě můžete telefonovat, číslo k nám beze změn 731 800 900, tak se podíváme do pošty a začneme písemným příspěvkem, kde se píše: pěkný večer Jitko vám a samozřejmě i všem posluchačům, kteří jsou napříjmu. Musím říci, že v mém okolí se dělá poměrně dost pro životní prostředí a pro to prostředí, kde bydlíme a žijeme. Pravidelně se uklízí odpad. Máme vždycky jednou za půl roku sraz, my nejbližší sousedé, a uklízejí se louky, meze a okolí cest. No a u našich domů máme kontejnery nejen na tříděný odpad, ale i na bioodpad, a všichni, kteří doposud nebo do minulé doby vlastně toto neznali a nedělali, tak už si zvykli a myslím, že je to docela velký úspěch a všichni využívají jak kontejnery na ten tříděný odpad, tak i kontejnery na bioodpad. Jinak všechny zdravím, Marcela z východních Čech. Tak milá Marcelo, moc děkuju, přeju všechno dobré a ať se vám daří tam, kde žijete a kde bydlíte, ať je to kolem vás stále pěknější a pěknější a uklizenější a uklizenější. No a teď už je na řadě Lenka Filipová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Lenka Filipová, prý se tomu říká láska, no a dovolal se k nám z hostinného spod Krkonoší Milan. Krásný večer, Milane, moc vás zdravím.
1: Zdravím posluchače Noční linky, zdravím i vás, paní moderátorko.
0: Děkuju moc krát.
1: Začal bych, že tady hostinem se udělalo za poslední roky hrozně moc dobré práce. Za poslední 20 let se hostiné úplně změnilo.
0: Mm-hmm.
1: Třeba je krásné náměstí, teď tam jsou nové lavičky.
0: No krásně.
1: Já se vám rád sednu, tak normálně si koupím buchtu nebo něco a taky tam...
0: Rozmýšlíte, koukáte se po okolí, když je chvilka času, tak to je příjemné, když je takovéhle místo na relax a na podívání se tam, kde žijete, bydlíte, že jo?
1: Ano, ano. Udělalo se tady hrozně moc práce. Parkovací plochy se zvětšily pro auta.
0: Mm-hmm.
1: Sídliště zkvétá jenom. Já jsem přispěl taky. Minulou zimu jsem uklízel. Celou zimu jsem uklízel.
0: Mm-hmm.
1: Tak jsem přispěl taky trochu ubostěnýmu.
0: No a jak je to tam u vás? Tam je třeba nějaká organizovaná akce, že se třeba vyhlásí místním úřadem, městským úřadem, že zkrátka, já nevím, tuto sobotu v tomto měsíci se zkrátka bude dělat úklid v těchto ulicích a ti, kteří mají čas a jsou ochotni, tak se do toho pustí, nebo jak to vypadá u vás?
1: No bylo to dobrovolné, byla jedna akce, teď tady byla, bylo to dobrovolné.
0: No jasně.
1: Já nevím, já jsem nešel, nevím, kdo se toho zúčastnil, ale bylo to dobrovolný, ale jinak Hostinný je čistý město, je to tady pěkný, můžou se lidi předpodívat.
0: Jo, no tak to je krásná pozvánka, takže všichni ví, kde jsou odpadkové koše, nehází to pod nohy, nenechávají to tam pro ostatní, aby se mohli podívat, co měli k svačině a tak, jo?
1: Ano, je tady čisto, je to pěkné město, čisté.
0: Tak to je krása. A co okolí třeba, když vyjedete za město někam tam, jako blíže no. Už k horám, jak pak tam to vypadá? Máte pocit, že...
1: Okolí třeba...
0: No, všechno v pořádku.
1: Když si vezmete novou paku, tak se udělal nový obchvat silnice, taky hrozně nový pace pomohlo.
0: To je pravda, když se nejezdí přes obec nebo přes městečko, tak je to vždycky důležitá věc pro ty místní obyvatele, protože v tu chvíli se ten život výrazně zkvalitní, když jim nedrnčí náklaďáky pod okny a kolem nich, no.
1: Trutnov je taky pěkné město, tady jsme v okolí Vrchlabí taky.
0: Mm-hmm.
1: Je tady hezky, no.
0: Takže jste rád za místo tam, kde žijete a bydlíte, jo?
1: No ano, je tady hezky. Je to hezké město.
0: Tak to jsem moc ráda, že se tam máte takhle pěkně. Co byste si tak přál ještě tak kolem sebe, abyste viděl třeba u vás?
1: No, lepší součinnost ve městě, jako při nějakých akcích, jako bych, jako...
0: Větší organizovanost, myslíte, jako jo?
1: Aby větší to... větší organizovanost, jako kdyby lidi chodili, nebo... A nějaký lepší akce prostě. Nevím, jak bych to měl popsat, no.
0: Jo. Takže třeba, když by se dělalo sázení stromků v přírodě někde u vás za městem, tak to byste uvítal, nebo když jsou ty organizované úklidové akce, tak aby se o nich více vědělo a takhle, ano?
1: Spíš kulturní akce, kulturní.
0: Jo, kulturní akce byste rád.
1: Kino tady není, víte. Kino, kdyby se... Někde se, no třeba by mohl nějaký menší sál, že jo, a protože tady kino už jako neslouží svýmu
0: účelu, tak to už trošku odbočujeme od toho našeho tématu, ale moc vám přeju, aby třeba nějaký schopný podnikavec vymyslel, kdyby se v Hostinem dalo promítat, abyste tam měli zase nějaký kulturní stánek.
1: Třeba třikrát do měsíce, kdyby byl nějaký film, to by se člověk
0: tak byste
1: podívat.
0: Byl rád.
1: Já nevím, nemusel by mít moc míst, že jo, k sezení třeba jenom, já nevím.
0: Něco menšího zkrátka.
1: 40 míst a něco prostě. Tohle bych jako, kdybych byl měl blízko k úřadu, tak bych to preferoval, kino nějaký, no, protože to

0: Helena Vondráčková a písnička Zblížení, to vše v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a během písničky se k nám dovolal z Českých Budějovic Vítek. Krásný večer, Vítku.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vaše téma bych řekl, že je dost pro mě takový smutný životní prostředí.
0: Mm-hmm.
1: Protože...
0: Máte pocit, že se neděje nic dobrého kolem vás?
1: A tak úplně jinak. Řeklo se, že, nebo bylo řečeno, že to, co bylo v minulosti jako komunistická doba, že všechno špatně. Jenom takovej špičkové...
0: Počkejte, to jste slyšel, kde je tohleto?
1: Ne, počkejte, nechte mě mluvit.
0: Já se vás musím zeptat... Vítku, pardon.
1: Moment.
0: Slyšel jste to v noční...
1: Tady jde úplně o něco jiného.
0: Vítku...
1: Necháte mě mluvit?
0: Nemůžu vás nechat mluvit, já se vás chci zeptat...
1: Dobrý, děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou, děkujeme za návštěvu. Tak Vítek měl pravděpodobně špatný den, ale jinak doufám, že jste v noční lince neslyšeli nic takového o tom, že by bylo

0: současné době něco špatně nebo v minulé době něco špatně. K tomu jsme se ještě vůbec nedostali. Každopádně budu ráda, když se k nám dovoláte na číslo 731 800 900. No a teď je tady nachystaný Jirka Korn.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: se. Jirka Korn a písnička, která se jmenovala Neplakej. Jinak máme přesně za 11:55. No a na telefonu tentokrát můžeme pozdravit do Plzně na západ Čech Miroslava. Krásný večer, Mirku.
1: No, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: K tomu tématu je to trošku takový, jako, já nevím, jak bych to řekl, ale myslím si, že je třeba jako se zamyslet i nad tím, nejenom co dělat pro okolí, pro životní prostředí, ale začít taky konat, protože se řeklo před 3 roky, že na to nejsou lidi připravení, jo, jako s těma autama a podobně. A
0: jako myslíte na elektrovozy, ten teď
1: ano,
0: myslíte, jo?
1: Ano, nějak prostě, no třeba, no, ale tady jde spíš o to, že by se měl zavést nějaký zákon, no, jako třeba ve Španělsku, když máte v letních období, tak máte třeba od 14 do 17 se nesmí jezdit.
0: Jo? Jasně.
1: Prostě čistě ekologicky. Prostě ty lidi si už jako uvědomili, že to,
0: že to není dobrý.
1: Zdraví a vůbec jako ovzduší, jo, jako. Ale teď si vemte, když nad náma lítá několik 5000 letadel a zaročně se odbaví 8000 nebo 8 milionů, teda 8 milionů lidí a s tím se nic nedělá, jo, prostě to je biznis pro někoho, jo, ale tady jde o tohle, že prostě, aby se lidi naučili taky jezdit něčím jiným, mají možnost některý lidi, úplně jezdí pro blbosti, jo, a jde to úplně, taky šlo by to úplně jiné, prostě si lidi spohodlněli, pro každou blbost na úřad jedou třeba autem, mohli by třeba jet vlakem, jo, rozumíte mi?
0: Rozumím. Jo? Tak je fakt, že velká města jsou zavalená automobilovým provozem, protože v každém autě sedí jeden člověk a v podstatě lidé nevyužívají, myslím, že spousta měst má také skvěle vymyšlenou městskou dopravu, hromadnou dopravu.
1: Jako třeba v některých státech to máte, že prostě je omezená doprava na dobu nezbytně nutnou.
0: Ano.
1: A promiňte, ještě dodám k tomu,
0: tam
1: ten pán, jak říkal, že udělali obchvat, ale tamhle se zničilo, spousta, postavila se dálnice, obklad se udělal, ale blízko 5 kilometrů od toho bydlí lidi a ten hukot slyšejí noc, den. Takže co se tím vyřešilo? Tam se narušil ekosystém, ekologicky, prostě celá, jo, prostě v té přírodě, kdy tam postavili dálnici a okolo té dálnice jsou ptáci, zvířata, jo. To si myslíte, že je v pořádku?
0: No tak určitě není v pořádku, když veškerá hlavní doprava vede
1: někde
0: centrem.
1: Promiňte, že vám skáču, že já jsem slyšel někde, že v lesích by měl být klid, že jo? Jo? Jako teda, co, takhle jako někde to
0: tak
1: je.
0: Tak bylo,
1: jo?
0: By
1: jako
0: to ideální, prostě, ano, ano.
1: No, tak když jdete do lesa, tak prostě slyšíte jenom hučení nákladňáků, plno kamionů. Když pojedete po dálnici, tak je 100 kamionů před vámi, ani nemůžete předjet, jo? Prostě mezi ně se nemá cenu spát, jo? Podívejte se na to jinak, budete muset změnit jinak způsob dopravování, prostě jak to bylo, 3 kamiony, 1 vagon přepravil, jo, veškerý zboží. Vozilo se to na nádraží a přepravovalo se to do obchodu. Prostě by se to mělo takhle nějak začít, něco se s tím začít dělat. Prostě musí se lidi naučit jezdit taky něčím jiným než osobním automobilem nebo vozidlem, jo. Já taky nejezdím prostě do, já když potřebuju, já se do práce třeba jinak nedostanu, já se musím jít, to chápu. Ale třeba řešit města a obce, prostě by měly zavést něco.
0: Máte,
1: jo?
0: Pocit regulaci dopravy řešit, tedy, jo?
1: Ano. A ty školáci taky, aby byly nějaký, jako v Anglii jsou busy, tam to prostě dopraví, někam se to dopraví, ale každý ráno vidíte na každém rohu policajta.
0: Ano. Tak to je třeba, no, já třeba za Prahu
1: děti,
0: můžu i říct u školy.
1: Já to chápu, že mají strach o ty děti, aby se dostali do školy v pořádku, aby ano, se školy přišly v pořádku. Prostě To mi přijde taky, jako, jo, není samostatnost, jo, a to už je něco níž z tématu, ale prostě mělo by se začít řešit prostě tohle ten problém, aby se na to lidi připravovali, že to jednou prostě nebude možný.
0: No, to země koule není nafukovací, to máte pravdu.
1: No jasně, fakt opravdu uvědomíme si, že nebudeme mít, třeba já tomu věřím, že za 50 let nebude voda. A když nebude voda, tak všechno uschne a nebude ani vzduch, ani kyslík. A to už teďka máte někde problém, že to prostě vidíte to, pociťujete to, že někde se špatně dýchá. Jo? To prostě zamořování ty planety a hlavně tyhle ty letadla, to prostě nikdo nechce zastavit. Jo? Ale nechápu to prostě, teď si tím ničíme sami celou planetu.
0: Dobře, no a co se týče třeba takového toho úklidu u vás, kolem vás a tak, jak to vnímáte tohleto?
1: Ale o to nejde jenom o ten úklid.
0: No, no, mě třeba vadí, dobře, když lidi neví, kde jsou odpadkové koše a odhazují plasty.
1: To máte pravdu, to se tak chovají, že prostě to jdou do lesa a to no. Si zemou, tak si to zpátky už neodnesou, jo. Prostě to tak se
0: ale to jsou
1: lidi,
0: třeba,
1: no.
0: To jsou malé věci, které, u kterých může začít naprosto každý, že jo.
1: No,
0: já asi nemůžu ovlivnit. Já
1: nevím,
0: jako...
1: co vám na to teďka v té rychlosti momentálně říct, jo?
0: No nic, ale že si po sobě odpadky sbíráte, to je celý.
1: No, tak já taky vezmu, když mám jedno pivo v kapse a jdu do lesa, tak já si tu plechovku zase odnesu.
0: No,
1: já
0: no, no,
1: nechám,
0: no, takhle by to mělo být.
1: Ale tam mládež, jako ne, nechci nějakou, jako to, jo, ale prostě... Já tak vidím, prostě oni tam někteří přijdou a udělají si vohniček a nechají tam bordel, no.
0: No, dokonce tam najde no, třeba prostě ledničku a podobné věci.
1: To je, ale nejde o tohle jenom, jo, prostě, to se na mě, ale prostě třeba začít řešit. Já jsem to už se připravoval, že to napíšu, nebo nebudu jmenovat někam někomu do vlády, aby prostě dali návrh na omezení na dobu nezbytně nutnou dopravy. Jo. Města, aby se toho pozastavilo, jo, třeba na nějakou hodinu,
0: na nějakou
1: hodin,
0: dobu, ano.
1: Jo,
0: ano.
1: A třeba soboty, neděle, nebo mimo úřední dny, nebo v úředních dnech, prostě a ti lidi jezdí čím jiným.
0: Jo, jo, rozumím, rozumím. Dobře.
1: My ničíme sami.
0: Dobře, Miroslave, tak no, vám poděkuju.
1: Ekonomicky bych to udělal tak, že bych benzín zdražil natolik, aby prostě si to nemohl každý dovolit a naftu bych nezdražoval, protože to je doprava veškerého zboží no, a přeprava vlastně to je jo, přínos pro všechny, že jo.
0: Dobře.
1: Ale mělo by se začít přeprovovat taky něčím jiným, než kamionama.
0: Ano.
1: Vemte si vagón, přepravit.
0: Miroslave, musím
1: kamion.
0: Poděkovat, čas je neúprosný.
1: No, já taky děkuju
0: takže
1: za to, že jsem mohl k tomu říct.
0: Děkuju moc krát za váš názor, jinak vám přeju krásné dny.
1: Doufám, že ano, vám taky.
0: Všechno
1: děkuju,
0: dobré, jo?
1: Pan Babiš a podobně.
0: Děkuju,
1: pan...
0: naslyšenou, hezký večer. A teď už Michal Penk.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Penk a písnička o bláznech. No a během písničky se k nám dovolal z Moravy ze Židlokovic František. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Zduško a posluchači do Čilíky o rádia.
0: Tak děkuji za všechny samozřejmě, za pozdrav i vám, krásný večer. Tak Františku, jak vy to vnímáte zkrátka, to, co se děje u vás ve vašem okolí, tam, kde žijete, bydlíte? Je něco, co vás tam konkrétně trápí, nebo se vám tam hezky žije a máte pocit, že se věci, co se týče čistoty, úklidu, dopravy, vylepšují?
1: No, paní Duško, u nás je to tak, že tady jsou vyčlenění městem lidí, kteří udržují stabilně pořádek ve městě, jo? A nejvíc práci vždycky mají poneděli, to se všude válí, o plichovičky odpívá a tak, jo? Tak to město to udržuje, někdy se zúčastní i starosta, třeba z řeky vytahovali pneumatiky od aut, tak chudák starosta pomáhal, jo, z té řeky to tahat, měli takový vždycky vysoký holinky nebo co, rybářský boty a no tak to je zajištění. Ale víte co, mě nejvíc trápí, mě nejvíc trápí znečišťování toho, co dýcháme.
0: Jo.
1: No je pro všechny lidi na celém světě.
0: To se týká všude všech, to je pravda.
1: Jsou moc rádi, že se přechází na vyhřívání našich domů, jo, i na jiným způsobem. Jiný je pohod na dopravní prostředky.
0: Ano.
1: Jo, to všechno nedovedu představit, když by bylo čím dál na světě víc aut a všeho toho a těžilo se čím dál víc nafty a spaloval se benzín čím dál víc, no to by bylo hrozný, jo. Tady všechny tyto problémy jako pohony nebo vytápění těch domů se dají nahradit elektrickým proudem, který se dá vyrábět mnoha způsoby, že jo. Já si myslím, že za 100 roků to bude normální, že tady bude všechno jen na elektriku, jo, protože kdyby se ještě 100 roků měl těžit tím tempem na ropa a tak, no tak to by tady, víte, jsou takový ty choroby, máme špatně se jdem dýchá to, já si myslím, když se tady třeba jezdí ty auta, já jsou nekuřák, takže vydechám toho, jak kdybych vykouřil třeba 2 cigarety denně.
0: No jo,
1: jo?
0: Ano.
1: To moje tělo musí, že jo, nasát z ovzduší, no. Takže to je takový problém, no. My taky musíme něco nechat pro ty příští generace, třeba za 100 roku, aby ty děcka, samozřejmě za 100 roku bude jiné pohon, jo, to bude všechno na elektriku, protože ta elektrika se tam vyrábět tolika ti způsob, nevím třeba, co vím, jo. Voda, slunko, jo, vítr, tak to se dá vyrábět. Jen se nebude lidé na světě nic jiného zbývat, než přejít na takový způsob, jo. Voda v tu se furt někde válčí, doplácíme na to všichni, no ale...
0: No je, celý svět.
1: No... A třeba, že hrají lidi na to, že jsou ty větrné elektrárny. No, já si myslím, že když je to kilometr od dědiny, tak nic člověk neslyší, jo? Že někdo říká,
0: jo,
1: že to dělá
0: kvůli hluku, myslíte, ano.
1: No, na rakouské hranice tady od nás tam stojí aspoň 10 vedle sebe, těch vrtulových, jo?
0: A neslyšíte žádné hlučno.
1: No, prostě budou se s tím muset lidi smířit a postupně budou přecházet a my, naše generace, potom už tady nebude, budou ti noví lidi, kteří, když tady nebude se spalovat nic, topení na provoz a co tak, budou mít krásný, čistý ovzduší, no, takže...
0: No, podle různých ukazatelů a podle různých měření se ukazuje, že ta situace se zlepšila, ale i přece jenom stále je pořád co zlepšovat v této oblasti, to samozřejmě máte pravdu.
1: Já sám tomu napomáhám, že už jsem si koupil takový prostě, jako důchodci mají ty elektrické vozítka, tak to mám taky.
0: Jo.
1: Vždycky, když někde zastavím, tak se každý ptám, jak se ti dýchá. No, když řekne dobře, tak já říkám, vidíš, to máš tím, že já...
0: Přispěl jsem já. Ano.
1: Jezdím autem na benzinový pohon, jo? No, jezdím taky, ale málo.
0: Málo.
1: Co rád dělám elektrikou, jo?
0: No tak, vy už to máte vymyšleno zkrátka na tu novou dobu.
1: No musím být trošku propagátor toho všeho tady.
0: Ano.
1: A množí se to. elektroautička.
0: Je to vidět už kolem nás, ano. Je to, jde to poměrně, mohlo by to jít asi rychleji, ale docela si myslím, že jsme mnozí překvapeni, že už je jich hodně vidět. To je pravda, elektrovozů.
1: Samozřejmě, je to, je s tím aj pěkná jízda, člověk tak rychle nejezdí, jezdí pomalé, jo. Já tady ne, nikde nepřekračuju rychlost, když to maximálně jede 30, jo, tak se no. Nemusím mít, že někde dostanu flaster, pokutu za to.
0: Jo, jste hlídaný jo, vlastně to, už tím, čím jedete.
1: Naše město tady, jestli myslím, je čistý, jo. Mm-hmm. Tady obec se stará, jako vede, to radnica, jo, se stará o to, aby to tady bylo.
0: Tak to je dobře, že se vám tam hezky žije. No. To je fajn.
1: Takže tak, no, paní.
0: Dobře, tak Františku, taky moc děkuju, přeju vám krásné dny, hodně sluníčka a děkuju moc za povídání, za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Ano, taky podobně, dobrou noc, paní Tuško.
0: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: skupina Opět a Radeček a pozor, s nimi Moravská filharmonie, tak určitě jste zaznamenali takový větší soubor, velikánský soubor, tak to bylo toto složení. No a na telefonu teď máme Roberta z Olomouce, krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím.
1: Mě, co se týče životního prostředí, děsí jiná věc.
0: No, povězte.
1: Třídění odpadu teda dělám. Mm-hmm. Když nám do venku kovové odpad, tak ho odvezu do šrotu, mám z toho nějakou kačku, to je taky dobře.
0: Dokonce, ano, ano.
1: No, a teď řeknu, co mě děsí. Mm-hmm. Já bydlím v Olomouci a tady ve městě, jako samozřejmě, že se začala trávo, ale je toho hodně, tak to všude nezvládají. Mm-hmm. A mě děsí jo, dva typy lidi, jo, jako já nechci nikomu sahat do svědomí.
0: No.
1: A zaprvé jsou to lidi, kteří třeba, když on jde venku, tak vyhodí sklinku. Víte, jak dlouho tam ta sklinka bude ležet?
0: No jo.
1: Než z ní je. Mm. Když nikdo neuklidí, 4 tisíce let, to jsme se učili ve škole.
0: Mm-hmm.
1: A to by nebylo to nejhorší. Na tu sklinku zasvítí slunko, ta sklinka udělá lupu a dojde k požáru. Viděla jste hoře lán vysoké trávy nebo obily?
0: Mm-hmm.
1: To sami jsou ale kuřáci. To mě děsí.
0: Jo, že se tohle to stává.
1: Hoře lán, obily a to je teda mazec. To tak mají hasiči hodně práce.
0: No je. Mm.
1: Jo?
0: Každou chvíli se stane bohužel takováhle tragická věc, že je to třeba les nebo cokoliv jiného. A je to velký problém a tragédie, ano.
1: Já jsem viděl třeba na Verichově, může to let. Nevím, jestli tam teda někdo šel pěšky, nebo si tam hodil tu sklinku, ale tam byla taková přikopa, to bylo zarostlý vysokou trávo, to chytil.
0: Uhum.
1: Já říkám, nemusím honem pro hasiče, nemůže, tehdy ještě nebyly mobilní telefony. Že?
0: Jo.
1: A než jsem tam, ale byly budky, tak než jsem tam došel, tak vyjeli 4 hasičský vozy, ale to bych neohasil, ty plameny byly větší jak já, že když hoří vysoká kráva, tak to je fofr teda, větr to hnal, že říkám, ty bláho, co teď jako. Takže to mě děsí.
0: Jo. Takže zkrátka taky velká opatrnost v přírodě a nejenom si užívat krásy přírody, ale prostě dbát na to, aby tam právě třeba kuřáci neodhodili cigaretu nebo nezapalovali ohniště.
1: To je stejně nebezpečná, to je časová bomba, ona to zasvítí slunko, udělá to ruku a zle, že?
0: Hmm.
1: No, takže to je zase třeba to, o čem ostatní posluchači, ale třeba jde si ten požár v tým Švýcarsku, že to byla růze, jako to
0: ano.
1: Ty asi už nevěděli, co teda mají dělat, jako.
0: Uh-huh.
1: A zažil jsem třeba v Olomouci, už je to hodně let, jo. Nevím, jestli to trošku znáte, tak jak je Husův zbor, tam postavili archiv a tam byl kdysi sklad divadla, jo. A to byl takový fajer, že vyjeli všechny sbory ve městě,
0: jo.
1: Mě bylo taky zahodil vajkla, jenomže to nestačilo, já jsem ještě dělal tenkrát Hubočka. A pak už přijeli i všetci z okresu. Tam bylo tak 80 vozů, tam byl sklad divadla a to chytlo, to byly plameny do 4. patra. Dokonce tam byly 2 mrtví lidi u toho, jo, protože jedna paní teda byla zvědavá, přijelou auto a chlap, když to viděl, tak ten dostal infad. Jako. A ještě vedle teda byly tiskárny, tak kdyby chytl ještě ten papr, tak to by bylo ještě horší.
0: Jako.
1: Takže roztáhly požáry, mě děsí, jo, v důsledku jakože teďka třeba naštěstí tady prší, jo, ale když chytne ta vysoká tráva, tak to je teda vysoká.
0: Takže v důsledku neopatrnosti. No a jinak Olomouc je krásné město, tak jak se vám žije a bydlí v Olomouci a jak si užíváte i okolí a přírody a tak?
1: Tak jde to, jo. Akorát, jak říkám, teď z toho lesu smutné, akorát co teda jako bych, když poslouchali z vlády, bych chtěl navrhnout, tak v našem státu se zrušilo 5 000 rybníků, to jsem taky slyšel v rádiu, což je špatně, jo.
0: Mm-hmm.
1: Protože to vede k extrému. Buď je sucho, což je špatně, jo, anebo jsou záplavy. Když prší dlouho, jsem taky zažil třeba v Břepčině, kde bydlím, jak u nás zrušili rybník. A protože ten rybník nebyl, tak se vylil potok, byly vytopeny byty, sklepy a tak dál. No taky zazměli hasiči dělat
0: jiného. Šlo to jinou cestou, bohužel, ano.
1: Prostě byla potopa, jo.
0: Ano,
1: a to se nebavím o 97. Teď už naštěstí teda rozčivili řetiště,
0: což
1: byla dobrá investice, protože v roce 24, kdyby to neudělali, tak by se opakoval 97, což nikdo nechce.
0: No.
1: Jenom tak mimochodem se v Olomouci utopilo 60 lidí, jo, ty má knížku. Hlavně v těch přízemních bytech teda.
0: To jsou neveselé vzpomínky, tohle to máte pravdu. Dobře, Roberte, tak vám taky moc děkuju, popřeju vám krásné dny.
1: A ještě jsem chtěl závěrem jenom krátce, protože nás tlačí čas, tak Olina Pozdrahova, Kastičku z Krnova,
0: dobře.
1: Jo, potom sympatiačku Ludmilu. A ještě bych chtěl říct, to je jedné paní z Vodafonu, je taková, kterému voláte, ten neodpovídá, z ní úplně šilím. A to je každou minutu. A neumím si představit, že by byla nějaká živelná pohroma a volal jsem na linku, jako já nevím, třeba hasičeného policajty nebo něco, a ona by mě furt přerušovala, tak to, než bych se dovolal, tak nechci radši ani vidět, jak by to dopadlo. A to je paní z Vodafonu, za to vy nemůžete. No.
0: Ano, ano.
1: Voláte, no,
0: to bude pravděpodobně automat, co vám tam odpovídá. Dobře, jo, Roberte, jo. Tak děkuji moc krát, hezký večer. Zase příště v Noční lince. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Martinová a atmosféra letních bouřek. Blíží se nám půlnoc, no a těsně před půlnocí pozdravíme do jižních Čech Václava. Krásný večer, Václave.
1: Taky přeji krásný dobrý večer všem vám, paní redaktorko, i všem, kteří poslouchají.
0: Děkuju za všechny samozřejmě. Tak jak pak se vám žije v jižních Čechách, krásném to kraji?
1: Tak jižní Čechy, já jsem kovaný Jihočech a musím říct, že jižní Čechy jsou podle mě teda nejkrásnější v Čechách. Samozřejmě nechci urazit Český ráj, Moravu,
0: jasně,
1: ani střední Čechy, ale pro mě jsou jižní Čechy
0: pro vás jsou number one, jak se říká. No a co byste tak vylepšil třeba, když se podíváte právě tam u vás kolem sebe?
1: Helejte,
0: nebo co byste si přál? No.
1: Já žiju na Zvíkovském podhradí.
0: No krása.
1: A musím říct, že teda tady se teda stají moc dobře a začíná turistická sezóna, lidi k nám jezdí čím dál tím víc a čím dál tím bych řekl, že jsou horší a horší.
0: Ti návštěvníci.
1: Nejenom teda návštěvníci, ale asi já nechci domácí pomlouvat, ale samozřejmě ty návštěvníci jsou asi z 99% původci toho, co se tady povaluje všude.
0: Jo.
1: Je to, já osobně si myslím, že to je teda systémový a že bychom se měli vychovávat k pořádku už od malička, jakoby od školky, od toho, úplně od toho nejmenšího věku, abychom kolem sebe měli takový to hezký. Protože když žijeme v hezkém prostředí, tak se nám samozřejmě bude žít líp. Jo.
0: No je.
1: To jsem netvrdil jenom já, teda, to nemám ze svý hlavy, ale jeden francouzský mikrobiolog vědec Antoine Béchamp, ten tvrdil, že teorie prostředí je správná, nebo to, že když je hezký prostředí okolo, zdravý prostředí, tak v tom zdravém prostředí žijou i zdraví
0: jedinci. Tak. Zdraví, no a má to logiku tohle, to samozřejmě.
1: Přesně tak.
0: Tahle přímá úměra.
1: Jak říkal ten pán z těch Židlochovic o ty elektrice a o tom, co dejkáme a další věci, tak znova říkám, já si osobně myslím, že to je systémový všechno, protože tady už měl být vytvořený systém odpadového průmyslu, protože odpad dneska pomalu k tomu dospíváme, si myslím, ale je ten odpad vlastně surovina. A když bychom se k tomu postavili jako zpeněžili, bychom měli tu surovinu, tak lidi by ji nevyhazovali. Nevyhazovali by plechovky a nevyhazovali by ty
0: skleníky.
1: Kdyby se to dalo recyklovat všechno znova. Víte, myslím jako průmysl.
0: Rozumím.
1: Průmysl odpadový, který by zpracoval veškerý odpad tady, tak dneska se třídí odpad, že jo, děláme papír, třídíme plasty, třídíme sklo, železo, nebezpečný odpad. My jsme dvojčlená jakoby rodina,
0: ano,
1: nebo dvojčlená domácnost.
0: Ano.
1: A typněte si, kolik vyrobíme popelnic, naplníme popelnic za rok.
0: To si vůbec netroufám odhadnout, teda.
1: Tak schválně.
0: Nevím, že já žiju v domě a přispívám do kontejneru, teda samozřejmě do smíšeného, a pak máme ty tříděné tak dále. Takže si neumím...
1: Představte si, že my dva teda za ten rok vyrobíme, naplníme jednu popelnici. A je to daný tím, že vlastně pečlivě třídíme.
0: Poradíte si s tím zbytkem.
1: Pečlivě třídíme všechno. Bioodpad, který teda skrmíme slepičkám,
0: krátkům,
1: nebo zvířátkům. Trávu dáváme do kompostu, že jo, do zahrádky. Papír buď do kontejneru, nebo ho použijeme na zátop. sklo, plasty, železo pečlivě vytřídíme. Hmm. Nemáme co vyhazovat v podstatě.
0: No, tak to je krása, když si s tím takhle pěkně dokážete poradit.
1: To si myslím, ale že je... Já jsem pana ve znamení a to je taková puntička.
0: Pořádek, ano, ano, byl pořádek velký.
1: No, já vím, že to je někdy úplně špatná vlastnost, ale...
0: Myslím, že není.
1: Děkuju. A co se tohohle týče, tak si myslím, že zrovna... jako je to dobrý. Mm-hmm. A tak to je jedna z věcí, která si myslím, že na společnost by na to měla tlačit a založit vlastně nějaký průmysl, který by zpracovával veškerý ten odpad. A pokud by se to dalo zpeněžit pro ty obyčejný lidi, tak si myslím, že by žádné odpadky poměrně kolem nás ani neležely.
0: Dobře, Václave, budu muset poděkovat. Půlnoc klepe na dveře, poslední větu, prosím, krátce.
1: Tak já si můžu jenom rozloučit, protože ještě bych měl povídání o té ekologii.
0: Já vím, ono je to toho potom strašně moc na srdci, to známe všichni.
1: Ale každopádně se s váma teda rozloučím a děkuju.
0: Já děkuju moc a ať se vám tam, kde žijete a bydlíte, což je krásný kraj, stále krásně žije a bydlí a ať se vám daří třeba takhle i v tom třídění odpadu a tak dále. A děkuju za návštěvu, děkuju. Za příspěvek. Mějte se hezky.
1: Přijďte na Zvíkov.
0: Děkujeme za pozvání. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Mějte se.

0: Tak se švédskou čtveřicí ABBA jsme se přehoupli do nového dne a je tady čtvrtek, už nějakou tu minutku, s datem už 11. června, no a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý jupiterský čtvrteční, abychom si jej užili s radostí a úsměvem. Pokud máte před sebou den víceméně volný, tak si jej samozřejmě užijte podle svých představ. Pokud jsou před vámi nějaké ty povinnosti, tak ať jde všechno, na co stáhnete, dobře od ruky, ať se dílo daří a každopádně s úsměvem a ve zdraví. A co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny může pokračovat naše povídání na téma my a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete, a co vás naopak těší, že se zlepšuje, a co vy sami třeba děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás. Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách, o vodu v mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak třeba za vašeho dětství a dnes už vůbec neexistuje? Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí a mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad, nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, ale ve výsledku jsou to důležité věci a velké činy. Tak tolika mnohem více na téma my a životní prostředí. No a telefon k nám jako vždy 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký poslech a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tučný a poslední kovboj. No a 10 minut po půlnoci, to je přesný čas. A na telefonní lince můžeme pozdravit do Polabí paní Marcelu. Paní Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla být trošičku pozitivní, protože se blížejí prázdniny.
0: Ano.
1: A lidi samozřejmě budou víc vyjíždět na různý výlety a tak dále.
0: Ano, ano.
1: Jsem si tady jenom něco málo napsala, můžu to přečíst.
0: Určitě, povězte.
1: Prázdniny. Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily, zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyly. Všimnete si zčista jasna, že louka je zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švítoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: No krása, vy jste nám to zveršovala.
1: No, to já pořád.
0: Nádhera, děkuju za to samozřejmě moc, protože to se nestává často. Máme tady nějaké básníky, to je pravda, občas v noční lince, za to mnohokrát děkuju. No a doufám, že se vám právě v Polabí, ze kterého voláte, takže tam se vám žije hezky a máte radost, že žijete právě tam.
1: Ale no tak jako ono všude je hezky, když jsou lidi v sobě slušný.
0: To je pravda.
1: Prostě umějí trošku jako víst i ty děti, který chodí kolem a některý vám odpoví nebo pozdraví, některý nepozdraví. Jo. Ono je to všechno jedno od druhým, že jo. No a ty odpadky teda, to já tady uklízím před barákem, máme takový jako trávník prostě mezi silnicí je chodník a
0: Jo, takový ten pruh travnatý, ano, ano.
1: No, a to každou chvíli uklízím. A to jsou takový zbytečný, tu je to petka, tady je to kus papíru a já jenom chodím a sbírám a házím do posledníce pak nebo do toho tříděnýho. Prostě nějak se nám to nevede. Nevede, tak to je v lidech. No.
0: Je to v lidech, prostě tohle, to je pravda, protože já to teda úplně jako nejsem schopná pochopit, jak někdo může jít dopít a pustit to zkrátka pod nohy, tu flašku, nerozumím.
1: Já jsem jela k hlavní silnici autem, ale musela jsem odbočit doprava, takže jsem čekala, až padne zelená a tam stáli dva kluci, jeden malej a jeden takovej už 13-14 roku, oba pili kolu v těch malých těch petkách a ten malej už ji dopil a hodil to do koše, který byl bezprostředně u něj. A ten druhej tu kolu dopil a hodil to na zem. No já jsem stáhla v okýnko a říkám, okamžitě to seber a koukej to, podívej se, tvůj kámoš, kam to dal. No jenom, že už mi padla zelená, tak jsem musela odjet, ale co ti je do toho ty jo?
0: No, to je pak smutný příběh tohleto, no.
1: To je hodně z rodiny.
0: A samozřejmě tyhle ty věci jdou z domova, tak jak se to vidí a jak se to toleruje, tak takhle to potom pokračuje, no, to zcela určitě.
1: Takže tak jako vždycky si tak jako trošku vzpomněla, říkám si, co bych napsala, abych motivovala lidi, aby vůbec si všímali kolem sebe,
0: co se děje,
1: že opravdu ta louka je zelená a že prostě a máme krásnou zem.
0: Ano,
1: máme
0: ano.
1: Krásnou zemičku. Ale no, tak víte co, všechno je to v lidech.
0: Je potřeba se o ní starat, to máte pravdu. Dobře, paní Marcelo, moc vám děkuju i za chvilku poezie, přeju vám krásné dny. A ať se vám tam hezky žije, tam, kde jste a kde jste určitě ráda.
1: Krásný léto.
0: Nápodobně.
1: Doufám, že z toho nebudeme mít hráce nějaký extrémní tepla, no tak uvidíme.
0: Uvidíme, přesně tak. Mějte se hezky, dobrou noc. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: zpívali Hana Zagorová, Kdyby se vrátil čas. Tak to byla písnička, která doufám potěšila a dovolal se k nám Stachova pan Zdeněk. Krásnou noc, Zdeňku.
1: Já vás zdravím.
0: Napodobně.
1: A chtěl jsem jenom říct, že co se děje teď vůbec ve světě, to je katastrofa.
0: A co máte konkrétně na mysli třeba teď?
1: No tak teď třeba jenom...
0: Zdeňku, než se rozpovídáte, můžu mít prosbu, šlo by stlumit rádio?
1: Jo, stlumit.
0: Děkuju, ono by se nám to za chvilku rozhoukalo úplně. Děkuju moc.
1: Já jsem chtěl říct jenom, že v televizi řeknou reklamu, že jeden dospělý strom dá kyslíku pro vás a pro mě na celý den. Ale vemte si to, jak to tady rabujou. Pak se diví, že to příroda, ovoce nebude nic, já už to poznám, teď třešeň krásně kvetla, pak přijde mrazík a je to v čudu, taková škoda, ale já to vždycky...
0: No tak to samozřejmě vždy, úplně asi neovlivníme, jestli přimrz, jestli budou nějaký...
1: Vím, ale že tam buď nějaký, ať je tam ten ministr, nebo ten ministr životní prostředí, kam oni to vytěžili, to tady takhle, i to dají jinde, byl v Mariánkách, tam byli vlastně nějaký z Moravy, říkali taky, že to tam vykácí hlava, ne hlava.
0: Jo, takhle.
1: Byli tam zajíčko, bažantí, koroptičky, já jsem nevěděl už nejméně 10 let na Nový hospodě, jak tam přeběhla koroptička. Dneska to vůbec nevíte, aby ty děti, když budete chtít někde nějaká školka, aby děti byly, jak ty žijí, jaké buď knížky, anebo živí tak ty ruky zahrady, to je strašný. Ta příroda, to se hrozně ničí. A já říkám, nebude někdy, jestli bude válka, tak nebude válka oplyla, ona v tlevu vodu. Protože tady 10 let dnes byla v té Venezuele, jo, a tam ten Ríša Bauer ho hrál za Plzeň, který byl už v Německu, tak bude v té Venezuele. A já chýpám takovou slavu hadičku, jako má ten malíček, a mé auto benzín, a říká, Ježiši Maria, pane, proč to mějete benzín, proč to mějete vodou?

0: Szczęśliwe rzeczy, pan takie woda z rasiny, z benzyn.
1: No jo.
0: No, to bude co i taki, tyle co, odpady, rybníky, všechno špinavý, všechno odpad, lyžišou, žijí na tu přírodu.
1: Máte pocit, že tam bude na Tachovsku u vás, že se nevylepšují věci, že se to spíš to vidíte a takhle černě?
0: Ale zajde jako na čističky, zajde ubytovny na té nové hospodě a, a tak ty kriminalita, co hlásí, co se jim pobodá někde nějaký ubytovny, nějaký přiřinčí a to je pravdu, že nikam nechodí, protože to Čech dostane fasku, ani neví, komu má poděkovat.
1: Dobře.
0: Jo, takže já nevím, ale říkám, já jsem starý a chudáci, ty děti a ty vnoučata, to bude špatný tady. Říkám, tyhle ty lesy, to by neměly tolik kácet, protože jsou planiny, a to vidím všude, jak je Lučina, jeli se do Německa na Sobotku a to, tak tam to šlo takhle až dozadu k tomu mostíku, ta voda.
1: Mm-hmm.
0: A teď vidí, že hodně v té přehradě ubyla.
1: Takže máte pocit, že tím, že se tam kácí, takže se zkrátka ubližuje.
0: Ale moc se ztrácí voda, tak se vidí ty pláně, na takové stěna, na pálí takový sluncí seno, tak ten pramen se tam strhne a už to neteče do toho potučku a ty tam byli vstruží všechno a dneska to je všechno ztracený. Vy jste takový zlatý rozhlas, že všechno řeknete všemu hned, to mě se líbí, jak tam v těch Mexiko zavrát se a tuhle tady chvíli slyším, jak tam dáváte písničku, jak zpíchal Michal Tučin, byli jsme tam loni za jimi, mluvili jsme s panem Troškou tam, tam je to půjde do těch Hoštice, a jsme byli na tom pomíčku, tak se to mě říká, že jste ducha přítomný, má zás noce, a tam byla před loni paní Machálková, a zpívala tam u rozhlasu, tak byly ty slavnosti, ne? Tak já tam na ní čekal a říkal, paní Machálková, aby se všechno dostala, vrátil si ten, Radek Hora, že spolupracoval s paní Šímkem, jak je zvěl, nějaký ten architekt toho pana prezidenta Havla.
1: No.
0: A já jezdil do Tajska a říkal, tam prý jsou kriminály, to by měli asi lidi vidět, že tady jsou jak na hotelu. Dřevěná postav 30 cm, žili z těch řetězí mezi nohama dvě vzpě rejže. Říkal, já prý jsem mu tam dal, jak měli ty zrovnice, víte, ten Hanikovič a to.
1: Jo.
0: To jsou kriminály.
1: Tudle tak Zdeňku, to už trošku odbočujeme, jsou přeci jenom.
0: Trošku
1: jsme odbočili.
0: Je mi líto celou.
1: Je vám jí. Každopádně moc vám děkuju taky a pozdravu na Tachovsko.
0: No, to je strašně, to se děje. No, to nebude voda, to špinaví všechno. A
1: jo.
0: Moc je všechno možná.
1: Tak taky moc děkuju za názor a přeju.
0: Zlatička, co tady dělá, máte takovýhle programy, že člověk se tam může do pátku vychecat.
1: Dobře.
0: Říci, jako to, jako je pravda, ne, to není žádná lež, ne, já jsem byl 68. velice.
1: Zdenku, já vám rozumím, moc děkuju, musím poděkovat, mějte se hezky a hezký večer, hezkou noc. Jo, díky, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Muk a Stín katedrál, to vše v noční lince. No a na telefonu teď máme z Choceňska Vlastimila. Krásnou noc, Vlastimile.
1: Děkuju vám taky všem, přeju a vám taky, paní moderátorko.
0: Děkuju za všechny samozřejmě a krásnou noc ještě jednou. Tak na Choceňsku, jak pak to vypadá, jak se vám tam pěkně žije nebo nežije?
1: Podívejte se takhle. Jezdí autobusy, jo, ekologii.
0: Uh-huh.
1: Jezdí autobusy, každou hodinu se točej, celý den.
0: Uh-huh.
1: Jezdí s nima akorát školáci, nikdo jiný s nima nejezdí.
0: Uh-huh.
1: Jedou jeden, dva, tři lidi.
0: Uh-huh.
1: Já jsem jezdil na kole, teďka jezdím autobusem, protože neutržím rovnováhu.
0: Aha, jo, jo.
1: Takže ty autobusy jezdí právní. Jak to ty dopravci můžou utáhnout, když jim to zaplatí akorát školáci.
0: No, to je otázka.
1: Autobus, lidi jezdí autama do práce, dřív to, ty autobusy jezdili plný celý dní, a teďka všechny lidi jezdí autobusama. Nebo autama. Autama. Ty zdražili benzín a naftu, tak stát by se to mohlo vylepšit.
0: No.
1: Ti lidi to nemůžou utáhnout, aby platili auto. Když ty autobusy jezdí prázdný.
0: No a hlavně je to zbytečný, když jede autobus, tak jako z jakého důvodu, že jo? Člověk je i svobodnější, když se sveze, může se kochat krajinou a tak.
1: No. A ještě bych něco chtěl dodat.
0: No.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi lokomotivou parní a elektrárnou? Žádnej. Lokomotiva měla vodu, tu vařila, a pak ta pára šla do turbíny. A honila kola. A teďka elektrárny,
0: no.
1: Ti to mají to samý, i když netopejte teda uhlím, nebo to, a nevořejvají uhlím, ale ořejvají atomem, jo, a místo kol je tam dynamo, a to dynamo vlastně vyrábí elektriku.
0: Jo.
1: Takže to je úplně stejný.
0: Jo, jo, jo.
1: Akorát, že místo kol, tam je prostě dynamo.
0: Mm-hmm. No každopádně za vás, vy byste si přál tam u vás vylepšit věci kolem dopravy, teda tak, jak to vnímáte, jo? Že je zbytečně moc auta a zbytečně hustý provoz, když zkrátka je to vymyšleno a mohlo by se ulevit kraji a tam vůbec městečkům, tam, kde žijete, aby se to všechno vylepšilo a zjednodušilo.
1: Jezdí autobusama jeden, někdy i ten autobus jde prázdnej.
0: Ano, což je velká škoda. Jak ten
1: dopravce to může utáhnout, když se mu to zaplatí akorát školáci. A ti školáci se nechávají vozit rodičema autama.
0: Jo, takže je to zase takový začarovaný kruh. Dobře, Vlastimile, tak taky moc děkuju za názor a za příspěvek. A přeju hezké letní dny, mějte se pěkně, děkuju, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: No a u nás už je nachystán Václav Neckář.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak, tolik skupina Kex a písnička Víš a pozdravíme teď na Vysočinu paní Marii. Krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer nebo dobrou noc. Já jenom jsem chtěla říct, že mě úplně zbyl ten pán, jak teď mluvil.
0: No.
1: To mě zbylo úplně z postele.
0: Aha.
1: Prosím vás, to je taková pravda, jak autobusy tady jezdí, je pohodlí. Lidi mi mohou jezdit do práce, já si toho tu, když jsem jezdila do práce, jezdil plný autobus, všichni autobusy jezdí na čas, co se týká těch pracovních hodin, ano.
0: Uhum.
1: No a kde pak? Dneska jedou autobusy prázdní, 2-3 lidi, a i všechno jezdí autem, před každým domem jsou 4 auta. No ale co máme s tím dělat?
0: No, tenhle vývoj taky asi nejde zastavit úplně, to máte pravdu, no.
1: No nejde. Prosím vás, to akorát, když člověk jako důchodci jedeme prostě do města, tak no, jak říká ten pán, jedeme tam 4 nebo 5 a podobně.
0: A autobus prázdný.
1: A autobus prázdný a jezdí pohodlí je to. A jezdí kvůli nám vlastně.
0: Ano, ano.
1: No a já nevím, že si to lidi neuvědomí a nadávají, že je drahý benzín a že všechno, že je drahý, ale nedovedou si to odpustit. Děti, my jsme, ještě naše děti a i my, jsme jezdili autobusama u té zastávky. Bylo to i pro nás takový docela fajn, že
0: jasně.
1: Jsme se střili, rozumíte mi. No a dneska tam jsou 2 děti a rodiče vozejí děti ke škole. Kde to žijem, prosím vás? No, to jsem odbočila, je to trošku jiný.
0: Tak souvisí to s tou dopravou a s tím vším. No a jinak na Vysočině, krom dopravy, máte pocit, že jste v hezkém kraji, v hezké oblasti?
1: No ježiš, to jo, opravdu.
0: Spokojená.
1: Ale já teda, hlejte, já jsem studovala v Jižních Čechách.
0: Ano.
1: Takže když zase mluvil ten pán z Jižních Čech.
0: No tam je taky krásně, ano.
1: Tam já jsem zamilovaná, to mi, a žili jsme tam i jako jsme tam pracovali, manžel tam dělal vedoucího na jedním podniku, ale to je jedno. A děti, hlejte, tam když jedem, a když jsme jezdili, když manžel žil, tak děti říkali, my přijedeme tady třeba k Planí, ale to ani děti nemuseli snad vědět, že už tam jsme,
0: jo.
1: Ale... Říkali, my poznáme, když jsme v Jižních Čechách. Rozumíte, jak to já jsem vždycky smála tomu úplně. No a je to tak, no to je úplně úžasný, je to tam krásný a vůbec miluju to. Ona naše česká země vůbec krásná.
0: Ano.
1: Já trošku mám zlost, abych vám tak řekla pravdu, já jsem taky patriot.
0: No.
1: Jakoby Morava se vynáší takovým tím folklorem a tím všim, ono to není zase tak všechno. Víte, jak to myslím? Mám taky ráda folklor, ale to je krásný. A nebo když jako si dělá, jak jsou nejlepší, tak já vždycky říkám hlavně, že se tam vyrábí ta slivovice, kde potom se to bych zašlala jiným téma. Víte, jak tam byly ty, bylo to trestný a už se dělal další na prodej a dokonce nějaký jedovatý to byl, já to nevím, já se velice netýlu. Ale víte, jo, jako kdyby to bylo všechno nejlepší. Všade jsou lidi. Pomíchaný, hodný, i zlý, nebo nebudu říkat spíš dobrý a špatný, ale no, tak a co se týká toho odpadu a tak, já nevím, já jsem tohle se o tom bavila s dcerou,
0: no
1: hubujeme teda na plasty.
0: Jo.
1: Všechno je v plastech.
0: Ona
1: říká, já třeba bych chtěla něco zabalit do papíru a oni ani ho nemají v pultu. Víte, třeba někde
0: rozumím.
1: Potravina. No, ale já zase jsem si říkala, já když tady třeba jdu do lesa, zase já nemůžu říct, že bych něco sbírala, nějaký odpadky.
0: Je tam čisto.
1: Zase tu máme čisto.
0: No to je krása, to je dobrá vizitka, no, nádherná vizitka,
1: jasný,
0: ano.
1: Že třeba na druhém konci to tak nemusí být, jo?
0: Ano.
1: No ale Říkám, není to zase tak hrozný, no. Mm. No, ale tohle to teda opravdu s těma autobusama, to by se snad mělo nějak uzákonit.
0: Jo, aby se využívaly tyhle ty spoje zkrátka.
1: Víte, jak to myslím? Prosím vás, jak můžou rodiče, oni autobus jede a rodiče musí vozit děti do školy automa. Já to nechápu. Přitom mají zlevněný jízdenky, že jo? Všechno to je dneska, to bychom měli taky už ty průkazky.
0: Ano.
1: No tak já to nevím.
0: No, každopádně téma do pranice, jak se říká. Tak paní Marie, taky vám moc děkuju, jinak přeju krásné dny na Vysočině.
1: Já musím končit, to víte, že já bych se rozpovídala, to by bylo nekonečné.
0: Já vím, je to téma nekonečné.
1: Tak přeju mějte moc hezky.
0: Taky hezké letní dny, dobrou noc, děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl samozřejmě Václav Neckář, slibovaný, který se mi předtím ztratil, ale teď se zase našel a jeho písnička Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. No a od Uherského Brodu se k nám dovolala další paní Marie. Krásnou noc, Maruško.
1: Taky krásnou noc vám, paní Jitko, i posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: Zrovna mě ta paní, co mluvila teď přede mnou, já se s ní stotožňuji s tou jízdou autobusu, že jezdí opravdu prázdné i u nás.
0: Taky stejná zkušenost.
1: Před doma má 3 auta.
0: Jo, jo.
1: Plná ulic aut. Všichni, každý člen rodiny, co pracují, jezdí s vlastním autem. Toto je úplná, to je šílené. My jsme chodili pěšky dost na zastávku ráno o 5:30, když jsme chodili do práce.
0: Ano, ano.
1: Nejméně kilometr a vůbec nám to nevadilo. Přesto třeba už jsme měli i auto.
0: Ano.
1: A jezdili jsme autobusem. Autem se jelo třeba jednu za 14 dní třeba na nějaký větší nákup do města.
0: Jasně.
1: A teď opravdu tady už ani do školky, do kostela. Do kostela nikdo nechodí, v ulici už nikdo nejde, prostě...
0: Všichni jedou.
1: Tak jedou autama, 500 metrů autama.
0: Jo.
1: Nebo ještě méně. No to je neskutečné. A jako jinak, jako vesnice je jako čistá, nejsou třeba petlahva, takhle to nevidět, protože každý si to před svým domem hlídá. Třeba
0: to je dobře.
1: Dítě vyhodí nějaké cukrový nějaký papírek, tak když to vidím před domem, tak to seberu, dám to do kontejneru. Takže to si jako každý, akorát když třeba je na podzim listí, tak to je, tam máme velké lípy, tak to se taky zametá se to, ale ne každý den. A když je to listí moc, tak no a jinak odpadky třídím, ale u nás mě skoro naštvali v loni. Já mám 3 nemovitosti jako po rodičích a po prýzových, takže od loňska musím platit, i co tam nemám, popelnice, to jsou 2 starší domy.
0: Jo, tak stejně musíte.
1: Za popelnice. Že je to příkaz zákona a přitom tam nic, jako trávu tam nemůžu dávat. Ale musím to platit, a i co mě žádný popel, že odpadky neodváží, akorát z toho domu, kde bydlí. Takže je to...
0: Tak je to říkám, věc k diskuzi, samozřejmě.
1: A já právě tak cítím, že mě stačí za 2 měsíce mám teprve popelnicu, protože žádný biologický
0: odpad nedáváte, jasně, krása.
1: Ta
0: no.
1: Úřednice na obci mě řekla, že ona, mám myslím 2 děti, že ona za 14 dní tu popelnicu naplní a přitom jsou celý den v práci. Děcka ve škole, to teda divím, já říkám, tak potom to nikdo netřídí, nebo já nevím.
0: No.
1: Já absolutně, je to veliký rozdíl. A v některých vesnicích právě to mají na čipy, třeba moje sestra, tady bydlí v městě Hluk, tak oni to mají na čipy a ona platí jenom tolik popelnic za rok, kolik jich odveze. Tak to je jasné, že tu popelnicu až má plnou, teprve jim dá, oni to
0: očekují
1: a oni spočítají, kolik popelnic za rok odvezla. Protože tady každý 14 dní dojede auto, co sbírá popelnice a někdo tam právě dává všechno, má to plné za 14 dní.
0: Tak má plno hned, to je pravda.
1: A když jsem to řekla té úřednici, tak ona mi řekla, že kdyby to tady udělali, že lidé by to vozili za vesnici a dělali černé skládky. Takže to... Jenomže další problém je ten, že tady za Uherským Brodem je už moc roku, co tam skládkují ty odpadky a že už se to nebude a bude se to vozit do spalovny do Brna.
0: Jo, tak dokonce.
1: Zvýší to je 100 kilometrů od nás. Oni nám určitě aspoň 3x zvýší, protože to je dost daleko ta spalovna. Zase nám zvýší poplatky.
0: Že se to prodraží. Tak Maruško, musím taky poděkovat. Každopádně přeju všechno
1: takže
0: dobré.
1: Končím, opravdu jsou s tím problémy.
0: Je starost, já tomu rozumím. Poslouchám pozorně. Třídit, ano, aspoň.
1: Tolik těch plastů v každé Každý jogurt, každý pomazánka, všechno v plastech.
0: Všechno v plastech. Maruško, moc vám děkuju. Mějte se hezky, zdravím na Moravu. Jo, děkuju, naslyšenou. Zdravíme do Uherského Brodu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři dohrávají, dospívávají. Pojďme se podívat ještě v rychlosti také do pošty, protože jste hodně psali k tématu. Pan Michal Sedlák dodává. Tady na Pražském Chodově, kde bydlím, je to docela hezké a upravené. Zóny kolem frekventovaných tahů, kudy chodím třeba do Westfieldu, by mohly působit čistěji, stejně jako odlehlejší vegetace, které se zdají být útočištěm lidí bez domova, které místo však tyhle negativní jevy nemá. Líbí se mi, že je veřejný prostor oživen uměleckými realizacemi jako sochy, plastiky, reliéfy, fontány a podobně. Všímavý kolem jdoucí ocení určitě. Co mi však ve veřejném prostoru chybí a uvědomil jsem si to už před delší dobou, jsou třeba pouliční hodiny. Ano, nosí bez sebou ty mobily a internety. Takové hodiny jsou však rovněž zajímavým dekorativním prvkem prostoru, nemyslíte? No, proč ne? Tak tolik Michal Sedlák, taky moc děkuju. No a protože náš čas vypršel, přátelé, tak se patří v rychlosti poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám nechce spát, tak samozřejmě máme spousty nočních pořadů, takže určitě si u nás něco vyberete. Každopádně děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Hosta dnešního divadla mohu představit vlastně jedním slovem. Skutečná dáma. Tak dobře, dvěma slovy. A ještě doplním, skutečná dáma s velkým hereckým talentem, podmanivým hlasem a taky s hlubokýma, krásnýma očima. Už je to asi jasné, vidíte. Paní Marie Drahokoupilová.

pod oknem se někdo schová, bude šeptat jen dvě slova. Dnes naposled.

0: Jakže se jmenujete Růžička? No tak tohle to jméno si zapamatuju, pane Růžička.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli je nějaká moje výrazná vzpomínka z dětství spojená právě s Marií Drahokoupilovou, pak to není, věřte nebo ne, ani film, ani divadlo nebo televizní inscenace, ale ano, právě televizní kurz francouzštiny. Pamatujete si, vidíte, kde Marie Drahokoupilová vystupovala vedle Ireny Kačírkové a také společně s panem Paulem Leclerkem. Inu cestování v čase. Tak víte co? Pojďme na výlet do minulosti ještě vzdálenější a můžete i soutěžit s pořadem Kdy to bylo a taky s Marií Drahokoupilovou a Miroslavem Moravcem.
3: Promiňte, slečno, jak bych to jenom začal?
4: Začněte třeba od konce.
3: Ale ne, to ne. Všechny konce jsou smutné. To bych vám musel dát s Bohem.
4: Tak to zkuste s nějakou frází.
3: To bych mohla, ano. Tedy fráze. Co byste udělala, kdybych vás pozval na procházku?
4: Nejdřív bych chvíli přemýšlela, abych vypadala jako dáma. A kam by to bylo?
3: Do krásných časů. Láska kvetla, muži byli galantní a dívky byly... Rilke by řekl, že byly podobny sadu v dubnový podvečer, kdy jaro zanechá řadu stop, kterým chybí směr.
4: Tak takovou nabídku nemohu odmítnout. Zaveďte mě tam.
3: Takhle to nepůjde. Nejdřív se musíte svléci.
4: Svléci? Říci, že to berete příliš rychle, by bylo dosti nepříhodné.
3: Pardon, to jsou ty podmíněné reflexy. Muž vidí pohlednou dívku a napadne. Chtěl jsem říci převléci.
4: Tak to už zní o trochu lépe. Šaty mi doufám opatříte.
3: Ty vám musí poskytnout fantazii.
4: Fantazie? Já bych dala přednost nějakému salonu. No tak tedy fantazie.
3: Sukně by měla mít báňovitý tvar, podobně jako architektura kostelů. Její skelet byl zhotovován z železných prutů a potahoval se plátnem. A žibůtek, ten se otevírá do hlubokého výstřihu.
4: Nějaké zrcadlo by nebylo?
3: Ale ne.
4: Já vím, fantazie.
3: Taky byste se mohla podívat na obrazy Bouchera, Chardena nebo Fragonára.
4: A co účes?
3: Právě v naší době se postupně začíná zvyšovat. A na hlavách se objevují zátiší s květinami, stuhami, jehlicemi a péry, turbanovité čepce zdobené půlměsíci, loďky s vysokým plachtovým, větrné mlýny, mosty a zahradní architektura. Bíle pudrované paruky jsou milosrdné ke stáří.
4: Mám velké přání mít na hlavě větrný mlýn, bílý větrný mlýn.
3: To je roztomilé, to vám určitě bude slušet. Nesmíme ovšem zapomenout na líčidla. Ta se používala v takové míře, že prý manželé často nepoznali své vlastní ženy.
4: A to mi připomíná jednu povídku Roalda Dahla. Muž cestuje vlakem, pokaždé s jinou ženou, všechno jsou ale krasavice. Spolucestující nemohou pochopit jeho úspěch u žen, až se jedné z nich zeptají. A dozví se, že všechny ty krasavice jsou jedna žena, jeho manželka. Ten muž miluje změnu a ona proto volí různé převleky. A co všechno neudělá žena z lásky?
3: A paní móda pro lásku. Ta naše je zvlášť rafinovaná. Klade důraz na drobné doplňky. Velkou úlohu hraje vějíř, který se stává nezbytnou součástí umění koketérie. Dále je to mošnička, pompadura na nezbytné kosmetické drobnosti, rukavice a rukávník. Velmi oblíbené jsou i květiny, živé i umělé.
4: A co střevíce?
3: Ty jsou drobné a křehké, hluboce vykrojené a mají zvýšený podpatek. Ale nosí se i měkké, nízké na způsob pantoflí.
4: Takže jsem se oblékla. A co dál?
3: Dál? Dál už vás budu jen obdivovat.
4: Aha.
3: No, tak teď bychom si mohli říci to důležité. V roce, do kterého jsem vás pozval, byla ve Whitehallu zavřena tajná spojenecká smlouva mezi Anglií a Pruskem, což se stalo již v lednu. V květnu ji následovala další, rovněž tajná, tentokrát francouzsko-rakouská, která byla dílem rakouského státního kancléře Václava Antonína Kaunice.
4: Tohle nemohlo jinak skončit než válkou.
3: No tak ještě v témže roce skončilo, takzvanou sedmiletou.
4: Dle zvyku našeho pořadu se tudíž poprvé tážeme, kdy to bylo.

0: Nejúspěšnějším malířem ve Francii je v té době François Boucher, oblíbený umělec Markýzy de Pompadour, který navazuje na Watteau.
1: Bratři Goncourtové o něm později napíší. Rozkošnictví je podstatou Boucherova ideálu. Duch jeho umění je jim naplněn. Jak lehká a dovedná ruka však vytváří konvenční mytologické nahotiny. Jak svěží je jeho představivost i tehdy, jde-li o námět neslušný. Jak harmonický jeho kompoziční talent, přirozeně uspůsobený, jak se zdá, aby uspořádal krásná těla, oblá jako krky labutí, spočívající na oblacích.
0: Kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zvolila spíše Fragonára.
1: A myslíte jeho obraz Amor se zmocňuje noční košile? Půvabný název, ne?
0: Já jsem skromná. Mně by stačil i ukradený polibek.
1: No, já vím, vy jste skromná. No nic.
0: Slíbil jste mi rozkoše a lásku a zatím...
1: Mužským slibům nesmíte věřit. To platí v každé době.
0: To sice platí, ale jsou i výjimky. Třeba právě takový Ludvík 15. to byl... vždy galantní muž. Potvrzuje to hrabě Dufort de Cheverny, podle něhož král zásadně odpovídal na každý dopis, který mu napsala krásná žena. A takováhle korespondence vždy končila něžnou schůzkou. A jak byl štědrý.
1: Ten týž hrabě ovšem ve svých pamětech líčí i takovéhle dobrodružství krásné mladé vdovy, která věřila, že je dost duchaplná na to, aby krále zaujala na delší dobu.

0: A madam, to je překvapení. Neočekával jsem, že se dnes ve své ložnici setkám s tak krásnou ženou. Doufám, že jste nečekala příliš dlouho, to bych Lebelovi neodpustil. No tak pojďte, pojďte blíž, má milá, ať si vás můžu prohlédnout.
1: Ale veličenstvo.
0: Vždyť jste jen kvůli tomu přišla, ne?
1: No, myslela jsem...
0: Já vím, já vím. Jste skutečně krásná. Ta pleť. Ale co pak jste taková rozpálená? Nemáte horečku? No ta ňadra. Ta ňadra.
1: Veličenstvo.
0: No nic, nic, nic. Jste rozkošná, moje milá. A to v každém ohledu. Půjdu se teď oficiálně uložit ke spánku. Vrátím se, jakmile to půjde. Vy se zatím můžete svléci. Trvalo to trochu déle, ty povinnosti. Madam, musím vás poprosit, abyste mě omluvil. Nejsem už žádný mladík. Jsem přesvědčen, že si zasloužíte veškerý obdiv, ale ani král není mužem více než kdokoliv jiný. A navzdory těm nejlepším úmyslům a největší touze jsou 3 hodiny rádo. Když vyčkáte do rozednění, mohl by vás někdo spatřit. Myslím, že krátké bláhovosti jsou nejkrásnější. Nikdy nezapomenu, co jste pro mě udělal. A teď se zase oblékněte, ano. Dovedu vás sám k zrcadlovým dveřím galerie. Stráže stojí jen na obou jejich koncích.

0: Král byl indisponován, ale na druhé straně to noční bdění vneslo zmíněné dámě 4000 zlaťáků. Úplně za nic.
1: Myslím, že vůbec nechápete psychiku ženy. Takhle dopadnout. Nebyla by nějaká jiná historka z Ludvíkova velmi bohatého milostného života, která by trochu potěšila ženskou duši.
0: Co byste říkala Dybarijové?
1: Myslíte tu dámu poněkud lehčích mravů, která skončila pod gilotinou?
0: Ano, ano. Ještě 20 let po Ludvíkově smrti nezapomněla revoluce, že obšťastňovala krále.
1: Tu paní bych vynechala. Už kvůli milovanému králi.
0: Ale díváte se na to jako historikové. I ti liberálnější Ludvíkovi nikdy neodpustili. Jestliže klesl tak hluboko, píše ku příkladu Guy de la Baty, nesměl se už odvážit mluvit lidu o královském majestátu.
1: Historikové jsou moc přísní pro jeden úlet.
0: No, nebyl jen jeden. Předtím to byla Madame d'Esparbézová. Jeden z jejich rozhovorů zaznamenal Chamfort takhle. Spala si se všemi pány z mé suity.
1: Oh, sire.
0: Měla si vévodu de Choisin.
1: Má tak velký vliv.
0: A maršála de Richelieu. Oh,
1: má takového ducha.
0: A Monvilla.
1: Má tak hezké nohy.
0: Pro boha. A ty jsi měla i vévodu de Monta, který se přece nevyznačuje žádnou z těchto předností.
1: Ach, sire, když on je tak oddán vašemu veličenstvu.
0: Oh.

0: Zvláště ten Richelieu musel hodně ležet králi v žaludku.
1: Kdo to byl Richelieu?
0: Muž.
1: Ani chvíli jsem o tom nepochybovala.
0: A jaký muž? Kdyby nebyl Armand de Plessis de Richelieu prasinovcem velkého kardinála a nehrozilo by nebezpečí záměny, nemluvili bychom dnes vůbec o Casanovovi, nýbrž o Richelieuovi, pokud bychom měli uvést příklad muže s mnoha milostnými dobrodružstvími. Záletů tohoto dobře vyhlížejícího, duchaplného a navíc bohatého francouzského vévody a maršála bylo zhruba na 3000. A aktivně v nich vystupovaly téměř všechny jen trochu hezké členky francouzských státních divadel, jimž dělal nadšeného intendanta.
1: Ach, ty muži.
0: Odpovím, ach, ty ženy. Třeba taková Dibasová, která počítala své milence až dospěla k číslu 16 527. Dál se vzdala počítání, avšak lásky nikoliv.
1: Krásná doba. Až na to, že jsem si příliš neužila.
0: To se prostě fantazii. No tak, abyste neřekla, za to,

0: Na za Amora, v zápětí za prostou pastýřku a to vše tak dokonale, že nás okouzlujete. Přistihl jsem se, že podléhám i já, přestože mé smrtící dílo děsí svět. Dávám vám milost, protože jste neužila všech svých půvabů. Na malou čarodějku s nimi zacházíte velice obratně, se svou pastýřskou hůlkou, která není nic jiného než hůl, jakou byl byt on nešťastný francouzský princ, jmenoval se tuším Renaud. Již jsem se viděl obklopen květy a květnatými řečmi, jež obojí slavnostně provází Martovi oblíbence. Jak jsem se chvěl! A co by na to král francouzský a navarský, kdyby místo mstivé pochodně spatřili v mé ruce girlandu květů? Tohle, že napsal hrabě Saský.
1: No, popravdě, ten dopis si nechal napsat. Jeho autorem je jeden z největších duchů nejen té doby. Z jeho děl jmenujme alespoň Candide a Filozofické listy. Kdo to byl?
0: Tady v dopise ještě čtu a je to dokonce ve verších. Ať je zbožňovaná jenom z parteru. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
1: Tak přísám.

0: Vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Co pak?

0: ty řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je tu najednou jinak. Krásně.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Soutěživé povahy už jistě vědí, že správnou odpovědí byl tentokrát rok 1756. To byla ta tajná smlouva mezi Anglií a Pruskem. A chybí ještě doplnit jméno filozofa, tím byl zase Voltaire. No a když jsme v té Francii, tak do Anglie to vlastně není daleko. Paní Marii Drahokoupilové nechybí vybraný francouzský šarm a nádavkem i zvláštní osobitá, skoro by se chtělo říct taková magická nebo vzrušující barva hlasu. Jak ostatně jistě oceníte sami i v následující povídce anglického satirika Hectora Munroa Sackeyho Odložte pera. Tedy já vím, že do Vánoc je daleko, ale myslím, že se v té povídce poznáme úplně všichni.
2: Má drahá, chotí, jestli pak si již poděkovala frouplým snobím za to, co nám poslali.
3: Nikoliv, Egberte. Jsem na konci svých chabých sil. Oh,
2: pokud vím, od rána sedíš u tohoto stolu.
3: Ovšem. Ale napsala jsem za dnešek už 11 dopisů, ve kterých jsem vyjadřovala vždy znovu překvapení a vděčnost za tolik nezasloužených darů.
2: No a co Frouplinsnovi?
3: Frouplinsnovým jsem nenapsala.
2: Ale někdo jim bude muset napsat.
3: To je nutné, nepopírám.
2: Tedy?
3: Nemyslím si, že ten někdo musím být jednoznačně já.
2: No v tom případě bych snad... Ne, to nepřipadá v úvahu.
3: Nevadilo by mi napsat jim dopis plný rozhořčených výčitek nebo necitelného výsměchu. Docela by mě i bavilo jim takový dopis napsat.
2: Zkus ze sebe ještě vymáčknout nějakou roztomilost.
3: Vyloučeno. Dneska 11 dopisů, včera 9. Všechny jsem je vypotila s největší snahou o nadšenou vděčnost.
2: Tak snad ještě jeden vydržíš, ne?
3: To po mně nemůžeš chtít. Jsem ve stavu, kdy jsem se absolutně vypsala. Pro autory komedii by můj současný stav byl důvodem k sebevraždě.
2: Mám za sebou zhruba stejné množství dopisů, jako ty, a nenaříkám.
3: Jsi muž, lord a hlava rodiny.
2: Ale musel jsem vyřídit běžnou obchodní korespondenci. Mimochodem, co nám vlastně Frouplinsnovi poslali?
3: Kalendář Viléma.
2: Jakého Viléma?
3: Mám dojem, že dobyvatele. U každého dne je citace některé z jeho velkých myšlenek.
2: To není možné. Viléma dobyvatele by sotva za celý život napadlo 365 myšlenek. Pokud nějaké měl, nechal si je pro sebe. Byl to muž činu, nikoliž vástů.
3: Možná, že jde o kalendář Viléma Wordsworta. Rozhodně si pamatuji, že se jedná o Viléma.
2: Víš co, napíšeme ten děkovný dopis spolu, jo? Budu diktovat, ty píš, ať to máme z krku. Tedy?
3: Ano.
2: Drahá paní Frouplinsnová, děkuji vám a vašemu manželovi za překrásný kalendář, který jste nám poslali. Bylo od vás velice hezké, že jste si na nás vzpomněli.
3: Miláčku, takhle to nejde.
2: Proč? Takhle to píšu vždycky a každý to tak píše mně.
3: My jsme jim také něco poslali.
2: Je to opravdu.
3: Všem přátelům něco posíláme, tak jsme určitě poslali něco i Frouplinsnový.
2: No, to je pravděpodobné. A co jsme jim poslali?
3: No, vzhledem k jejich postavení předpokládám, že bridžový zápisník. No, když dostali bridžový zápisník, tak si na nás vzpomenout museli.
2: Museli. No, několik bridžových zápisníků se tu dlouho povalovalo. Předpokládám, že to byly ty v kartounovém pouzdru, svíčkem ozdobeným nějakou jalovostí typu hodně štěstí ve hře.
3: Přesně tak. A proto jim nemůžeme psát, že od nich bylo hezké, že si na nás vzpomněli. Vzpomněli si proto, že dostali nádherný bridžový zápisník v kartounovém pouzdře.
2: Máš pravdu.
3: Jak jsem ten zápisník v obchodě zahlédla, vzpomněla jsem si na Frouplinsnovi, Smithovi, Berencovi a ještě na několik dalších.
2: Kolik stálo to pouzdro?
3: To víš, že jsem se nejprve zeptala, přece nebudu vyhazovat peníze. 9 pence, pakatel.
2: No, to je snesitelné.
3: Ano, teď to vidím přesně, jako by to bylo teď. Strčila jsem do jednoho pouzdra naši vizitku, zaplatila jsem 10 nebo 11 pence navíc na porto, aby to ten dobrý muž zařídil.
2: Ale porto stojí 5 pence.
3: aby to zařídil, jsem říkala. Děkovala jsem pánu bohu, že mám frouplicnovi z krku. Víš, kolik by mne to stálo námahy, kdybych to všechno musela oběhat já sama?
2: Frouplicnovi nehrají bridge.
3: A může po mně někdo chtít, abych si všimla takové jejich společenské deformace?
2: Deformace.
3: Bylo by to i nezdvořilé.
2: No, kromě toho pochybuji, že oni si dali práci, aby zjistili, jestli my dva rádi čteme Wordswortha. Například já bych mohl vášnivě trvat na názoru, že veškerá poezie začíná a končí Johnem Masefieldem a že mě uvádí do zuřivosti, když na mě den co den vybavne vzorek Wordsworthovského básnění.
3: Miláčku, ten děkovný dopis napsat musíme.
2: Jistě ano, musíme. No. Člověk musí mnohdy překonat i své názory, aby zůstal gentlemanem.
3: Tak diktuj.
2: Je obdivuhodné.
3: Je obdivuhodné.
2: Ano, jak jste uhodli.
3: Jak jste uhodli.
2: Že Wordsworth je náš nejmilejší básník. Co?
3: Uvědomuješ si, co to znamená?
2: Co? Pouze vyjadřuji slušným způsobem své pocity, že? Tedy?
3: Předstírané pocity.
2: V rámci společenských konvencí na tom není nic špatného.
3: Příští Vánoce dostaneme nějakou Wordsworthovou sbírku.
2: No a?
3: Přes příští Vánoce dalšího kalendář.
2: A zase budeme psát děkovné dopisy.
3: O kalendáři bych se nezmiňovala a začala bych něčím úplně jiným.
2: A čím, drahá, když nám ten kalendář poslali?
3: Třeba, co si myslíte o výběru vyznamenaných k letošnímu novému roku?
2: Oni nám eventuálně odpovědí, my jim zase budeme odpovídat. No, výborně.
3: Rozhodně je to lepší, než stále děkovat za další a další Wordsworthova díla. A tato díla pak znovu a znovu zasílat jiným přátelům a dostávat za ně poděkování, na která je nutno odpovídat.
2: Tak tedy. No.
3: Že nerozumím.
2: Nerozumíš. A máš pravdu.
3: Napsal bych dále, že jeden náš přítel se o seznamu vyznamenaných vyjádřil velmi vtipně.
2: Ano.
3: No. A teď je na tobě, abys tu vtipnou poznámku našeho nejmenovaného přítele vymyslel.
2: Mně nic vtipného v této souvislosti nenapadá.
3: To je jedno, řekni prostě něco k věci. Frouplincnovi stejně nepoznají, jestli je to vtipné nebo ne.
2: No, vtipné nebo ne. Nerad bych se jich dotknul. Nevím totiž, ke které politické straně se hlásí.
3: Vezmi si na mušku nestraníky.
2: Ale k tomu kalendáři by se tam něco napsat mělo. Aby si nemysleli, že jsme ho nedostali a neposlali nám náhodou další.
3: Oh.
2: Snad vymyslíš nějakou inteligentní poznámku, která by je informovala o tom, jak jsme šťastní, že jsme ten kalendář dostali, ale zároveň by je odvedla od záměru posílat nám jakákoliv další Wordsworthova díla.
3: Zřejmě jsme oba úplně vypsaní.
2: Ano. Zřejmě jsme už oba skutečně.
3: Bože.
2: Co pak?
3: Paní Stefan Ludberryová. Nepoděkovala jsem jí za to, co nám poslala.
2: A co nám ta můra poslala?
3: Mluv o ní tak, ještě to řekneš někde ve společnosti.
2: No a co nám tedy poslala ta rozkošná dáma v růžové toaletě?
3: Nevzpomínám si.
2: No a jak jí tedy chceš poděkovat?
3: Předpokládám, že nám poslala kalendář.
2: Kalendář?
3: Ano.
2: Pust mě k psacímu stolu.
3: Ráda. A budeš psát Ludberryové nebo Frouplincnovi?
2: Nikomu z nich. Já napíšu vydavatelům veškerých osvícených a vlivných novin v zemi. Navrhnu jim, že by se mělo, pokud jde o dopisy z období vánočních a novoročních svátků, zavést něco jako boží mír. Od 24. prosince do 3. nebo 4. ledna by se mělo psaní či očekávání jakéhokoliv dopisu či zprávy, které by se netýkaly nejnutnějších bezodkladných záležitostí, chápat jako prohřešek proti zdravému rozumu a lidskému cítění.
3: Ohromující, Egberte, ohromující.
2: Odpovědi na pozvání, objednávky místenek, nové předplatné v klubu a samozřejmě všechno, co souvisí s obchodem, nemocí, nástupem nových kuchařek a podobně. To všechno by se mělo vyřizovat běžným způsobem jako nevyhnutelná, oprávněná součást všedního života. Ale veškeré... Tak posloucháš mě vůbec?
3: Samozřejmě.
2: Veškeré ty zničující hromady korespondence související se svátečním obdobím by se měly odbourat. Aby se ty dny mohly stát opravdu svátečním obdobím bezstarostné, nerušené pohody a dobré vůle.
3: Dobře. Ale jak chceš potvrdit, že z dárky obdržel? Když to nepotvrdíš, tak lidé, kteří ti je poslali, nebudou vědět, že jsi je dostal.
2: Ke každému odesílanému dárku se připojí lístek s datem odeslání a jménem odesílatele a s nějakým domluveným označením, že jde o dárek k Vánocům nebo k Novému roku.
3: Jako že by...
2: Ano, také by tam byla stvrzenka na příjemcův dopis a datum převzetí a ty bys pak nemusela nic... než se podepsat, vyplnit datum a udělat nějaký běžně zavedený hieroglyf vyjadřující milé překvapení a srdečný dík, dát to do obálky a odeslat.
3: Zdá se to být báječně jednoduché. Ovšem, některým lidem by to mohlo připadat příliš šablonovité a příliš povrchní, viď, miláčku?
2: Rozhodně to není povrchnější než současný systém. Abych poděkoval starému plukovníku Chatleymu za jeho skvostný staltonský sýr, který budu vychutnávat do posledního sousta. A abych poděkoval Frau Plinsnovým za kalendář, na který se v životě nepodíváme, k tomu mám možnost použít pouze jedněch a týž běžných slov. Plukovník Chatle ví, že jsme mu za jeho sýr vděční. A vůbec se mu to nemusí říkat.
3: Já myslím, že Frau Plinsnovi vědí, že nás s tím kalendářem otrávili.
2: Vědí, vědí a budou to vědět, i když jim budeme tvrdit opak. Mimochodem, i my přece víme, že oni jsou otráveni z našeho bridžového zápisníku a to i přes veškeré jejich ujišťování, jak jsou nám za náš dáreček vděční.
3: Asi máš pravdu, Egberte. Domnívám se, že pan plukovník dokonce ví, že i kdyby se nám byl stajltonský sýr najednou znechutil, nebo nám ho doktor zakázal, i tak bychom mu za něj poslali poděkování.
2: Takže z toho vyplývá, že i nynější způsob děkování je zrovna tak povrchní a konvenční, jako by byl ten se stvrzenkami, jenom je 10x protivnější a nutí člověka lámat si mozek.
3: Díky tvému plánu, miláčku, bychom se aspoň o krůček přiblížili ideálu šťastných Vánoc.
2: Jsou samozřejmě výjimky. Existují lidé, kteří se snaží svým děkovným dopisům dát malý nádech upřímnosti. Například teta Susan.
3: Teta Susan nám napsala, že moc děkuje za šunku, kterou jsme jí poslali. Co je na tom upřímného?
2: Je vidět, miláčku, že čteš pouze začátky děkovných dopisů.
3: Já navíc nemám čas, když jich musím sama tolik napsat.
2: V tom je právě má myšlenka revoluční. I ty budeš mít čas na to přečíst si, co teta Susan píše dál. Tahle šunka není tak lákavá, jako ta, kterou jste mi poslali loni, a která ostatně taky nebyla zrovna nejlepší. Šunka dnes už není, co bývala.
3: Ano. Je škoda přijít o ty její pěkné vánoční komentáře. Kdyby se zavedlo to, co navrhuješ, pravděpodobně i teta Susan by nám poslala pouze ústřižek.
2: To je pravda. Ale ta ztráta by se při celkovém prospěchu ani nepocítila. Nehledě na to, že teta Susan by možná i na ten ústřižek připsala něco vtipného.
3: Miláčku, a můžeš mi teď už konečně říct, co mám napsat těm Frau Plinsnovým?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tréma je někdy horší než realita, prozradila na sebe jednou Marie Drahokoupilová a ještě přidala vzpomínku na to, jak právě o tom jednou mluvila s hercem Otou Sklenčkou. Ptala jsem se ho, jak je možné, že už jsem tolik let u divadla a pořád mám trému. A on mi na to odpověděl, nic si z toho nedělej. Kdybys viděla takovou Jarku Adamovou, když s ní hraju, té se třese i kůže. Tak teď ještě na závěr jedna z humoristických povídek dnes už zmíněného klasika Sakiho. Povedená byzantská omeleta. Brzy naslyšenou, přátelé, a hudba, prosím.
2: Richardsonová? Jste tady?
3: Ne. Richardsonová tu ještě není, takže si můžeme říct, že dáma, která volá, se jmenuje Sophie.
2: Richardsonová, tak co je s vámi? Už bude 17:30.
3: Sophie Chettle Mongheimová je přesvědčením socialistka, sňatkem pak Chettle Mongheimová. Muž, za kterého se provdala, je bohatý, a to dokonce i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
2: Za hodinu začíná večeře a podívejte se, jak vypadám.
3: Sophie má velice, ale velice pokrokové a zásadové názory na rozdělování peněz. Naštěstí pro sebe má však i ty peníze.
2: No tak, Richardsonová.
3: Když Sophie během četných salonních shromáždění a reformistických konferencí výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si současně s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svoji nespravedlnost a nerovnost patrně ještě dlouho vydrží, alespoň po dobu jejího života.
2: Nevidíte, jak vypadají moje vlasy? Richardsonová.
3: Sophie hraje Marie Drahokoupilová.
4: Už letím, madam.
2: To byla ale doba.
3: A tu konečně přibíhá komorná.
2: Hned se pusťte do mých vlasů, jinak to nemůžu stihnout.
4: Ano, madam.
3: Richardsonovou hraje Barbora Hrzánová. A hudba teď může zmlknout. Večírek stejně začíná až za hodinu.
2: Víte, Richardsonová, dnes je skutečně velký den.
4: Jistě, madam.
2: Dokonce vévoda Syrský přijal pozvání na slavnostní večeři. Já sice neschvaluji zdůrazňování nějakých společenských, nebo jak se říká, třídních rozdílů, ale vévoda je vévoda. Jeho návštěva ozdobí můj dům a pomůže mu získat nehynoucí slávu.
4: Jistě, madam.
2: Taková knížecí kasta. Ale když už to umělé rozdělení stavu existuje, je zajímavé získat na večeři právě takový její exemplář, jako je vévoda Syrský. A proto, Richardsonová, musím vypadat obzvlášť skvěle. Snažte se tedy víc než kdy jindy.
4: Jistě, madam.
2: Dneska musíte překonat sama sebe, Richardsonová. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
3: Tu se ozve tiché zaklepání na dveře.
2: Richardsonová, slyšela jste? Běžte se přece podívat, kdo to je. Jestli třeba nechtějí nějakou radu ohledně vína k dnešní večerní tabuli.
4: Prosím, madam.
2: Hlavně, aby můj účes vypadal skvěle. Ostatní se už jistě podá. Všechno je perfektně připraveno. No tak co je, Richardsonová? Kdo to byl?
4: Bohužel, madam. Musím vám oznámit smutnou zprávu.
2: Snad se něco nestalo vévodovi Syrskému? To by byla katastrofa. Mluvte, Richardsonová.
4: Nikoliv, madam. O vévodovi Syrském nemám žádné zprávy.
2: Zaplať pánbůh, tak to určitě nebude příliš vážné.
4: Je, madam. Musím vám říct, že služebnictvo v domě položilo práci.
2: Co tím chcete říct, že položilo práci?
4: Prostě přestalo pracovat.
2: Ne. Má to snad znamenat, Richardsonová, že služebnictvo zahájilo stávku?
4: Ano, madam.
2: No to. A jaké mají požadavky? Jde o mzdu?
4: Ne, madam. I když proti zvýšení platu by jistě nikdo nic nenamítal, ale věc je mnohem vážnější. Stávka byla zahájena kvůli Gaspárovi.
2: Gaspárovi? Kvůli Kaspárovi, kvůli výpomocnému kuchaři a specialistovi na omelety?
4: Ano, madam.
2: A proč pro boha?
4: Než se Gaspár stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dověděl, že z toho zaměstnala, rozhodl se neprodleně zahájit protestní stávku.
2: To není možné a právě dnes.
4: Proti vám osobně nic nemají, ale žádají, abyste Gaspára okamžitě propustil.
2: No to přece nemohu.
4: Pak ovšem.
2: Je to jediný člověk v celé Anglii, který dokáže připravit byzantskou omeletu. Najala jsem ho speciálně kvůli večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj nemohu sehnat náhradu. Musela bych si pro někoho poslat nejméně do Paříže. A vévoda byzantské omelety zbožňuje. Ne, to nejde. Celou cestu z nádraží o ničem jiném nehovořil.
4: Dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
2: Vévoda syrský... Ne, nikdy. Ach tak, tak. Gaspár, ano, to je katastrofa. Stávka služebnictva. Zrovna teď, když tu mám tak významnou zahraniční návštěvu. Kolik lidí se sem sjelo kvůli němu? Taková blamáž.
4: Dělal stávku kaze, madam, s kým nic neuděláte.
2: Okamžitě se musí něco podniknout. Rychle mi dodělejte ty vlasy a já se je pokusím přemluvit.
4: Nemůžu vám je dodělat, madam.
2: Jak to? A proč ne?
4: Jako členka odborové organizace nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte tedy, madám, že vám, co se týče vašich vlasů, nemůžu vyhovět.
2: To je nelidské. Já jsem byla vždycky vzorná zaměstnavatelka. Mám sociální cítění, někteří lidé mě dokonce přirovnávají k socialistům.
4: Byl stávkokaz.
2: Já jsem vždycky odmítala odborově neorganizovaný personál a takhle to teď dopadá. Já si nemohu ten účest dokončit sama. Já to neumím. Co si jen počnu? No.
4: Budete muset propustit Kaspára, madam.
2: To je prostě k vzteku.
4: Jistě. K vzteku, madam. Já sama jsem odjakživa hlasovala pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly. Promiňte, madam, že tomu tak říkám, mi jdou na nervy.
2: Takže byste mohla...
4: Je to sama tyranie, diktát.
2: No...
4: Nějak se živit musím. Jako každý druhý a tak jsem v odborech. Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku.
2: Já bych se vám revanšovala, Richardsonová.
4: Nejsem stávkokaz. Ani kdybyste mi zdvojnásobila plat, nemohu. Ne!
3: Tu se nečekaně rozhlednou dveře a v nich stojí...
2: Hrůza! Nepředstavitelná hrůza!
3: V nich stojí Catherine Malsomová. V sousedním pokoji se právě chystala na stejný večírek.
5: A služebnictvo si tu stávkuje, aniž by nás předem upozornilo a mě nechají v tomhle stavu. No podívejte se, Sophie, na moje vlasy.
3: Catherine představuje Jana Drbohlavová.
5: No, vy taky vypadáte pěkně, Sophie.
2: Právě se snažím přesvědčit Richardsonovou, aby se slitovala.
5: To stávkují opravdu všichni?
4: Kuchyňský personál ne, ti patří k jiné odborové organizaci.
2: Díky bohu. Večeře je tedy zajištěna.
5: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se u ní nemůžeme ukázat? Podívejte se na mé zbídačené vlasy. Podívejte se na mne, na celou, ten make-up. Nebo se na mě radši nedívejte.
2: Je to těžké, bezkomorné, já vím, ale snad to nějak překonáme. Co pak vy, vám jistě pomůže manžel?
5: Henry?
2: Co pak by nemohl jednou přiložit ruku k dílu?
5: Právě, že nemůže. On je na tom z nás ze všech absolutně nejhůř.
2: Co pak mu zase je infarkt?
5: To zatím ne, ale možná, že ho dostane. jestli se dřív neudusí.
4: Prosím?
5: Nikdo jiný než jeho osobní sluha pořádně nerozumíte jeho komické vymoženosti té cestovní parní lázni, kterou musí vozit všude sebou.
2: No, jednou by se bez ní snad mohl obejít, ne? My se neučesané prostě ukázat nemůžeme, ale nějaká parní lázeň, to je v tuto chvíli zbytečný luxus.
5: Ale má drahá. Henry byl v té lázni už v okamžiku, kdy byla stávka zahájena. Vevnitř, rozumíte, Sophie? A je tam pořád.
4: Nemůže ven?
5: Neví jak.
2: Slyšíte to, Richardsonova?
4: Jistě, madam, mám uši.
5: Vždycky, když stiskne páku, označenou jako výpust, vypustí jenom další horkou páru. A v lázni jsou dva druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. Už si je pustil obě. Předpokládám, že teď už jsem vdova.
4: Jestli by nebylo nejlepší konečně propustit Gaspára, madam.
2: Já ho prostě nemůžu propustit. Jiného specialistu na omelety takhle narychlo neseženu.
5: A moje eventuální potíže se sháněním jiného manžela jsou pro vás samozřejmě maličkost, že, Sophie?
2: Běžte, Richardsonová. Věříte stávkovému výboru, nebo kdo to celé vlastně spunktoval, že Gaspára okamžitě propouštím. A Gaspárovi laskavě řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny, že mu zaplatím, co se mu dlužna, a podle daných možností se mu i omluvím.
4: Už běžím, madam.
2: Richardsonová?
4: Ano, madam.
2: A pak se honem vraťte dodělat mi ty vlasy.
4: Jistě, madam.
2: Vážení hosté, je mi neobyčejnou ctí přivítat mezi námi hosta tak skvělého, jako je vévoda Syrský. A právě pro vévodu jsme chtěli přichystat jeho oblíbenou pochoutku, byzantskou omeletu. Bohužel stávka služebnictva znemožnila její přípravu. Ale to nic. Jsou připraveny další skvělé pochoutky, o kterých vás teď bude informovat náš majordomus.
3: Vstupuje majordomus.
2: No tak, majordome, co se bude dnes podávat?
5: Tak co je? Jste snad hluchý?
3: Probuch, majordoma, hraju já. Jak se jmenuji? Michal Pavlata.
6: Nikoli nejsem hluchý, madam.
2: No sláva. Takže kdybyste nás laskavě seznámil...
6: Je mi to moc líto, madam?
2: Čeho je vám líto?
6: Večeře totiž nebude.
2: Co je to za nesmysl, majordome? Proč by nebyla?
6: Kuchyňský personál zahájil stávku. Gaspár totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A ti sotva, že se dozvěděli, že jste Gaspára propustila, madam, okamžitě nechali práce.
2: Ne.
6: Ano. Žádají, abyste ho ihned přijala zpátky a veřejně se omluvila jejich odborové organizaci.
2: Vy si ze mě děláte legraci, majordome.
6: O, ani v nejmenším, madam. Musím rovněž poznamenat, že všichni členové organizace kuchařů a kuchyňských zaměstnanců jsou velice neústupní a dalo by se říci, že i bojovní. A tak promiňte, prosím.
2: Co to děláte, člověče?
6: Musím bohužel sesbírat i rohlíky, které už jsou na stole.
2: Tak to snad není možné.
7: A bylo to možné. Majordomus sesbíral rohlíky. A Sophie? Trvalo to téměř 18 měsíců, nežli se znovu začala objevovat mezi starými známými. Lékaři jí ještě dlouho zakazovali přílišné vzrušení, účast na salonních kroužcích a reformních konferencích pak zejména. Pochybuju ostatně, že po nich ještě toužila. K útěchám reformátorů obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve dávno po jejich smrti. má-li se uskutečnit vůbec. Hudba, prosím.

0: Vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.